kávou i ubočím skal. Jsou cesty zpátky a jsou cesty tam. A já na všech s vámi stávám.

jedinečnej mužský svět. Nepochopí nikdy ženský ten báječný mužský svět. Život nevyhraješ v bingu, o ten třeba bojovat. Možná doma víc než v ringu, ženský nechápou to snad. Občas jsme jen trochu smutní, svobodu že třeba dát. Za tajemství minisukní, ale dál chcem riskovat. Ten báječnej mužský svět, ten báječnej mužský

Jsme buď v klubu gentlemani, nebo páni z Nemanic. Pro nás rozdíl v tom moc není, jedný hry jen rub a líc. Ať si hrajem s mikroskopem, nebo s klíčem na svíčky, ať už pomalu.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Až si zítra ráno řeknu zase jednou provždy dost.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Dnes společně navštívíme včelaře a probereme, jak je možné včelám pomoci ve vedru a v suchu. Vyčistíme perlátor ve vodovodní baterii od vodního kamene a pustíme se do pěstování balkónových a terasových borůvek. Jako vždy i v tomto hobby magazínu pro vás máme několik odpovědí na vaše zajímavé dotazy a v zahrádkářském kalendáři nás čekají informace o tom, na co je právě teď na zahradě nejvhodnější čas. Příjemný poslech vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín.
1: Máte rádi borůvky? Tak to je velice zajímavá léčivka a navíc chutná, takže obliba borůvek stoupá, kdo by nechtěl mít bohatou úrodu chutných a zdravých plodů. A naše hobbyredaktorka Jarka Vykoupilová se zajímala o to, jak je náročné pěstování borůvek na vlastní zahrádce nebo třeba doma a jestli se tak dají pěstovat i ty pravé lesní borůvky.
2: Botanická zahrada Masarykovy univerzity v Brně je zeleným ostrůvkem uprostřed města. S Martinem Sedlákem si budu teď povídat o borůvkách. Máte vůbec v zahradě borůvky?
3: V zahradě borůvky máme, ale bohužel teď tady probíhá rekonstrukce, takže ta místa, kde jsou vysazené, trošku utrpěla, budeme je muset přesadit a vypěstovat spíš znovu, aby se dali ukázat lidem.
2: Není borůvka jako borůvka, známe ty lesní, z obchodu možná známe ty kanadské. Pojďme si z botanického úhlu pohledu popsat, co vlastně borůvka je a co není.
3: No, borůvkou myslíme botanicky rod Vaccinium, který patří do čeledi vřesovcovité. Patří tam jednak teda ty naše lesní borůvky, ale blízce příbuzná je třeba klikva, brusinka, vlochyně, anebo právě ty kanadské borůvky, což je botanicky brusnice chocholičnatá, Vaccinium corymbosum. Jako borůvky se prodává celá řada drobného ovoce, možná znáte indiánské borůvky, což je muchovník z čeledi růžovitých, takže ten s pravými borůvkami nemá nic společného. Stejně tak oblíbené kamčatské borůvky jsou plody zimolezu.
2: Pojďme si říct, co jsou pro ně ideální podmínky.
3: Tak borůvky, stejně jako ostatní vřesovcovité rostliny, jsou výrazně kyselomilné, takže pokud je chcete pěstovat, nejlepším substrátem je čistá rašelina. Taková zajímavost je, že

0: třeba lesní borůvky se v zahradě pěstovat prakticky nedají. Oni jsou tak silně závislé na mykorýze, ale na celém spektru lesních mikroorganismů a několika desítkách druzích hub, takže pokud je přesadíte do zahrady, tak prostě tam nepřežijí. Ta kanadská borůvka, ta je odolnější, to už jsou vyšlechtěné zahradní kultivary, které si dokážou poradit i bez té mykorýzy. Vyžadují dostatek vláhy, ono, jak jsem říkal, je to velice kyselomilný keř, takže voda z vodovodu může být tvrdá, obsahovat vápník a to by tomu keři nevyhovovalo, takže odstálá měkká dešťová voda a ta zálivka by měla být opravdu pravidelná, aby ten substrát byl stále vlhký, nepřelévat, ale zároveň nenechat ho vyschnout a ideálně přímé sluníčko.
1: Kdo opiluje borůvku?
0: Hlavními a nejdůležitějšími opilovači borůvek jsou čmeláci, kteří jednak létají dřív na jaře a zvládají i horší podmínky než včela medonosná. Mají delší sosák, takže se dostanou do těch kalíšků borůvkových květů, kdy vlastně chvěním svalů roztřesou ty tyčinky, aby pyl vypadl z prašníků a nalepil se jim sám na tělo.
1: Mají kanadské borůvky i své nepřátele?
0: Tak velmi rádi je ve zralosti trhají drobní ptáci, kosy, drozdi a podobně. Větším problémem teď v poslední době je invazní octomilka japonská, která na rozdíl od našich původních octomilek nenapadá už rozložené, opadané ovoce, nahnilé, ale klade svoje vajíčka do zralých plodů, které napichuje. Takže pokud zjistíme, že nám na plody jde tahle octomilka, je ideální ty keře přikrýt nějakou netkanou textilií a ochránit je tak.
2: Keře kanadských borůvek vydrží bez problému i chladnější měsíce, takže o ně nemusíte mít obavy. A nezapomeňte, že usušené borůvky zastavují průjem, mírně dezinfikují střeva, čerstvé plody chrání žaludeční sliznici a zlepšují trávení a navíc podporují také regeneraci oční sítnice a zlepšují, to je důležité, vidění zašera. Mám pro vás trochu pěkné muziky a pak se pustíme do odpovědí na vaše dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz, který se zaměřuje na dýně. Nevím jak vám, ale my se letos s dýněmi nějak nedaří. Možná je to tím suchem. Uvidíme.
1: Pěstují dýně. Jakmile mi nasadí na plody, tak ty vyrostou maximálně do průměru 2 cm. Tak odpadnou. Můžete mi poradit, co jim asi chybí?
0: Tak s dýněmi nám poradí pardubický zahradník František Hlubocký a bude to hlavně rada na příští sezónu.
2: Stává se to u těch tykví, cuket, já nevím, všeho možného. Oni mývají mnoho listů a jejich květy potřebují nutné opylení hmyzem. Takže chce to trochu tak jako prosvětlovat, aby se včely nebo prostě ten opilující hmyz do toho dostal, takže aby viděl ty žluté květy.
3: A občas pak tady ten lístek nějaký utrhnout.
2: Utrhnout nebál se ten lupen dýně udělá a pak zjistíte vlastně, že třeba máte porost, v prostředku není ani jedna dýně a jak oni utečou ty vrcholy někde ven, mimo svůj rajon, tak ten vrchol je tam sám a ten hmyz k těm květům, k tomu všemu má přístup a ty plody se vytvářejí až na těch uteklých výhonech.
0: A máme tady další dotaz.
1: Mám orchideje a na tom se mi dělají takové chomačky, takové lepivé. To lepí takové, nevím, co to je. Nemůžu se toho zbavit, nevím, co mám dělat.
0: A tady ten dotaz jsme předali plzeňskému zahradníkovi Přemyslu Písařovi.
4: Paní posluchačko, skoro určitě máte problém s vlnatkou, jinak vlnatka je taky červec. Je to savý škůdce, který se chrání nějakým voskovým obalem, takže jeho likvidace je obtížná, protože když použijete nějaký postřik, tak ten postřik se k tomu škůdci skrze tu voskovou ochranu vrstvičku buď špatně nebo vůbec nedostane. Co s tím můžete dělat? Vlnatku doma mít nechcete, takže jestli to máte na nějaké rostlině, tak dejte do karantény, dejte ji někam na hambu, když to řekneme někam úsměvně. Tenhle ten škůdce taky nemá rád, když je přes příliš vlhko. Tak já nevím, jestli ty orchide třeba máte možnost někde vyvenčit. Představuju si to, že tu orchidy vezmete, jestli máte tu možnost dát ji na zahrádku, třeba pod nějaké stromy, ne na úplně plné slunce, ideálně nějaký polostín. A jestli třeba ta orchide jako nikdy nebyla na venkovním slunci, tak ji dejte na začátek úplně do stínu, aby vám to sluníčko vlastně nespálilo ty listy, protože ty nejsou připravené vlastně na takovou porci a intenzitu toho slunečního záření. A jinak doporučuji mechanické odstraňování, omývání nějakou slabou jarovou vodou, častější sprchování, protože to ta vlnatka taky nemá ráda. Takže tímto můžete poměrně pomoct. A nebo se potom dá bojovat systematicky. Existují třeba takové přípravky, jakoby tyčinky, které vy zapícháte do toho květináče a ten pesticid, ta účinná látka, skrze kořeny se dostává do té rostliny a ten savý škůdce potom, když saje tu šťávu z té rostliny, tak zároveň saje i tu účinnou látku a odumírá. A teďko řeknu jednu věc, ze které možná nebudete úplně moc nadšená, ale moje zkušenost je taková, že s tou vlnatkou se bojuje fakt jako blbě a ne dost často to mívá šťastný konec, že uděláte všechno, co prostě potřebujete a ona tam stejně ta potvora zase objeví. Takže jestli to nakažení nemáte nějaké dramatické, dobře, tak to rozsunujte někam do karantény, udělejte, co můžete, ale za mě možná je lepší tu rostlinu i s tím škůdcem zlikvidovat, uchránit ty rostliny, které máte v pořádku, případně si tu orchideji koupit novou, tak to zkuste zvážit.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

se mi nezdá.

0: magazín.
1: Horko a sucho, to jsou problémy, které se zvlášť letos v létě staly tématem mnoha rozhovorů. Zasahují do života lidí i jejich hospodaření a projevují se samozřejmě i ve včelaření. Je možné včelám v takovém počasí pomoci? O tom, že pomoc může být i přirozená přírodní, se přesvědčila naše hobbyredaktorka Irena Šarounová na návštěvě u včelaře na Vysočině.
2: Se včelařem Pavlem Moravcem jdu do jeho včelího království. Já jsem od vás dostala ten krásný včelařský klobouk. Můžu si ho nandat?
3: Zatím nemusíte. Jsme v obci Vilémov u Humpolce vedle lesa.
2: Kolik máte včelstev, úlů?
3: Produkčních včelstev, z kterých něco málo odebírám, mám 8 a v průběhu roku vytvářím kolem 5 až 10 oddělků, které rozdám zpravidla kamarádům.
2: Jste takový včelař pohodář.
3: Vydělávám si trůlařinou a včely jsou opravdu koníček.
2: Takže i úly jsou vaše práce?
3: Všechno, co uvidíte na včelnici, tak je moje práce.
2: U vás by se člověk mohl naučit nejen včelařit, ale i zacházet s vodou. Vy tady máte zelenou trávu.
3: Já se snažím být nejenom včelař, ale když se podíváte, tak není všude stejně posekáno, takže vlastně celý rok tady něco kvete. Najdete tady všeho chuť od bylin až po nějaké orchideje.
2: Teď už jsme možná u toho tématu, o kterém si dnes budeme povídat, jak vytvořit včelám prostředí, aby se jim u nás líbilo.
3: Včela je tvor, který má rád pestrost stravy a pokud všechno posekáme a nic pro ně nezůstane, tak budou na dietě a to jim zrovna moc nesedí. Chodím do včelské školy a jeden učitel má takovou pěknou hlášku, že největším nepřítelem včel je nevzdělaný včelař a já bych to rozšířil obecně, že největším nepřítelem včel a vlastně všeho živého je člověk, který se chová k přírodě nešetrně.
2: Nechme jim zeleň, která do přírody patří. A co dalšího?
3: Pochopitelně nějaká pítka. To je ten základ, který můžeme udělat a nic nás nestojí.
2: Viděla jsem keramická pítka, bylo to krásné, designové. Máte je tady?
3: Já jsem takový praktik, já tady mám plastovou bedínku, v který je sláma, dolívám do ní vodu a oni sedají na tu slámu a berou si vodu. A jestli jste si všimla, přišli jsme teď ke včelám, stojíme těsně u úlu a včelky jsou klidné. Snažím se dělat takový přirozený výběr a vybírám mírné včely.
2: Jak se vybere klidná včela?
3: Tak se díváte na ten projev toho včelstva, aby nebyly agresivní, aby seděli, jak se říká, na plástu a nerozbíhali se.
2: Můžeme ještě blíž. Dokonce sáhnu rukou na česno k těm včelkám a oni kolem mě procházejí. Letošní rok je opravdu suchý. Nevím, jestli vadí, nevadí, když jim tady 40 teploty pečou do úlu.
3: Ty úly jsou nutně zaizolované, ne proto, aby jim v zimě bylo teplo, ale proto, aby jim v létě nebyl hic.
2: Čím izolujete?
3: Je to přírodní izolace. Jediné, co vlastně na tom úle není vyloženě přírodního charakteru, tak je venkovní plášť. To je vodovzdorná překližka.
2: Co je to ta přírodní izolace?
3: Konopí.
2: Teď už si klobouk nasadím, protože bych se ráda podívala do toho krásného úlu pana Moravce.
3: Jen jsem jim dal vědět, že tady jsme.
2: Otevíráme. Tady na tom rámečku nahoře je přilepená nějaká papírová utěrka, nebo co to je?
3: Nemám rád herbicidy, pesticidy a podobné věci, takže včely neléčím klasickými akaricidy, ale tlumím roztoče pomocí kyseliny šťavelové a glycerinu.
2: Jde to i bez chemie, spokojené včelky a příroda.
3: To je moje krédo.
1: Se včelařem Pavlem Moravcem ke konci srpna natáčela naše hobbyredaktorka Irena Šarounová. A jenom pro doplnění, včelky už teď moc nelétají, vychovávají novou generaci dlouhověkých včel, které vydrží až do jara, no a já je mezi tím krmím cukerným roztokem, co se do nich vejde. A to byste se divili, jak ty včelky v tom úle doslova chrochtají blahem, když dostanou novou várku toho jídla. No a za chvíli pro vás máme reportáž o tom, jak se opravují zanesené perlátory vodovodních baterií.

0: magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Hlavní funkci perlátoru je míchat vodu se vzduchem, čímž zaručuje rovný a měkký proud vody bez nepříjemného cákání. Navíc tak perlátory na vodovodních bateriích snižují spotřebu vody. Pokud jsou však zanesené, tak svou funkci neplní. Údržbář Dalibor Spíšek nám poradí, jak perlátor snadno vyčistit, a natáčel s ním náš hobby redaktor Zdeněk Truhlář.
2: Tady to teče hodně špatně. Podíváme se, jak to můžeme vyčistit.
3: Údržbář Dalibor Spíšek kontroluje perlátory u vodovodních baterií. Co je nejčastější příčinou toho zanesení?
2: Samozřejmě vodním kamenem, který je obsažený ve vodě, pakliže je tvrdší, je ho tam víc, nebo to můžou být mydlové nečistoty, anebo to můžou být různé jiné, které se dostanou cestou potrubím do vodovodní baterie, zachytí se v sítku, pak je potřeba to mechanicky vyčistit.
3: Pokud tedy perlátor chceme vyčistit, tak jak bychom měli začít?
2: Takže vezmeme si zubní kartáček, ještě se jenom takhle zlehka propláchneme a očistíme ze spodu jemně, nebudeme na to moc drhnout, aby jsme to neponičili, to sítko a pustíme. Vidíme, trošku se to spravilo, ale moc to ve finále pomohlo, takže zkusím ještě silnější, mám tady kartáč. Zase pustíme. Je to lepší, ale zase to moc nepomohlo. Tady je vidět, že je hodně zanesený, takže bych přešel na tu variantu demontáže perlátoru a zkusím ho vyčistit ponořením do octa nebo do kyseliny citronové nebo do nějakého chemického přípravku.
3: Na co bychom měli dát pozor, když budeme demontovat perlátor?
2: Na to, aby jsme ho nepoškodili, tak si vezmu francouzský klíč, který si můžu nastavit na určitou velikost. Před samotnou demontáží bych doporučil si vzít kus nějakého hadru, něco, co vložíme mezi čelisti a ten perlátor, aby jsme to nepoškodili, protože to je pochromovaný. Přiložím to na perlátor a směrem doleva povolíme. Jo, vidíte, že je zanešený hodně. Tady nám kartáček moc nepomůže.
3: Čili pomůže nám chemická cesta?
2: Ano, takže nejlépe namočit do octa, aby se vodní kámen rozpustil.
3: Tak,
2: vylovíme perlátor, podíváme se. Trošku to pomohlo, že? Trošku víc. To hrubější můžeme klidně po tom octu, to už jde líp. Rukou, ručně, nechtem. Octet to krásně povolil. Pro lepší funkci toho perlátoru bych doporučil ještě samotný rozebrání. Je složen z jemného sítka a uvnitř se skládá ze dvou až tří sítek. Ještě to propláchneme. Tak a teďka máme rozebraný celý perlátor. Krásně čistý. Složíme sítka dohromady a můžeme to nasadit na baterii. Pustíme vodu. Vidíme a slyšíme, že to krásně funguje. Doporučuji pravidelně čistit. Při zaneseném perlátoru se zvyšuje spotřeba vody. Tlačíme víc na koutek, otvíráme, aby to protlačilo přes ten nános. Takže proto čistíme perlátory pravidelně. Jednou za 14 dnů, za měsíc. Značka Ideal.
1: Očištění perlátoru na vodovodních bateriích natáčel s údržbářem Daliborem Spíškem náš hobby redaktor Zdeněk Truhlář. A za chvíli pro vás už máme jenom zahrádkářský kalendář a tam se dozvíte, jak je to s tím podzimem a na co je teď nejvyšší čas.

0: pohádkářský kalendář.
1: Když tak sleduju pranostiky, které tady obvykle každé vysílání každou sobotu připomínám, tak z nich vyplývá, že bude zima jako za starých časů, jenže obvykle je pak všechno úplně jinak a nebo je mokro, a nebo teplo. Uvidíme, jak se to vyvrbí. Meteorologický podzim začal 1. září. Astronomický podzim začíná podzimní rovnodenností, tedy 23. září ve 2:05 ráno. A to je čas, kdy není ani teplo, ani zima, ve skleníku ještě něco dozrává, ale jinak je to už docela zahrádkářský, takový odpočinkový čas, ale jenom na první pohled, protože konec září a začátek října, tak to je čas pro nové dílo, které se samozřejmě projeví až příští rok. Zrají šípky, stále ještě můžete sklízet a zpracovávat chutné a léčivé plody aronie. V teplých dnech první poloviny října můžete vysazovat okrasné cibuloviny, tulipány stovek rozmanitých tváří, sytě barevné modřence, atraktivní hyacinty, kosace, okrasné česneky, venkovní bramboříky a počátkem října je za příznivého počasí ještě poslední vhodná doba také pro narcisy. Co je důležité? Pokud sečete v říjnu trávník, tak ho nechte vyšší, třeba už neporoste, a pak byste měli ze zahrádky golfové hřiště a velmi nízký trávník by mohl mráz poškodit. Právě teď je ideální čas na založení skalky. No a pokud jste milovníky jahod, pak je nutné jahodníky okopat a před chladnými dny okolo rostlin přihrnout zeminu, aby je chránila před tím blížícím se nepříznivým počasím. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak poradíme, jak se pěstují klivie. Vypravíme se mezi krásné ženy, myslivkyně, kterých u nás stále přibývá, a zaměříme se na pálení ovocných destilátů a hlavně na jejich kvalitu. Kdo má internet a chce vědět víc, tak si může najít naše webové stránky, to je rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz, anebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. V roce 2024 se vyhlašoval 56. ročník ankety. Jaký byl ten rok? 19. ledna byla spuštěna mobilní aplikace e-doklady. 2. února byl se zpožděním spuštěn digitální přihlašovací systém DIPSY pro podávání přihlášek na střední školy. Ve Vysočina aréně v Novém městě na Moravě se 7. až 18. února po 11 letech uskutečnilo mistrovství světa v biatlonu. 12. dubna stanula horoleskyně Klára Kolouchová jako první Češka na vrcholu Annapurny. 10. až 26. května se v O2 aréně v Praze a v Ostravar aréně v Ostravě konalo mistrovství světa v hokeji. 26. května toto mistrovství světa česká hokejová reprezentace vyhrála, když ve finále porazila Švýcarsko 2-0. 13. července se tenistka Barbora Krejčíková stala čtvrtou českou wimbledonskou vítězkou ve dvouhře. 13. září zasáhla Česko ničivá povodeň způsobená tlakovou níží Boris. 20. až 21. září proběhly u nás krajské a senátní volby. 26. října přestaly české aerolinie provozovat vlastní lety. 28. listopadu byl slavnostně otevřen Schwarzenberský most s rozpětím 156 metrů, což je největší železobetonový obloukový most v Česku. A 17. prosince proběhlo otevření dálnice D4. Mezi největší hity roku 2024 na celém světě patřila píseň, kterou naspíval Benson Boone, a je to tahleta.
2: For

0: Už po třetí pořádala anketu Český Slavík televize Nova. Moderátory přímého přenosu vyhlašování výsledků 56. ročníku ankety popularity, který se konal 29. listopadu 2024 ve fóru Karlín Praha, byli opět Ondřej Sokol a Aleš Háma. Začneme kategorií zpěvák. Poprvé v historii jsou v první 50 tito interpreti Tom Artway a Martin Hranáč. Teprve po třetí v historii je mezi desítkou nejpopulárnějších Michal Hrůza a je desátý. Miraj Navrátil skončil devátý, po 22. je v první desítce Michal David a v roce 2024 je na 8. pozici. Pokáč už má i stříbrného Slavíka, kterého mu fanoušci přihráli v ročníku 2021 a tentokrát je to 7. příčka.
1: Kdysi dávno jsem mívala stres, vidím to, jako by to bylo dnes. To víte, na krku dvě děcka, manžel zdrhnul do Německa a já ve dne v noci dřela jak pes. Věřte, že příjemné to není být i mrvére na zhroucení. Zkusila jsem všechny léky, zaklínadla pro Astéky, ale na

0: víno.
1: Jméno Ben Cristoval je poprvé ve výsledcích ankety Český slavík za rok 2011. A v roce 2024 si Ben sáhl na nejlepší umístění v dosavadní historii a je šestý. Richard Krajčo je po 15. v první desítce a je pátý. Na čtvrtou příčku se postavil Zlatý slavík roku 2012 Tomáš Klus a zpívá se Simou Magušinovou.
2: Smáli se tomu, že je jinačí, smáli se tomu, že se drží stranou, smáli se tomu, že snad ani žít jinak neumí, než v bunkru pod peřenou. Zář, co mu byla dána jako dar, tak vnímal jako svoje prokletí.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Bronzového slavíka roku 2024 má Václav Neud Bárta a je to za prvé největší úspěch v jeho dosavadním působení v anketě a za druhé jeho vůbec první slavík. Vojtěch Dyk je po třetí za sebou stříbrným slavíkem a Marek Ztracený po čtvrté za sebou zlatým slavíkem. Je to zápis do historie, to se nikomu mezi zpěváky kromě Karla Gotta nepodařilo.

Během přímého přenosu byli představeni ti, kteří byli nominováni v kategorii Trinity Bank objev roku. Byli to zpěvačka Pam Rabbit, skupina Brixton a zpěvák Sofian Mejmej. A právě on se stal vítězem této kategorie, je tedy objevem roku 2024. Po třetí v historii se vyhlašovala kategorie Síň slávy a vstoupila do ní zpěvačka Marta Kubišová. Každý z nás má na ní jinou vzpomínku, někdo třeba pamatuje její začátky, někdo ji objevil nedávno. Narodila se 1. listopadu 1942 v Českých Budějovicích. Dětství prožívala v městci Králové a v Poděbradech, kde začátkem 60. let začala zpívat s lázeňským orchestrem. Pak už to šlo rychle, Pardubické divadlo Stop, Plzeňská Alfa, první nahrávky ve studiu, desítky hitů a v roce 1964 Pražské divadlo Rokoko, kde také později vznikla populární skupina Golden Kids. V letech 1966, 68 a 69 vyhrála anketu Zlatý slavík a i v ročníku 1970 byla nejpopulárnější zpěvačkou Československa, ale k předání ocenění tenkrát už nedošlo. Přišel zákaz zpívání. V listopadu 1989 se konal její triumfální balkonový návrat a modlitba pro Martu se stala hitem našeho století. Mezi největší hity její kariéry patří i písnička Depeše. Hey.

0: kategorii hip-hop a rap se na bronzové příčce umístil Viktor Sheen, stříbro získali Atmo Music a první místo obsadil stejně jako v ročníku 2023 Kalin.
1: Na dlaní jednu z tvých řas do tmy se koukám. Hraju si písničky tvý, co jsem ti psal.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: A teď nejpopulárnější skupiny roku 2024. Poprvé je mezi 50 nejpopulárnějších skupin naší republiky Aleš Brichta Projekt a dále Benjis, DYK, Million Plus a Panoptiko. A teď první desítka kapel. Na 10. místě je skupina, která má 6 zlatých slavíků a navíc je její název v anketě od roku 1977. Je to Olympic. Poprvé v historii jsou tu, a to na 9. příčce, 4 tenoři.
2: Utich.

Skupina Dimitrije osmá, sedmou pozici obhájil z roku 2023 Čechomor, šestý je potřetí za sebou Divokej Bill, pátý potřetí za sebou Jelen a na čtvrtém místě je Krištof. V roce 2024 skompletovala skupina Miraj sadu slavíků a k jednomu zlatému za rok 2021 a dvěma stříbrným z následujících dvou let přišel v roce 2024 i bronzový slavík.

Na stupně vítězů kategorie skupina se v roce 2024 vrací po třech absencích Činasky a je to stříbrný slavík a zlatého slavíka dostává po 15. v historii Kabát.

Jako vždy se během slavnostního gala večera vzpomínalo na ty, kteří odešli do slavičího nebe, a mezi nimi byl i Josef Laufer.

čaj už ten vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

kamaráde, plnou. Jak už to bývá, s kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lávek stál, tak jsem řekl jenom svoje lásku.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Nejpopulárnější zpěvačky roku 2024. Nové interpretky v 50 nejpopulárnějších se jmenují Aiko a Lucie Bikárová. V roce 2024 přišlo do ankety Český slavík 1 613 462 hlasů, což je přibližně stejně jako rok předtím. V první desíce nejpopulárnějších zpěvaček toho ročníku je i jedno nové jméno, které vám prozradím za chvíli, a hned na 10. místě je Leny. 9. je Daša a mimochodem její jméno bylo poprvé ve statistikách ankety popularity v roce 2002 a teď jsme právě u toho nového jména. Poprvé je zde na 8. pozici Kateřina Marie Tichá a je to i velký skok nahoru, rok předtím byla 21.

Na sedmé příčce je loňská debutantka mezi 10 nejpopulárnějšími zpěvačkami u nás, Tereza Mašková. Lucie Vondráčková je 6.

Ještě pro úplnost, Lucie Vondráčková je po 16. v první desítce. Po 21. je tu Anna K. a za rok 2024 je pátou nejpopulárnější interpretkou. Čtvrtá je Eva Burešová, bronzového slavíka obhájila z roku 2023 Monika Absolonová a stříbrného Lucie Bílá. Je to její pátý stříbrný slavík v kariéře.

0: životě.
1: Po třetí v historii si z pódia pro ty nejpopulárnější odnáší Eva Farná Zlatého slavíka. A to znamená, že už má 8 bronzových, 2 stříbrné a 3 zlaté slavíky, což jí řadí mezi nejpopulárnější zpěvačky historie naší populární hudby. Od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka, hodně štěstí.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Na letišti v Mošnově začnou dny NATO. Každý den bude 8-hodinový program. Všech 300 členů volebních komisí v Orlové už má za sebou první školení. Třinečtí hokejisté porazili v extralize Kometu Brno 6-5. Počasí dnes bude slunečné a naměříme do 23 stupňů. Dobré ráno vám přeje Tereza Hájková. Na letišti v Mošnově dnes začínají dvoudenní dny NATO a dny vzdušných sil armády České republiky. Jde o největší bezpečnostní přehlídku v Evropě. Připraveno je každý den více než 8 hodin dynamických ukázek ve vzduchu i na zemi. Akce se dnes zúčastní prezident Petr Pavel, premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO a nebo ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Více podrobností přidáme v reportáži přibližně za 20 minut. Obce v Moravskoslezském kraji spustily přípravu na komunální a senátní volby. Například v Orlové už prošlo prvním školením všech 300 členů volebních komisí. Dozvídají se, jak sčítat hlasy, jaké je čekají odměny, je třeba to, za jakých okolností můžou jít sami volit, popisuje mluvčí radnice Andrá Vargová.
2: Přípravy jsou v plném proudu, zazněly informace ohledně proplacení odměn, ohledně proplacení stravného. Komisaři dostali informace o tom, že se vlastně z té volební komise mohou vzdálit na po určitou dobu a v tom čase si samozřejmě odvolit. Důležité je, aby vždycky byl přítomen místopředseda nebo předseda té volební komise.
0: České stíhačky Gripen vzletly ve čtvrtek do Polska, aby hlídali jeho vzdušný prostor. Armáda o tom informovala na síti X. Ze základny v Pardubicích zamířili do oblasti při východní hranici Polska. Na sousední Ukrajinu totiž znovu útočili ruské drony. Nakonec podle armády Gripeny nemuseli zasahovat a po vystřídání polskými stíhačkami se vrátili zpátky. Dnes se poběží tradiční běh rodným krajem Emila Zátopka. Start je v Kopřivnici a běžci zamíří do dřevěného městečka v Rožnově pod Radhoštěm. Slavnostní vyhlášení vítězů a předání cen začne po 14. hodině. Vstup do areálu dřevěného městečka je dnes po celý den zdarma, připomíná mluvčí Rožnovského muzea Pavlína Polášková.
3: Já si myslím, že to je kombinace vlastně těchto věcí, že všichni tady, co jsou v té kabině nebo většina, už spoustu obratů zažili a jsme si vědomi toho, že tu kvalitu v tom týmu máme, takže je to ta víra v ty naše dovednosti i ta víra v to, že už jsme to zažili, takže to nám určitě pomáhá.
0: Hokejisté Třince prohrávali v utkání druhého extraligového kola s Kometou Brno 5 minut před koncem druhé třetiny 2-5. Nakonec ale zvítězili 6-5. I zásluhou dvou přesilovkových tref Daniela Voženílka, který navíc dosáhl hetriku. Třinec je velkými obraty podle něj proslulý a pomáhá k tomu hráčská kvalita se sebevědomím.
3: Já si myslím, že to je kombinace vlastně těchto věcí, že všichni tady, co jsou v té kabině nebo většina, už spoustu obratů zažili a jsme si vědomi toho, že tu kvalitu v tom týmu máme, takže je to ta víra v ty naše dovednosti i ta víra v to, že už jsme to zažili, takže to nám určitě pomáhá.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Moravskoslezském kraji skoro jasno, ráno ojediněle mlhy, postupně většinou polojasno. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na horách do 18.
1: Více zpráv

Přejeme krásné sobotní ráno, máme 19. září, teď 4 minuty po 5. hodině. Za okamžik nás čeká pravidelné kalendárium, v něm zmíníme zajímavá výročí. Můžeme zmínit, že svátek slaví všechny zity a třeba ze známých osobností slaví narozeniny třeba herečka a dabérka Valérie Zavadská nebo také herečka Zuzana Vejvodová. A těch známých osobností je mnohem více, za chvíli řekneme podrobnosti. Přidáme také informace o počasí, samozřejmě aktuální. No a už jste slyšeli ve zprávách, že po 26. začínají dny NATO. Velká víkendová přehlídka na mošnovském letišti. Do programu ukázek se podíváme krátce před 17:30. Hezký poslech Českého rozhlasu Ostrava a poslech písniček, které nestárnou, přeje Pavel Janošec.

0: Je 5:11 minut, sobota 19. září a Český rozhlas Ostrava nabízí originální kalendárium.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Sobota 19. září. Svátek mají mladá děvčata nebo štěstí. Tak zní význam italského jména Zita. Všechno nejlepší. Jihomoravské Znojmo na město povýšil král Přemysl Otakar I. před 800 lety, první svého druhu na Jižní Moravě. Právě 19. září 1226 vydal král další listinu, ve které odškodnil loutského opata za statek Kulchov potřebný k založení města kostelem Prosiměřicí. První ze tří železničních vinohradských tunelů o délce přes 1100 metrů byl slavnostně otevřen před 155 lety v roce 1871. Tunel se razil ručně a vytěžený materiál se ukládal na pozemcích Horní a Dolní Landhausky, kde později vznikla vila a park Grébovka. Ikonický stadion Giuseppe Meazzi v Miláně, tedy slavné San Siro, slaví dnes sté výročí od otevření v roce 1926. Přirozenou mumii člověka z pozdní doby měděné našli němečtí manželé Simonovi na tůře v Edstalských Alpách před 35 lety. V roce 1991 dostala jméno Etsy. Trojnásobný olympijský vítěz, trojnásobný mistr světa a podle mnohých nejlepší oštěpář Jan Železný ukončil kariéru přesně před 20 lety na mítinku v Mladé Boleslavi ve svých 40 letech. Thanks be to God. Velkolepý státní pohřeb britské královny Alžběty II. Se konal ve Westminsterském opatství před 4 lety. Now gone from us. Po 10 dnech státního smutku. Lidičky, a před 125 lety se narodil otec žateckého chmele, zakladatel chmelařského výzkumu v České republice, Karel Oswald. Tak mistře, na zdraví. A vám všem hezkou sobotu.
3: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Aktuální informace o počasí přinášíme v 5 hodin 17 minut. Pojďme se podívat pro příklad na Lysou horu. Tam je 10 stupňů Celsia, jasno, občas oblačno. V Ostravě Porubě mají 11 stupňů Celsia, také jasno, občas oblačno. A například na Horní Bečvě jasno, občas oblačno a 9 stupňů Celsia. Podle dnešní předpovědi počasí bude skoro jasno, ráno ojedinělé mlhy, postupně většinou polojasno, nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů Celsia, na horách 14 až 18 stupňů Celsia a rozptylové podmínky, ráno a večer mírně nepříznivé, během dne až velmi dobré. Tolik aktuálně počasí, hezké sobotní ráno přejeme.
2: Praváci, křemenáče nebo kloustci, už se vám zbíhají sliny a nejraději byste vyrazili do lesa? Pak je naše zářijová soutěž přesně pro vás. Každý den po celé září poslouchejte vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Jakmile zazní soutěžní signál, zavolejte do studia a odpovězte na otázku s houbařskou tématikou. A o co hrajeme? O výbavu, která se v lese rozhodně nestratí. Houbařský nožík, atlas hub, pláštěnku, rolničku i pořádnou síťovku na houby. Tak nastražte uši, opražte znalosti a mějte telefon po ruce. S Českým rozhlasem Ostrava rostou nejen houby, ale i šance na výhru.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 5 hodin 21 minut posloucháte Český rozhlas Ostrava. No a teď k obrovské a známé akci, kde můžete vidět 80 kusů techniky, nejmodernější letadla ve vzduchu a tanky na zemi. Tak bude totiž vypadat 26. ročník dnů NATO, který začíná dnes a skončí zítra odpoledne. Jedna z největších bezpečnostních přehlídek v Evropě nabídne i letecké akrobaty a premiérové veřejné ukázky.
1: No, líbí se mi to, já už jsem tady po několikáté.
2: Chodíte pravidelně?
1: No.
3: Jako všechno je výborný.
2: Máte rádi letadla?
3: Jo.
2: Nebo vůbec techniku?
3: Jo.
4: To jsou návštěvníci minulých ročníků. Čeká se, že i letos přijede do Mošnova spousta nadšenců a obdivovatelů těžkých létajících strojů.
5: Výborně, krásné.
2: Už jste to zkoumali do detailu, ty podvozky?
5: Hlavně podvozek.
6: A je to super.
4: Velkou premiérou bude na dnech NATO německý bojový letoun Tornado, potvrdil za organizátory Zbyněk Pavlačík.
7: To asi nikdy nebylo a jednali jsme o tom s Luftwaffe několik let. Až se to tedy letos podařilo, highlightem bude dynamická ukázka letounu, který má měnitelnou geometrii křídel.
4: Právě Německo je letos partnerskou zemí a nabídne ve velkém rozsahu ukázky svých ozbrojených i záchranných složek. A další novinka, úplně první veřejné předvedení nového přepravního letounu C-390 Millennium v českých barvách. A po roce se znova vrátili létající britští Red Arrows, špičková evropská akrobatická skupina.
7: Mezi našimi návštěvníky je to jedna z těch nejoblíbenějších, nejžádanějších skupin. Na loňské vystoupení jsme čekali 13 let, protože předtím u nás byli v roce 2012 a teď to netrvalo 13 let, ale 12 měsíců.
4: Česká armáda ukáže tank Leopard v národních barvách a na letištní ploše budou další desítky menších strojů, nebo taky vrtulníky, obrněnce a další technika. Pořadatelé připravili na sobotu a neděli 18 hodin programu ve vzduchu i na zemi. Vstup je bezplatný. Policie doporučuje vyjet z domu včas, protože se dají čekat dlouhé kolony aut. Martin Knitl, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Ostrava připraveny jsou krátké zprávy s Terezou Hájkovou.
1: Je půl šesté.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Dopravní podnik Ostrava podepsal se společností Škoda Ecova smlouvu na dodávku nových tramvají. 25 klimatizovaných velkokapacitních vozů chce dopravce nasadit na páteřní trať do jižní části města. Nové tramvaje za více než 3 miliardy korun má výrobce dodat za necelé 3 roky. Sezona respiračních nemocí se blíží. Lidé by tak podle lékařů měli zvážit očkování proti chřipce nebo covidu. Zdravotní komplikace hrozí hlavně seniorům. Loni se jich ale třeba proti chřipce nechala podle ministerstva zdravotnictví naočkovat jen čtvrtina. Podnikatel a bývalý senátor Václav Fischer čelí v Německu obžalobě z několika podvodů a zhruba 30 pokusů o podvod. Podle deníku Bild se měl během pandemie vydávat za ředitele cestovní kanceláře v Hamburku a neoprávněně čerpat státní podporu. Fischer vinu odmítá. Návsi na Frýdecko-Místecku připravuje stavbu nového chodníku. Povede od autobusové zastávky Šnapka do místní části Jasení. Radnice podepsala smlouvu se stavební firmou, která bude chodník stavět. Několika set metrový úsek má být hotový za více než půl roku. Opavské technické služby pořádají den otevřených dveří. Zájemci si dnes od 9 hodin budou moct prohlédnout techniku, která slouží k čištění ulic, odvážení odpadu a při další údržbě města. Stroje uvidí i v akci. Připravené jsou taky soutěže pro děti. Dnes bude v Moravskoslezském kraji skoro jasno, teď po ránu ojedinělé mlhy. Postupně většinou polojasno. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V Opavě v ulici Vančurova dnes počítejte s úplnou uzavírkou, budou tam opravovat povrch vozovky. Objížďka vede přes ulice Krnovská a Šeděnkova.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
0: Dobré krátké zprávy, je 5 hodin 32 minuty, za okamžik přidáme informace o počasí.
2: Český rozhlas Ostrava, poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko a 105,3 Třinecko.

Lenka Filipová a Jindra Malík ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Teď je 5 hodin 39 minut. Za okamžik nás čeká přehled pozvánek za zajímavými akcemi. Pozveme třeba na řemeslný jarmark nebo do návštěvnického centra opevnění Šance v Mostech u Jablunkova, také na bezlepkový jarmark a nebo festival Těrlicko 2026. Podrobnější budeme už za malou chvíli. Ještě předtím přidáme předpověď počasí v telefonátu s meteorologem. Hezké ráno.

0: počasí.
1: Připraveny jsou aktuální meteorologické informace. U telefonu je meteorolog Petr Drobek. Přejeme krásné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Petře, jak to s počasím aktuálně vypadá?
2: Tak aktuálně máme v našem kraji jasnou nebo skoro jasnou oblohu, o něco více oblačnosti je teď na východě v oblasti Beskyd, ale ta oblačnost se přesouvá dále k východu, takže brzy odejde. No a teploty nám klesly na nějakých 12 až 8 stupňů, chladněji je v údolích na Bruntálsku, Rýmařov má 5 stupňů, Světlá Hora 6 stupňů, vítr fouká slabý proměnlivý s rychlostí do 2-3 metrů za sekundu.
1: Jaká je předpověď počasí na dnešek?
2: Tak čeká nás pěkný slunečný den, bude skoro jasno až polojasno. V ranních hodinách ještě se mohou objevit ojedinělé mlhy. No a teploty vystoupí na 19 až 23 stupňů a na horách na 14 až 18. A zpočátku povane jenom slabý a postupně se rozfouká mírný západní až jeho západní vítr s rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu.
1: Ještě poprosíme o předpověď počasí na noc a zítřek, ať máme víkend kompletní.
2: V noci bude jenom malá oblačnost, skoro jasno až polojasno, teploty klesnou na 13 až 9 stupňů, ojediněle tam, kde bude slabší vítr, tam může klesnout teplota i níže až k 7 stupňům a povane mírný jeho západní vítr s rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu. Zítra ráno ještě bude slunečno, ale v průběhu dne už bude přibývat postupně od západu oblačnost a později večer se na většině území přidají i přehánky nebo občasný déšť, bude nás přecházet studená fronta. Před tou studenou frontou ale bude ještě poměrně teplý den, teploty vystoupí na 20 až 24 stupňů, na horách na 14 až 18 a vítr povane mírný jeho západní až západní s rychlostí 3 až 7 metrů za sekundu.
1: Informace o počasí a Petr Drobek z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkujeme za předpověď. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Stále posloucháte Český rozhlas Ostrava. Přejeme krásné sobotní ráno.
3: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
4: Jupa, já už vím.
3: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
4: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
3: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
4: Co bysme to nestihli?
3: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
4: Na blbosti, jo?
3: Těší se Patrik Rozehnal.
4: Krasavče!
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 5:50, to je přesný čas, posloucháte Český rozhlas Ostrava. Máme sobotu 19. září a nabízíme zajímavé tipy, abyste si mohli zpříjemnit dnešní den, když už předpověď počasí vypadá slibně, a to jak na dnešek, tak i zítřek. Tak si vyberte z nabízených akcí. Zmiňovali jsme samozřejmě dny na to, tato volba je na vás, buďte velmi opatrní a počítejte s tím, že o tuto akci je obrovský zájem, takže přístup na ní nebude úplně jednoduchý. Narážíme tím třeba na kolony aut, které se mohou tvořit na silnicích, na to často upozorňují organizátoři. Ale kromě toho, kdybyste nechtěli vyrazit na zmíněnou přehlídku, můžete do Brušperku, tam se dnes chystá historický řemeslný jarmark na svatého Matouše. Zastavit se můžete na náměstí Jana Amose Komenského mezi 11. a 20. hodinou. Takže připomínáme Brušperk. 10 hodin dopoledne zveme do návštěvnického centra opevnění Šance v Mostech u Jablunkova, a to na historickou přednášku o osmanské expanzi na Moravu v roce 1663. Zveme i do Ostravského národního zemědělského muzea, a to na bezlepkový jarmark. Nakoupit a poradit se můžete mezi 10. a 15. hodinou. A ještě zveme do Těrlicka na festival Těrlicko 2026. Patří zdravému životnímu stylu a soutěžit se bude mimo jiné v pojídání chili papriček. Přednášky i tvůrčí dílny pro dospělé i děti jsou také připraveny v prostorách kulturního střediska v Těrlicku, a to mezi 10. a 17. hodinou. To byly tipy pro dnešní den Českého rozhlasu Ostrava. Hezké ráno.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.

0: Je 6 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Na mošnovském letišti začíná 26. ročník Dnů NATO. Soudcovská unie se ohradila proti výrokům premiéra Babiše o nestrannosti soudců. Z Česka do Nepálu odletělo letadlo s humanitární pomocí. Počasí dnes bude slunečné a naměříme do 23 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Tereza Hájková. Na mošnovském letišti u Ostravy začínají dny NATO. 26. ročník nabídne desítky bojových ukázek a 80 letadel a vrtulníků ze 14 zemí. Vystoupí i britští akrobaté Red Arrows.
2: Mezi našimi návštěvníky je to jedna z těch nejoblíbenějších, nejžádanějších skupin.
3: Potvrdil návrat špičkové britské akrobatické skupiny po roce znova do Mošnova Zbyněk Pavlačík, hlavní organizátor Dnů NATO. Poprvé bude k vidění nový přepravní letoun C-390 v českých barvách a lákadlem je taky německý bojový letoun Tornado.
2: Highlightem bude dynamická ukázka letounu, který má měnitelnou geometrii křídel.
3: Nejnovější techniku, včetně radarů nebo třeba munice, ukáže i česká armáda a vojáci z řady dalších zemí. Až do neděle je připravených 18 hodin programu ve vzduchu i na zemi. Martin Knitl, Český rozhlas.
0: Soudcovská unie vyzvala premiéra Andreje Babiše z Hnutí ANO, aby se zdržel výroků o nestrannosti soudců. Reaguje tak na video z předvolebního mítinku Hnutí ANO v Havířově ze začátku září. Premiér na něm mimo jiné tvrdí, že v Česku funguje mafie, která zavírá na objednávku. Babiš odpovídal na otázku ohledně poslanecké imunity a mluvil přitom o kauze Čapí hnízdo, ve které čelí obžalobě. Jeho stíhání je ale právě kvůli imunitě přerušené. Unie taky upozorňuje, že Babiš jako premiér nese zvláštní odpovědnost za způsob, jakým mluví o soudní moci. Česko večer poslalo do povodněmi zasaženého Nepálu letadlo s humanitární pomocí. Informovala o tom mluvčí hasičů Kristýna Posekaná. Poskytnutí materiální pomoci schválilo ministerstvo vnitra po dohodě s ministerstvem zahraničních věcí. Do odříznutých oblastí Nepálu Česko poslalo deky, karimatky a skládací postele, říká mluvčí Posekaná.
4: Záplavy strhly nebo výrazně poničily velké množství domů. Místní tak žijí často v provizorních přístřežcích, stanech nebo nouzových centrech. Deky, karimatky i postele proto předně poslouží na zahřátí při spaní v takových podmínkách jako základní vybavení pro lidi, kteří přišli o své domovy.
0: Kvůli povodním zemřelo v Nepálu přes 1400 lidí a tisíce dalších se stále pohřešují. Rožnov pod Radhoštěm se dnes připojuje k akci Zažít město jinak. Od 2 hodin odpoledne je na programu hudba, divadlo, akrobacie i skateboardová exibice. Co si tam lidi můžou sami vyzkoušet, říká ředitel Tečka kulturní agentury Jakub Sobotka.
5: Ulice nemusí být jenom místo, kterým procházíme. U nás si lidi zacvičí jogu na pedalboardech na nedaleké řece, vyzkoušejí si beatbox s Patrikem Jurigou, nebo si můžou vyzkoušet malovat grafity. Večer zakončíme bruslařskou show na zimním stadionu, takže vyrazíme společně na led.
1: Počasí.
0: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku skoro jasno až polojasno, teď ráno ojediněle mlhy. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na horách mezi 14 a 18.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: V Českém Těšíně počítejte s uzavírkou v ulici Lípová. Probíhá tam rekonstrukce mostu přes potok Hrabinka. Objížďka vede po ulicích k Antoníčku, Ostravská a Sokolovská.

domácím utkání nové hokejové sezóny proti Kometě Brno se loučili legendy Petr Vrána a Vladimír Travecký. Reportáž z této akce vítězného utkání 6-5 uslyšíte ve vysílání krátce před 6:30. Hezký poslech Českého rozhlasu Ostrava přeje Pavel Jarnošec.

0: 6:10, posloucháte Český rozhlas Ostrava a začít ráno zdravým pohybem můžete i dnes, ať jste kdekoliv, takže se připravte na ranní rozcvičku Českého rozhlasu Ostrava. Povede vás Petr Peč, se kterým se ve vysílání setkáváte vždy krátce po 6. hodině od pondělí do neděle. Takže začínáme.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Vzpřímený postoj, hlava v prodloužení s trupem, chodidla u sebe. S výdechem ukročíme pravou nohou do strany do výpadu a zároveň se pravou rukou dotkneme levého vnitřního kotníku a levá paži jde vzhůru do stropu. Hlava sleduje levou paži. Cvik cvičíme celkem 20krát. Hezký den s pohybem.
2: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 6 hodin 16 minut nabízíme aktuální meteorologické informace. Pojďme se podívat třeba na Javorový vrch, kde je jasno, občas oblačno a 10 stupňů Celsia. V Mošnově mají 11 stupňů Celsia a jasno, a například v Rýmařově polojasno a 8 stupňů Celsia. Podle dnešní předpovědi má být skoro jasno až polojasno, ráno ojedinělé mlhy. Nejvyšší teploty pro dnešek je 19 až 23 stupňů, na horách 14 až 18 stupňů Celsia a pilové podmínky, ráno mírně nepříznivé, během dne dobré až velmi dobré. Tolik aktuální počasí, přejeme vám krásné sobotní ráno.
0: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. 6. rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: 20 minut. Stále posloucháte Český rozhlas Ostrava. Pojďme za sportem. Budeme svědky posledního střídání kariéry. Třinečtí hokejoví útočníci Petr Vrána a Vladimír Dravecký odehráli v pátek proti Kometě Brno posledních 13 sekund v extraligové kariéře. Obě klubové legendy nastoupily vedle kapitána Martina Růžičky do prvního střídání. No a po prvním přerušení hry následoval 10-minutový ceremoniál.
1: Třinec vyhrál v hazování Petr Vrána, který naskočil na led a spolu s Vladimírem Draveckým, řekl bych, úmyslně zavezli puk do ofsajdového postavení. První přerušení hry a teď by měl začít ceremoniál.
2: Dobrý večer všem. Bylo nám řečeno, že to máme zkrátit co nejvíc, aby kluci mohli hrát, takže děkuji moc, že tady můžu být, děkuji klubu, že nám to umožnil tady být, děkuji vedení. Samozřejmě bych chtěl poděkovat své rodině, tátovi, mámě, která nás nedávno opustila, mojí sestře, mojí první ženě, za krásného syna děkuji, mojí přítelkyni, za krásného syna děkuji.
3: Chcem poděkovat všem lidem, bez kterých by som tu nestál. Všetkým ďakujem mojej rodine, mojim rodičom, mojej sestre, že sa starali o mňa od detstva, obetovali toho veľa. Ďakujem mojej manželke, život hokejistov nie je ľahký a ja si to veľmi vážim, že so mnou vydržala celú kariéru a možno obetovala aj svoju kariéru. Ľúbim vás ďalej svojim deťom, Vladkovi, ktorý tu žiaľ nemôže byť, ale pozdravujem ho, je na kempe. A mojej dcerke Valentínke, ktorý je môj celý svet.
1: Děkovali nejbližším třineckému klubu a fanouškům legendy ocelářů Petr Vrána a Vladimír Dravecký. Ke všem pěti titulům za sebou přivedl oceláře jako kapitán Petr Vrána a zažil nejpovedenější období v kariéře a vyskočilo mu spoustu vzpomínek.
4: Strašně moc hezkých zážitků, samozřejmě ty tituly, všechny ty cesty za titulem, všechny ty historky, všichni ty lidi okolo, spoluhráči, co tady někteří nejsou, už kluci, co tady jsou. Lidi okolo, myslím si, že jsme opravdu fungovali úplně neskutečně, takže převážně pozitivní pocity.
1: Na poslední střídání nastoupili tři útočníci ročníku narození 1985. Dva končící veteráni Vrána a Dravecký a jeden pokračující kapitán Martin Růžička. Bylo to jako v úspěšné pohádce tři veteráni v podání herců Hrušinského, Čepka a Somra.
5: Bylo nám povedané, že jsme asi nejstarší lajna na světě. Momentálně, ale tak Martin, to je hráč, s ktorým som asi prežil najviac toho. Potom prišiel Havrana. Ja osobne som si ho vybral, takže ja som veľmi vďačný, že sme do toho išli spolu a takto sme to mohli ukončiť pekne.
1: Usmíval sa Vladimír Dravecký, ktorý měl ve Skyboxu snad 20 nejbližších v dresu číslo 22 a slovenští Hujerovi po zápase jezdili rolbou na ledě a veselili se. Střince David Procházka, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Ostrava připraveny jsou krátké zprávy s Terezou Hájkovou.
1: Je půl sedmé.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Děti v mateřských a základních školách budou mít zřejmě od příštího školního roku zakázané telefony. Právě s tímhle pravidlem počítá poslanecká novela zákona. Žáci by podle ní mohli telefony používat ve výuce jen se svolením učitele. Více ve zprávách v 7 hodin. Moravskoslezský kraj letos investoval 34 milionů korun na podporu turistické infrastruktury. Je to o 13 milionů více, než mělo hejtmanství původně v plánu. Mezi nejčastěji podpořené projekty patřily pump tracky pro kola a cyklistické parky. České stíhačky Gripen vzlétly ve čtvrtek do Polska, aby hlídali jeho vzdušný prostor. Armáda o tom informuje na síti X. Ze základny v Pardubicích zamířili do oblasti při východní hranici Polska. Na sousední Ukrajinu totiž znovu útočily ruské drony. Nakonec podle armády Gripeny nemuseli zasahovat. V Příboře dnes začíná druhá etapa výmalby podloubí na náměstí. Malíři budou pracovat na západní straně a v ulici Jičínská. Město chce vzhled podloubí sjednotit. V plánu má i drobnější zednické úpravy. Lidé se musí připravit na omezení. Ještě dnes a zítra pokračuje podzimní vlna kampaně Uklidme svět. Tu pořádá Český svaz ochránců přírody. Dobrovolníci se zapojují tak, že sbírají v přírodě a městech odpadky. Podle svazu je zaregistrovaných přes 12 000 lidí. Mapu jednotlivých úklidů zájemci najdou na webu uklidmesvět.cz. Dnes bude v Moravskoslezském kraji skoro jasno až polojasno, teď ráno ojediněle mlhy. Nejvyšší teploty mezi 19 a 23 stupni.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Na dálnici D48 na 56. kilometru u Nošovic ve směru na Český Těšín stojí porouchané auto. Projíždějte opatrně. Šťastnou cestu vám přeje Český rozhlas Ostrava.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
3: 6:32 minuty, přesný čas, čeká nás předpověď počasí s meteorologem a také tipy pro dnešní den. Hezké ráno přejeme.

Přejeme krásné ráno s Českým rozhlasem Ostrava, teď je 6 hodin 38 minut. Rádi bychom vás pozvali také k dopolednímu vysílání, protože po 9. hodině začíná magazín Mezi nebem a zemí. Zmínka bude o českém varhanním festivalu, který už 20. rokem rozeznívá mnohé kostely i v malých vesnicích. Také připomeneme paměť národa, která už 25 let sbírá příběhy lidí, kteří se zasloužili o naši svobodu. No a ještě nás čeká i pravidelné zamyšlení dnes od pastora Slezské církve evangelické augsburského vyznání. No a po magazínu Mezi nebem a zemí začne po 10. hodině hobby magazín. Dozvíme se, jak pěstovat borůvky na zahradě, v čem se třeba kanadské borůvky liší od běžných z lesa, jestli je ohrožují škůdci nebo spíše rozmary počasí, a také se budeme věnovat včelám, a tedy tomu, jak je možné třeba při suchu včelkám pomoci. A ještě nás bude zajímat oprava a čištění perlátorů ve vodovodních bateriích. Bude toho samozřejmě více. Hezký poslech Českého rozhlasu Ostrava přeje Pavel Janošec.

0: počasí.
1: Je 6 hodin 43 minuty, posloucháte Český rozhlas Ostrava. Jsou aktuální meteorologické informace, u telefonu je meteorolog Petr Drobek. Přejeme krásné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Petře, jak to s počasím aktuálně vypadá?
2: Tak aktuálně máme v našem kraji jasnou nebo skoro jasnou oblohu, o něco více oblačnosti je teď na východě v oblasti Beskyd, ale ta oblačnost se přesouvá dále k východu, takže brzy odejde. No a teploty nám klesly na nějakých 12 až 8 stupňů, chladněji je v údolí na Bruntálsku, Rýmařov má 5 stupňů, Světlá Hora 6 stupňů, vítr fouká slabý, proměnlivý s rychlostí do 2-3 metrů za sekundu.
1: Jaká je předpověď počasí na dnešek?
2: Tak čeká nás pěkný slunečný den, bude skoro jasno až polojasno. V ranních hodinách ještě se mohou objevit ojedinělé mlhy. No a teploty vystoupí na 19 až 23 stupňů a na horách na 14 až 18. A zpočátku povane jenom slabý a postupně se rozfouká mírný západní až jeho západní vítr s rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu.
1: A ještě poprosíme o předpověď počasí na noc a zítřek, ať máme víkend kompletní.
2: V noci bude jenom malá oblačnost, skoro jasno až polojasno, a teploty klesnou na 13 až 9 stupňů, ojediněle tam, kde bude slabší vítr, tam může klesnout teplota i níže až k 7 stupňům a povane mírný jeho západní vítr s rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu. Zítra ráno ještě bude slunečno, ale v průběhu dne už bude přibývat postupně od západu oblačnost a později večer se na většině území přidají i přehánky nebo občasný déšť, bude nás přecházet studená fronta. Před tou studenou frontou ale bude ještě poměrně teplý den, teploty vystoupí na 20 až 24 stupňů, na horách na 14 až 18 a vítr povane mírný jeho západní až západní s rychlostí 3 až 7 metrů za sekundu.
1: Informace o počasí a Petr Drobek z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkujeme za předpověď. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Stále posloucháte Český rozhlas Ostrava. Přejeme krásné sobotní ráno.
0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
3: Poradíme, jak se dá včelám pomoci ve vedru a v suchu. Vyčistíme perlátor na odvodní baterii od vodního kamene a pustíme se do pěstování balkónových a terasových borůvek.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava, připraveny jsou tipy pro dnešní den, tak si vyberte z nabízených akcí. Na letišti Leoše Janáčka v Mošnově dnes začínají dny NATO. Areál bude otevřený od 8 hodiny a 15. minuty, program pak začíná se skokem s vlajkami v 8 hodin a 40 minut a dny NATO pokračují zítra, tedy v neděli. Frýdecko-Místecký festival krásné knihy a současné ilustrace Splavy dnes zve od 10. hodiny na celodenní program v prostorách Galerie FM. Vidět můžete výstavu Podpůrné mechanismy, zajít si na besedu, poobědvat společně nebo si poslechnout koncert. Také máte jedinečnou možnost podívat se do dílen a farem, které jsou oceněny regionální značkou. Návštěvy vítají třeba v sírárně Hrčavský Grunt na Hrčavě, také v chráněných dílnách Charity Opava nebo ve výrobně střešních šindelů v městě Albrechticích. Více si můžete najít na webových stránkách www.regionalniznačky.cz. No a ještě jedna pozvánka, a to do Paskova, na tradiční Den regionu. Program plný muziky, setkání, zábavy i poučení začíná ve 14 hodin na prostranství u seniorského bydlení v Paskově. Tolik tipy pro dnešní den Českého rozhlasu Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Je 7 hodin.
2: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Telefony v českých školách nebudou zakázané úplně. Žáci by je mohli používat k výuce. Havířovští strážníci využívají novou mobilní služebnu. Opavské muzeum pořádá tradiční pochod po linii československého opevnění. Počasí dnes bude slunečné s teplotami do 23 stupňů. Dobré ráno vám přeje Tereza Hájková. Děti v mateřských a základních školách od příštího školního roku zřejmě nebudou smět používat mobilní telefony. Počítá s tím novela školského zákona, která je před prvním čtením v Poslanecké sněmovně. Regulace by se vztahovala i na další elektroniku, jako jsou chytré hodinky nebo tablety. Využívat by je děti mohly pouze k výuce, pokračuje ministr školství Robert Plaga z Hnutí ANO.
3: To je chytrá regulace, nikoli v zákaz, protože zároveň říkám, budeme pracovat na primární prevenci, aby školy vysvětlovaly dětem, kde je problém třeba sociálních sítí, komunikovali s rodiči. A samozřejmě to neznamená, že zakazujeme technologie ve výuce, protože dále je povoleno používat ty moderní nástroje a je chtěné, aby školy učili děti s moderními technologiemi pracovat.
1: Plošná regulace ale nemá podporu mezi některými opozičními stranami. Proti jsou například TOP 09 nebo ODS. Podle poslankyně občanských demokratů Renáty Zajíčkové zákazy nic neřeší a děti si najdou vždy cestu, jak je obejít. Havířovská městská policie má novou mobilní služebnu. Strážníci se speciálním karavanem objíždějí místa, kde se opakovaně objevují problémy s veřejným pořádkem. Mobilní služebna nahradila dosluhující přívěs z roku 2009.
4: Karavan je vybavený systémem kamer s dosahem až 30 metrů. Počítačový program pak dokáže rozpoznat pohyb osob a vozidel. Přibude také termovize. Nová mobilní služebna stála město 840 tisíc korun. Z Havířova Natálie Janešková, Český rozhlas.
1: Nový čin dá letos na takzvaný participativní rozpočet 500 000 korun. Veřejnost může hlasovat o nejlepších nápadech od obyvatel přes aplikaci Munipolis do konce září. Z 5 finálních návrhů vyhraje jen jeden. Lidé můžou podpořit další úpravu hyklových vil anebo třeba revitalizaci volejbalového hřiště. Mezi nápady je ale i třeba naučná bylinková zahrádka nebo svatomartinská houpačka. Příznivci vojenské historie dnes vyrazí na tradiční pochod po linii československého opevnění. Z Kozmic na Hlučínsku k pěchotnímu srubu Alej. Je to už 33. ročník, potvrdila Jana Polášková z pořádajícího Slezského zemského muzea. Účastníky čeká zhruba 9-kilometrová trasa.
5: Pro účastníky, kteří projdou celou trasu, bude připravena odměna, a to zpřístupnění tvrzového pěchotního srubu Orel, který byl vybudován v nejvyšším čtvrtém stupni odolnosti. Akce se uskuteční za každého počasí a proto doporučujeme turistickou obuv a vhodné oblečení.
2: Počasí.
1: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku skoro jasno až polojasno, ráno ojediněle mlhy. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na horách mezi 14 a 18.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: V centru Ostravy v ulici Českobratrská v křižovatce s Poděbradovou havarovalo osobní auto do obrubníku. Právě teď se to tam vyšetřuje, projíždějte opatrně. Pokud víte o dalších problémech na cestách, budeme rádi, když nám zavoláte. Číslo na zelenou vlnu je 800 553 553.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Přejeme krásné sobotní ráno s Českým rozhlasem Ostrava. Za okamžik začíná seriál Dvakrát měř, jednou řeš. Zaměříme se na zdravou stravu domácího morčete. No a také máme připravenu řidičskou abecedu. Do konce září každý den radíme, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují, a dnes si povíme, jak policie používá při kontrole provozu drony. To je důležitá informace. Přidáme také předpověď počasí, teď ještě informaci, že je 7 hodin a 4 minuty. A

0: dvakrát měř, jednou řeš. Dobré rady všeho druhu. Psala mi jedna naše posluchačka, co dělat s vypaseným morčátkem, jak mu zařídit vyváženou stravu. No tak, jestli máte doma takového mazlíčka, tak je dobré vědět, že morče je bíložravec. Cpe se výhradně rostlinnou stravou složenou z travin, semen, ovoce a zeleniny. A teď to hlavní, to je nejdůležitější. Morče se cpe od rána do večera, aby bylo morčátko spokojené a dobře mu fungovalo trávení. Někde v reklamách se říká, aby mělo zdravé hovínko, musí mít neustálý přísun trávy anebo sena. V průběhu dne žvíká jedno stéblo za druhým a nikdy tak nedostane hlad. Pokud bychom nechali morčátko, tedy to zvířátko, vyhladovět, při nejbližší možné příležitosti se přežere, doslova přecpe, aby příště hlad nemělo. Takže je to na vás. Navíc, když mu nedáte najíst, tak mu vezmete celodenní zaměstnání a morče se začne nudit. Zdraví vás Kutil, tělem i duší, Artur Kubica.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 7 hodin 16 minut, čas na předpověď počasí. Pojďme se podívat například, jak to vypadá na Šeráku. Skoro zataženo a 9 stupňů Celsia, v Ostravě Porubí 11 stupňů Celsia a polojasno. A například ve Vítkově mají 10 stupňů Celsia a oblačno. Podle dnešní předpovědi počasí bude skoro jasno až polojasno, ráno ojedinělé mlhy. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů Celsia, na horách 14 až 18 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky ráno mírně příznivé, během dne dobré až velmi dobré. Tolik aktuálně počasí, krásné ráno s Českým rozhlasem Ostrava přejeme.
0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: 7 hodin, téměř 21 minut, posloucháte Český rozhlas Ostrava. Pojďte si osvěžit pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečněji. Až do konce září každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. No a dnes si řekneme, jak policie používá při kontrole provozu drony. Slovo má Václav Drášek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Dnes zvedáme oči nad vozovku. Moderní technologie už dávno nejsou jen v autech. Stále častěji je má v ruce i policie. Drony dokážou sledovat provoz z výšky, ale jak moc je policie skutečně používá v běžném provozu? Vy víte, jestli vůbec a případně jak moc policie používá drony ke kontrole provozu na dálnicích a silnicích? Plukovník Jan Straka už vysvětluje podrobnosti.
3: My používáme drony samozřejmě při kontrolách, většinou na dálnicích nebo silnicích prvních tříd, v úsecích třeba zakázaného předjíždění. Případně se s nimi dá kontrolovat i způsob jízdy v nějakém úseku, kde my nejsme jinými prostředky prostě schopni ten dohled vykonávat. Je tam nebezpečná zatáčka, prostě tam nepostavíte auto a zároveň tam nepostavíte ani tu hlídku.
2: Kdo je ovládá?
3: Letecká služba, kde jsou odborníci, kteří s tím umí perfektně lítat a zároveň mají drony vybavené tou nejmodernější záznamovou technikou, takže tam my jsme schopni v podstatě sledovat to chování na nějakém třeba dalším úseku.
2: Co takový dron všechno umí?
3: Dokáže monitorovat styl vaší jízdy na nějakém třeba i delším úseku.
2: Uveďme tedy nějaké příklady z praxe.
3: Používají se v úsecích, kde je zakázané předjíždění, mohou se používat i třeba v uzavírkách, kde je uzavřen jeden směr a jsou tam světelná signalizační zařízení, tam hlídá průjezd na červenou i třeba používání mobilního telefonu. Určitě je dobrý pomocník, my kromě dohledu používáme drony i při dokumentaci míst závažných dopravních nehod, kde nám teda velmi pomáhají.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: A zítra si ve vysílání Českého rozhlasu Ostrava povíme, jak je to s jízdou v levém pruhu se sníženou rychlostí.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Čím je výjimečná zlatobřichá opice, či jak funguje cukr na náš mozek? To a mnohem více prozradí premiérové Zázraky přírody. ČT2. Půvabná markýza se stává ozdobou Versailles a předmětem touhy samotného panovníka Francie, Angelika a král. A ČT Art uvádí v premiéře operu Sergeje Prokofieva, zkomponovanou na vlastní libreto podle stejnojmenného Dostojevského románu. Hráč. Sobotní večer s Českou televizí.
2: A teď krátké zprávy Českého rozhlasu Ostrava s Terezou Hajkovou.
3: Je půl osmé.
4: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
3: Na letišti v Mošnově začínají dny NATO. Připraveno je na dnešek a zítřek dohromady přes 16 hodin dynamických ukázek ve vzduchu i na zemi. Dnes na akci dorazí prezident Petr Pavel, premiér Andrej Babiš z hnutí ANO a nebo ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Sezona respiračních nemocí se blíží. Lidé by tak podle lékařů měli zvážit očkování proti chřipce nebo covidu. Zdravotní komplikace hrozí hlavně seniorům. Loni se jich ale třeba proti chřipce nechala podle ministerstva zdravotnictví očkovat jen čtvrtina. Dnes bude definitivně jasno o tom, kdo kandiduje v říjnových komunálních a senátních volbách. Registrační úřady mají poslední den na to, aby zapsali sporné kandidátní listiny i jednotlivé kandidáty. V případě, že je původně odmítli zaregistrovat kvůli chybám nebo nedostatkům. Teď může začít ministerstvo vnitra tisknout volební lístky. Návsí na Frýdecko-Místecku připravuje stavbu nového chodníku. Povede od autobusové zastávky Šnapka do místní části Jasení. Radnice podepsala smlouvu se stavební firmou, která bude nový chodník stavět. Několika sedmetrový úsek má být hotový za více než půl roku. Opavské technické služby pořádají den otevřených dveří. Zájemci si dnes od 9 hodin budou moct prohlédnout techniku, která slouží k čištění ulic, odvážení odpadu a při další údržbě města. Stroje uvidí i v akci. Připravené jsou taky soutěže pro děti. Dnes bude v Moravskoslezském kraji skoro jasno až polojasno, teď ráno ojedinělé mlhy. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: V Ostravě Zábřehu počítejte s omezením v ulici Plzeňská. Probíhá tam rekonstrukce mostu. Provoz ve směru na Příbor je vedený v jednom místním pruhu. Opačný směr je bez omezení.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Ostrava. 5 minut zbývá do 7:45. Přípravy na letošní komunální a senátní volby vrcholí a obce začínají školit členy volebních komisí. Orlové už mají za sebou první schůzku všech 300 komisařů, kteří se seznamovali s pravidly hlasování i s novinkami, které letošní volby přinášejí.
1: Teď si vezměte tiskopise slibem a všichni, kteří tady jsou, jak podepíšou slib.
2: Běžně v tomhle sále zasedají zastupitelé. Teď tuto opravdu velkou místnost obsadili komisaři, kteří budou u voleb sčítat hlasy pro nově zvolené zástupce občanů.
1: Zajímá to ještě někoho? Jo, takže já to řeknu na hlasy.
2: Plný sál komisařů školí vedoucí kanceláře tajemníka Petr Ulrich. Vysvětluje i různé možnosti hlasování a jak pak mají takové lístky členové komisí sčítat.
1: A tam se potom počítá dál 10 přednostních hlasů celkem jiným stranám a zatrhl tu volební stranu vlevo. Takže za mě ještě, co bych teda chtěl připomenout, že kdo bude chtít potvrzení do zaměstnání.
3: No, já jsem apeloval jako z toho hlediska, že to počítání je složité a to vyhodnocování, že je složité, protože přece jenom je tam v tom ten lidský faktor, člověk je tvor omylný.
2: Právě na sčítání hlasů se chce důkladně připravit i 19-letý Dominik Olšar, který bude v komisi poprvé.
4: Příprava je docela důležitá na takové složitější věci, takže raději si nastuduju všechny věci a bych měl v tom jasno ve všem.
2: Emilia je už ostřílenou členkou volební komise a ze sčítání hlasů obavy nemá.
5: Tak my už jsme tady po několikáté, takže jsme v tom zběhli. Všichni jsme takzvaně sehraný tým. Vlastně vždycky to jeden čte, druhý to zapisuje a potom se to ještě kontroluje. Nic na tom není těžkého.
2: Celkem budou pro voliče připraveny 30 volebních komisí. Z Orlové Andrea Brtníková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.

0: počasí.
1: Připravena už je předpověď počasí. U telefonu je meteoroložka Marie Glofáková. Přejeme krásné ráno.
2: Dobré ráno.
1: Marie, jak to s počasím právě teď vypadá?
2: Aktuálně je všude slunečno, teploty se pohybují nejčastěji mezi 13 až 7 stupni Celsia. Vítr fouká jenom slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu.
1: Jak vypadá předpověď počasí na dnešek?
2: Dnes bude po celý den slunečno a nejvyšší teploty se vyšplhají na 19 až 23 stupňů Celsia. Na horách na 14 až 18 stupňů Celsia a vítr bude foukat teď ráno ještě slabý. V průběhu dne mírný západní až jihozápadní vítr mezi 2 až 6 metry za sekundu.
1: A jak vypadá předpověď počasí na noc a zítřek?
2: I noc bude s naprostým minimem oblačnosti. Nejnižší teploty se budou pohybovat mezi 13 až 9 stupni Celsia. Výjimečně při slabším větru mohou klesnout až na 6 stupňů Celsia. Vítr bude foukat mírný jihozápadní mezi 2 až 5 metry za sekundu. Zítra ráno a dopoledne bude i nadále slunečno. V průběhu dne od severozápadu bude postupně přibývat oblačnosti a někdy pozdě večer očekáváme na většině území přehánky nebo občasný déšť. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 20 až 24 stupni Celsia, na horách mezi 14 až 18 stupni Celsia a vítr bude foukat mírný, jihozápadní až západní mezi 3 až 7 metry za sekundu.
1: Tak předpověď počasí je příznivá pro ty, kdo si chtějí užít víkend, třeba na dnech na to, které dnes začínají, ale ještě doplníme předpověď, tedy hodnoty tlaku a vlhkosti vzduchu, tak jaké jsou pro dnešek?
2: Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře je 1022 hektopaskalů, relativní vlhkost se pohybuje nejčastěji mezi 75 až 95%.
1: Informace o počasí a Marie Glofáková z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkujeme za předpověď, mějte se hezky, naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
1: 7 hodin 48 minut, to je přesný čas, přejeme krásné sobotní ráno s Českým rozhlasem Ostrava.
0: Moravskoslezský rozhlasový kvíz. Soutěžte s námi, otestujte si své znalosti o Moravskoslezském kraji a vyhrávejte zajímavé ceny. Každý všední den po 10. hodině v rámci Dobrého dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava.
3: Naším pondělním hostem bude Lucie Karásková, která se věnuje japonskému umění aranžování květin ikebaně. V čem spočívá její tradice a kouzlo a jak si navíc připravit oblíbené japonské cukrovinky wagashi? I to se dovíte z rozhovoru Kateřiny Huberové.
0: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: 7 hodin 52 minuty, připraveny jsou tipy pro dnešní den Českého rozhlasu Ostrava. Nabízíme akce pro zpestření volných dvoutní. V Rušperku se dnes chystá historický řemeslný jarmark na svatého Matouše. Zastavit se můžete na náměstí Jana Amose Komenského mezi 11. a 20. hodinou. V 10 hodin dopoledne zveme do návštěvnického centra opevnění Šance v Mostech u Jablunkova, a to na historickou přednášku o osmanské expanzi na Moravu v roce 1663. Také zveme do Ostravského národního zemědělského muzea, a to na bezlepkový jarmark. Nakoupit i poradit se můžete mezi 10. a 15. hodinou. A ještě zveme do Těrlicka, a to na festival Těrlicko 2026. Festival patří zdravému životnímu stylu, soutěžit se bude mimo jiné v pojídání čili papriček. Přednášky i tvůrčí dílny pro dospělé i děti jsou připraveny v prostorách kulturního střediska v Těrlicku, a to mezi 10. a 17. hodinou. To byly tipy pro dnešní den Českého rozhlasu Ostrava.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Je 8 hodin.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Moravskoslezský kraj navýšil finance na podporu turistické infrastruktury. Revitalizace Koryčanských pasek v Rožnově pod Radhoštěm nabírá zpoždění. Třinečtí hokejisté porazili po obratu Kometu Brno 6-5. Počasí dnes bude slunečné a naměříme do 23 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Ostrava s Terezou Hájkovou. Dobré ráno. Do podpory turistické infrastruktury kraj letos investoval 34 milionů korun. Je to o 13 milionů více, než mělo hejtmanství původně v plánu. Mezi nejčastěji podpořené projekty patřily pump tracky pro kola a cyklistické parky. Peníze šly taky na záchytná parkoviště u turisticky exponovaných míst, toalety, odpočinková místa a vyhlídky, anebo takzvané fotopointy.
3: Návštěvnost Moravskoslezského kraje podle statistik krajské společnosti MS Tourism v prvním čtvrtletí letošního roku meziročně stoupla o více než 5%. Celkem kraj navštívilo skoro 218 tisíc turistů. Ze zahraničí přijíždí nejvíce návštěvníků ze Slovenska, Polska a Německa. Z Moravskoslezského kraje František Kuča, Český rozhlas.
2: Revitalizace sídliště Koryčanské paseky v Rožnově pod Radhoštěm nabírá zpoždění už více než měsíc. Za to je podle vedení města zodpovědná stavební firma, která nezajistila dostatečnou koordinaci prací. Město proto chce situaci řešit smluvními pokutami, říká mluvčí Rožnova Eva Javorová.
4: Stavba Koryčanských pasek nabírá ze strany dodavatele zpoždění. Budeme to s firmou řešit smluvně, tedy pokutami. Zpoždění ovlivnilo i slavnostní otevření, které jsme měli naplánované na 2. října. Místo něj se však firma Rožnovákům veřejně omluví a pozve na jídlo a pití.
2: Česka večer odletělo do Nepálu letadlo s humanitární pomocí. Deky, karimatky a skládací postele mají pomoct v odříznutých oblastech země zasažené ničivými povodněmi. Poskytnutí pomoci schválilo ministerstvo vnitra po dohodě s ministerstvem zahraničí. Podle nepálských úřadů při povodních zemřelo více než 1400 lidí. Více než 6000 dalších se pohřešuje. České humanitární organizace dál pokračují i ve vybírání peněz na pomoc. Celkem 22 kin v Moravskoslezském kraji se zapojilo do takzvaných kinodnů. Lidem nabídnou dnes a zítra premiérové filmové hity, klubové snímky i filmy pro děti za jednotnou cenu 100 korun. První ročník celorepublikové akce pořádá Asociace provozovatelů kin. Cílem je připomenout, že vidět film na velkém plátně je nenahraditelný zážitek. Kompletní program najdou zájemci na adrese kinodny.cz. Sport. Hokejisté Třince porazili ve druhém kole extraligy na domácím ledě Kometu Brno 6-5. Nejdříve vedli 2-0, pak prohrávali 2-5, ale nakonec stav otočili. Věnovali tak výhru loučícím se legendám ocelářů, útočníkům Vránovi a Draveckému. Ti nastoupili na první 13-sekundové střídání a pak následoval 10-minutový ceremoniál. 5 titulů v řadě za sebou získal Třinec pod vedením kapitána Petra Vrány a ten na to po první třetině vzpomínal.
5: Strašně moc zážitků, samozřejmě ty tituly, všechny ty cesty za titulem, všechny ty historky, všechny ty lidi okolo, spoluhráči, co tady někteří nejsou, už kluci, co tady jsou, lidi okolo. Myslím si, že jsme opravdu fungovali úplně neskutečně, takže převážně pozitivní pocity.
0: Počasí.
2: Dnes bude v regionu skoro jasno až polojasno, teď po ránu ojediněle mlhy. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na horách do 18.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Bruntále počítejte s úplnou uzavírkou ulice Nezvalova. Probíhají tam práce na silnici. Potrvají do konce září.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Přejeme krásné a klidné sobotní ráno s Českým rozhlasem Ostrava. Jsou 4 minuty po 8 hodině a za okamžik nás čeká pravidelná rubrika Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem a dnes představíme nejrychleji rostoucí dřevinu. No a také připomeneme, že už po 26. začínají dny na to. Tato velká víkendová přehlídka opět na mošnovském letišti. Do programu ukázek se podíváme krátce před 8:30. Hezký poslech Českého rozhlasu Ostrava přeje Pavel Janošec.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejrychleji rostoucí dřevinou je bambus? Některé druhy bambusu dokážou v příznivých podmínkách vyrůst až o necelý metr denně. Rychlý růst samozřejmě trvá jen po zlomek vegetačního období této rostliny, zhruba po dobu několika týdnů, a poté se radikálně zpomalí. Rekordmanem je druh v Japonsku zvaný Madake a v Číně Moso. Ten zvládne i 1,20 m a růst skutečně můžete pozorovat pouhým okem, pokud budete trpěliví. Proč je růst tak překotný, vysvětluje struktura bambusu. Stéblo tvoří jakési sklady či jádra, která obsahují růstové buňky a jejich expanze se násobí. Bambus ale není rekordmanem jen v rychlosti růstu. Je to i rostlina extrémně užitečná pro lidstvo, které bambus dovede využít v mnoha odvětvích. Mladé výhonky jsou pochoutkou asijských kuchyní, vyrábí se z něj alkoholické nápoje, vzrostlá dřevina se používá ve stavebnictví nebo při výrobě nábytku. I přesto, že dospělý bambus se vyznačuje mimořádnou tvrdostí, ve skutečnosti patří do čeledi lipnicovitých, je tedy příbuzný s travami na našich loukách.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.

0: počasí.
1: 8 hodin 16 minut, to je přesný čas, připraveny jsou aktuální informace o počasí. Pojďme se podívat tedy, jak to vypadá v kraji na různých místech, například na Lysé hoře, tam je 12 stupňů Celsia a je tam polojasno. Když se podíváme do Ostravy Poruby, odtud hlásí 12 stupňů Celsia, také ale oblačno. No a ještě při pohledu do Osoblahy, odtud hlásí 13 stupňů Celsia a skoro zataženo. Jak by dnes mělo být? Skoro jasno až polojasno, ráno ojedinělé mlhy. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů Celsia, na horách 14 až 18 stupňů Celsia. Vád má slabý, přes den mírný západní až jihozápadní vítr rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu a rozptylové podmínky mají být ráno mírně nepříznivé, během dne pak dobré až velmi dobré. Tolik aktuální informace o počasí, přejeme krásné sobotní ráno s Českým rozhlasem Ostrava.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Ostrava a zveme na Dny NATO, kde můžete vidět 80 kusů techniky, nejmodernější letadla ve vzduchu a tanky na zemi. Zkrátka, tak bude vypadat 26. ročník Dnů NATO, který začíná dnes a skončí zítra odpoledne. Jedna z největších bezpečnostních přehlídek v Evropě nabídne i letecké akrobaty a premiérové veřejné ukázky.
1: No, líbí se mi to, já už jsem tady po několika.
2: Chodíte pravidelně?
1: No.
3: Jako všechno je výborný.
2: Máte rádi letadla?
3: Jo.
2: Nebo vůbec techniku?
3: Jo.
4: To jsou návštěvníci minulých ročníků. Čeká se, že i letos přijede do Mošnova spousta nadšenců a obdivovatelů těžkých létajících strojů.
5: Výborně, krásné.
2: Už jste to zkoumali do detailu, ty podvozky?
5: Hlavně podvozek.
6: A je to super.
4: Velkou premiérou bude na dnech NATO německý bojový letoun Tornado, potvrdil za organizátory Zbyněk Pavlačík.
7: To vlastně nikdy nebylo a jednali jsme o tom s Luftwaffe několik let. Až se to tedy letos podařilo, highlightem bude dynamická ukázka letounu, který má měnitelnou geometrii křídel.
4: Právě Německo je letos partnerskou zemí a nabídne ve velkém rozsahu ukázky svých ozbrojených i záchranných složek. A další novinka, úplně první veřejné předvedení nového přepravního letounu C-390 Millennium v českých barvách. A po roce se znova vrátili létající britští Red Arrows, špičková evropská akrobatická skupina.
7: Mezi našimi návštěvníky je to jedna z těch nejoblíbenějších, nejžádanějších skupina. Na loňské vystoupení jsme čekali 13 let, protože předtím u nás byli v roce 2012 a teď to netrvalo 13 let, ale 12 měsíců.
4: Česká armáda ukáže tank Leopard v národních barvách a na letištní ploše budou další desítky menších strojů, nebo taky vrtulníky, obrněnce a další technika. Pořadatelé připravili na sobotu a neděli 18 hodin programu ve vzduchu i na zemi. Vstup je bezplatný. Policie doporučuje vyjet z domu včas, protože se dají čekat dlouhé kolony aut. Martin Knitl, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Připraveny jsou krátké zprávy Českého rozhlasu Ostrava s Terezou Hájkovou. Hezký poslech přejeme.
2: Je půl deváté.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
2: Dopravní podnik Ostrava podepsal se společností Škoda Ecova smlouvu na dodávku nových tramvají. 25 klimatizovaných velkokapacitních vozů chce dopravce nasadit na páteřní trať do jižní části města. Nové tramvaje za více než 3 miliardy korun má výrobce dodat za necelé 3 roky. Od příštího školního roku by mohl začít platit zákaz telefonů ve školách. Počítá s tím novela školského zákona, které se v prvním čtení budou věnovat poslanci. Žáci mateřských a základních škol by ale mohli telefony použít, pokud by jim to jako součást výuky povolil učitel. Senior taxi bude v Novém Jičíně fungovat i nadále, rozhodli o tom radní. Služba je určená obyvatelům města starším 70 let. Jak uvedla mluvčí Marie Machková, na provoz do konce léta příštího roku vyčlenila radnice 500 000 korun. Podnikatel a bývalý senátor Václav Fischer čelí v Německu obžalobě z několika podvodů a zhruba 30 pokusů o podvod. Podle deníku Bild se měl během pandemie vydávat za ředitele cestovní kanceláře v Hamburku a neoprávněně čerpat státní podporu. Fischer obvinění odmítá. Příznivci vojenské historie dnes vyrazí na tradiční pochod po linii československého opevnění z Kozmic na Hlučínsku k pěchotnímu srubu Alej. Je to už 33. ročník. Podle Jany Poláškové z pořádajícího Slezského zemského muzea čeká účastníky zhruba 9-kilometrová trasa. Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku skoro jasno až polojasno, teď po ránu ojediněle mlhy. Nejvyšší teploty mezi 19 a 23 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: V Petřvaldu na Karvinsku dnes počítejte s uzavírkou ulice Školní, koná se tam kulturní akce. Objízdná trasa vede po ulicích Generála Svobody, Nejedlého, Březinská, Školní a k muzeu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Tolik krátké zprávy a před námi je astronomické okénko. Spojíme se s opavským astronomem Tomášem Gráfem. Tentokrát shrneme to, co se děje na noční obloze. Tak se nechte pozvat k pozorování hvězdné oblohy.

0: Posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Teď je 8 hodin, téměř 39 minut a co aktuálně můžeme pozorovat na noční obloze, tak na to se ptáme opavského astronoma Tomáše Gráfa, se kterým jsme živě ve spojení. Dobré ráno přejeme.
1: Dobré ráno vám i všem, kteří nás poslouchají.
0: Tak na co se, Tomáši, můžeme v těchto dnech na obloze zaměřit?
1: Pokud začneme s pozorováním večer, tak zřejmě nejzajímavějším objektem je v tuto dobu, v tomto období Saturn. Ten je viditelný prakticky celou noc a tato planeta se blíží k období své nejlepší letošní viditelnosti. Najdeme jej ve směru souhvězdí Ryb a už malý astronomický dalekohled nám ukáže jeho prstence, vedle kterých můžeme také spatřit jako takovou slabší tečku jeho největší měsíc Titan. A letos právě ty Saturnovy měsíce jsou zajímavé z jiného důvodu, protože stále se na ně díváme téměř z boku a působí mnohem tenčí, než jsme zvyklí. Protože Saturn při oběhu kolem Slunce se naklání vůči našemu pohledu ze Země a přibližně jednou za 15 let nastane období, kdy se na jeho prstence díváme téměř přesně v jejich rovině. Při pohledu ze Země zcela zmizeli v loni v březnu, zmizeli v vozovkách samozřejmě. Nyní ten pohled na ně se znovu otevírá, ale je to trošku jiný Saturn než ten, který známe z obrázku z učebnic. Ve stejné části oblohy je také planeta Neptun. Já tady zmiňuji většinou planety viditelné pouhým okem, mezi ty Neptun nepatří, ale zmíním jej. Musíme si na něj vzít dalekohled. To stejné se týká další planety, která je nad obzorem večer a v noci, a to je Uran. Ten se nachází ve směru souhvězdí Býka v oblasti mezi jasnou hvězdou Aldebaran a hvězdokupami Hyády a Plejády. Jasnost Uranu je zhruba necelých 6 magnitud, takže teoreticky by měl být na hranici viditelnosti pouhým okem, ale určitě bych doporučoval se na ně podívat alespoň triedrem. Když v průběhu noci vydržíme do rána, můžeme vidět další dvě planety. Mars, ten se nachází poměrně vysoko nad východním obzorem souhvězdí Blíženců a potom níže nad severovýchodem se objevuje planeta Jupiter, která je mnohem jasnější, takže si ji nemůžeme splést. Ještě jeden tip pro zkušenější pozorovatele. Stále je možné pozorovat kometu 10P Temple, která má jasnost kolem 9. magnitudy, což vyžaduje k tomu pozorování dalekohled o průměru, dejme tomu, 10 a víc centimetrů a také vyhledávací mapku, kterou je možné si opatřit na tom často tady doporučovaném serveru České astronomické společnosti astro.cz.
0: No a teď ještě k aktuálnímu ročnímu období, protože už máme meteorologický podzim, ten začíná vždycky k prvnímu daného přelomového měsíce, takže už 19 dnů je meteorologický podzim, ale ten astronomický bude teprve příští týden. Tak řekněte, kdy konkrétně?
1: Astronomický podzim letos začne ve středu 23. září ve 2 hodiny a 5 minut našeho, čili středoevropského letního času. A možná stojí za zmínku nebo vysvětlit ten rozdíl mezi meteorologickým a astronomickým podzimem. Meteorologové ten rok jednoduše rozdělili na 4 tříměsíční období, takže podzim pro ně začíná 1. září a končí posledním listopadovým dnem. Je to praktické pro klimatické statistiky, ale astronomové to mají jinak, protože roční období odvozují z pohybu Země kolem Slunce. Při podzimní rovnosti se Slunce nachází přesně v rovině světového rovníku a postupně v těch dalších dnech se přesune ze severní polokoule na jižní. Jenomže že ten název rovnodennost trošku svádí k představě, že právě toho 23. září musí být den a noc přesně stejně dlouhé. Pokud byste se podívali do tabulek, tak délka té světlé části dne v ten den bude 12 hodin a 9 minut a noc 11 hodin 51 minut. Takže i když ten pojem rovnodennost svádí k představě, že den a noc v tom dnu 23. září trvají přesně 12 hodin, tak je to jinak, jak jsme si teďka ukázali. To způsobuje lom světla v atmosféře, takzvaná atmosférická refrakce, a také to, že slunce není bod, ale kotouček s určitým rozměrem. Skutečná rovnováha, když bychom chtěli být úplně přesní, aby den a noc byly dlouhé přesně 12 hodin, tak ta nastane až o dva dny později 25. září. Pro astronomy a pro to, o čem se dnes bavíme, čili to noční pozorování, je ta podzimní rovnodennost výhodná ještě něčím, a to posluchači samozřejmě chápou, prodlužuje se noc a bude se tak dít až do času zimního slunovratu, takže můžeme se déle věnovat, pokud je samozřejmě, pokud přeje počasí a je jasná noční obloha, astronomickým pozorováním.
0: Tak co můžeme pozorovat na noční obloze, o tom jsme v astronomickém okénku hovořili s opavským astronomem Tomášem Kráfem. Děkujeme za informace. Naslyšenou.
1: Taky děkuji. Naslyšenou.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Informace o počasí jsou připraveny, pojďme se v 8 hodin 47 minut podívat třeba, jak to vypadá na Javorovém vrchu. Hlásí 14 stupňů Celsia a oblačno. Mošnově mají také 14 stupňů Celsia a oblačno. A ještě se pojďme podívat na Horní Bečvu. Odtud hlásí 13 stupňů Celsia, také oblačno. Dnes má být podle předpovědi skoro jasno až polojasno. Ráno ojedinělé mlhy. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů Celsia. Na horách 14 až 18 stupňů Celsia. Rozptylové podmínky ráno mírně nepříznivé. Během dne dobré až velmi dobré. Tolik aktuální počasí. Krásné ráno přejeme.
0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme, jak se dá včelám pomoci ve vedru a v suchu. Vyčistíme perlátor na odvodní baterii od vodního kamene a pustíme se do pěstování balkónových a terasových borůvek.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Zasoutěžte si o balíček pro správného houbaře právě teď. Volejte do studia na číslo 596 11 22 66. Tak honem, ať nepropásnete houbařskou sezónu.
1: Přesně tak, houbařská sezóna je tady a my pro vás máme soutěž, v níž můžete získat vybavení pro správného houbaře, jako je nožík, atlasu, síťovku, pláštěnku, rolničku do lesa proti medvědům. Stačí, když se dovoláte na linku 596 11 22 66 a správně odpovíte na soutěžní otázku. A ta dnešní soutěžní otázka se bude týkat hub hnojníků. Možná, že je znáte, oni když rostou a jsou mladé, tak vypadají i díky kloboučku, tak jako bedly, než se tedy otevřou. Takže se budeme ptát na hnojníky, kdo pak se právě teď dovolal do studia Českého rozhlasu Ostrava. Hezké ráno přejeme. Dobrý den, tady je Český rozhlas Ostrava. Kdo se dovolal, prosím?
2: Dobrý den, tady je Zdeněk Havířov.
1: Tak Zdeňku, my jsme naznačili, že se budeme ptát na houby hnojníky. Možná, že je znáte a možná ne, ale teď se dostaneme k jádru té otázky. Tyto houby se vyznačují tím, že prochází procesem takzvané autolýzy. Tak víte, co si pod autolýzou představit, jak se ty houby chovají, když prochází tímto procesem? Napovíme, že se vlastně tímto způsobem i rozmnožují. A dáme vám tři možnosti. Takže buď tyto houby parazitují na stromech nebo rostlinách, nebo když probíhá autolýza, se postupně mění v černou tekutinu, a nebo mění výrazně svou barvu. Tak tipnete si, Zdeňku, co by to znamenalo? Autolýza v případě hnojníků?
2: Já bych dal Bčko.
1: Bčko, že se postupně mění v černou tekutinu. Tak to myslíte?
2: Ano.
1: A máte pravdu. Je to tak, protože jde o samovolný rozklad a rozpouštění pletiva plodnice, především klobouku a lupenu, na tekutinu, která připomíná inkoust. Vy jste to správně odhadl, vy jste houbař tělem i duší, podle toho, jak jste přesně odpověděl.
2: Já jsem byl na roubi zrovna, no.
1: No, no, krása. Tak vy získáváte naši výhru, kterou bude celý seznam věcí, nožík, atlas, hub, síťovka, pláštěnka, rolnička do lesa. Věříme, že vám to udělá radost a že se třeba svými úlovky, tedy tím, co nazbíráte v lese, pochlubíte při nějakém dalším telefonátu do studia. Děkujeme, že posloucháte Český rozhlas Ostrava. Zůstaňte ještě chvíli u telefonu, abych si doplnil vaše kontaktní údaje. Děkujeme, mějte se hezky a naslyšenou.
0: Praváci, křemenáče nebo kloustci, už se vám zbíhají sliny a nejraději byste vyrazili do lesa? Pak je naše zářijová soutěž přesně pro vás. Každý den po celé září poslouchejte vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Jakmile zazní soutěžní signál, zavolejte do studia a odpovězte na otázku s houbařskou tématikou. A o co hrajeme? O výbavu, která se v lese rozhodně nestratí. Houbařský nožík, atlas hub, pláštěnku, rolničku i pořádnou síťovku na houby. Tak nastražte uši, opražte znalosti a mějte telefon po ruce. S Českým rozhlasem Ostrava rostou nejen houby, ale i šance na výhru.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: Na letišti v Mošnově začínají dny NATO. Každý den bude 8-hodinový program. Zájem o projekt Darujeme kroužky dětem je obrovský. Organizátoři do něj přidávají další peníze. Sportovci si dnes připomenou v Kopřivnici a v Rožnově pod Radhoštěm Emila Zátopka. Dnes čekejte polojasnou oblohu a teploty do 23 stupňů. Dobré dopoledne vám přeje Tereza Hájková. Na mošnovském letišti u Ostravy začínají dny NATO. 26. ročník nabídne desítky bojových ukázek a 80 letadel a vrtulníků ze 14 zemí. Vystoupí i britští akrobaté Red Arrows.
2: Mezi našimi návštěvníky je to jedna z těch nejoblíbenějších, nejžádanějších skupin.
3: Potvrdil návrat špičkové britské akrobatické skupiny po roce znova do Mošnova Zbyněk Pavlačík, hlavní organizátor dnů NATO. Poprvé bude k vidění nový přepravní letoun C-390 v českých barvách a lákadlem je taky německý bojový letoun Tornado.
2: Highlightem bude dynamická ukázka letounu, který má měnitelnou geometrii křidel.
3: Nejnovější techniku, včetně radarů nebo třeba munice, ukáže i česká armáda a vojáci z řady dalších zemí. Až do neděle je připravených 18 hodin programu. Ve vzduchu i na zemi. Martin Knitl, Český rozhlas.
0: Česká rada dětí a mládeže hlásí obrovský zájem o projekt Darujeme kroužky dětem. Ten je určený pro nízkopříjmové rodiny, které můžou získat až 1500 korun na pololetí na volnočasové aktivity pro děti od 3 do 18 let. Žádosti začala rada přijímat tuto středu a původní 4 miliony korun se vyčerpaly během jediného dne. Česká rada dětí a mládeže proto přidává další peníze, potvrzuje ředitel kanceláře této organizace Ondřej Šejtka.
4: Do systému přidáváme dalších 500 tisíc korun a ten počet žádostí tak může opět narůst. Určitě doporučujeme, aby rodiče neotáleli, podali žádost co nejdříve a podali i v případě, že už uvidí, že ten rozpočet je vyčerpán. Oni se totiž zařadí do fronty a jenom vyčkávají, než se nějaké prostředky uvolní, třeba z poukázek a z peněz, které nevyužijí již podpoření rodiče.
0: Do projektu Darujeme kroužky dětem totiž můžou lidé i přispívat a podpoří tak další děti z nízkopříjmových rodin. Výzva trvá až do 24. listopadu. Informace najdou lidé na webu projektu Darujeme kroužky dětem. Americký prezident Donald Trump podepsal zákon, který zavádí rozsáhlé sankce vůči Rusku. Jejich cílem je vyvinout větší tlak na Moskvu a urychlit ukončení války na Ukrajině. Sankce Trumpovi umožní uvalit cla ve výši až 100% na 5 největších odběratelů ruské ropy nebo zemního plynu, včetně Číny a Indie. Zahrnují taky postihy vůči vysoce postaveným ruským představitelům anebo tankerům ruské stínové flotily. Dnes se běží tradiční běh rodným krajem Emila Zátopka. Start je v Kopřivnici a běžci zamíří do dřevěného městečka v Rožnově pod Radhoštěm. Slavnostní vyhlášení vítězů a předání cen začne po 14. hodině. Vstup do areálu dřevěného městečka je dnes po celý den zdarma, připomíná mluvčí Rožnovského muzea Pavlína Polášková.
5: Cíl běhu je ve Valašském muzeu v přírodě, kde je na Valašském Slavíně místo posledního odpočinku Emila Zátopka a Dany Zátopkové. V dřevěném městečku Valašského muzea v přírodě probíhá slavnostní vyhlášení vítězů a předání cen, kterou se účastní členové Českého klubu olympioniku, zástupci Českého olympijského výboru a pozvaní hosté.
1: Počasí.
0: Dnes bude v Moravskoslezském kraji skoro jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na horách naměříte do 18.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: U letiště v Mošnově jsou ze všech stran kolony aut, která jedou na dny NATO. Lidé mohou čekat i 2 hodiny. Nejdelší kolona je aktuálně od Studénky, asi 9 kilometrů, tak s tím počítejte. Pokud víte o dalších dopravních komplikacích, budeme rádi, když nám zavoláte na linku 800 553 553.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Mezi nebem a zemí.
6: Český varhaní festival už 20. rokem rozeznívá mnohé kostely i v malých vesnicích, aby ukázal krásu historických varhan a mistrovství českých varhanářů. Jan Hlaváček z Rychnovska objevuje odkaz duchovních míst, natáčel s ním Karel Sladký. Paměť národa už 25 let připomíná příběhy lidí, kteří se zasloužili o naši svobodu. Své narozeniny oslavila v pražské Valštejnské zahradě. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes je od Jiřího Chodury, pastora Slezské církve evangelické augsburského vyznání. Za mikrofonem je Daniela Pavlíčková, přeji vám dobré sobotní dopoledne.

0: Karla Gotta jsme vám hráli v začátku této hodiny tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Už 20. rokem rozeznívá české kostely Český varhaní festival. Zavítá přitom nejen do známých měst, ale i do zapadlých vesnic, kde představuje krásu historických varhan a mistrovství českých varhanářů. Festival založil v roce 2007 varhaník a dirigent Adam Viktora. Za dobu své existence uspořádal více než 1000 koncertů a exkurzí a 10 000 posluchačů přibližuje varhany jako jedinečnou součást našeho kulturního dědictví. Český varhaní festival připomíná, že mnohé historické nástroje potřebují naše pozornost a péči a někdy může k jejich záchraně přispět i jediný koncert. Natáčela o něm Daniela Brůhová.
1: Zakladatele festivalu, varhaníka a dirigenta Adama Viktory se ptám na to, proč se velké množství koncertů odehraje také v Ústeckém kraji.
2: Právě v tom Ústeckém kraji se nachází mnoho pozoruhodných nástrojů, stejně jako i v ostatních krajích, v jižní Čechách, v západní Čechách, ve střední všude najdeme nástroje barokní, romantické a všude je co objevovat.
1: Proč jste Český varhaní festival před 20 lety založil?
2: Já jsem během svého studia hry na varhany zjistil, že to podstatné v tom oboru spočívá v historických nástrojích. Že díky poznání těch historických nástrojů člověk se orientuje v tom oboru a byl jsem udiven, že se na ty historické nástroje vlastně vůbec nehraje, že nemají vůbec dostatek pozornosti, že dost často velice chátrají a že tisíce, ale doslova tisíce nástrojů nemají vůbec žádné využití. S touto myšlenkou jsem založil ten Český varhanní festival, že jsem vybral několik nástrojů, které jsem chtěl zapojit do koncertního provozu.
1: Jenže varhany jsou nástroj, který doprovází liturgii.
2: Ideální způsob, jak využít varhany, je používat je při liturgii. Na mnoha místech ale se liturgie žádná nekoná, a nebo se tam koná, ale zase tam nemají třeba vůbec varhaníka. A nebo tam by měli i varhaníka a liturgie se koná, ale varhany mají tak strašném stavu, že se na ně nedá hrát. Ve všech těchto ohledech se ta situace dá napravit a jednou z těch cest je i to, že se na ty varhany upozorní, že jsou tady a že potřebují naši péči a že potřebují zachránit.
1: Podařilo se zachránit některé nástroje za těch 20 let konání festivalu?
2: Na několika místech se skutečně podařilo, i když to není vůbec primární poslání toho festivalu, zakládat nějaké sbírky a vybírat peníze, ale spíš motivovat a nadchnout takové ty lokální patrioty, kteří se pak musí za ten svůj nástroj být sami.
1: Můžete být konkrétní?
2: Třeba v Gdyni se podařilo, že se tam vytvořila skupina nadšenců, kteří založili sbírku, a před 2 lety tam už došlo k restaurování toho nástroje, který je mimořádně krásný. A na dalších místech ty sbírky probíhají. Někde se vlastně začíná zjišťovat, jak na to a co je třeba udělat. A má to dopad na ten varhaní obor.
1: Jaké nástroje a místa nabídnete v podzimní části?
2: Zejména se těším na ty nástroje, které jsou letos v rámci toho našeho festivalu poprvé. Takže to bude třeba nástroj v Cítolibech, to je takový menší romantický nástroj. Konec konců posluchači se můžou podívat na stránky toho festivalu, kde ty jednotlivé varhany mají svůj popis a mají tam fotografie.

0: fotografie a je tam ten přehled, ten program je opravdu bohatý.
1: Zdá se, že české varhanářství má velkou tradici a kvalitu.
0: To rozhodně. U toho varhanářství tam se sformovalo několik naprosto nesmírně významných celých škol. Hovoříme o Lokecké škole, o Králické škole v baroku. Většinou na počátku byla nějaká zakladatelská osobnost. Máme tady dokonce takové rodinné klany v historii. Byly to třeba Gartnerové nebo Gutové, kteří fungovali více než 100 let a skutečně to byly desítky varhanářů, kteří byli z jednoho rodu a vytvořili naprosto fascinující díla.

magazínu Mezi nebem a zemí pro vás teď máme aktuality z duchovního světa. Ve věku 94 let zemřela Ludmila Javorová, jedna z nejvýraznějších postav československé skryté církve. Zemřela v noci na čtvrtek 17. září v hospici v Rajhradě u Brna. Blízkou spolupracovnici biskupa skryté církve Felixe Maria Davídka vysvětil Davídek v prosinci 1970 nejprve na jáhna a následně na kněze. V roce 1996 jí bylo sděleno stanovisko katolické církve, podle něhož je její svěcení neplatné a kněžskou službu nesmí vykonávat. Javorová se však svého přesvědčení o vlastním kněžství nezřekla a až do konce života je chápala jako své povolání. Bezplatné poradenství, pomoc při jednání s úřady, tlumočení nebo asistenci při uznávání zahraničního vzdělání nabídne cizincům poradenské centrum pro cizince, které otevře příští týden arcidiecézní Charita Olomouc. Pomoc nabízí lidem, kteří žijí v České republice a potřebují se zorientovat v novém prostředí. Centrum sídlí v Olomouci na třídě kosmonautů a lidé se na něj mohou obracet například při jednání s úřady a institucemi, při doprovodu či asistenci v terénu nebo při tlumočení. Základními principy centra je orientace, podpora a samostatnost. Papež Lev XIV. Nařídil zvýšit platy, které kardinálové dostávají od Vatikánu. Zrušil tak 10% snížení platů, které zavedl v roce 2021 jeho předchůdce papež František. Rozhodnutí se týká i dalších vysokých vatikánských funkcionářů, kterým papež František rovněž plat snížil. V březnu 2021 František rozhodl snížit platy kardinálů o 10%, vyšších vatikánských funkcionářů o 8% a nižších vatikánských úředníků z rad kněží a mnichů o 3%. Papež tehdy škrty zdůvodnil pandemii COVID-19, která se výrazně dotkla příjmů Vatikánu kvůli poklesu počtu turistů a poutníků a častými schodky v hospodaření svatého stolce. Současný papež se domnívá, že cíle rozpočtové rovnováhy lze dosáhnout i jinými prostředky než snížením platů. Taky to jste se od nás dozvěděli tedy teď v magazínu Mezi nebem a zemí. Pěkný poslech Českého rozhlasu.

0: Také kapelu Elán jsme vám teď hráli v magazínu Mezi nebem a zemí, kde vám teď představíme Jana Hlaváčka z Rychnovska, který v Královéhradeckém kraji objevuje odkaz duchovních míst. Ač byl běžmován v Praze, žije právě na Rychnovsku, kde je silná tradice mariánského kultu a poutních míst. Čím je pro něj tento církevní odkaz? To zajímalo redaktora Karla Sladkého.
1: Jene, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Vy jste křtěný?
2: Ano, jsem pokřtěný v kostele svatého Matěje.
1: Takže to celé nebo správné jméno je vaše?
2: Moje jméno je Jan Křtitel Zdeněk František Vojtěch Antonín. Antonín je potom jméno jako druhý, to jsem si vybral, když jsem byl běžmovaný.
1: Kdy to bylo?
2: Taky u Matěje. Poutníci šli ke svatému Matěji, právě mám to jméno po svatý Matěji, ten Vojtěch mám, že jsem byl křtěný na svatého Vojtěcha a Zdeněk mám po otci. Jan Křtitel je jedno jméno.
1: Používáte Jan to Jan Křtitel. Teď?
2: Já používám Jan Křtitel, že je Jan Nepomuk nebo Jan Bosko. To je třeba bývalý arcibiskup je Jan Bosko Graubner. Jo. Pak je ještě Jan Zlatoustý, Jan Zmaty. Těch Janů je asi 14, tak nějak.
1: Vy jste původně Pražák, ale žijete ve východních Čechách, v Královéhradeckém kraji na Rychnovsku a myslím, že tu sílu toho duchovna tam hodně pociťujete.
2: V tomhle kraji východních Čech je hodně míst a i hodně mariánských zjevení, který v době, jaká bohužel byla v minulosti, tak spoustu není uznaných těch zjevení, jako třeba bylo ve Fátimě nebo v Lourdech. Pana Marie Lurdská nebo Fátimská v Portugalsku.
1: A když budete konkrétní, tak jaká ta místa, duchovní místa právě tady?
2: To je třeba tady Suchý důl, to je u Police nad Metují, pak je to Rokole, to je Nový Hrádek, u Náchoda. Dál a dál je dokonce i bylo prokázané zjevení v Králíkách. A prostě celý ty Orlické hory jsou pro ty, co se tím zabývají.
1: Tady je hodně znát ten mariánský kult, že?
2: Ano, mariánský kult tady je. Všechno se točí kolem Marie, tyhle ty sféře.
1: Vy teď máte také jednu na krku, co to je?
2: To je panenka Maria Dobré rady. Ta je ve Znojimě a to je obraz, který přišel z nebe.
1: Co vám to dává?
2: Jistotu, která funguje. Prostě je to duchovno. Mm-hmm. To je řád, který funguje a kolem něho se točí svět a všechno kolem.
1: Máte vyloženě nějaké oblíbené místo, kam jezdíte relaxovat, kam si jezdíte duchovně nadechnout, načerpat?
2: Krásný místo Kladský Pomezí, vlastně to jsou Vambeřice, kde je kostel a říká se tomu Slezský Jeruzalém. Celá ta obec tam je uspůsobená, tak je tam brána, je tam křížová cesta, jsou tam schody mariánský. To je kostel navštívený paní Marie.
1: Tam to na vás dýchá.
2: Tam určitě, tam nosí lidi v obrázky. Pak je zajímavý místo, je Turov, se to jmenuje, to je nad Hronovem. To popisovali Alois Jirásek a tam taky je studánka, kde jsou po stromech rozvěšený obrazy panenky Marie. Tam přinesli lidé, kterým panenka Maria pomohla nějakým způsobem.
1: Myslím si, že mnozí se k té panence Marie obrací v dnešní době se svými prosbami.
2: To je někdo, komu se dá věřit.
1: Říká Jan Křtitel Hlaváček, se kterým jsem si povídal. Jene, děkuji a přeji vše dobré.
2: Vám taky a všem posluchačům krásný den a krásný další život.

0: Ladíte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí, kde si teď dovolíme malé ohlédnutí. V malém bytě na pražském Smíchově před 25 lety vzniklo Postbellum. Myšlenka byla jednoduchá. Zaznamenávat příběhy lidí, kteří byli svědky i aktéry klíčových okamžiků 20. století. Dnes má paměť národa více než 15 000 zaznamenaných svědectví. Téměř 100 000 dětí prošlo jejími vzdělávacími projekty. Prostřednictvím Centra pomoci paměti národa pomáhá stovkám seniorů. Zapojila se i do pomoci vojákům a zdravotníkům na Ukrajině. Její 25. narozeniny připomněla 16. září dopolední konference v Senátu a odpolední festival Paměti národa ve Valdštejnské zahradě. Natáčela na něm Noemi Fingerlandová.
1: Původní myšlenka byla novinářská, že tedy vytvoříme velikou databázi, ze které budou moct čerpat nejen my, jako novináři pro své příspěvky, ale i jiní, třeba historikové, učitelé, spisovatelé.
2: Vysvětluje Mikuláš Kroupa, proč vlastně občanské sdružení Postbellum vzniklo a co je jeho hlavním posláním dnes.
3: Vyprávět příběhy, to asi je tak banální. Co snad je méně banální, je, že ty příběhy mají něco způsobovat v té společnosti. Také jaké příběhy vyprávíme, jak ty vypravěče hledáme. Ono je to docela těžké. My jsme dřív pracovali s obcí legionářskou a s Svazem bojovníků za svobodu. Měli jsme seznamy lidí, kteří za svobodu vzali zbraň a nasadili svůj život někde na frontách. Měli něco v sobě, co se hrozně těžko pojmenovává, prostě byli opravdu připraveni umřít. Docela často mluvíme s mladými lidmi a když se jich zeptáte, za co byste byli ochotní umřít, tak na vás teda opravdu koukají, protože vůbec nechápou, co to je za otázku. Když se potom začnete nad tím zamýšlet, tak se dostanete, že to nejcennější je naši blízcí, rodina a tak dále. Je to nadlouho, ale myslím, že to je mise paměti národa. Připomenout lidem, že tady něco je, za co má smysl nasadit svůj život.
2: A že nejde jen o teorii, prokazuje paměť národa svou pomocí Ukrajině. Tu připomíná ukrajinský velvyslanec v Česku Vasil Zvarič.
4: Velmi si vážíme toho, co Postbellum a paměť národa dělá pro Ukrajinu. Helmy, drony, sanitky a další pomoc tam, kde je potřeba chránit lidské životy.
2: Paměť národa ale na své narozeninové oslavě představila i úplnou novinku v přístupu k jedné z největších paměťových sbírek v Evropě, totiž speciálního AI asistenta, který dokáže prohledávat tisíce hodin skutečných vzpomínek pamětníků a pomoci najít konkrétní příběhy lidí, kteří byli u důležitých událostí naší historie a odpovědět na otázky, jako třeba jak se žilo v roce 1945, co dělali děti ve škole v době komunismu nebo jak lidé prožívali srpen 1968. Co je však podle Mikuláše Kroupy největší úspěch za těch 25 let?
1: To, co mě naplňuje velikou radostí, tak je společenství lidí, které kolem paměti národa vzniklo. Jsou to opravdu desetitisíce lidí, kteří nás podporují, mají rádi, sledují naší práci a mnozí z nich nás podporují finančně. Takže paměť národa je opravdu nezávislá. To, co mi dělá velikou radost, tak je každý rok 11 000 zapojených žáků a studentů do našich programů, takže paměť národa se, jak se říká, chytla i ve školách.
2: Co přeje Mikuláš Kroupa paměti národa do dalších let?
1: Já bych si přál, abychom porazili všechny ty diktátorské, agresivní režimy, jak ten, který je na východě v Rusku, tak všechny ostatní, které jsou od nás ještě trochu dál, ale vnímám to, že ty režimy, ty ideologie mají bohužel i u nás živnou půdu a úkolem paměti národa je tu živnou půdu těmto ideologiím znesnadnit a naopak připravit živnou půdu pro liberální demokracii.
2: Dodává novinář, ředitel Postbellum a zakladatel projektu Paměť národa Mikuláš Kroupa.

0: Jste ve společnosti Českého rozhlasu a magazínu Mezi nebem a zemí. Dobré dopoledne přejeme. Pomníčky v polích u cest většinou stavěli majitelé polností i obyčejní lidé, aby do nich vložili své prosby nebo díky. Některé se časem ztratily, z jiných se stala pouhá torza. Jedno takové se podařilo najít v blízkém porostu na poli nad Českou Třebovou a nejen to, našla se i vzpomínka, i matriční zápisy o tomto místě. Právě tam tragicky zemřela v roce 1850 12-letá pasačka Barborka Pirklová napadená krávou. U krásného zrestaurovaného pomníčku s obrázkem svaté Barbory natáčela naše pardubická kolegyně Víta Balcarová.
1: Požehnej pane, tento obnovený pomníček, který bude připomínat život a památku chudé Barborky.
2: Doufám, že se má u tebe dobře.
1: A toto místo připomíná všem, kdo kolem něj projdou, že každý lidský život je vzácný a že tvá láska je silnější než smrt.
3: Otec Adam požehnal pomníček malé Barborky. Povězte mi, co vůbec žehnání je.
4: Žehnání je takovou krásnou křesťanskou tradicí. Když žehnáme například někomu živému, tak mu přijeme to nejlepší. Neboli ho odevzdáváme Pánu, který vlastně je pramenem každého požehnání. A stejně vlastně věci, ke kterým máme úctu, zejména takový pomníček, když žehnáme, tak zároveň bereme na vědomí, že to místo je nějakým způsobem také zesvěcené Bohu.
3: Já mám u mikrofonu pana Martina Dvořáka, bez kterého by tenhle pomníček tady nemohl stát. On je totiž majitelem tohohle pozemku. Váhal jste dlouho, když jste byl požádán?
5: Bylo to okamžitě rozhodnutí, protože mám nějakou smutnou zkušenost s dětma a de facto jsem ani neváhal. Neváhal jsem.
3: Já tady mám dva realizátory tohohle krásného pomníku. Představte se mě.
6: Já jsem Vojtěch Mrověc a já jsem realizoval ten obrázek svaté Barbory a nápisovou destičku.
7: Já se jmenuji Marek Byťák, já jsem se postaral o tu kamennou část toho pomníku.
3: Mám pro vás jednu jedinou otázku. Málo kdy se stane, aby vaše dílo bylo posvěceno. Jak vy se na to díváte?
6: Já jsem profesí restaurátor, takže často, když působíme v kostelích a tak, pak třeba i na nějaké to vysvěcení dojde.
3: Aha, a jak jste na tom vy?
7: No, je to určitě dobře. Je to prostě propojení jako s duchovním rozměrem života.
3: Potřebujete vědět příběh, abyste vytvořil obraz i svaté Barbory?
6: Určitě je potřeba, aby ten umělec znal příběh, protože ke každé světici patří atributy. Také Barbora, když zemřela, byla mladá dívka, tak je potřeba ji namalovat mladou a s příznačnými atributy.
3: Paní ředitelka Městského muzea Jana Voleska byla jedna z těch, kteří se zasloužili o to, aby tady ten pomníček stál. Vy jste ve svém projevu mluvila o tom, co vás motivovalo.
8: Ty motivace byly dvě. Já jsem tady říkala, že v mé hrudi bije srdce jednak muzejníka, to znamená, že mě není lhostejný osud žádného povaleného pomníčku, památníčku, takových předmětů, které pro naše předky byly drahé a měly připomínat nějakou událost, na kterou nemělo být zapomenuto. A ta druhá motivace je čistě mateřská, protože když jsem se doslechla, že vlastně ten pomník připomínal tragický osud dítěte, i prostě z tohoto pohledu mě to prostě nebylo lhostejné, rozhodla jsem se, že se o obnovu tohoto jednoduchého pomníku nějakým způsobem zasadím.

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes je autorem Jiří Chodura, pastor Slezské církve evangelické augsburského vyznání. Krásný den s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Drazí rozhlasoví posluchači, žijeme ve světě, který se mění tak překotně, až z toho někdy mrazí. Každý z nás to asi zažil. Jsou dny, kdy se cítíme v bezpečí, máme své plány a zaběhnutý rytmus. A pak najednou přijde zpráva, jeden nečekaný okamžik a všechno je jinak. V takových chvílích si naplno uvědomíme svou vlastní zranitelnost. Uvědomíme si nestálost věcí, na kterých tak často stavíme, a křehkost lidského života. Zkrátka, zdá se, jako by se nám půda drolila pod nohama a my ztrácíme své jistoty. Kde najít v takovém světě pevný bod? Na co se spolehnout, když se třesou základy? Prorok Izajáš zapsal slova, která právě do těchto chvil vnášejí obrovskou naději. V 54. kapitole čteme tento boží slib. I kdyby ustoupily hory a pohnuly se pahorky, moje milosrdenství od tebe neodstoupí a smlouva mého pokoje se nepohne, pravý Hospodin, tvůj slitovník. Zkuste si to na okamžik představit. Hory představují to nejstabilnější a nejpevnější, co na zemi známe. I v našich životech máme takové pomyslné hory. Pevné body v podobě našeho zdraví, naší rodiny, práce nebo třeba pocitu bezpečí. Jsou to věci, o kterých si myslíme, že tu budou vždycky. Ale občas se i tyto naše životní hory pohnou. Bůh však do takových situací říká, i kdyby se stalo to, co nejméně čekáte, i kdyby selhalo to, co ve světě považujete za nejstabilnější, moje milosrdenství od vás neodstoupí. Bůh se nepohne. Nemá k tomu sebe menší důvod. On bere odpovědnost za naši záchranu na sebe a zůstává naší jistotou nyní i po celou věčnost. Tento hluboký slib neslyšeli lidé, kteří by si žili v klidu a blahobytu. Bůh to řekl svému lidu v babylonském zajetí. Byli to lidé, kterým nezůstalo vůbec nic na svém místě. O to víc si potřebovali připomenout, že Bůh je věrný a stálý. A pro nás dnes platí úplně to samé. Náš život i tento svět se mění, ale Bůh zůstává. Jeho sliby platí a my se o ně můžeme opřít. Kéž bychom se dnes uprostřed všeho, co právě prožíváme, dokázali opřít o Boží věrnost a tak byli naplněni pokojem. Protože opřít se o Pána Boha je to nejistější, co můžeme v životě mít. Prorok Izajáš k tomu říká toto. Stvoření, opírající se o tebe, chráníš pokojem. Pokojem, neboť v tebe doufá. Doufejte v Hospodina věčně, neboť Hospodin, jen Hospodin, je skála věků. Milí posluchači, přeji vám pokojný den a jistotu toho, že Bůh, skála věků, se pod vámi nikdy nepohne.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Je 10 hodin.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
1: Mošnovské letiště zaplnila armádní technika, začaly dny na to. Havířovská městská policie má novou mobilní služebnu. V Příboře řemeslníci pokračují s výmalbou podloubí. Počasí dnes bude slunečné a naměříme do 23 stupňů. Dobré dopoledne vám přeje Tereza Hájková. Na letišti v Mošnově dnes začaly dny NATO. Do areálu dorazili zástupci 14 spojeneckých armád, aby představili svou vojenskou techniku. Nejnavštěvovanější akce Moravskoslezského kraje potrvá celý víkend a na místě je právě teď reportérka Natálie Janišková.
2: Před malou chvílí proletěl nad hlavami návštěvníků 80-tunový hornoplošník A400M Atlas. Po přistání se ho lidé mohou prohlédnout i zblízka. Dalšími lákadly letošního ročníku jsou třeba akrobatické vystoupení letecké skupiny Red Arrows, ukázka bojového letounu Tornado nebo z pozemní techniky je to například i první tank Leopard s českou vlajkou. I letos míří na tuto akci tisíce lidí a na příjezdu ze tří hlavních směrů ze Studénky, Příbora i Ostravy jsou 3 až 4 kilometrové kolony. Řidiči v nich mohou čekat i hodiny. Z mošnovského letiště Natálie Janišková, Český rozhlas.
1: Havířovští strážníci využívají novou mobilní služebnu. Se speciálním karavanem objíždějí místa, kde se opakovaně objevují problémy s veřejným pořádkem. Mobilní služebna nahradila dosluhující přívěs z roku 2009. Karavan je vybavený systémem kamer s dosahem až 30 metrů. Počítačový program pak dokáže rozpoznat pohyb osob a vozidel. Přibude taky termovize. Nová mobilní služebna stála město 840 tisíc korun. Českovečer poslalo do povodněmi zasaženého Nepálu letadlo s humanitární pomocí, informovala o tom mluvčí hasičů Kristýna Posekaná. Do odříznutých oblastí Nepálu Česko poslalo deky, karimatky a skládací postele, říká Posekaná.
3: Záplavy strhly nebo výrazně poničily velké množství domů. Místní tak žijí často v provizorních přístřežcích, stanech nebo nouzových centrech. Deky, karimatky i postele proto předně poslouží na zahřátí při spaní v takových podmínkách jako základní vybavení pro lidi, kteří přišli o své domovy.
1: Kvůli povodním zemřelo v Nepálu přes 1400 lidí a tisíce dalších se stále pohřešují. V Příboře dnes začíná druhá etapa výmalby podloubí na náměstí. Malíři budou pracovat na západní straně a v ulici Jičínská. Město chce vzhled podloubí sjednotit. V plánu má i drobnější zednické úpravy. Lidé se musí připravit na omezení. V některé dny nebude možné podloubím projít. Vstup do bytů i obchodů bude ale vždy přístupný. Opavské technické služby pořádají den otevřených dveří. Zájemci si dnes až do 16 hodin můžou prohlédnout techniku, která slouží k čištění ulic, odvážení odpadu a při další údržbě města. Stroje uvidí i v akci. Připravené jsou taky soutěže pro děti. Technické služby se starají o zeleň, úklid chodníků nebo hřbitovů už 30 let.
0: Počasí.
1: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku skoro jasno nebo polojasno. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na horách mezi 14 a 18.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Jak už jste slyšeli ve zprávách, kvůli dnům NATO se v okolí mošnovského letiště tvoří dlouhé kolony aut. Jsou aktuálně ze všech stran a ta nejdelší je od Studénky. Řidiči v ní můžou strávit i 2 hodiny. A nehodu teď hlásíte z Ostravy Třebovic, konkrétně z ulice Servisní. Dejte tam pozor.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hobby magazín.
4: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Dnes společně navštívíme včelaře a probereme, jak je možné včelám pomoci ve vedru a v suchu. Vyčistíme perlátor ve vodovodní baterii od vodního kamene a pustíme se do pěstování balkónových a terasových borůvek. Jako vždy i v tomto hobby magazínu pro vás máme několik odpovědí na vaše zajímavé dotazy a v zahrádkářském kalendáři nás čekají informace o tom, na co je právě teď na zahradě nejvhodnější čas. Příjemný poslech vám všem přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín.
1: Máte rádi borůvky? Tak to je velice zajímavá léčivka a navíc chutná, takže obliba borůvek stoupá, kdo by nechtěl mít bohatou úrodu chutných a zdravých plodů. A naše hobby redaktorka Jarka Vykoupilová se zajímala o to, jak je náročné pěstování borůvek na vlastní zahrádce nebo třeba doma a jestli se tak dají pěstovat i ty pravé lesní borůvky.
2: Botanická zahrada Masarykovy univerzity v Brně je zeleným ostrůvkem uprostřed města. S Martinem Sedlákem si budu teď povídat o borůvkách. Máte vůbec v zahradě borůvky?
3: V zahradě borůvky máme, ale bohužel teď tady probíhá rekonstrukce, takže ta místa, kde jsou vysazené, trošku utrpěla, budeme je muset přesadit a vypěstovat spíš znovu, aby se dali ukázat lidem.
2: Není borůvka jako borůvka, známe ty lesní, z obchodu možná známe ty kanadské. Pojďme si z botanického úhlu pohledu popsat, co vlastně borůvka je a co není.
3: No, borůvkou myslíme botanicky rod Vaccinium, který patří do čeledi vřesovcovité. Patří tam jednak teda ty naše lesní borůvky, ale blízce příbuzná je třeba klikva, brusinka, vlochyně, anebo právě ty kanadské borůvky, což je botanicky brusnice chocholičnatá, Vaccinium corymbosum. Jako borůvky se prodává celá řada drobného ovoce. Možná znáte indiánské borůvky, což je muchovník z čeledi růžovitých, takže ten s pravými borůvkami nemá nic společného. Stejně tak oblíbené kamčatské borůvky jsou plody zimolezu.
2: Pojďme si říct, co jsou pro ně ideální podmínky.
3: Tak borůvky, stejně jako ostatní vřesovcovité rostliny, jsou výrazně kyselomilné, takže pokud je chcete pěstovat, nejlepším substrátem je čistá rašelina. Taková zajímavost je, že třeba lesní borůvky se v zahradě pěstovat prakticky nedají. Oni jsou tak silně závislé na mykorýze, ale na celém spektru lesních mikroorganismů a několika desítkách druzích hub, takže pokud je přesadíte do zahrady, tak prostě tam nepřežijí. Ta kanadská borůvka, ta je odolnější, to už jsou vyšlechtěné zahradní kultivary, které si dokážou poradit i bez té mykorýzy. Vyžadují dostatek vláhy, ona, jak jsem říkal, je to velice kyselomilný keř, takže voda z vodovodu může být tvrdá, obsahovat vápník a to by tomu keři nevyhovovalo, takže odstálá měkká dešťová voda. A ta zálivka by měla být opravdu pravidelná, aby ten substrát byl stále vlhký, nepřelévat, ale zároveň nenechat ho vyschnout a ideálně přímé sluníčko.
2: Kdo opiluje borůvku?
3: Hlavními a nejdůležitějšími opilovači borůvek jsou čmeláci, kteří jednak létají dřív na jaře a zvládají i horší podmínky než včela medonosná. Mají delší sosák, takže se dostanou do těch kalíšků borůvkových květů, kdy vlastně chvěním svalů roztřesou ty tyčinky, aby pyl vypadl z prašníků a nalepil se jim sám na tělo.
2: Mají kanadské borůvky i své

0: nepřátelé?
1: Tak velmi rádi je ve zralosti trhají drobní ptáci, kosy, drozdi a podobně. Větším problémem teď v poslední době je invazní octomilka japonská, která na rozdíl od našich původních octomilek nenapadá už rozložené, opadané ovoce, nahnilé, ale klade svoje vajíčka do zralých plodů, které napichuje. Takže pokud zjistíme, že nám na plody jde tahle octomilka, je ideální ty keře přikrýt nějakou netkanou textilií a ochránit je tak.
2: Keře kanadských borůvek vydrží bez problému i chladnější měsíce, takže o ně nemusíte mít obavy. A nezapomeňte, že usušené borůvky zastavují průjem, mírně dezinfikují střeva, čerstvé plody chrání žaludeční sliznici a zlepšují trávení a navíc podporují také regeneraci oční sítnice a zlepšují, to je důležité, vidění zašera. Mám pro vás trochu pěkné muziky a pak se pustíme do odpovědí na vaše dotazy v pravidelné rubrice Rady a tipy.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz, který se zaměřuje na dýně. Nevím jak vám, ale my se letos s dýněmi nějak nedaří. Možná je to tím suchem. Uvidíme.
1: Pěstují dýně. Jakmile mi nasadí na plody, tak ty vyrostou maximálně do průměru 2 cm. Tak odpadnou. Můžete mi poradit, co jim asi chybí?
0: Tak s dýněmi nám poradí pardubický zahradník František Hlubocký a bude to hlavně rada na příští sezónu.
2: Stává se to u těch tykví, cuket, já nevím, všeho možného. Oni mývají mnoho listů a jejich květy potřebují nutné opylení hmyzem. Takže chce to trochu tak jako prosvětlovat, aby se včely nebo prostě ten opilující hmyz do toho keře dostal, aby viděl ty žluté květy.
3: A občas tady ten lístek nějaký utrhnout.
2: Utrhnout nebo se ten lupen dýně udělá a pak zjistíte vlastně, že třeba máte porost v prostředí, není ani jedna dýně a jak oni utečou ty vrcholy někde ven, mimo svůj rajon, tak ten vrchol je tam sám a ten hmyz k těm květům, k tomu všemu má přístup a ty plody se vytvářejí až na těch uteklých výhonech.
0: A máme tady další dotaz.
1: Mám orchideje a na tom se mi dělají takové chomačky, takové lepivé. To lepí takové, nevím, co to je. Nemůžu se toho zbavit, nevím, co mám dělat.
0: A tady ten dotaz jsme předali plzeňskému zahradníkovi Přemyslu Písařovi.
4: Paní posluchačko, skoro určitě máte problém s vlnatkou, jinak vlnatka je taky červec. Je to savý škůdce, který se chrání takovým voskovým obalem, takže jeho likvidace je taková obtížná, protože když použijete nějaký postřik, tak ten postřik se k tomu škůdci skrze tu voskovou ochranu vrstvičku buď špatně nebo vůbec nedostane. Co s tím můžete dělat? Vlnatku doma mít nechcete, takže jestli to máte nějaké rostlině, tak jděte do karantény, dejte ji někam na hambu, když to řekneme někam úsměvně. Tenhle ten škůdce taky nemá rád, když je přes příliš vlhko. Tak já nevím, jestli ty orchide třeba máte možnost někde vyvenčit. Představuju si to, že tu orchidy vezmete, jestli máte tu možnost dát ji na zahrádku, třeba pod nějaké stromy, ne na úplně plné slunce, ideálně nějaký polostín. A jestli třeba ta orchidie jako nikdy nebyla na venkovním slunci, tak jděte na začátek úplně do stínu, aby vám to sluníčko vlastně nespálilo ty listy, protože ty nejsou připravené vlastně na takovou porci a intenzitu toho slunečního záření. A jinak doporučuji mechanické odstraňování, omývání nějakou slabou jarovou vodou, častější sprchování, protože to ta vlnatka taky nemá ráda. Takže tímto můžete poměrně pomoct. A nebo se potom dá bojovat systematicky. Existují třeba takové přípravky, jakoby tyčinky, který vy zapícháte do toho květináče a ten pesticid, ta účinná látka, skrze kořeny se dostává do té rostliny a ten savý škůdce potom, když saje tu šťávu z té rostliny, tak zároveň saje i tu účinnou látku a odumírá. A teďko řeknu jednu věc, ze které možná nebudete úplně moc nadšená, ale moje zkušenost je taková, že s tou vlnatkou se bojuje fakt jako blbě a ne dost často to mívá jako šťastný konec, že uděláte všechno, co prostě potřebujete a vás tam stejně ta potvora zase objeví. Takže jestli to nakažení nemáte nějaké dramatické, dobře, tak to rozstnulíte někam do karantény, udělíte, co můžete, ale za mě možná je lepší tu rostlinu i s tím škůdcem zlikvidovat, uchránit ty rostliny, které máte v pořádku, případně si tu orchideji koupit novou, tak to zkuste zvážit.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

právě se mi nezdá, že chtěl bych jinam jít.

0: Hobby magazín.
1: Horko a sucho, to jsou problémy, které se zvlášť letos v létě staly tématem mnoha rozhovorů. Zasahují do života lidí i jejich hospodaření a projevují se samozřejmě i ve včelaření. Je možné včelám v takovém počasí pomoci? O tom, že pomoc může být i přirozená přírodní, se přesvědčila naše hobby redaktorka Irena Šarounová na návštěvě u včelaře na Vysočině.
2: Se včelařem Pavlem Moravcem jdu do jeho včelího království. Já jsem od vás dostala ten krásný včelařský klobouk. Můžu si ho nandat?
3: Zatím nemusíte. Jsme v obci Vilémov u Humpolce vedle lesa.
2: Kolik máte včelstev úlů?
3: Produkčních včelstev, z kterých něco málo odebírám, mám 8 a v průběhu roku vytvářím kolem 5 až 10 oddělků, které rozdám zpravidla kamarádům.
2: Jste takový včelař pohodář.
3: Vydělávám si truhlařinou a včely jsou opravdu koníček.
2: Takže i úly jsou vaše práce?
3: Všechno, co uvidíte na včelnici, tak je moje práce.
2: U vás by se člověk mohl naučit nejen včelařit, ale i zacházet s vodou. Vy tady máte zelenou trávu.
3: Já se snažím být nejenom včelař, ale když se podíváte, tak není všude stejně posekáno, takže vlastně celý rok tady něco kvete. Najdete tady všeho chuť od bylin až po nějaké orchideje.
2: Teď už jsme možná u toho tématu, o kterém si dnes budeme povídat, jak vytvořit včelám prostředí, aby se jim u nás líbilo.
3: Včela je tvor, který má rád pestrost stravy a pokud všechno posekáme a nic pro ně nezůstane, tak budou na dietě a to jim zrovna moc nesedí. Chodím do včelské školy a jeden učitel má takovou pěknou hlášku, že největším nepřítelem včel je nevzdělaný včelař a já bych to rozšířil obecně, že největším nepřítelem včel a vlastně všeho živého je člověk, který se chová k přírodě nešetrně.
2: Nechme jim zeleň, která do přírody patří. A co dalšího?
3: Pochopitelně nějaká pítka. To je ten základ, který můžeme udělat a nic nás nestojí.
2: Viděla jsem keramická pítka, bylo to krásné, designové. Máte je tady?
3: Já jsem takový praktik, já tady mám plastovou bedínku, který je sláma, dolívám do ní vodu a oni sedají na tu slámu a berou si vodu. A jestli jste si všimla, přišli jsme teď ke včelám, stojíme těsně u úlu a včelky jsou klidné. Snažím se dělat takový přirozený výběr a vybírám mírné včely.
2: Jak se vybere klidná včela?
3: Tak se díváte na ten projev toho včelstva, aby nebyly agresivní, aby seděli, jak se říká, na plástu a nerozbíhali se.
2: Můžeme ještě blíž. Dokonce sáhnu rukou na česno k těm včelkám a oni kolem mě procházejí. Letošní rok je opravdu suchý. Nevím, jestli vadí, nevadí, když jim tady 40 teploty pečou do úlu.
3: Ty úly jsou nutně zaizolované, ne proto, aby jim v zimě bylo teplo, ale proto, aby jim v létě nebyl hic.
2: Čím izolujete?
3: Je to přírodní izolace. Jediné, co vlastně na tom úle není vyloženě přírodního charakteru, tak je venkovní plášť. To je vodovzdorná překližka.
2: Co je to ta přírodní izolace?
3: Konopí.
2: Teď už si klobouk nasadím, protože bych se ráda podívala do toho krásného úlu pana Moravce.
3: Jen jsem jim dal vědět, že tady jsme.
2: Otevíráme. Tady na tom rámečku nahoře je přilepená nějaká papírová utěrka, nebo co to je?
3: Nemám rád herbicidy, pesticidy a podobné věci, takže včely neléčím klasickými akaricidy, ale tlumím roztoče pomocí kyseliny šťavelové a glycerinu.
2: Jde to i bez chemie, spokojené včelky a příroda.
3: To je moje krédo.
1: Se včelařem Pavlem Moravcem ke konci srpna natáčela naše hobby redaktorka Irena Šarounová. A jenom pro doplnění, včelky už teď moc nelétají, vychovávají novou generaci dlouhověkých včel, které vydrží až do jara, no a já je mezi tím krmím cukerným roztokem, co se do nich vejde. A to byste se divili, jak ty včelky v tom úle doslova chrochtají blahem, když dostanou novou várku toho jídla. No a za chvíli pro vás máme reportáž o tom, jak se opravují zanesené perlátory vodovodních baterií.

0: magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Hlavní funkcí perlátoru je míchat vodu se vzduchem, čímž zaručuje rovný a měkký proud vody bez nepříjemného cákání. Navíc tak perlátory na vodovodních bateriích snižují spotřebu vody. Pokud jsou však zanesené, tak svou funkci neplní. Údržbář Dalibor Spíšek nám poradí, jak perlátor snadno vyčistit, a natáčel s ním náš hobby redaktor Zdeněk Truhlář.
2: Tady to teče hodně špatně. Podíváme se, jak to můžeme vyčistit.
3: Údržbář Dalibor Spíšek kontroluje perlátory u vodovodních baterií. Co je nejčastější příčinou toho zanesení?
2: Samozřejmě vodním kamenem, který je obsažený ve vodě. Pakliže je tvrdší, je ho tam víc. Nebo to můžou být mydlové nečistoty, anebo to můžou být různé jiné, které se dostanou cestou potrubím do vodovodní baterie, zachytí se v sítku. Pak je potřeba to mechanicky vyčistit.
3: Pokud tedy perlátor chceme vyčistit, tak jak bychom měli začít?
2: Takže vezmeme si zubní kartáček, ještě se jenom takhle zlehka propláchneme a očistíme ze spodu jemně, nebudeme na to moc drhnout, aby jsme to neponičili, to sítko a pustíme. Vidíme, trošku se to spravilo, ale moc to ve finále pomohlo, takže zkusím ještě silnější, mám tady kartáč. Zase pustíme. Je to lepší, ale zase to moc nepomohlo. Tady je vidět, že je hodně zanesený, takže bych přešel na tu variantu demontáže perlátoru a zkusím ho vyčistit ponořením do octa nebo do kyseliny citronové nebo do nějakého chemického přípravku.
3: Na co bychom měli dát pozor, když budeme demontovat perlátor?
2: Na to, aby jsme ho nepoškodili, tak si vezmu francouzský klíč, který si můžu nastavit na určitou velikost. Před samotnou demontáží bych doporučil si vzít kus nějakého hadru, něco, co vložíme mezi čelisti a ten perlátor, aby jsme to nepoškodili, protože to je pochromovaný. Přiložím to na perlátor a směrem doleva povolíme. Jo, vidíte, že je zanešený hodně. Tady nám kartáček moc nepomůže.
3: Čili pomůže nám chemická cesta?
2: Ano, takže nejlépe namočit do octa, aby se vodní kámen rozpustil.
3: Tak,
2: vylovíme perlátor, podíváme se. Trošku to pomohlo, že? Trošku víc. To hrubější můžeme klidně potom octu, to už jde líp, rukou, ručně, nechtem, octet to krásně povolil. Pro lepší funkci toho perlátoru bych doporučil ještě samotný rozebrání. Je složen z jemného sítka a uvnitř se skládá ze dvou až tří sítek. Ještě to propláchneme. Tak a teďka máme rozebraný celý perlátor. Krásně čistý. Složíme sítka dohromady a můžeme to nasadit na baterii. Pustíme vodu. Vidíme a slyšíme, že to krásně funguje. Doporučuji pravidelně čistit. Při zaneseném perlátoru se zvyšuje spotřeba vody. Tlačíme víc na koutek, otvíráme, aby to protlačilo přes ten nános. Takže proto čistíme perlátory pravidelně. Jednou za 14 dnů, za měsíc. Značka Ideal.
1: Očištění perlátoru na vodovodních bateriích natáčel s údržbářem Daliborem Spíškem náš hobby redaktor Zdeněk Truhlář. A za chvíli pro vás už máme jenom zahrádkářský kalendář a tam se dozvíte, jak je to s tím podzimem a na co je teď nejvyšší čas.

0: Pohádkářský kalendář.
1: Když tak sleduju pranostiky, které tady obvykle každé vysílání každou sobotu připomínám, tak z nich vyplývá, že bude zima jako za starých časů, jenže obvykle je pak všechno úplně jinak a nebo je mokro, a nebo teplo. Uvidíme, jak se to vyvrbí. Meteorologický podzim začal 1. září. Astronomický podzim začíná podzimní rovnodenností, tedy 23. září ve 2 hodiny a 5 minut ráno. A to je čas, kdy není ani teplo, ani zima, ve skleníku ještě něco dozrává, ale jinak je to už docela zahrádkářský, takový odpočinkový čas, ale jenom na první pohled, protože konec září a začátek října, tak to je čas pro nové dílo, které se samozřejmě projeví až příští rok. Zrají šípky, stále ještě můžete sklízet a zpracovávat chutné a léčivé plody aronie. V teplých dnech první poloviny října můžete vysazovat okrasné cibuloviny, tulipány stovek rozmanitých tváří, sytě barevné modřence, atraktivní hyacinty, kosace, okrasné česneky, venkovní bramboříky a počátkem října je za příznivého počasí ještě poslední vhodná doba také pro narcisy. Co je důležité? Pokud sečete v říjnu trávník, tak ho nechte vyšší, třeba už neporoste, a pak byste měli ze zahrádky golfové hřiště a velmi nízký trávník by mohl mráz poškodit. Právě teď je ideální čas na založení skalky. No a pokud jste milovníky jahod, pak je nutné jahodníky okopat a před chladnými dny okolo rostlin přihrnout zeminu, aby je chránila před tím blížícím se nepříznivým počasím. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak poradíme, jak se pěstují klivie. Vypravíme se mezi krásné ženy, myslivkyně, kterých u nás stále přibývá, a zaměříme se na pálení ovocných destilátů a hlavně na jejich kvalitu. Kdo má internet a chce vědět víc, tak si může najít naše webové stránky, to je rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz, anebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Je 11 hodin.
0: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
4: Telefony v českých školách nebudou zakázané úplně. Žáci by je mohli používat v výuce. Všech 300 členů volebních komisí v Orlové už má za sebou první školení. I dnes pokračují dobrovolníci ve sběru odpadků v rámci kampaně Uklidme svět. Počasí bude slunečné s teplotami do 23 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Ostrava vás vítá Tereza Hájková. Děti v mateřských a v základních školách od příštího školního roku zřejmě nebudou smět používat mobilní telefony. Počítá s tím novela školského zákona, která je před prvním čtením v Poslanecké sněmovně. Regulace by se vztahovala i na další elektroniku, jako jsou chytré hodinky nebo tablety. Využívat by je děti mohly pouze k výuce. Pokračuje ministr školství Robert Plaga z Hnutí ANO.
5: To je chytrá regulace, nikoliv zákaz, protože zároveň říkám, budeme pracovat na primární prevenci, aby školy vysvětlovaly dětem, kde je problém třeba sociálních sítí, komunikovali s rodiči. A samozřejmě to neznamená, že zakazujeme technologie ve výuce, protože dále je povoleno používat ty moderní nástroje a je chtěné, aby školy učili děti s moderními technologiemi pracovat.
4: Plošná regulace ale nemá podporu mezi některými opozičními stranami. Proti jsou například TOP 09 nebo ODS. Podle poslankyně občanských demokratů Renaty Zajíčkové zákazy nic neřeší a děti si najdou vždy cestu, jak je obejít. Obce v Moravskoslezském kraji spustily přípravu na komunální a senátní volby. Například v Orlové už prošlo prvním školením všech asi 300 členů volebních komisí. Dozvídají se, jak sčítat hlasy, jaké je čekají odměny a třeba i to, za jakých okolností můžou jít sami volit, popisuje mluvčí radnice Andrá Vargová.
6: Přípravy jsou v plném proudu, zazněly informace ohledně proplacení odměn, ohledně proplacení stravného. Komisaři dostali informace o tom, že se vlastně z té volební komise mohou vzdálit na po určitou dobu a v tom čase si samozřejmě odvolit. Důležité je, aby vždycky byl přítomen místopředseda nebo předseda té volební komise.
4: Moravskoslezský kraj letos investoval 34 milionů korun na podporu turistické infrastruktury. Je to o 13 milionů více, než mělo hejtmanství původně v plánu. Mezi nejčastěji podpořené projekty patřily pump tracky pro kola a cyklistické parky. Peníze šly taky na záchytná parkoviště u turisticky exponovaných míst, vyhlídky anebo takzvané fotopointy. Dnes a zítra si můžou dobrovolníci zapojit do podzimní vlny kampaně Uklidme svět. Budou při ní čistit přírodu a městské parky od odpadu. Akci pořádá Český svaz ochránců přírody.
7: Po celém Česku je ke kampani přihlášených asi 200 úklidových akcí, z toho víc než polovina bude v Praze a ve středních Čechách. Na webu kampaně Uklidme svět najdou zájemci mapu, ve které jsou všechna zapojená místa. Po zaregistrování stačí kontaktovat organizátora daného úklidu a domluvit se s ním na srazu. Potřeba je vzít si pytle a rukavice. Jakub Vik, Český rozhlas.
0: Počasí.
4: Dnes bude v Moravskoslezském kraji skoro jasno až polojasno. Nejvyšší teploty 19 až 23 stupňů, na horách naměříte mezi 14 a 18.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
4: V okolí mošnovského letiště jsou ze všech stran kolony aut, která míří na dny NATO. Ta nejdelší je stále od Studenky. Můžete se tam zdržet až 2 hodiny. Organizátoři proto lidem doporučují, aby na akci přijeli raději vlakem nebo na kole. A nehodu nám aktuálně hlásíte z Karviné. 2 osobní auta se srazila v Ostravské ulici. S opatrností místem projedete.
0: Zelená vlna Známe lepší cestu.
8: Jsou 4 minuty po 11. hodině, přejeme krásné dopoledne s Českým rozhlasem Ostrava. Za okamžik se vypravíme spolu s Dechovkou a kolegou Arturem Kubicou na zločince. Tedy Artur Kubica radí za doprovodu řízné Dechovky, jak vyzrát na lumpy a darebáky. No a také pro vás budeme mít zajímavou pozvánku. Dozvíme se, jak to vypadá, když náměstí ovládnou stará řemesla, dobové kostýmy a historie ožije přímo před očima. Vyrazíme totiž na Frýdec Místecko. Náš regionální stopař se nám ozve z historického řemeslného jarmarku v Brušperku. Máte se opět na co těšit. Hezký poslech Českého rozhlasu Ostrava a poslech písniček, které nestárnou, přeje Pavel Janošec.

Tichovkou na zločince, tak to je zábavný, ale i vážně nevážný pořad pro vás, pro posluchače Českého rozhlasu Ostrava. A věřte nebo nevěřte, je to jediný podobný pořad svého druhu na světě. A z toho světového studia z Ostravy vás opět po týdnu vítá Artur Kubica. A dnes začneme takovým návodným vtipem pro všechny pány. Je dobré si to zapamatovat a přesně podle instrukcí postupovat po návratu z hospůdky domů, protože je to jediná cesta pro rodinné štěstí. A to se pán ráno brzy probudí po těžké pařbě, dívá se okolo sebe, u nočního stolku má snídaní, kafíčko a cedulku za chvíli se vrátím, šla jsem do obchodu pro kuřátko, abych ti mohla udělat dobrý oběd, tvoje Maruška. No a tomu chlapovi je to divné, přemýšlí, co se vlastně stalo, proč po něm Maruška nehuláka jako obvykle, tak zavolá syna a ptá se, co se tedy přihodilo a ten synáček povídá, to je tak, tati, domů tě přinesli kamarádi, v předsíni, to ani nechtěj slyšet, to si se celý pozvracel, to už maminka soptila, ale když tě chtěla převléct si do čistého, tak si jí řekl, ruce pryč, dámo, já jsem šťastně ženatý. No a tohle je výsledek. Chápete to, pánové? Chápete, jak málo stačí k domácímu štěstí? A na úvod pořadu s dechovkou na zločince si dáme polku Jarní políbení od Javořinky. Hledal jsem podzimní políbení, ale to nemám, takže si dáme Jarní políbení a pojďme na to.

No a vypravíme se společně na dny NATO, na mošnovské letiště, takže to hlavní, kdyby se vám tam něco stalo, kdyby vás někdo třeba okradl, tak v tom areálu a v okolí budou policisté v uniformách, budou se starat o vaši bezpečnost a budou plnit spoustu dalších úkolů. Jestli si myslíte, že na dnech NATO nejsou zloději, tak to se velice pletete. Policisté vás proto žádají, abyste byli pozorní na své osobní věci, a to platí i při zaparkování vozidla na parkovištích. Zkontrolujte, jestli je automobil řádně uzamčený a hlavně bez otevřených oken, a nenechávejte uvnitř odložené věci na sedadlech. Zbytečnosti, které neberete sebou, si dejte raději z auta do kufru, aby nelákali lumpíky. No a jak to na takovém lidském mraveništi, jako jsou dny na to v Mošnově chodí, tak i tady se občas tatínkům nebo maminkám, dědečkům, babičkám ztratí zvídavé děti. Takže jak postupovat v těchto případech? O děti se policisté samozřejmě postarají a učiní vše pro co nejrychlejší kontaktování rodičů anebo toho doprovodu. Centrem bude stan umístěný přímo na ploše poblíž komentátorské věže u místa dynamických ukázek. Takže když se vám ztratí vnouček nebo nějaký nezbedný potomek, tak by mohl být tam. No a navíc každý policista, když mu řeknete, že se vám ztratilo dítě, tak hned pomůže, protože mají vysílačky, propojí se a hned vědí, že se hledá třeba malý, kudrnatý, modrooký nezbeda, co rád nakukuje a prolézá vojenské stroje. A je do toho tak zabraný, že ani neví, že se ztratil. Je, a objevil jsem jeden starý vtip. A to se pán doktor ptá pacienta. Koukám, že se váš zdravotní stav rapidně zlepšil. Co se stalo? Přestal jste pít alkohol tak hodně jako dříve? A ten chlap povídá, ale to máte tak, pane doktore, oženil jsem se. A když jsem pil jako dříve, tak jsem pokaždé při návratu z hospody uviděl tu moji symetriku i tu její matku dvakrát, pane doktore. A to vám mě tak vyděsilo, že jsem raději přestal pít úplně. Dáme si mlynářku, tedy lidovou písničku, kterou hraje malá dechovečka Šarovec, a je to nádherná krojovaná parta z města

A mám tady takový docela nevinný případ. No nevinný, je to loupež, takže těm násilníkům za to hrozí až 10 let vězení. V dubnu před zápasem dvou klubů první fotbalové ligy čekal ještě na ní 15-letý kluk na své kamarády. No a přišli k němu dva mladíci v oblečení fanoušku klubu soupeře, začali se s ním bavit a chtěli jeho klubovou šálu. A on ji nechtěl dát, tak mu ji nakonec vytrhli násilím a odešli. No a kriminalisté se vydali po jejich stopách a zahájili trestní stíhání 25-letého fanouška pro zvlášť závažný zločin loupeže a jeho 16-letého kamaráda pro provinění z loupeže. Staršímu hrozí až 10 let a u toho mladšího je ta sazba poloviční. No tak to vidíte, stačí jít na fotbal s klubovou šálou a hned je tu problém. Já tomu moc nerozumím, na fotbal nechodím a na hokej mě jednou vzal tatínek a já tam troubil na trumpetu a všichni z toho měli radost. Tak každý umíme a rozumíme něčemu jinému. Mám pro vás vtip, který určitě rozesměje i vaše vnoučata, tedy pokud nějaké máte poblíž. A to povídá babička vnoučkovi. Honzíčku, zaběhni prosím tady za roh k řezníkovi a podívej se, jestli má prasečí nožky a kolena. A ten chlapeček tam běží a za chvilku se vrátí a povídá té babičce. Babičko, díval jsem se a prasečí kolena ani nožky jsem neviděl, protože ten řezník měl kalhoty a na nohou tenisky. A mám pro vás, Valčík, novina novinečka. Autory jsou Jaroslav Vinklárek a Vladimír Salčák a se Svárovankou to zpívají Janička Hanáková a Maruška Holubíková.

pátečním pořadu Bezpečný průvodce džunglí zločinu, to vysíláme vždy v pátek v 15 hodin a 12 minut, jsme měli případ, kdy si nějaká 19-letá slečna, co hodně pracuje a nemá na nic čas, tak si našla na internetu nabídku, že když zaplatí, tak za ní udělá autoškolu náhradník. Věřili byste tomu? Prostě tam byla nabídka, že vám autoškolu zařídí a vy do ní vůbec nemusíte chodit. Samozřejmě, že to je podvod. Ta slečna platila jako mourovatá, za evidenci zaplatila 10 tisíc a tak bych mohl pokračovat. Prostě dohromady jí to stálo 47 tisíc korun a po zaplacení dostala zprávu, že jí kurýr přiveze za několik dnů nový řidičák až domů. Jenže nikdo nepřijel, byl to podvod. A teď, co je na tom nejhlavnější, že ta slečna to šla nahlásit na policii. A sama se tak ale na druhé straně dostala do takzvaného přečinu, a to tím, že se pokusila falšovat úřední listinu. No a za to může dostat až 3 roky natvrdo. Tak jasně, podvodníci zmanipulovali určitě více lidí, kteří nemají čas dělat autoškolu. Ale když přišli na to, že je to podvod a že jsou bez peněz, tak to nahlásit nešli, protože oni sami se snažili podvádět. No, nechtěl bych být v takové situaci. A to se na sále připravuje operace, operovat mají medici a ten operovaný muž, co tam čeká na zákrok a na uspání, tak povídá tomu panu primáři. A opravdu mě budou operovat tady ti, vaši studenti? A ten primář povídá, samozřejmě, není to složitý zákrok. A ten pacient povídá, No dobře, a co když to udělají špatně? A co když u toho třeba umřu? A ten profesor, pan primář, povídá, no to bych jim neradil, vážený pane, to bych jim musel dát za tu zkoušku nedostatečnou. No, některé vtipy jsou děsivé, ale s trochou ochoty se tomu dá i zasvětit.

A blíží se nám čas honů. Sice to bude až v říjnu a hlavně v listopadu a v prosinci, ale nevadí. A to takový myslivec kupuje pro psa misku na vodu a prodavačka se ho ptá, a nechcete raději tady tu misku s nápisem pro vašeho pejska? A ten myslivec se tak zamyslí a potom povídá, to není potřeba, mi stačí obyčejná. Víte, pes číst neumí a já mu z té misky upíjet nebudu. A to přijde k celní a pasové kontrole. Na letišti taková krásná blondýnka a ten celník jí povídá. Dobrý den, slečno, můžete se identifikovat. A ta blondýnka sáhne do kabelky, vytáhne zrcátko, podívá se do něj a pak povídá. Ano, jsem to já. Nevím, kdo to vymýšlí, ale není nad dobré vtipy. To když máte třeba doma nějaký problém, jste smutní, nic vás nebaví, jíst vám nechutná, všichni vás naštvali. No a pak si najdete nějaký dobrý vtip, tak hned je vám na světě lépe. A to jsem objevil nedávno. To přijde chlapeček do kuchyně za maminkou a povídá. Maminko, u jedné paní v garzonce, naproti v paneláku, je vidět cizí chlap. A ta maminka zbledne a povídá. Poběhlice jedna, že si to nenechá až na večer a že si nezadělá ani záclony. A ten chlapeček povídá, april, april, maminko, dělal jsem si srandu, není tam cizí chlap, je tam náš tatínek. Dáme si, jedu šohaje a je to polečka od Bojanu a zpívají Renata Jedličková, Dagmar Osičková a Honza Sedláček.

0: A mám pro vás jeden pěkný vtip a ten je na ty naše drahé pohonné hmoty, tedy na benzín a na naftu. A to přijede k benzínové čerpací stanici pán v Hamrovi, to je takové to velké vojenské auto americké, co žere i trávu okolo cesty, a ten pán zastrčí tu tankovací pistoli do auta a čepuje naftu. A čepuje 10 minut, 20 minut, půl hodiny, hodinu, dvě hodiny a pořád to do té nádrže lije. A z té budovy vyjde pumpař a povídá: pane, když čepujete do Hamra, tak u toho musíte vypnout motor. To jsme si zase užili světa. Příjemný a krásný den bez lumpu a darebáků vám přeje
1: Artur Kubica s defokou na ty zločince. No a to asi je všechno.

0: Jsme také na webu, Facebooku, Instagramu nebo v aplikaci Můj rozhlas. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Proudy řeky táhnou k nám, tvou dne

0: nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jupa, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co bysme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Brušperk na Frýdecko-Místecku se dnes vrací v čase. Na náměstí Jana Amose Komenského jsou řemeslníci, šermíři, mušketýři, kejklíři i návštěvníci historického řemeslného jarmarku na svatého Matouše. No a vidět tam můžete tradiční řemesla, dobové kostýmy a historickou atmosféru doplňuje také hudba a tanec. No a přímo na místě také naše redaktorka Petra Pivková. Petro, dobré dopoledne, čím vším dnes jarmark návštěvníky láká?
2: Krásné dopoledne, no tak je toho opravdu mnoho. Já musím říct, že krom toho nádherného počasí, hudby, která dobové, která tady teďka právě zaznívá, tak je tady i spoustu lidí a občanů v různých dobových kostýmech. Já jsem si zrovna jednoho z organizátorů, který je, a já se musím zeptat, co vlastně jste, dobrý den, jaký kostým, nebo tedy, jak, to není kostým, že jo, to jako je celý, celá zbroj, tak jakou funkci vlastně zastáváte?
3: Tak, dobrý den. No, v tuhle chvíli je to poměrně těžké určit. Je to něco takovým bohatším měšťanem, žoldákem, velitelem, rozhodně ne šlechta, to bych byl ještě příliš chudý, to, co mám na sobě, ale spadá to zhruba do první čtvrtiny 15. století.
2: No, vypadá to zajímavě, je to takový jako červené kalhoty, červená košile, ale na to hnedka nějaké brnění, abyste byl v bezpečí. Ale já myslím, že lidé, kteří dnes přijdou a návštěvníci, kteří si budou chtít užít jarmark, tak v bezpečí určitě s vámi budou. A co je všechno čeká? Co si tady mohou užít?
3: A ten program je bohatý. Máme tady rytířský turnaj, ukázky šermu, tance, dobový zpěv, ale také spoustu dílniček, desítky stánkařů s různými historickými řemesly. Je toho strašně moc. Jsme zaměřeni vlastně opravdu na všechny věkové kategorie, takže každý si tady určitě najde to, co se mu líbí. Účast nám tady roste každý rok, takže věříme, že i letošek bude super.
2: A kdybychom teda nalákali naše posluchače a řekli si, tak jo, my to chceme vyzkoušet a jet se podívat, dokdy je dnešní řemeslný jarmark, který v Brušperku bude probíhat?
3: Program dneska probíhá až do 8 hodin, kdy zakončujeme celý den ohňovou show, takže opravdu je toho spousta a času dost.
2: A vy sám se těšíte na něco konkrétního? Teda doufám, že ne na žádný turnaj.
3: No, zrovna právě na ten turnaj se těším nejvíc, to je pravda, ale také právě i na tu ohňovou show, to je opravdu náš tradiční konec akce tady a lidi se to chválí, takže taky se mi to strašně líbí.
2: A tak já přeju, ať přijde co nejvíce lidí, ať si to všichni užijí a ať ten dnešní řemeslný jarmark dobře dopadne. Děkuji moc.
3: Taky moc děkujeme a těšíme se.
2: Pokud byste měli zájem a chtěli se podívat a přijet podívat, tak určitě jste v Brušperku vítáni. Tady na náměstí je opravdu spoustu stánků a atrakcí, které na vás čekají.
1: Na historický řemeslný jarmark na svatého Matouše do Brušperku na Frýdecko-Místecku nás pozvala redaktorka Petra Pivková. Petro, děkujeme, naslyšenou.
2: Díky moc a naslyšenou.
0: Regionální stopař. Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Frýdecko-Místecku.

0: Audio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Ostrava, zprávy.
1: Začaly dny NATO, v okolí mošnovského letiště jsou dlouhé kolony. Havířovská městská policie má novou mobilní služebnu. Zájem o projekt Darujeme kroužky dětem je obrovský. Organizátoři do něj přidávají další peníze. Odpoledne bude polojasno až oblačno. Dobré poledne přeje Lucie Kociánová. Na letišti v Mošnově se o tomto víkendu konají dny NATO. Jde o největší bezpečnostní přehlídku v Evropě. Ze všech stran jsou aktuálně kolony aut, která na akci jedou. Nejdelší kolona je ze strany od Studenky. Lidé v ní mohou čekat i 2 hodiny. Vstup na akci je zdarma a každoročně na ní jezdí desítky tisíc lidí nejen z celého Česka, ale i z Polska a Slovenska. Loni bylo diváků přibližně 150 tisíc. Organizátoři doporučují lidem, aby přijeli raději vlakem nebo na kole. Havířovská městská policie má novou mobilní služebnu. Strážníci se speciálním karavanem objíždějí místa, kde se opakovaně objevují problémy s veřejným pořádkem. Mobilní služebna nahradila dosluhující přívěs z roku 2009.
2: Karavan je vybavený systémem kamer s dosahem až 30 metrů. Počítačový program pak dokáže rozpoznat pohyb osob a vozidel. Přibude také termovize. Nová mobilní služebna stála město 840 tisíc korun. Z Havířova Natálie Janešková, Český rozhlas.
1: Česká rada dětí a mládeže hlásí obrovský zájem o projekt Darujeme kroužky dětem. Ten je určený pro nízkopříjmové rodiny, které můžou získat až 1500 korun na pololetí na volnočasové aktivity pro děti od 3 do 18 let. Žádosti začala rada přijímat tuto středu a původní 4 miliony korun se vyčerpaly během jediného dne. Česká rada dětí a mládeže proto přidává další peníze, potvrzuje ředitel kanceláře této organizace Ondřej Šejtka.
3: Do systému přidáváme dalších 500 tisíc korun. A ten počet žádostí tak může opět narůst. Určitě doporučujeme, aby rodiče neotáleli, podali žádost co nejdříve a podali i v případě, že už uvidí, že ten rozpočet je vyčerpán. Oni se totiž zařadí do fronty a jenom vyčkávají, než se nějaké prostředky uvolní, třeba z poukázek a z peněz, které nevyužijí již podpoření rodiče.
1: Do projektu Darujeme kroužky dětem totiž můžou lidé i přispívat a podpoří tak další děti z nízkopříjmových rodin. Výzva trvá až do 24. listopadu. Informace najdou lidé na webu projektu Darujeme kroužky dětem. Rožnov pod Radhoštěm se dnes připojuje k akci Zažít město jinak. Od 14 hodin je na programu hudba, divadlo, akrobacie i skateboardová exibice. Co si tam lidi můžou sami vyzkoušet, říká ředitel Téčka kulturní agentury Jakub Sobotka.
4: Ulice nemusí být jenom místo, kterým procházíme. U nás si lidi zacvičí jogu na pedalboardech na nedaleké řece, vyzkoušejí si beatbox s Patrikem Jurigou, nebo si můžou vyzkoušet malovat grafity. Večer zakončíme bruslařskou show na zimním stadionu, takže vyrazíme společně na led.
0: Počasí.
1: Dnes bude na severní Moravě a ve Slezsku polojasno, přechodně až oblačno. Nejvyšší dnešní teploty vystoupají na 19 až 23 stupňů. V noci čekáme skoro jasno až polojasno, zítra ráno a dopoledne většinou slunečno. Během dne pak bude od severozápadu postupně přibývat oblačnosti a později večer se na většině území přidají přehánky nebo občasný déšť. V noci teploty klesnou na 14 až 10 stupňů. Přes den vystoupají na 20 až 24 a na horách zítra naměříme okolo 16 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
1: Nehody v tuto chvíli v kraji nemáme, s kolonami ale počítejte u Mošnova, zdržení může být až na 1 až 2 hodiny.
0: Z Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Jsou 4,5 minuty popolední, tohle byla Lucie Kociánová a zprávy Českého rozhlasu Ostrava. Pavla Janošce už u mikrofonu vystřídal Vladimír Šmehlík. Začíná dobré odpoledne Českého rozhlasu Ostrava a začínáme jako tradičně hudební poštou, tedy jediným pořadem, ve kterém si písničky vybíráte sami. A pokud znáte nějakou Zitu, tak ji nezapomeňte popřát. Konec konců Zita byla i poslední česká královna, tak tedy blahopřejeme. Hudební pošta tady bude za malou chvíli. Stačí, když se dovoláte na 596 11 22 66. Krásné dobré poledne a taky odpoledne s Českým rozhlasem Ostrava vám přeje Lucie Kociánová a Vladimír Šmehlík.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A právě teď odstartovala sobotní hudební pošta, jediný pořad, ve kterém si písničky vybíráte sami. Za první písničkou nemusíme nikam daleko, jenom z centra Ostravy překročíme řeku Odru a zamíříme na Bobrovnické kopce. Míříme do Vrablovce u Ludgeřovic, tam nás totiž čeká paní Majka. Dobrý den.
2: Dobrý den, krásnou sobotu, zdravím všechny posluchače Rádia Ostrava. A prosím vás, já bych dneska písničku chtěla poslat mé švagrové, která má dneska svátek. Je to princezna Zita, jak byla, nebo česká královna Zita. Prostě je Zita. Přejeme jí všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, ať má štěstí, hodně lásky od manžela a písničku posílají všichni, kdo ji znají a mají ji rádi, takže ji všichni moc pozdravu. Ať se jí holce naší daří.
1: A my jí taky přejeme všechno dobré.
2: Ano, děkuju moc a zase někdy se budu těšit.
1: Budu se těšit, paní Majko, naslyšenou.

0: Tak tohle byl Karel Gott, vyslaný z Vrablovce. Vy posloucháte Hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava a z Pražské se teďka přeneseme na Těšínsko. Míříme do Slezských Beskyd, konkrétně do Nýtku, protože tam nás čeká paní Věra. Dobrý den.
1: Dobrý den. Dnešní přání je pro mou švagrovou, paní Danku Kajfošovou z Nýtku.

0: k jejím včerejším narozeninám. Milá Danko, přejeme ti pevné zdraví, štěstí, lásku, ať jsi v pohodě a nemáš na čele žádnou vrásku. Ty jistě víš, kdo ti chce přát a bude tě to jistě u srdce hřát. Jako první gratulant je manžel Jan, syn René a vnučka Nikol s rodinami, švagrová Věra s rodinou, bratři Jan a Jarek Bobkovi s rodinami, Hermanovi, Eva Pilchova, Nogovi, Cvikovi, Alice se Soňou, sousede Martinkovi, sousedka Emilka. A vnuci a pravnuci posílají babičce sladké pusinky. Děkuji pěkně, naslyšenou.
1: Rádo se stalo a všechno dobré do nítku přejeme.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A před malou chvílí jsme byli v Beskydech, v Nýtku a v Beskydech ještě zůstaneme. Jenom se od Olzy přesuneme k Ostravici. Míříme do Frýdlantu, tam nás na chalupě čeká paní Broňka. Hezký dobrý den.
2: Dobrý den, tady posluchačka Broňka. Já přeji všem posluchačům i vám v redakci krásný den. A dnes posílám hudební dáreček mému bratrovi, panu Bohuškovi Blaškovi do Lubna. Můj milý bráško, k dnešním narozeninám ti přejeme s Mirkem především hodně zdraví, hodně štěstí, boží požehnání, ať máš pořád tolik elánu jako doposud. To ti přeje tvá sestra Broňka a Jaromír. A my tak... děkuji vám, pane redaktore.
1: Nemáte vůbec zač, paní Broňko. Mějte se dobře, no a do Lubna posíláme písničku a gratulace.

0: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
2: A na vlnách Českého rozhlasu Ostrava posloucháte Hudební poštu, tedy pořad, ve kterém si písničky vybíráte sami. Míříme za tou čtvrtou písničkou a za čtvrtým přáním, tentokrát do Třince za paní Jarmilou. Dobrý den.
3: Dobrý den, pane Vladimíre, tady je Jarmila z Třince. Zdravím vás všechny v rozhlase a také všechny posluchače, včetně rozhlasové rodinky. Včerejší den byl narozeninový pro paní Aničku Kuligovou z Třince Terasy. Milá Aničko, krásné narozeniny. Včera byl tvůj velký den, proto ho oslav dnes s úsměvem. Ať pohoda, štěstí, zdraví, radost z rodinky, boží požehnání každičký den provází. Život, ať je dlouhý, nekonečný sen, láska a pochopení, aby nechyběli v něm. Ať ti na tváři kvete stále mladost a v srdci máš samou radost. Všechno nejlepší ti ze srdce přeje celá tvá rodina a připojují se manželé Lipkovi, rodina Valčuhova a rodina Sokolova z Třince Dolní Lištné. Moc krát vám, pane Vladimíre, děkuji za vybrání písničky a budu se zase těšit na slyšenou.
2: A já se na vás budu taky těšit a přeju hezký víkend do Třince, na slyšenou.
3: Vám také hezký.

0: Slovenská rodná dědina a galánečka, tohle je hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava, tedy pořad, ve kterém si písničky vybíráte sami. Před malou chvílí jsme byli v Třinci, a teď míříme na Pražskou do Hatě. Čeká nás tam paní Anička. Tak ještě jednou, dobrý den.
1: Dobrý den, pane, pojďte s náma dlouho. Písničku bych chtěla poslat dneska mojímu synovci Rostíkovi na kovi, který oslávě krásné námadlení. Rostíku přeju ti všechno nejlepší, je hlavně zdraví a jenom to zdraví. Taky trochu ještě a hodně lásky. Tetička Anička. Moc krát vám děkuji, pane Vláde, a vám přeju hezký den.
0: Rádo se stalo, Aničko, také vám přeju hezký den a slibuju, že tady s váma budu až do středy. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Děkuji, naslyšenou.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: 12 hodin a téměř 35 minut ladíte Hudební poštu dnes s Vladimírem Šmehlíkem. Míříme za dalším přáním. Zůstáváme v Ostravě, vydáme se na její severní okraj do Koblova, do Antoševic za paní Lidkou. Dobrý den.
2: Dobrý den. Tady Lidka z Antoševic ze zahrady. Já bych chtěla poděkovat moc svojí opatrovnici Lenice Řezáčové a Renátce Šrámkové, které se o mě už roky starají. Jsou to moc hodné děvčata a nevím, jakým způsobem bych jim poděkovala, ale mám je moc ráda. Moje děti odešly do ciziny, takže toto je moje dnes. Já a ještě se starali se mnou o pana Lubomíra Urbánka, který je teďka tady v domově důchodců v Antosovici. No a takže starosti s náma měli dost tak a mají. Tak ještě jedno, moc děkuju Leničko, ty moje zlatíčko, a ještě jednou děkuju i Renátce s rodinou.
1: Krásné přání, paní Lidko, mějte se moc hezky a děkujeme za telefonát.
2: Děkuji moc krát za písničku a naschledanou.
1: Naslyšenou.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
2: A pro další písničku v hudební poště Českého rozhlasu Ostrava se vrátíme zpátky na Pražskou. Míříme do Kravařkoutů, čeká nás tam paní Julie. Dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím vás, pane Vladimíre, a všechny posluchače, co tento krásný pořad poslouchají. Dnes posílám písničku do Kravařkoutů pro paní Hedy Lasákovou, která měla včera narozeniny, proto jí posílám krásnou písničku, krásnou kytici a k tomu všechno nejlepší, hodně lásky, pohody, spokojenosti, dobrého zdraví a krásných dní v životě a k tomu Boží požehnání, ať tě Matka Boží chrání, ti přeje Julie s rodinou, přátelé a známí a všichni, kdo tě znají a mají rádi. A vám, pane redaktore, děkuji za prostor ve vysílání a všem přeji krásný den.
2: Rádo se stalo a krásný den a krásný víkend i do Koutů. Mějte se hezky, paní Julie.
3: Děkuji vám.

0: Tak tohle byl Rubikon od kapely Krištof. Vyladíte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava a máme před sebou poslední přání. Míříme do Nového Jičína za paní Františkou. Dobrý den.
1: Dobrý den. Já bych chtěla poslat dodatečně písničku paní Elice Rehoškové z Nového Jičína Žiliny ke svátku, který měla ve středu. Milá Riduš, přejeme ti ještě všechno nejlepší, hlavně štěstí, zdraví, boží požehnání a děkujeme ti moc krát za pěkné posezení s občerstvením. Sestra Marta, sestřenice Maruška a Panuška. Děkuju vám, nashledanou.
0: Rádo se stalo, hezký den do Nového Jičína.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: A sobotní hudební pošta s datem 19. září je za námi. Ty další písničky na přání vám nabídneme v našem vysílání ještě dnes po 17. hodině. Teď už za malou chvíli Lucie Kociánová a zprávy Českého rozhlasu Ostrava a hned po nich výlety.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Připraveny jsou zprávy Českého rozhlasu Ostrava a s nimi Lucie Kociánová.
0: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
5: Kraj navýšil finance na podporu turistické infrastruktury. V Příboře dnes řemeslníci pokračují s výmalbou podloubí. Fotbalisty Baníku Ostrava čeká po třech porážkách v řadě zápas na Slovácku. Zítra bude polojasno až oblačno, teploty do 24 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Do podpory turistické infrastruktury kraj letos investoval 34 milionů korun. Je to o 13 milionů více, než mělo hejtmanství původně v plánu. Mezi nejčastější podpořené projekty patřily pumptracky pro kola a cyklistické parky. Peníze šly také na záchytná parkoviště u turisticky exponovaných míst, toalety, odpočinková místa a vyhlídky nebo takzvané fotopointy.
6: Návštěvnost Moravskoslezského kraje podle statistik krajské společnosti MS Tourism v prvním čtvrtletí letošního roku meziročně stoupla o více než 5%. Celkem kraj navštívilo skoro 218 tisíc turistů. Ze zahraničí přijíždí nejvíce návštěvníků ze Slovenska, Polska a Německa. Z Moravskoslezského kraje František Kuča, Český rozhlas.
5: Od příštího školního roku by mohl začít platit zákaz telefonů ve školách. Počítá s tím novela školského zákona, které se v prvním čtení budou věnovat poslanci. Žáci mateřských a základních škol by ale mohli telefony použít, pokud by jim to jako součást výuky povolil učitel. Regulace by se měla týkat všech ročníků povinné školní docházky a odpovídajícím třídám na konzervatořích a víceletých gymnáziích. V Příboře dnes začíná druhá etapa výmalby podloubí na náměstí. Malíři budou pracovat na západní straně a v ulici Jičínská. Město chce vzhled podloubí sjednotit. V plánu má i drobnější zednické úpravy. Lidé se musí připravit na omezení. V některé dny nebude možné podloubím projít. Vstup do bytu i obchodů bude ale vždy přístupný.
0: Sport.
5: Fotbalisté Baníku Ostrava nastoupí v 9. kole šance ligy na hřišti Slovácka. Zápas začne v 18 hodin a Ostravané do něho půjdou po třech ligových porážkách za sebou v průběhu 8 dnů. Pokračuje trenér Roman Skuhravý.
7: Já jsem jako realista životní a vlastně každý týden se vlastně něco děje. A vy něco prostě tvoříte. A to, že na tom začátku jsou ty výkony nevyrovnaný a teď samozřejmě to přišlo do těch velkých nevýsledků, to prostě se někdy děje. Ta nebezpečnost je v tom podlehnout jak dobrýmu zápasu s Olomoucí, tak špatným zápasům vlastně v tomhletom týdnu.
0: Počasí.
5: V noci čekáme na severní Moravě a ve Slezsku skoro jasno až polojasno. Zítra ráno a dopoledne bude většinou slunečno. Během dne pak bude od severozápadu postupně přibývat oblačnosti a později večer se na většině území přidají přehánky nebo občasný déšť. V noci teploty klesnou na 14 až 10 stupňů. Přes den vystoupají na 20 až 24 a na horách zítra naměříme okolo 16 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
5: Zdržíte se dnes u Mošnova, na místě se tvoří kolony v okolí letiště, tak s tím počítejte. A pokud víte o jiné dopravní komplikaci, varujte ostatní řidiče a hlaste to na lince Zelené vlny. Číslo je 800 553 553.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Výlety.
8: Přeji vám pěknou sobotu. Už za pár dní začne astronomický podzim, ale protože počasí je stále ještě poměrně příznivé, nebudeme se zatím nikam schovávat a užijeme si výlety hlavně venku. Vydáme se do středních Čech na Mladoboleslavsko do obce Kněžmost, kde se nachází nejen poměrně nová a navíc zajímavě tvarovaná rozhledna Čížovka, ale také nedávno vytvořené suhrovické rybníky se spoustou lávek a mostků. Potom zamíříme do Západočeského muzea v Plzni, kde si připomeneme, že legendární loutka Hurvínka nás provází už rovných 100 let. Čeká nás také procházka v centru Přerova v Olomouckém kraji, v půvabném městském parku jménem Michalov, který místy připomíná zámeckou zahradu. A nakonec zamíříme do městských lesů v Hradci Králové, kde od loňského roku hlídá obří socha dobrého ducha Dubora.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Ze všeho nejdřív se dnes ve výletech vydáme do středních Čech na Mladoboleslavsko a zamíříme na místo, odkud se nám otevře pohled na český ráj, doslova jako na dlani. V roce 2017 postavenou rozhlednu jménem Čížovka v obci Kněžmost. Pod rozhlednou na nás čeká reportérka Jolana Nováková a není sama.
1: Nade mnou se tyčí téměř 40 metrů vysoká rozhledna ve tvaru jehlanu, která prý nabízí turistům úžasné pohledy do okolí. My to zjistíme s Lucí Vorpsovou ze Středočeské centrály cestovního ruchu, protože my si tam vyšlápneme nahoru. Máte chuť tam se mnou jít? Dobrý den.
2: No určitě, čeká nás asi 154 schodů po točitém schodišti. Rozhledna má 5 vyhlídkových plošin a pro milovníky adrenalinu jsou tam 2 balkóny s podlahou z průhledného skla, takže určitě to bude zážitek.
1: Tak a jsme nahoře, musím říct, že mi to nedělá moc dobře.

0: tady rozevlálo účesy, protože tady nahoře krásně fouká, tak frčíme zase dolů a cestou zkusíme, jak jsme odvážné a možná si stoupneme na ten skleněný balkon. Hlásím, že jsme to zvládli. Tímto výkonem ale náš výlet nekončí. Po modré a po žluté s Lucí vyrážíme k suhrovickým rybníkům, které se nacházejí necelé 3 kilometry od rozhledny Čížovka. A jsme tady. Vypadá to tady krásně, romanticky. Jsou to 2 rybníky a 3 tůňky.
1: A určitě bych se nebála nazvat suhrovické rybníky takovým skrytým klenotem českého ráje. Jde opravdu o velmi klidnou lokalitu, která je ideální k procházce. Rybníky se dají obejít, celá procházka trvá asi 45 minut. Protilehlé břehy oddělují takové můstky, lávky. Zároveň jsou tady ale také mola, kde se dá posedět na lavičkách nebo u stolu uspořádat piknik.
0: Podél rybníků vede upravená cesta, potkáváme lidi z pejsky, maminky z kočárky, cyklisty, 2 vodníky jsme viděli. Je to tady opravdu pěkné, ale rybníky nejsou ke koupání, veďte Lucie.
1: Určitě ne, rybníky jsou určené k chovu ryb, daří se tady štikám, okounům, kaprům nebo candátům, ale v tůních se zabydlili také obojživelníci, můžete tady potkat třeba čolka obecného nebo mloka skvrnitého a pokud budeme mít opravdu štěstí, tak můžeme zahlednout i volavky nebo čápa černého.
0: Prozatím bereme za vděk kachnami.
2: Říká naše kolegyně Jolana Nováková, která nás v obci Kněžmost na Mladoboleslavsku zavedla k půvabným suhrovickým rybníkům a také na rozhlednu Čížovku. Tu můžete navštívit ještě do konce října o sobotách a nedělích, a to v čase mezi 9. a 17. hodinou. A pokud se na tu nádheru chcete podívat už teď, najdete pestrou fotogalerii na webových stránkách našeho pořadu. Připomínám webovou adresu výlety.rozhlas.cz.

Posloucháte sobotní výlety a jestli jste nás slyšeli i minulý týden, tak víte, že jsme opustili studio, no a živě jsme vysílali ze zahrady Čech v Litoměřicích z 50. jubilejního ročníku. Tím jsem vlastně už odpověděl na soutěžní otázku. Jinak ta výstava se obrovsky povedla, v sobotu bylo ideální počasí, ale zase to přineslo to, že člověk sotva zaparkoval, že tam byly obrovské kolony na silnicích, no a uvnitř hlava na hlavě. A pokud jste tohleto překonali a nevadilo vám to, tak jste mohli koupit cokoliv na zahradu, jenom na co jste si vzpomněli. Sazenice, keře, stromy, květiny, byla tam obrovská spousta výstav a naše vysílání, já myslím, že bylo hodně pestré a že vás tam mohlo docela slušně zavést. Měli jsme tam povídání o historii celého areálu, o novinkách, zastavil se také pan Jiří Pačinek ze sklárny v Kundraticích u Cvikova. No a Monika Absolonová, která tam měla také vystoupení a musím říct, že byla naprosto dokonalá, protože vyprávěla, že umí sice zatlouct hřebík a vlastní třeba řetězovou pilu, ale že si ji koupil jenom proto, že si ji koupil někdo kolem ní. A prý, když ji kupovala, tak prodavači řekla, prodejte mi takovou pilu, takovou řetězovou pilu, o které si myslíte, že bych ji měla mít. Tak to byla vlastně sobota, minulý týden a živé vysílání. My se zase vydáme za nějakou dobu někam na zajímavé místo. No, už jsem odpověděl, jak měla vypadat soutěžní odpověď tedy, takže my jsme se ptali, kolikátý ročník, tedy že byl jubilejní, kolikátý to byl, za A 50., za B 60., ano, je tam ta 50. Vylosovali jsme 5 posluchačů, kterým pošleme powerbanku a jsou jimi paní Marcela Šašková Přeštice, pan Martin Pospíšil Hlízov, pan Jiří Křížek Jankovice, paní Milada Cigánková Petrov a pan František Špidra Radnice. Všem upřímně gratulujeme. Kdo získá hlavní cenu za měsíc září, tak to zatím je obklopeno záhadou. Rozluštíme tuto záhadu až na začátku října. Jak se soutěží o hlavní cenu, tak to si nechám na zadání nové soutěžní otázky po třetí reportáži.

0: Víte, že letos uplynulo 100 let od okamžiku, kdy z plzeňského jeviště poprvé promluvil Hurvínek? Stalo se tak 2. května roku 1926. Loutku vyřezal řezbář Gustav Nosek pro Josefa Skupu. Fenoménu Hurvínka je věnována výstava v Západočeském muzeu v Plzni, kam nás teď zavede naše kolegyně Anděla Blašková.
1: Společně s jednou z kurátorek výstavy, Veronikou Plachou, jsme vstoupili do výstavy. Nás uvítala hudba.
2: Je to hudba z období první republiky, právě z období, kdy vznikla loutka Hurvínka. Výstava je rozdělena na takové tři pomyslné části. Hned při vstupu návštěvníci mohou zavítat do bytu Spejbla a Hurvínka.
1: My tady vidíme samozřejmě postel, šatní skříň, nechybí tady rádio, ze kterého hudba hraje?
2: Ano, je to právě postýlka, kterou je možné vyzkoušet. Určitě není potřeba se stydět, ale opravdu si do postýlky lehnout. Rovněž tu máme oděv Hurvínka a jsou tu vlastně všechny čtyři jeho fáze. Od úplného počátku až do současnosti. To si také může návštěvník prohlédnout a samozřejmě tu nesmí chybět jeho typické dřeváky, které si návštěvníci mohou vyzkoušet. My stále ještě stojíme v bytě u Spejbla a Hurvínka a máme tu takové pomyslené části, které jsou rozdělena na knihovnu, na toaletu u Spejbla a Hurvínka.
1: Opravdu vidíme malou toaletu a splachovadla, konkrétně jsou tady tři.
2: Můžeme zkusit první. To máme druhý zvuk, to je splachování malého obsahu. Tedy klasický zvuk toalety, který známe. A potom třetí taková srandička. Likvidace velkého obsahu.
1: Teď jsme ve větším prostoru, který nabízí takový velký rozhled.
2: Kdy celá výstava je interaktivní a v této části se návštěvníci mohou dozvědět, jakými světovými jazyky Hurvínek mluvil, kde všude byl. Mohou vyzkoušet Hurvínkovo koloběžku, jít do dabingového boxu a zkusit si, jaké to je, mluvit za loutky, anebo je tu i samotná loutka Hurvínka, kterou si mohou vyzkoušet ovládat. A nyní vstupujeme do pomyslné třetí části, do muzea Hurvínka. Zde najdeme přes 100 exponátů, které souvisí se Spejblem a Hurvínkem. Je to tedy taková ta klasická muzejní část s vitrínami.
1: Mě tady zaujal soukromý diář Josefa Skupy. Vy jste možná měla možnost nahlédnout přímo do toho diáře, když byste nás seznámila s tím, co si Josef Skupa zapisoval.
2: Velice nás zajímalo, jestli toho 2. května, což byl to datum, kdy Hurvínek poprvé vystoupil, tam měl Josef Skupa něco poznamenáno. Je tam poznamenáno jenom to, co se ten večer hrálo, takže nám to opravdu říká, že Josef Skupa nic netušil a že opravdu to, že Gustav Nosek přinesl Hurvínka, bylo opravdu překvapením a nikdo netušil, že ho vytváří.
0: Vypráví kurátorka Západočeského muzea v Plzni Veronika Plachá, která výstavou věnovanou 100 letům Hurvínka provedla naši redaktorku Andělu Blaškovou. Na výstavu se můžete přijít podívat až do 4. dubna příštího roku.

0: Klubu města Přerova v Olomouckém kraji je park Michalov. U jeho založení stál v roce 1904 český zahradní architekt, bratr lékaře Josefa Thomayera, František Thomayer. Dnes jsou v něm hřiště pro děti, různorodá zákoutí, skleník a také prostor vyhrazený pro psy. V centru parku u křížení alejí ovšem uvidíte zahradu téměř zámeckou. A právě tam se vydáme s naším olomouckým redaktorem Alešem Spurným a lektorkou Janou Siričanskou.
1: Přišli jsme k vodotrysku na křižovatce alejí. Z té vody rostou listy vysoké a létají tu vášky. Na dřevěných ostrůvcích odpočívají želvy.
2: Jsme v srdci parku. Tohle to je křížení hlavní a vedlejší osy před restaurací. A tady tahle ta fontánka už tady byla od prvopočátku. A ty rostliny to jsou kosatce a obkružuje celou fontánku. Takové stádo bohýšek. No a želvičky ty se sem dostávají, protože lidé, když je doma nechtějí, tak je v současné době odnášejí do různých vodních ploch a právě park Michalov a tady tahle ta fontánka je jednou z nich. Takže zahradníci se tu o ně potom starají a je v zimě zimují a pak je sem vždycky na tu sezónu umisťují zpátky.
1: Takže takový útulek pro želvy tady je?
2: No v podstatě se to dá říct, že ano, i když ale nechtěný. Není to úplně dobrá situace.
1: Když se otočíme, vidíme hudební altán.
2: Byl postavený v roce 1912. Je tu taky vidět ten krásný historický design toho osvětlení, který se sem vrátil. Vidíme krásné kruhové záhony, vysazené letničkovými ornamentálními výsadbami. A ve středu těchto záhonů vlastně jsou takové solitary, nějaké body, které mají poutat vaši pozornost. Jsou to třeba kany, různé palmy. V dřívějších dobách to byly banánovníky, které se pak zimovaly ve sklenících.
1: Vedle restaurace a vedle té hlavní aleje je dětské hřiště, ale my se otočíme doprava. A tady vidíme zahradu téměř zámeckou.
2: Jsou tady cestičky ve tvaru U a ta cestička vlastně objímá takový snížený parter. Do něj se dá sejít dvěma schodišti s vázami. No a kolem celého toho sníženého parteru jsou zase ty ornamentální letničkové záhony. Těch, které jsou více na okraji toho obvodu, tak můžeme vidět různé trvalky a jsou tam vlastně kulovité formy kalin, šeříků a tohle to upomíná vlastně také na pana Františka Thomayera, protože on jako zahradní architekt miloval tyhle ty druhy rostlin spolu s chryzantémami.
1: Je to místo velmi kultivované, velmi opečovávané, protože třeba i stromy jsou tu zastřihované do takových deštníkovitých tvarů. Na dohled od vodotrysku jsme se přesunuli na počátek parku. Jsme na místě, které je opět z té aleje trochu rozšířené a ozdobené bystami vprostřed kulatý barevný záhon s kytkami a s palmou.
2: My jsme v hlavním vstupu do parku z Máchovy ulice, která byla takovou výstavní ulicí místních osobností, které si tu stavěly vily. Stojíme v místě, kde jsou umístěné tři bysty. První je bysta Jiřího Sumína, což je pseudonym přerovské básnířky paní Amálie Vrbové, je z roku 1968. A o několik metrů dál jsou ještě další dvě bysty. Je to přerovský malíř Augustin Mervart a pak ještě bronzová bysta Josefa Bajáka z roku 1982, což je sochař, který vytvořil ty předchozí dvě.
0: Říká lektorka Jana Siričanská. Opodál stojí antické sloupy, které sem přemístili z centra města a zachránili je tak před demolicí. Na druhém konci aleje se nachází pomník Jana Husa od významného olomouckého sochaře Julia Pelikána. Do Přerovského parku Michalov nás zavedl náš olomoucký kolega Aleš Spurný. Výlety. A je tu soutěž. Oblíbená postavička dřevěného kluka Hurvínka slaví 100 let. Dnes jsme si také v reportáži připomněli i to, že po celou dobu rozdává se svým taťuldou a později i s kamarády a psem Žerikem radost nejenom dětem, ale i dospělým. České lutkové divadlo Spejbla a Hurvínka bylo založeno profesorem Josefem Skupou v roce 1930, kde dnes najdeme toto legendární divadlo, se ptáme. Za A v Plzni, anebo za B v Praze. Kde dnes najdeme divadlo Spejbla a Hurvínka? Za A v Plzni, za B v Praze. Pošlete textovou zprávu a ta se píše takto v tomto tvaru. Výlety, mezera A nebo B, mezera, jméno, příjmení a adresa. To odešlete na 90 011 04 do nedělní půlnoci. Ty mezery jsou důležité, nezapomeňte na ně, vždycky kliknete jenom na mezerník a uděláte na jedno písmeno mezeru. Takže ještě jednou výlety mezera A nebo B mezera, jméno, příjmeň, adresa. Nezapomeňte na poštovní směrovací číslo. Službu zajišťuje ATS Praha a je spoplatněna částkou 4 koruny. Hrajeme o cestovní alu lahve, no a slíbil jsem, že připomenu, jak se hraje o hlavní cenu za měsíc září. Je to jednoduché, stačí, když v průběhu celého měsíce a je jedno, který víkend to je, pošlete alespoň jednu správnou odpověď. Pak jste zařazeni do slosování. Hrajeme o výletnický batoh, o flísovou deku, sluneční brýle, ponožky, alu lahev a knihu Sedmi krásky na cestách. Máte dost času, výherce budeme znát na začátku října.

0: Pokud hledáte originální cíl pro výlet do přírody, pak vás pozveme do městských lesů v Hradci Králové, které jsou úctyhodné svou rozlohou i rekreačními aktivitami. Společně s Anetou Buškovou, lesní pedagoškou Královéhradeckých městských lesů a naší kolegyní Vlaďkou Vildovou vyhledáme dřevem vonícího dubora, tedy dobrého ducha lesa, který se usadil blízko zdejšího rybníku Výskyt.
1: My jsme v úvabném místě, v jednom z mnoha v městských lesích v Hradci Králové. Tady na mě čekala u impozantní dřevěné sochy
2: Aneta Bůšková.
1: Ta dřevěná socha tu není dlouho.
2: Tak my skutečně stojíme u našeho, řekněme, nejnovějšího počinu. Je to socha ducha lesa, jmenuje se Dubor, podle dubu a borovice, nejčastějšího listnáče a jehličnanu v městských lesích. Je to ztělesnění vztahu města Hradce Králové s jeho lesy a byl vybudován v rámci 800. výročí první písemné zmínky o městu Hradci Králové.
1: Kdo je jeho autorem?
2: Autorem je místní řezbář, loutkář, kulisák, pan Jiří Bareš. Sochu nám několik měsíců vytvářel, je to úplný originál. Podle mě se povedla moc a doufám, že tady nějaký ten pátek zůstane.
1: Slyšela jsem, že prý ta postava je z recyklovaného dřeva, je to tak?
2: Je to směs, ta konstrukce samozřejmě, aby nebyla úplně těžká, tak není z dubu. Pokud jde o ten plášť, tak tam jsme opravdu využili částečně dřevo recyklované ve spolupráci s hradeckými službami, akciovou společností, a chtěli jsme do toho zanést trošičku, řekněme, nějaké to recyklační ekologické téma, takže máme část té sochy ze dřeva, které lidé vyhodili, a pan Bareš si ho nařezal a znovu použil.
1: Kde vůbec městské lesy jsou, jak sem přijít?
2: Tak městské lesy jsou úplně unikátní v tom, že je to veliký jednolitý komplex lesů, který ale bezprostředně navazuje na město Hradec Králové. Dokonce na kraj lesa na několika místech dojedete MHD a pak už můžete jít jenom na ten výlet. Máme skoro 4000 hektarů, což je opravdu jedno z největších majetků rekreačních lesů v České republice. Najdete tady obrovskou škálu, my tomu říkáme typy na výlety nebo zajímavá místa, která se dají navštívit, ať už je to Dubor nebo různé pohádkové stezky, naučné stezky, lesní posilovny. Málem jsem zapomněla na naše obůrky se zvěří, které jsou jedny z nejoblíbenějších u nás. Kdo hledá spíš ten klid a ticho, tak zamíří do těch zadnějších částí, směr Bělečko, Krňovice.
1: Tu oázu teď tady s Anetou zažíváme. Díváme se na rybník Výskyt.
2: Je to jeden z našich největších rybníků, který slouží právě k chovu hradeckého kapra. Máme tam tedy jiné ryby, ale to hlavní gro je hradecký kapr. Z toho mola, které tu je, můžete zkusit třeba i hodit nějaký ten rohlík třeba při plavou.
1: A ještě k té samotné lokalitě, když bychom také měli říci a pozvat sem k té soše.
2: Já bych doporučila si vzít naši turistickou mapku, dá se stáhnout na internetu, nebo jak dostání třeba v infocentru u nás, nebo v těch stánkách s občerstvením, a podle té mapky už si potom ten výlet naplánovat podle toho, z které strany Hradce do těch lesů vstupujete.
0: Tak teď už víte, že se v rozlehlých městských lesích v Hradci Králové usadil dubor, dobrý duch, který symbolizuje vztah mezi městem a jeho lesy. Nás k němu zavedla lesní pedagoška Aneta Bušková spolu s naší královéhradeckou kolegyní Vlaďkou Vildovou.

A je tu závěr sobotních výletů. Soutěžní otázka docela jednoduchá. Kde dnes najdeme legendární divadlo Spejbla a Hurvínka? Za A v Plzni nebo za B v Praze? To jenom připomínám soutěžní otázku. Všechna pravidla, reportáže, fotografie, jak se píše ta textová zpráva, tak to všechno najdete na našem webu výlety.rozhlas.cz. Tak to je všechno ode mě, za chvíli začínají další zprávy, já jenom ještě pozvánka, a to na zítřek na vysílání výletu startují přesně 4 minuty po 13. hodině, tedy okamžitě po zprávách. Mějte se pěkně, zdraví vás za tým výletu Pavel Kudrna.

0: zprávy Českého rozhlasu Ostrava a Lucie Kociánová.
1: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
2: Zákaz mobilů na školách bude částečný, žáci je budou moci používat k výuce. Havířovská městská policie má novou mobilní služebnu. Kino Dny nabízí návštěvu desítek kin v Moravskoslezském kraji za 100 korunové vstupné. Zítra bude polojasno až oblačno, teploty až 24 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Telefony v českých školách od příštího školního roku zřejmě nebudou zakázané úplně. Žáci by je mohli používat k výuce po svolení učitele. Počítá s tím novela školského zákona, která je před prvním čtení v Poslanecké sněmovně. Regulace se má týkat všech ročníků povinné školní docházky, včetně odpovídajících tříd na konzervatořích a víceletých gymnáziích. Plošná regulace ale nemá podporu u některých opozičních stran. Proti je třeba TOP 09, pokračuje předseda stran Matěj Ondřej Havel.
3: Spousta vzdělávacích aplikací, materiálů, dohledávání informací v rámci hodin se odehrává na mobilním telefonu. Do mobilního telefonu dostávají žáci zprávy od školy, známky. Žákovská knížka už se v řadě případů vůbec nepoužívá, je prostě přežitá. A mobilní telefon v neposlední řadě využívají žáci taky pro kontakt s rodiči. Prostě doba se změnila, my rodiče chceme být se svými dětmi v kontaktu.
2: Podle Havla je třeba regulovat hlavně sociální sítě. Jejich používáním podle něj můžeš uškodit. Havířovští strážníci využívají novou mobilní služebnu. Se speciálním karavanem objíždějí místa, kde se opakovaně objevují problémy s veřejným pořádkem. Mobilní služebna nahradila dosluhující přívěs z roku 2009. Karavan je vybavený systémem kamer s dosahem až 30 metrů. Počítačový program pak dokáže rozpoznat pohyb osob a vozidel. Přibude taky termovize. Nová mobilní služebna stála město 840 tisíc korun. Premiérové filmové hity, klubové snímky i filmy pro děti můžou zájemci během celého víkendu vidět za jednotnou cenu vstupenky. Do Kinodnů se v Moravskoslezském kraji zapojilo celkem 22 kin. První ročník celorepublikové akce pořádá Asociace provozovatelů kin. Cílem je připomenout, že vidět film na velkém plátně je nenahraditelný zážitek.
4: Filmový zážitek za 100 korun nabízejí kina ve všech velkých městech regionu. Projekce ale pořádají i v menších městech a obcích. Kompletní program najdou zájemci na adrese kinodny.cz. Z Moravskoslezského kraje Marta Pilařová, Český rozhlas. Sport.
2: Pro Opavu a Ostravu začíná nový ročník basketbalové ligy mužů. Hned v prvním kole se oba týmy utkají ve vzájemném zápase od 18 hodin v opavské víceúčelové hale. Pikantní zápas bude pro opavské reprezentační křídlo Matěje Svobodu jako pro ostravského odchovance a čerstvou posilu z Nymburka.
5: Tak já se hlavně těším, že začne sezona. To čekání pro mě je vždycky hrozně dlouhé přes to léto. A já se vždycky těším, až už ten kolotoč se rozjede těch zápasů a zase to všechno začne. Vyšlo to i tak dobře, že budeme hrát právě proti Ostravě to první kolo, tak jsem zvědavý, jaký náboj tohle derby bude mít. Počasí.
2: V noci čekáme na severní Moravě a ve Slezsku skoro jasno až polojasno. Zítra ráno a dopoledne bude většinou slunečno, během dne pak bude od severozápadu postupně přibývat oblačnosti a později večer se na většině území přidají přehánky nebo občasný déšť. V noci teploty klesnou na 14 až 10 stupňů, přes den vystoupají na 20 až 24 a na horách zítra naměříme okolo 16 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Nehody v kraji v tuto chvíli nemáme. Pozor, ale u mošnovského letiště se můžete zdržet. Na místě je silný provoz kvůli akce Dny NATO, tak s tím počítejte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Jsou 4,5 minuty po 14. hodině, tak tohle byla Lucie Kociánová a aktuální zprávy Českého rozhlasu Ostrava. Teď další vám nabídne v 15 hodin. Já už vás za malou chvíli pozvu do Staré Orlové. Zítra se tam totiž koná už 15. ročník legendárního srazu veteránů. Pokud máte rádi stará auta, tak se nechte pozvat za malou chvíli. A náš regionální stopař právě teď s mikrofonem brousí někde po Hlučíně, protože v Hlučíně je dneska Reuse den. Co to je a jaké to tam mají, tak to vám v našem vysílání prozradíme taky. Nebude chybět ani řidičská abeceda a mnoho aktuálních zpráv a událostí na vlnách Českého rozhlasu Ostrava. Krásné dobré odpoledne na Moravu a do Slezska vám dnes přejí Lucie Kociánová a Vladimír Šmehlík.

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: Už po 15. se ve Staré Orlové uskuteční sraz automoto veteránů. Na programu akce je i okružní jízda retro autobusem. Více vám prozradíme za malou chvíli, kdy se do Staré Orlové v našem vysílání vydáme.

0: Ve 14 hodin a 12 minut posloucháte sobotní dobré odpoledne Českého rozhlasu Ostrava dnes s Vladimírem Šmehlíkem. Desítky historických automobilů se už zítra sjedou na staré náměstí v Orlové. Celé dopoledne tam návštěvníci budou mít na to, aby si nablízkaná auta mohli prohlédnout. Pak se vydají na okružní jízdu městem. Program akce teď do větších detailů už proberu s Vlastou Ulbrichovou, předsedkyní Orlovského spolku Václavka, který celou akci organizuje. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne vám i všem posluchačům.
0: Paní Ulbrichová, v kolik hodin se začnou veteráni na Orlovské staré náměstí sjíždět a kolik vůbec očekáváte aut a jakých značek?
1: No, oficiální začátek je od 9 hodin, ale veteráni se sjíždějí už mnohem dřív, už od 8 nebo dokonce někteří od 7 hodin, kdy my už členové spolku víceméně připravujeme celou plochu. A pokud se ptáte, kolik zhruba aut, ono to není jenom o autech, my tam máme i motocykly, takže spíš ty kategorie, budou to motocykly z těch značek, které tam se sjíždějí, jsou to ČZ-ty, Manety, Stadion, je jich opravdu spousta. Potom jsou to vozidla, čili auta, Tatrovky, Škody, Trabanty, míváme tam taky vojenskou techniku a taky tam míváme kategorii od roku 1982, což pro některé naše děti už je to taky, jsou to veteráni a to je kategorie Jungtimer. A kolik počet aut, kolik asi očekáváme, my to vlastně nevíme, pro nás je to vždycky velké překvapení, protože my nevyžadujeme registrace předem a ono většinou rozhoduje počasí. A pokud počasí bude pěkné a věříme tomu, že opravdu pěkné bude zítra, tak si myslím, že to náměstí může být zase plné, protože v roce 2025 pro nás byl rekordním rokem, kdy přijelo 301 vystavovatelů. Z toho menší část motorek, větší část vozidel, ale kvůli pěknému počasí těch motocyklů bylo opravdu hodně. Tak sami čekáme, kolik těch vozidel bude letos.
0: 301, tak to už je obrovitánské číslo na

0: Karlovské náměstí rozhodně bude co objevovat. Jaké nejstarší ročníky veteránů na tom Orlovském srazu bývají k vidění?
1: Tak když se zase podíváme na motocykly, tak jedný z těch nejstarších z roku třeba 1930 je to Peugeot T105 nebo z roku 1933 Relay NH33, z roku 1936 NSU 251. Pořád jsme u motocyklů a je tam i další a další řada, Indiány a tak dále. A co se týká vozidel, aut, tak tam jdeme trošku ještě do většího stáří a z roku 1928 Ford a překrásné auto, 1927 Tatra T12, opravdu skvost, nádherný. A 1936 Tatra Roadster 517. Zrovna před chvíli mi manžel říká, že to je jenom pár kousků na světě. Takže i takováto vozidla se tam objevují. A potom i ty mladší a mladší ročníky. Ale z těch starších máme vždycky velkou radost.
0: No a bude tam vlastně zítra prostor i na to, aby si lidé mohli popovídat o tom, jak se s veterány cestuje, případně sdílet nějaké zajímavé zážitky a podobně?
1: Je to tak, že lidé, jak prochází, tak se často i zastavují u těch aut, u těch vozidel a ty rozhovory tam probíhají neformálně, každý je zvědavý, kam se s tím vozem jede, co ti lidé zažívají. No a my máme připravený na pódium rozhovor a ten rozhovor s panem doktorem Lukášem Kudrnou bude v 10 hodin a pan Kudrna se zúčastnil letošního ročníku, bylo to v červnu, 10. až 13. června, tak to je vzpomínkové jízdy historických vozidel a ta akce se jmenuje 1000 mil československých. Je to třídenní záležitost, jede se z Prahy do Bratislavy, cestou ještě spousta dalších dnů a různých akcí, zase zpátky. A tady, jo, a co je zajímavé, tak tam jezdí vozem Java 600 Minor, roadster z roku 1939. A měli už šestý start. A letos opět obhájil první místo ve své kategorii. Takže na něj se moc těšíme. Vozidlo tam bude vystavené a rozhovor bude určitě zajímavý.
0: A ten bude v 10 hodin dopoledne tady přímo na Orlovském náměstí. Pojďme ještě pozvat, co vlastně dalšího návštěvníky na tom 15. srazu veteránů ve Staré Orlové čeká.
1: Těch diváků tam přichází tam hodně dětí, znamená i ve spolupráci s naším hnízdem je připravená zábava, taková drobná zábava pro děti, bude tam i koník, který bude děti provázet, můžou se na něm projet. Máme připravené taneční vystoupení flamenko s tancem Guachira. Určitě, co se moc líbí, je okružní jízda autobusem RTO 706, kdy máme 6 jízd připravených a bude určitě zábava, protože tam budeme mít i revizora a úplně miniaturního pana průvodčího, kterému je 8 let a je zapálený. No a bude tam taky spoustu stánků na nějaké drobnější občerstvení. No a to, co všichni hodně čekají, je v 11.30, že bude výjezd vozidel městem a ono už samotný start, samotný výjezd toho parkoviště je vlastně zážitek. Je to o vůni benzínu, je to o přehlídce vozů, které jsou rozjeté a je to taková šňůra. Čili pojedou městem Orlova, u nemocnice na kruhovém objektu se otočí a pojedou městem zpátky, takže i lidé, kteří nepřijdou na náměstí, mají možnost se v Orlové ve městě prostě na tato auta podívat, co by přehlídka okružní jízdy.
0: Takže ze Starého náměstí po Nádražní ulici na Fojtství, pak po Slezské přes celou Porubu až na konec Lutyně k nemocnici a zpátky. Takový bude okruh veteránů v Orlové. Paní Obrychová, moc krát vám děkuju za pozvánku a vás všichni, milí posluchači, tedy zveme zítra do Staré Orlové už od rána na sraz veteránů, takže myslím, že bude hezká neděle ve městě. Díky moc za rozhovor a přeju krásný den.
1: Děkuji vám taky a taky všem přeju krásný den. Těšíme se na vás.
2: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Karvinsku.

0: Naším úterním dopoledním hostem bude zahradník Kristián Korner z Koblova. Bavit se budeme o zahradě v konci září. Poradíme se zavlažováním, hnojením a přípravou na další sezonu a nabídneme inspiraci, co se dá ještě vysévat. Naslyšenou v poradně se těší Petra Štrimplová.
1: Poradna Českého rozhlasu Ostrava. Každé úterý po 11. hodině.
2: Praváci, křemenáče nebo kloustci, už se vám zbíhají sliny a nejraději byste vyrazili do lesa? Pak je naše zářijová soutěž přesně pro vás. Každý den po celé září poslouchejte vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Jakmile zazní soutěžní signál, zavolejte do studia a odpovězte na otázku s houbařskou tématikou. A o co hrajeme? O výbavu, která se v lese rozhodně nestratí. Houbařský nožík, atlas hub, pláštěnku, rolničku i pořádnou síťovku na houby. Tak nastražte uši, opražte znalosti a mějte telefon po ruce. S Českým rozhlasem Ostrava rostou nejen houby, ale i šance na výhru.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
3: Za 5 minut bude 14:30, ladíte dobré odpoledne Českého rozhlasu Ostrava. Za malou chvíli pro vás budeme mít řidičskou abecedu. Až do konce září vám každý den radíme, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují. Řidičská abeceda tady bude za okamžik.

0: Posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Ostrava. Osvěžte si spolu s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme, jak policie používá při kontrole provozu drony. Slovo má Václav Drážek z rozhlasové redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Dnes zvedáme oči nad vozovku. Moderní technologie už dávno nejsou jen v autech. Stále častěji je má v ruce i policie. Drony dokážou sledovat provoz z výšky, ale jak moc je policie skutečně používá v běžném provozu? Vy víte, jestli vůbec a případně jak moc policie používá drony ke kontrole provozu na dálnicích a silnicích? Plukovník Jan Straka už vysvětluje podrobnosti.
3: My používáme drony samozřejmě při kontrolách, většinou na dálnicích nebo silnicích prvních tříd, v úsecích třeba zakázaného předjíždění. Případně se s nimi dá kontrolovat i způsob jízdy v nějakém úseku, kde my nejsme jinými prostředky prostě schopni ten dohled vykonávat. Je tam nebezpečná zatáčka, prostě tam nepostavíte auto a zároveň tam nepostavíte ani tu hlídku.
2: Kdo je ovládá?
3: Letecká služba, kde jsou odborníci, kteří s tím umí perfektně lítat a zároveň mají drony vybavené tou nejmodernější záznamovou technikou, takže tam my jsme schopni v podstatě sledovat to chování na nějakém třeba dalším úseku.
2: Co takový dron všechno umí?
3: Dokáže monitorovat styl vaší jízdy na nějakém třeba i delším úseku.
2: Uveďme tedy nějaké příklady z praxe.
3: Používají se v úsecích, kde je zakázané předjíždění, mohou se používat i třeba v uzavírkách, kde je uzavřen jeden směr a jsou tam světelná signalizační zařízení, tam hlídá průjezd na červenou i třeba používání mobilního telefonu. Určitě je dobrý pomocník, my kromě dohledu používáme drony i při dokumentaci míst závažných dopravních nehod, kde nám teda velmi pomáhají.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: A už zítra si povíme, jak je to s jízdou v levém pruhu se sníženou rychlostí.

Posloucháte Český rozhlas Ostrava. Co všechno se dá udělat s věcmi, které už doma nepotřebujeme, v Hlučíně dnes dostávají druhou šanci. Na Reuse Den se podíváme už po písničce.

0: Tak tohle byl Peter Gabriel, vy ladíte sobotní dobré odpoledne Českého rozhlasu Ostrava. Staré věci nemusí končit nutně v koši. V Hlučíně dnes ukazují, jak jim dát druhou šanci. Mírové náměstí tam zaplnil reuse den. Lidé si tady mohou vyměnit oblečení, knihy nebo květiny, ale také se třeba naučit, jak věci opravovat, přešít nebo třeba zrenovovat. A přímo na místě je i naše redaktorka Petra Pivková.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
0: Peti, dobré odpoledne. Tak jak to teďka v Hlučíně vypadá? Co se tam všechno děje?
2: Krásné odpoledne, no tak náměstí se pomalu a jistě plní lidmi, kteří přišli se podívat na to, jaké workshopy tady mohou vyzkoušet, co všechno by si mohli odnést, ale myslím si, že spousta z nich i přinese nějaké ty kousky, které by třeba chtěli vyměnit, protože už jim doma zavázejí, nebo si říkají, že by mohli dostat druhou šanci, protože všechno tohle je právě reuse den, který dnes v Hlučíně probíhá. No a organizačně ho tady má, dalo by se říci, na svědomí Kateřina Dvořáčková, dobrý den.
3: Dobrý den, já vás všechny zdravím.
2: Katko, řekněte mi, co tady dneska lidé budou moci zažít, když přijdou za vámi?
3: Budou moct vidět, co opravdu všechno reuse kapitola obsahuje. A je to od přednášek na téma, jak swapovat, jak pořádat swapy, což jsou vlastně výměny věcí, oblečení, jak renovovat nábytek, dřevo, čalounění, jak si přešít šaty nebo něco ušít. Budou si moct vyzkoušet šití na šicím stroji. Máme tady připravené herničky pro děti, aby se i ti menší zabavili. Máme tady chill zónu, vlastně takové posezeníčko z renovovaného nábytku, o který už my jsme se postarali. Vlastně mají tady k vyzkoušení nebo přistavená auta od technických služeb a Mariusa Pedersena vlastně od odpadové služby, aby viděli, jak se s odpady nakládá, kam vlastně jdou, když opustí ty popelnice, takže je tady k toho vidění opravdu hodně.
2: Já jsem si všimla, že nějací rodiče tam už s dětmi vyzkoušeli, jak to funguje být popelářem, takže si myslím, že se tady i spoustu dětských snů v tuto chvíli splní. Ale co je to, co vás nejvíc těší, nebo na co vy se těšíte, až si lidé vyzkouší?
3: Tak určitě ty workshopy, aby se nebáli a třeba i nás vyhledali, abychom je to naučili a mohli si doma ten nábytek opravit sami. A potom mě těší samozřejmě, když vidím, jak si hrají děti, mají tady připravené smyslové hraní, které vlastně rozvíjí, takže to je vždycky radost pohledět. No a pak jsou tu třeba dvojice, které sedí na gaučíku a tulí se k sobě, tak máme krásné počasí a tak celkově dohromady, to je prostě krása pohledět.
2: Kdybychom nalákali naše posluchače a chtěli se sem do Hlučína přijet podívat nebo přijít, protože to mají blízko, a vyzkoušet všechny akce na reuse dni, tak dokdy tady dneska budete?
3: Dneska tady budeme do 18 hodin. Pokud by nás nestihli, tak nás samozřejmě můžou navštívit i v našem showroomu v Ostravě. My jsme ostravská firma Vestibule Interiér a těm workshopům pro veřejnost nebo team buildingům se věnujeme už 8 let.
2: Tak já přeju, ať dnes se přijde co nejvíc lidí, ať to všechno klapne, a moc děkuju za váš čas.
3: Taky děkuji, mějte se krásně, nashledanou.
2: Tak pokud jsme vás nalákali a chtěli byste si vyzkoušet třeba přešít nějakou tu věcičku, nebo jsem viděla, že se dokonce i tvoří bubny, takže je toho opravdu hodně, co se tady dá vyzkoušet, tak přijďte na náměstí do Hlučína na reuse den.
0: Tak to byla Petra Pivková přímo z Hlučína. Moc děkujeme a přejeme hezké odpoledne.
2: Díky moc, se naslyšenou.
1: Regionální stopař. Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Opavsku.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: 14 hodin 50 minut posloucháte Český rozhlas Ostrava. Když se podíváte z okna, tak zjistíte, že na severní Moravě a ve Slezsku je obloha jak ze Simpsonů. Jaké ale bude počasí ještě dnes v noci a taky v neděli, tak to už ví Marie Glofáková, meteoroložka z Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak nám to teda prozraďte, jaký nás čeká zbytek dne, jaká noc a jaká neděle.
1: To počasí se nějak zvlášť měnit nebude, ještě bude víceméně jenom málo oblačnosti na obloze, noc bude prakticky polojasná, nejnižší teploty klesnou na 14 až 10 stupňů Celsia, ojediněle při slabším větru se mohou objevit v údolích teploty kolem 7 stupňů Celsia. Vítr bude foukat většinou mírnýho západní mezi 2 až 5 metry za sekundu. Zítra ráno a dopoledne bude většinou slunečno, v průběhu dne bude od severozápadu postupně přibývat oblačnost, později večer se na většině území přidají přehánky nebo občasný déšť. Nejvyšší teploty se ještě zítra vyšplhají na 20 až 24 stupňů Celsia, na horách na 14 až 18 stupňů Celsia a vítr bude foukat mírný jihozápadní až západní mezi 3 až 7 metry za sekundu. Potom na následující týden očekáváme výrazné ochlazení.
0: Výrazné ochlazení tedy už od pondělka, nebo kdy, jak to bude vypadat?
1: Už od pondělka. Ještě v noci v Beskydech může být zataženo s doznívajícím deštěm, jinak bude polojasno, oblačno, hlavně odpoledne se můžou vyskytnout nějaké lokální přehánky. Nejnižší noční teploty klesnou na 11 až 7 stupňů Celsia, nejvyšší denní teploty se budou pohybovat někde mezi 13 až 17 stupni Celsia. Vítr bude foukat mírný severozápadní mezi 3 až 7 metry za sekundu. V úterý to počasí bude podobné, bude ještě chladněji, převažovat bude velká oblačnost lokálně, hlavně na horách očekáváme nějaké přehánky. Nejnižší noční teploty se budou pohybovat mezi 9 až 5 stupni Celsia, nejvyšší denní teploty mezi 12 až 16 stupni Celsia. Vítr bude o něco málo slabší, mírný severozápadní mezi 2 až 6 metry za sekundu. Ve středu už to bude bez srážek, ale teploty budou podobné.
0: Marie Glofáková a předpověď počasí pro severní Moravu a Slezsko. Díky za to a mějte se hezky, naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.

od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý. Orat a síť od rána

0: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Lucie Kociánová a zprávy Českého rozhlasu Ostrava.
2: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
3: Česká armáda zavádí systém protivzdušné obrany Spider, prošel zkouškami. Ostravské hudební kapely můžou vystoupit na letošních vánočních oslavách. Třinečtí hokejisté se v extralize utkají s Plzní. Zítra bude polojasno až oblačno, teploty až 24 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Armáda zavádí systém protivzdušné obrany Spider. Oznámil to ministr obrany Jaromír Zuna za SPD během akce Dny NATO v Ostravě s tím, že systém prošel vojenskými zkouškami. Ministr od systému očekává výrazné zlepšení kapacit proti hrozbám ze vzduchu. Jde podle něj o první krok budování protivzdušné obrany. Celkem 4 baterie systému Spider koupilo Česko od Izraele. Náhradní systémy, které armáda používala od 70. let. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO Česko zvažuje pořízení ještě dalších baterií Spider nové generace. Dnes a zítra se můžou dobrovolníci zapojit do podzimní vlny kampaně Uklidíme svět. Budou při ní čistit přírodu a městské parky od plastových obalů, plechovek a dalšího odpadu. Akci pořádá Český svaz ochránců přírody.
4: Po celém Česku je ke kampani přihlášených asi 200 úklidových akcí, z toho víc než polovina bude v Praze a ve středních Čechách. Na webu kampaně Uklidíme svět najdou zájemci mapu, ve které jsou všechna zapojená místa. Po zaregistrování stačí kontaktovat organizátora daného úklidu a domluvit se s ním na srazu. Potřeba je vzít si pytle a rukavice. Jakub Vik, Český rozhlas.
3: Pořadatelé ostravských Vánoc hledají místní amatérské kapely, které chtějí vystoupit v adventním městečku v centru města. Můžou se hlásit na webu ostravskevánoce.cz. Sváteční program letos začne 21. listopadu. Podle zástupkyně organizátorů Pavlíny Merendové chtějí dát vedle hudebních hvězd příležitost vystoupit na velkém pódiu taky méně známým talentům.
5: Vybereme minimálně 3 amatérská uskupení, která vystoupí v délce 60 minut před renomovanými českými a slovenskými umělci na hlavní scéně na Masarykově náměstí. Zájemci mohou své přihlášky se všemi potřebnými náležitostmi zasílat až do 1. října letošního roku. Sport.
3: Hokejisty Třince čeká třetí utkání v nové extraligové sezóně. Na domácím ledě se utkají v 18 hodin z Plzní. Po pátečním obratu z 2-5 na 6-5 mají oceláři stále 100% bodový zisk a ofenzivní choutky. Útočník Daniel Voženílek se v pátek předvedl 3 góly.
6: Jo, tak já si myslím, že jsme vždycky hráli ofenzivně, že to vždycky bylo takový téma, že nehrajeme, ale měli jsme vždycky vítěz bodování nejvystřelených gólů z lize nebo top 3, takže pro mě to není žádný překvapení, že hrajeme ofenzivně. Počasí.
3: V noci čekáme na severní Moravě a ve Slezsku skoro jasno až polojasno. Zítra ráno a dopoledne bude většinou slunečno. Během dne pak bude od severozápadu postupně přibývat oblačnosti a později večer se na většině území přidají přehánky nebo občasný déšť. V noci teploty klesnou na 14 až 10 stupňů, přes den vystoupají na 20 až 24 a na horách zítra naměříme okolo 16 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: V Českém Těšíně je uzavřena část ulice Ostravská a Frýdecká. Probíhají tam stavební práce. Uzavírka potrvá do 23. září, tak s tím počítejte. A počítejte také se zdržením u Mošnovského letiště kvůli konání dnu NATO. No a pokud víte o jiné dopravní komplikaci, volejte linku Zelené vlny 800 553 553.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: 15 hodin a 4 minuty, tohle byly zprávy Českého rozhlasu Ostrava s Lucí Kociánovou. Ty další vám nabídne v 16 hodin. Posloucháte sobotní odpoledne dnes s Vladimírem Šmehlíkem. Doufám, že si užíváte krásný víkend na Moravě a ve Slezsku. Podle předpovědí meteorologů se totiž příští týden ochladí, takže si to užívejte, dokud je u nás sluníčko a dokud je u nás krásně. Za malou chvíli nabídneme další reportáže, seznámíme vás s jednou významnou a výjimečnou modní návrhářkou z Příboru a taky vás vezmeme na výlet do Frenštátu pod Radhoštěm. Tak tedy zůstaňte s námi, tohle je Český rozhlas Ostrava.

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: A v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Ostrava nás čeká povídání s módní návrhářkou a designérkou Ladou Vivialovou. Jak se buduje módní značka z Moravského Příbora, tak i o tom bude už za malou chvíli řeč.

0: Posloucháte Český rozhlas Ostrava. Umí si jít za svým, hledá nová řešení a o oděvu trvá, o oděvu tvrdí, že má život ženám a mužům ulehčovat. Taková je Lada Vivialová, módní návrhářka a designérka, žijící v Příboře. Redaktorka Romana Kubicová se zajímala, jak se vlastně v tomuto odvětví dostala.
1: V mém případě to byla taková jako postupná cesta krok za krokem, nebyl to žádný můj sen, já jsem chtěla studovat umění. Vybrala jsem si praktický obor díky doporučení své moudré maminky, takže jsem šla na oděv. Pak jsem na vysokou školu šla na textilní design, kde jsem si vybrala obor kvůli pedagogovi, který mi byl lidsky sympatický a kvalitativně byl velmi atraktivní, protože špičkový výtvarník mezinárodního významu. Takže já jsem vždycky byla spíš nasměrovaná jako okolnostmi zrovna k tomuto oboru, ale pravdou je, že kromě výtvarného puzení, které mám přirozené, tak jsem taky jako velká faninka do technologií a mužského světa. A tohleto propojení mě potom vlastně nějakým způsobem jako sformovalo do podoby designérky, která dělá práci tak, jak ji dělá.
2: Dobře, vy jste studovala tady v Bratislavě v těch raných 90. letech, no a tam už jste věděla, co chcete dělat?
1: Já jsem pořád jako žila v tom, že chci být jako volný výtvarník, ale tím, že jsem měla střední oděvní výtvarnou školu, brněnskou, tak jsem zjistila, že jako to, co mě ta škola naučila na střední, ta technologie, a to byla špičková technologie, kterou jsme se mi učili, tak ta mě vždycky nějakým způsobem pomohla najít nějakou jakoby pevnou půdu v tom oboru, který jinak je pohodně bezbřehý, v tom oboru, který se jmenuje móda. Já jsem si vyzkoušela i nějaké textilní techniky, obory, textilní design. Končila jsem na katedře textilního designu. Takže vím, co to je tapisérie, asi to tisk a podobné věci, ale vlastně paradoxně ten background z toho oděvu z té střední školy mě vždycky jako nějak posunul k oděvu. A priori jsem potom nikdy jako nějak úplně jako strašně netoužila a vždycky se to nějak stalo. A vlastně 2 roky po absolutoriu jsem získala cenu výtvarník sezony, což je dneska Czech Grand Designer, což bylo velmi brzy po studiu, byla jsem první vlastně historicky nejmladší výtvarník takhle oceněný a já jsem si říkala, OK, tak když mě někdo ocenil, že tam něco umím, tak to teda budu dělat. A takhle to vlastně tak trošku jako vzniklo, že jsem u toho oděvu jako zůstala a více do něj ponořila. A je pravda, že potom jsem se i několik let živila pánskou zakázkou.
2: V mých představách návrhář nejlíp musí působit v Paříži. Pak, když třeba v Paříži nepůsobí, tak v Praze nebo v té Bratislavě, v těch velkých městech. No a vy jste doma v Příboře, tak jak se to slučuje?
1: Špatně se to slučuje, ale každá nebývalá situace může být taky příležitostí. Já jsem založením optimistka. Takže já jsem se odstěhovala do Příbora za svou láskou. Krásně se nám tam žije a je to skvělé místo pro život a pro vychovávání dětí, pro rodinu, to je úžasné. Profesně je to místo zcela strašlivé a nevhodné, ale protože

0: já jsem se rozhodla, že prostě u toho oboru zůstanu, takže jsem se snažila najít nějakou konkurenční výhodu. Ta konkurenční výhoda je to, že z toho Příbora to mám víceméně stejně daleko do Bratislavy, do Vídně a do Prahy. A tudíž jsem hledala ten způsob, jak se uživit taky v zahraničí. Tam jsem se naučila, že to, co umíme tady v Česku, je velmi málo. A dostala jsem se k nanotechnologiím, mimo jiné, protože jsem přišla jako spráskaný pes z toho zahraničí. A našla jsem si nějakou konkurenční výhodu, objevila jsem pro sebe nanotechnologie, ty jsem rozvedla, rozpracovala a v této chvíli jsem jediný český a myslím si, že i jediný evropský odivní designer, který systematicky z udržitelných důvodů aplikuje nanotechnologie do oděvu pro každodenní nošení.
1: To je vlastně vaše největší výhoda? Vaše poznávací značka a mají poznávací značku také oděvy, které šijete? Když třeba se podívám na nějakou oblečenou dámu, si řeknu, aha, tak to je Lada Vivialová.
0: Mí klienti a klientky ty věci na ulici poznají. Takže moje zpětná vazba, kterou mám právě od nich, je ta, že ty věci mají svůj rukopis, přestože jsou minimalistické a tím pádem jsou rozpoznatelné.
2: To říká Lada Vivialová z Příbora, módní návrhářka a designérka. O tom, jak se v našich podmínkách buduje módní značka, tak o tom nám bude vykládat po písničce.

0: Tak tohle byla Olivia Newton-John, vyladíte Český rozhlas Ostrava, je 15 hodin 19 minut. Před písničkou nám Lada Vivialová prozradila, jaká byla její cesta k tomu, aby se stala respektovanou módní návrhářkou a designérkou. Romana Kubicová se jí dále ptala, jak hodnotí celkově módní průmysl u nás.
1: Český módní průmysl podle mě jako a priori neexistuje. My tady máme textilní průmysl, ten má dost vlastních problémů. Oděvní průmysl už máme mnohem menší a módní je ještě specifická kategorie a ten jako průmysl neexistuje. My máme skvělé návrháře, máme jich podle mě stovky, ale průmysl, módní průmysl jako takový u nás nefunguje, protože musí být právě navázaný jak na výrobu, tak na obchod a ideálně i na mezinárodní obchod. A to u nás jako etablováno není. Je to velká příležitost.
2: Pochválila jste své kolegy návrháře, takže máme šikovné lidi, kteří jsou nejen schopni kreativně navrhnout a třeba také ušít? Musí to umět dobrý návrhář?
1: Měl by vědět, jak se to ušije. Jestli to musí umět sám nejlépe ušít, si já úplně nemyslím, ale určitě musí umět šít, musí mít nějakou zkušenost s materiály, protože návrhář, který tvoří značku, je nositelem DNA toho brandu. A to je něco, co je komplexní přístup k oděvu, kam patří i ta technologie a to je šití, i to řemeslo.
2: Chodíte třeba na různé veletrhy, modní přehlídky a hodnotíte takhle práci kolegů? Potkáváte se?
1: Pokud na to mám čas, tak chodím velmi ráda. Sama se snažím prezentovat jako naši práci na nějakých mezinárodních forech. A vždycky je to poučné. A vy jste se ptala, jestli je hodnotím. Nedovolím si hodnotit jako práci jiných designérů, pokud o toho nejsou oni a pokud jako o tom nevím všechno a nikdy o tom nemůžu vědět všechno, protože vždycky platí v oděvu, jako v každém jiném oboru nebo i v módě, teda, že vlastně každý produkt si najde svého klienta. A pokud každý návrhář a každá značka dělá ty věci smysluplně, pak se tam ten zákazník jako vždycky najde, protože tam je ta důvěryhodnost a není řečeno, že bude úspěšnější značka, která má lepší materiály nebo lepší střihy, protože značka, a to je to, o co jde v módním průmyslu, je vždycky nositelem vlastně celého toho příběhu. Takže jako romantická představa někoho, kdo třeba má peníze nebo nadšení a myslí si, že pozbírá nějaké střihy a nakoupí nějaké látky a něco z toho ušije a někde to prodá, to není značka. To je nákup a prodej. Jo, vždycky je tam budování značky, což je to, co módní průmysl potřebuje, je úplně jiná story, kde designér je maximálně třetinovou, ale velmi často i mnohem menší součástí celkového příběhu a musí tam být taky ta výroba, musí tam být taky ten obchod a ten příběh je o něčem mnohem víc, protože produktem značky rozhodně není sukně, kalhoty, šaty, sako nebo něco podobného. Produktem značky je úplně všechno, co ta značka o sobě vytváří. A to je jako velký příběh. A proto to u nás nefunguje, protože nikde se to neučí, málo kdo takhle funguje a i ten, kdo takhle funguje, nemá kapacitu a potenciál přesáhnout hranice této země velmi často ani své sociální bubliny regionu nebo města.
2: To je hodně široké téma na hodně dlouhé zamyšlení, nicméně ještě úplně prakticky. Když sleduji nějakou modní přehlídku nebo sleduji s někým a často si říkáme, pane bože, to je krásné, ale to je nenositelné. Takže na kterém tom pólu jste vy? Protože co jsem měla možnost vidět z vaší dílny, co vzešlo, tak to unosíte opravdu všude. Sázíte na praktičnost?
1: Já si určitě myslím, že oděv jako takový má sloužit svému nositeli. A pro mě, jako pro ženu, je oděv něčím, co má ženám, ale v této chvíli díky nanotechnologii i mužům, ten život zjednodušovat. To já se snažím, protože to je možné dosáhnout technicky i esteticky. Tohle má pro mě význam, takže ta praktičnost tam je důležitá. Zároveň úplně rozumím tomu, když někdo udělá nenositelné krátce na molo, protože to je ta krása, to je to umění, to je ta volná tvorba, která taky do toho oděvu patří. Takže to bych doporučila, když jste na přehlídce, tak se nechte unášet tou přehlídkou, protože přehlídka je jako divadelní představení. Tam se vlastně v těch několika málo minutách zhmotní v dokonalé formě všechno to, co ten oděv představuje. To znamená ta modelka, ten nositel, make-up, atmosféra, hudba, celý ten příběh, takže to pár minutové divadlo dělá atmosféru, při které ten divák zakusí to, co je za tou módou.
2: Doporučuje módní návrhářka z Příbora Lada Vivialová. Z Ostravy Romana Kubicová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava, žijeme tu s vámi.

0: V nedělních hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jupa, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co by jsme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
4: Už za malou chvíli vás pozveme na frenštátské horečky. Mařenčina Studánka, to je zastavení na naučné stezce na frenštátských horečkách, které nedávno prošlo obnovou. Kdysi na místo velmi rád chodil frenštátský básník Josef Kalus, pro něhož byly hory a příroda velkou inspirací. Ostatně na jeho verše Upramene taky narazíte. Nabídneme více za okamžik.

0: Pocestné napojí a osvěží dnes stejně jako kdysi před dávnými lety. Mařenčina Studánka, to je jedno z odpočinkových míst v lese na Horečkách ve Frenštátě pod Radhoštěm. Výletník se k ní dostane, pokud bude procházet naučnou stezku Beskydské nebe. Na výlet nás teď pozve redaktorka Petra Štrimplová.
1: Trošku kamenitou cestičkou uprostřed lesa my se s Patricí Pustějovskou z Frenštátského turistického informačního centra blížíme k jednomu zastavení. To se poeticky jmenuje Mařenčina Studánka. Ta cesta je na takové zpevněnější bodky.
2: Ano, no.
1: Ať se vám nezvrtne noha, ale je to vlastně schůdné i pro nějaký kočárek s tlustšími koli.
2: Určitě.
1: Takže dá se tady udělat rodinná procházka, rodinná výprava. No čím je zastavení Mařenčina Studánka zajímavé?
2: Právě v loňském roce Mařenčina Studánka, která je věnovaná panu Kalusovi, básníkovi frenštátskému, dostala přístřešek, takovou jakože ve stylu kapličky,
1: ano.
2: A mobiliář, kde se dá perfektně posedět.
1: Máme svačinové lavičky.
2: Svačinové lavičky v podstatě. A Mařenčina Studánka je také součástí vlastně naučné stezky Beskydské nebe a jedno ze zastavení právě tady. Dá se tu i zkusit voda přímo ze studánky tady pod tím.
1: Takže stříška ukrývá vlastně kámen s nápisem, nebo je to kus skály, a Patricie Pustějovská teďka zvedá takový dřevěný poklop na pantech, který by nás pustil přímo k té vodě.
3: Ale bohužel je asi sucho.
1: Já vám
3: ale
1: to jo, přidržím, je tam voda.
3: Voda
1: tam je,
3: je tam vodička.
1: Je čistá, takže kdo by měl hrneček.
2: Lehké osvěžení by tu šlo.
1: Dá se i nabrat. Já vás ještě poprosím, začabráte, ať to jde slyšet,
2: jestli se tam nakloníte.
1: Tak,
2: je pěkně osvěžující.
1: Studená je.
2: Studená.
1: Tak, my zase zakryjeme, aby zůstala čistá. No a zprostředkujeme ještě, co je na té vlastně skále, na tom kameni napsáno.
2: Je tam jeden z veršů od Josefa Kaluse. Studánko čistá z rosícího...
1: No už to je trošku, už to je malinko nečitelné, ta písmena. Asi by se člověk musel hodně soustředit, aby se tím prokousal. A nebo si to najít v originále.
2: Asi ano, v knížce
1: Kalusově. No nepřečteme druhý verš, ale je to věnováno Studánce, čisté vodě, valašskému pramínku.
2: Aby prostě napojila pocestné, no. Takže osvěžení od pana Kaluse.
1: Takže kdo sem přijde v rámci nějakého tady putování po Horečkách a okolím Frenštátska, může posedět, posvačit, je tu i stoleček. Může si dopřát čisté vody.
2: Je to vlastně takové zastavení při cestě na Velký Javorník, protože kolem nás vede zelená turistická značka, takže takové odpočinkové místo pro putující na kopec Velký Javorník.
0: Říká Patricie Pustějovská, naše dnešní průvodkyně v lesích na Horečkách. Ke Studánce se vrátíme zase po písničce a budeme pátrat po Mařence. When...

0: 15 hodin a 40 minut, tohle je Český rozhlas Ostrava, sobotní odpolední vysílání je 19. září a právě teď jsme s naším mikrofonem na Frenštátských horečkách na výletě u renovovaného zastavení naučné stezky Beskydské nebe, zvaném Mařenčina Studánka. Místo odkazuje na básníka Josefa Kaluse, rodáka z Frenštátu pod Radhoštěm. Učitel a spisovatel věnoval Studánce také báseň a Marie Pustějovská z informačního centra společně s redaktorkou Petrou Štrimplovou se snažili přijít na kloub zmíněnému pojmenování. Kdo byla Mařenka?
1: My jsme zmiňovali ještě tu stezku frenštátskou po horečkách, takže odkud kam my se vlastně odsud dostaneme?
2: Z Mařenčiny Studánky se můžeme vrátit k Lurdské kapli a nebo opačným směrem k vyhlídce Přetislava Bartoše, k vyhlídce Milá domovina.
1: No, napadá mě ještě, proč Mařenčina? Nevíme.
2: Tak to asi nevím úplně
1: co
2: přesně.
1: Co byla za Mařenka?
2: Možná to byla nějaká muza pana Kaluse?
1: Významná, je to dost možné.
2: Je to tak možné.
1: Trošku tajemství jsme do toho
2: přesně
1: vnesli.
2: Tak, ať si každý zkusí nastudovat nějaké informace. Myslím si, že to bude asi nějaká muza pana Kaluse.
1: No, z originálního kamene jsme verše nerozluštili, ale my tady máme malou nápovědu s Patricí Pustějovskou. Už stojíme u naučné tabule, která tady vlastně je k dispozici u toho zastavení a tady si ty verše přečteme. Máme tu i jiné verše věnované samotné Marušce. Tak co tam bylo na kameni o Studánce?
2: Tak na tom kameni byl tento text. Studánko čistá, z rosných perel tkaná, buď žehnána a všemi milovaná, žíznivé napoj, když jdou kolem tebe a vložím do nitra kus svého nebe.
1: Tak to bylo ke Studánce. No, je pravda, že zub času už na té skále trošku zapracoval, jo. Takže lépe přečíst opravdu tady naučné tabule o básníku Josefu Kalusovi. No a té Marušce, my jsme špekulovali o Marušce, tak jestli pak se o Marušce něco tady dočteme.
2: Nedočteme se úplně. Vypadá to, že to je jenom úryvek nějaké písně nebo básně z knihy pana Kaluse Valašsko v písních.
1: Ale s názvem Maruška, a pozor, první sloka, tam ta asi inspirace nějaká byla. Maruško moje, valašská ty krásko, hor naší vtělená ty smutná lásko, jdi mezi dívky písní očištěna a vypravuj, co útrap snese žena. Tam to musí být nějaká
2: muza.
1: To
2: byla nějaká láska.
1: Paní Pustějovská, ano, že
2: určitě
1: jo?
2: Ano.
1: Je to na takovou malou pátračku.
2: Možná tady kdo spolu chodívali.
1: Možná tady chodívali, protože na jedné i fotce
2: je nějaká
1: slečna. Sedí básník Josef Kalus právě u Mařenčiny Studánky. To je historická fotografie. Je tady ještě stará lavička. Ten kámen je velmi pěkně čitelný s tím nápisem. A ze Studánky bere vodu nějaká paní nebo slečna v šatech s dlouhými vlasy, čertví, jestli to není Maruška.
2: Je to možné?
1: Tak přijďte prozkoumat. Je to pěkná procházka lesy kolem Frenštátu, vlastně tím pásmem horeček, Mařenčina, Studánka. Pokud i se vydáte na rozhlednu na Javorníku, tak se sem můžete uchýlit, můžete posvačit. Moc hezké místo. Z Frenštátu pod Radhoštěm Petra Štrimplová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Ostrava. Žijeme tu s vámi i na Novojičínsku.

0: Nebo kloustci? Už se vám zbíhají sliny a nejraději byste vyrazili do lesa? Pak je naše zářijová soutěž přesně pro vás. Každý den po celé září poslouchejte vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Jakmile zazní soutěžní signál, zavolejte do studia a odpovězte na otázku s houbařskou tématikou. A o co hrajeme? O výbavu, která se v lese rozhodně nestratí. Houbařský nožík, atlas hub, pláštěnku, rolničku i pořádnou síťovku na houby. Tak nastražte uši, opražte znalosti a mějte telefon po ruce. S Českým rozhlasem Ostrava rostou nejen houby, ale i šance na výhru.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

Posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Ostrava. V kraji probíhají na letišti v Mošnově dny NATO a tak se nám tam docela komplikuje pochopitelně i doprava. Pakliže nemusíte jezdit přes Mošnov, tak to nedělejte. Rozmálně to oběťte, nemá to moc smysl, protože se to tam ucpává jak od Mošnova ze strany Petřvaldu, tak mezi Petřvaldem a Petřvaldíkem a taky ze směru od Studénky kolem Nové Horky. Provoz je tam opravdu velmi silný, mohli byste se dostat do zácp, takže na to dávejte bacha. No a pokud nejedete zrovna na dny na to, tak se tomuhle místu prostě vyhněte a oběťte to.

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: A do rozhlasového studia už přišla i Lucie Kociánová. V 16 hodin vám nabídne aktuální zprávy a ve zprávách se taky spojí s Natálií Janeškovou, která právě teď je v Mošnově na Dnech NATO.

0: Připraveny jsou zprávy Českého rozhlasu Ostrava s Lucií Kociánovou.
1: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
2: Na mošnovském letišti končí první ze dvou dnů NATO. Kopřivnická radnice vyčlenila peníze pro sportovce na příští rok. Basketbalisté Opavy a Ostravy vzájemným zápasem vstoupí do nové sezóny. Zítra bude polojasno až oblačno, teploty do 24 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Končí první polovina programu Dnů NATO. Ukázky armádní techniky pokračují i zítra. Na ostravském letišti v Mošnově zástupci 14 spojeneckých armád předvedli leteckou i pozemní vojenskou techniku. Na místě je reportérka Natálie Janešková.
3: Zrovna teď lidé vidí na travnaté ploše jezdit historický polopásový obrněný transportér OT-810 z druhé světové války. A už za malou chvíli na konci dnešního programu slavnostně složí přísahu 158 nových hasičů a policistů a oficiálně tak vstoupí do služby. Dny na to pokračují i zítra, program je skoro stejný jako dnes, promění se ale časy jednotlivých ukázek ve vzduchu i na zemi a také zítra lidé už neuvidí přehlídku hradní stráže nebo slavnostní přísahu. Z Mošnovského letiště Natálie Janešková, Český rozhlas.
2: Kopřivnická radnice rozdělí v příštím roce mezi sportovní kluby necelých 17 milionů korun. Je to o 700 více než letos. Dotační program je určený především na provoz sportovních a volnočasových organizací, ale i na pořádání sportovních akcí, vysvětluje za město Karolína Talajková.
4: Prioritními sporty zůstávají hokej a házená. Město jejich vyšší podporu zdůvodňuje především dlouhou tradicí, významem pro sportovní život Kopřivnice, prací s dětmi a mládeží a také tím, že další rozšiřování okruhu prioritních sportů by mohlo dostupné peníze příliš rozmělnit.
2: Na desítkách míst podél bývalé československé obranné linie si dnes ve 20 hodin lidé připomenou mobilizaci z roku 1938. Prezident Edvard Beneš vyhlásil 23. září ve 22 hodin a 15 minut. Během dvou dnů nastoupilo k jednotkám více než milion mužů. Dobrovolná akce Světla nad bunkry má připomenout jejich odhodlání bránit Československo. Akce se koná od roku 2016 a během jednoho večera propojuje nasvícená opevnění v Česku a na Slovensku. Organizátoři tak vytvářejí pomyslný světelný řetěz podél tehdejší hranice Československa. Sport. Hned v prvním kole nového ročníku basketbalové ligy mužů se v derby utkají Opava a Ostrava. Zápas ve víceúčelové hale v Opavě začne v 18 hodin a ostravský křídelník Lukáš Paliza by si spíš představoval lehčí start.
5: Já bych třeba preferoval, abychom měli nějakého soupeře z druhé poloviny tabulky doma na start, na to chytření se, ale tak je to, jak to je, tak nad tím nebudeme lamentovat, ale bude to ostré derby hned na začátek. Aspoň třeba pro některé hráče, si myslím, nové, kteří přišli a kteří ještě neví úplně, o čem Česká liga je, tak si myslím, že to poznají hned v prvním zápase a bude to takový křest ohněm. Počasí.
2: V noci čekáme na severní Moravě a ve Slezsku skoro jasno až polojasno. Zítra ráno a dopoledne bude většinou slunečno. Během dne pak bude od severozápadu postupně přibývat oblačnosti a později večer se na většině území přidají přehánky nebo občasný déšť. V noci teploty klesnou na 14 až 10 stupňů. Přes den vystoupají na 20 až 24 a na horách zítra naměříme okolo 16 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
2: Nehody v tuto chvíli v kraji nemáme, ale u Mošnova se zdržíte. Vzhledem k blížícímu se konci akce Dny NATO si postojíte ve všech směrech, tak s tím počítejte. No a my vám přejeme šťastnou cestu s Českým rozhlasem Ostrava.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
6: Říká se sice, že život není černobílý, ale já vám dokážu, že i když se ho dopřejeme na bílo, bude barevný a veselý dost. Postará se o to jedna dáma, která krásně zpívá, občas hraje, moderuje, porodcuje a také baví. Dokáže vám to i v další části našeho cyklu Patrik Rozehnal. Zmiňovaná žena se narodila 7. dubna roku 1966 v Otvovicích u Kladna a my si ji dnes přizveme do pořadu v ukázkách.
7: Nekecat a líbat!
6: No, tady. No počkat, já tu nejsem od líbání, já to mám moderovat.
7: A už se to nebaví, takže mi dáš pusu a jedem domů, ne?
6: No tak, ale teď už bychom měli říci, co posluchačům pustíme a na co se mohou těšit, ne?
7: No, kde bych jako měla začít?
6: To já nevím, tak asi od Adama, ne?
7: Pak?
6: Ježiš, tak jsem to nemyslel, ale chlapy probereme taky. Navíc pustíme si zvukové ukázky a povíme i pár fakt ze života Lucie Bílé.
7: Zdášli graci, bez hudby!
6: To je fakt, to by nešlo, takže začínáme písničkou Lucky Bílé.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komentářů.

0: O Lucii Bílé si dnes budeme vyprávět.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Narodila se v dubnu roku 1966 jako Hana Zaňáková ve středočeských Otvovicích. Už od raného dětství ráda zpívala a výuce zpěvu se věnovala i na Lidové škole umění. Vyučila se ale švadlenou v pražské Triole a nastoupila tam do svého prvního zaměstnání jako šička košilových límečků. V té době taky začala zpívat s metalovou skupinou Rock Automat a na koncertech se seznámila se zpěvákem Alešem Brychtou. Přijala nabídku stát se zpěvačkou skupiny Arakain. Zlom v jejím životě nastal, když si nadějné zpěvačky všiml producent Petr Hanik. Na jeho doporučení přijala i pseudonym Lucie Bílá. Zásadním způsobem tím změnila svou image.
2: Docela vím, jak vypadá moje babička, když mi bylo 14, tak říkala, víš, Haničko, ty nejsi hezká, ale jsi milá. No a já to mám na tom postavený. No, mě jednou babička řekla, že mám strašný nohy a od té doby mám mindrák. A vrazila mi to do podvědomí a prostě celý život jsem s tím žila. No.
0: No, už je to dobrý.
2: Teď jsem si to odblokovala, já jsem řekla, mám nohy, jaký mám je ráda, nosím je a všecko vydrželi. Takže jsem si je...
3: Já teda musím říct, že já taky jako děkuju svému tělu, že se mnou dává ty věci, protože jako ono to, no to není, já jsem říkala, že to je jak skupinová prostě nějaká terapie, že jo. Já jsem Dušana, jsem alkoholika, já jsem Hana, jsem Lucie Bílá, to je diagnoza. A to tělo to musí uníst. Ale já mám takovou fintu, že když se někdy ty Bílé něco nepovede, tak já prostě se k ní fakt pak nepřiznám. Já jsem Hana, co s ní, že jo, jaká Lucie Bílá.
2: To máš dobrý.
3: To můžu říct, no.

0: nemám, ostatní dvě věci se mi splnily, bohužel. Takže bohužel kamkoliv přijdu, všichni o mě vědí. A teď se zase naopak přeju, kdyby to nemohlo být trošku krapítko v obráceně, protože občas...
1: Prepačte, vy jste použili to na slovo džíska.
0: To je džínová bunda.
1: Je ta džíska, džíska.
0: Ale nedělejte, že jste zapomněl česky.
1: Nie, no tak toto, ale skutečně to je taky slangový výraz džíska, tak já ovládám spisovnou češtinu.
0: Jasně, no. Ale já mám...
1: Džínová tak... bunda, samozřejmě.
2: Můj chlapčenský sen byly blue jeansy.
1: Blue jeansy. To se mu nesplnilo. Takže džíska, to byl sen. A už další sny jste neměli.
0: Já jsem spoustu. Třeba jsem si hrozně přála se s váma potkat, ale dneska mě to přišlo.
1: Vážně?
3: Tohle byla ukázka z pořadu Všeci jsou za dverami. V režii Milana Lasici. Další spolupráci navázala Lucie Bílá třeba v 90. letech i svítečným komikem Karlem Šípem. A ten ji zazdá dohromady i s Romem. No, kdo si tak zahraje Romea? Poslechněte si to v ukázce v pořadu Za oponou, kterou režíroval Viktor Polesný.
4: Kde je Julie?
5: Správně se ptáš. Julie, ta už dávno leží v hrobu a ty si tam k ní za chvilku půjdeš lehnout. Učil ses to vůbec?
4: No, učil to, jasný.
5: A umíš to?
4: Co?
5: Umíš to?
4: Co?
5: Aha, ano. Přátelé, takhle, je tady ještě jedna věc. Víte, někteří herci se potýkají se špatnou pamětí, jo? Víte, u jiného povolání by se to uneslo, ale pro herce je tohleto doslova tragédie. Proto byla nedávno založena nadace Kapka paměti. Právě na podporu sklerotických herců, jo? A Josef Náhlovský je prominentním členem nadace.
4: Tak ty nedáš pokoj! Tak se, chlapče, braň! Aha!
5: Prosím tě.
4: Jo.
5: Tady jsem, prosím tě. To jsi se z celého Romea naučil jenom tuhle tu jednu větu.
4: Tak umím všechno, ale tahle ta věta mi přímo v hlavě svítí, to
5: mě jde. Dobře, dobře,
4: tak se, chlapče, braň, to mě jde.
5: Dobře, tak to rychle sjedeme, než to z té hlavy zmizí, jo. A víš co, zkusíme celou tu scénu i s tvým příchodem. Ono to bude hezky navazovat, jo,
4: pojď. To je ono.
5: S příchodem, přijď mi.
4: Příchodem.
5: Přijď mi.
4: Ten mám dobrý příchody.
5: Přijď mi.
4: Nazdar, Julie!
5: Já nejsem Julie, Romeo, já jsem Paris, mladý šlechtic z rodu Capuletů, vzpomeň si.
4: Promiň, mě to bylo hned divný, že by byla Julie takhle hnusná.
5: Ale... Prosím tě, Pepo, hlavně si do toho nepřidávej nic vlastního. V tom Shakespeareovi už to všecko je. A když eventuálně nevíš, jak dál, můžeš přeci použít retardéry. To jsou takový ty krátký neutrální fráze, což je podle stanov nadace Kapka paměti vám, sklerotickým hercům, dovoleno používat retardéry. Tak jako, než si vzpomeneš, jak je původní text, vzpomeneš si, nahodíš se a jedeš dál. Připravil jsi si nějaký retardéry?
4: 4 mám retardéry.
5: No tak.
4: To jsou mi věci. No to jsou mi věci.
5: To je zatím jeden.
4: To byly 2. To ale... jsou mi věci, jsou mi věci 2.
5: Dobře. Tak snad to bude stačit, jo? Tak. Jedem. Rouháš se Bohu, ruce pryč, odevzdej zbraň, čeká tě už jenom smrt.
6: Kluci, co je? Já tam vzadu normálně umírám, no do.
5: No dobře.
6: Karle, co?
5: No.
6: Slíbám tvoje rty, snad na ně chlupěla kapička, jedu.
4: To jsou mi věci, ne takhle.
5: No, to začínáš brzo. Rychle to sjedeme, tu scénu. Lucko, jedeme tady to slavný finále z Romea a Julie. Předpokládám, že ty jsi se text učila.
6: No, jasně.
5: Jo?
6: Jo, ale mám text. Tady.
4: Tak.
6: Ne, jen kousek. Počkej. Moment, jo. Opět spojí nás hojivá smrt. Oči smát. Co to je oči smát? Tadle.
5: Jak oči smát? Oči smát jsem tam napsal. Oči smát Romea, rozumíš? Protože ona se chce otrávit tím jedem, co jemu uschnul na hubě. O tom to je. No.
6: Tohle vážně musím líbat.
4: Jo! Bez toho se ta hra nedá.

0: Tak je to Shakespeare napsal.
1: Co neprskáš? Co tě prská?
0: Prská, no do teďka to žádný nevadilo. A že jsem jich oprskal. Poprskal tisíce. A jaký to byly hvězdy. Jo.
2: Klid, hlavně.
1: A to nechám.
2: Klid, klid, klid.
0: Herci.
2: Prosím vás, ne, klid, nechám. Pojď sem. Prosím vás, nehádejte se, připravte se, já myslím, že jsme připraveni tu scénu odehrát.
1: Jo? Pojďte, jdi si
2: lehnout, připravte se mi, já to ohlásím.
0: Shakespeare, to viděl.
1: Lehni!
0: Tohle.
2: Vážení televizní diváci, závěrečná scéna Romea a Julie je doslova čítanková. A my si slibujeme, že její silný emoční náboj pomůže snížit kriminalitu v České republice.
1: Slíbám tvoje rty. Hele, neměl by si nosit rovnátka.
0: Hele, neměla by ta Julie podle Shakespeara 16 letá.
2: Prosím vás, klid, prosím vás. Dobře, dobře, nehádejte se. Hlavně se nehádejte a hrajte. Hrajte už.
1: Daj sem tu hubu. Slíbám tvoje rty, snad na nich ulpěla kapička jedu. No tak tohle není jed.
0: Ne, to je rum. Vždycky si dávám rum. Když jdu na scénu, to čistí paměť. Pak mi to pálí.
2: Pepo, ale rum nesmíš přeci v téhle hře. Tahle hra je pro mládež.
0: Pro mládež? Tak to bych si mohl rovnou šlehnout, ne, aby to bylo aktuální.
2: Ale drogy samozřejmě nesmíš ani propagovat. Maximálně v téhle hře můžeš od drog mládež odrazovat.
0: Odrazovat? Tak já budu odrazovat, mě to nevadí. Milá mládeži, představte si to. Včera jsem se pozracel. A proč? Pak jsem si šlehnul a na to jsem vykrytnul flašku rumu. A bylo mě blbě, protože drogy a rum to nejde dohromady. Pamatujte si, vždycky buď to jedno nebo druhý. To je výchovný, teď se mi to dalo. A blbě mi bylo, protože jsem slavil, měl jsem narozeniny. Ježišmarja.
2: Ty jsi měl včera narozeniny?
0: Ano, narozeniny jsem měl.
2: To ani nevím. A kolik ti bylo?
0: No to já nevím, ale mě
1: jako... Ale mě to úplně jedno. A jedno, kolik ty bylo ty. Důležité je, že vy tady z Romea děláte, Kájo, nezlob se, no, ale starýho vožralou a feťáka, tím chcete oslovit teenagery?
0: Ano.
2: Ne.
3: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
4: Oslovit teenagery chtěla Lucka Bílá už v polovině 80. let, třeba i touhle písní Petra Haniga.

0: Lucie Bílá dnes zpívá, vypráví a baví a rozhodně je jí věnován celý náš dnešní pořad.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Nejslavnější dětskou hvězdou v jejím mládí byl Tomáš Holý. A byla to taky Lucčina první velká láska. Byla to ona, která po vztahu s ním toužila. Tomáš byl prý v té době sám, rozešel se s dívkou a byl z toho smutný. Kamarád, který se o tom zmínil, pak dal Lucce číslo, na které ona bez rozpaků zavolala. Ahoj, jmenuji se Lucka, chci s tebou chodit, co ty na to? On odpověděl, že jo. Bydlel jen pár baráků vedle, takže si první rande dali v hospodě na půli cesty. Po krátké době spolu začali i bydlet a užívali si jeden druhého. Pak ale přišel Silvestr roku 1989. Krátce po něm odjela Lucie Bílá na delší zájezd na Slovensko. Když se ale vrátila domů, čekal jí šok. Dozvěděla se, že Tomáš je po smrti. Po jejím odjezdu totiž vyrazil na chalupu s kamarádem a ve vesnické hospodě se dohodli, že zburcují další známé a uspořádají pořádný tah. Měli bohužel už něco upito, ale Tomáš chtěl mermomocí řídit. V plné rychlosti narazil čelně do stromu. Zatímco kamarád to odnesl pouze odřeným kolenem, Tomáš byl na místě mrtvý. Po jeho smrti Lucie Bílá několik týdnů ani nevycházela z bytu. Naštěstí ale v jejím životě pak přišly i další lásky. Románek si prožila třeba s klukem, který se jmenoval Víťa a který ji připomínal Tomáše. Ve svém životě se ale také potkala s muži, se kterými bavila své publikum. Ne zpíváním, ale povídáním, scénkami. Objevila se třeba v Silvestru České televize už na konci 90. let s Bolkem Polívkou. Sehráli takový mladý pár v posteli.
2: Sedně, bože. Teďka mám flašku mistrovy slzy, již 99. Dobrý ročník, ne? Co, ne? Sedně, buď. Opatrně. Chceš se napít?
3: Ne.
2: Ale ne, napij se, ježišmarja, nech po mě zachčíčíš, nebo co?
3: Napij se.
2: Na tvoje, Lucí. Ježi, počkej, jak to drží, no vyléváš. Je to tak, tak. Tuk, tuk, tuk, tuk. Co stydíš?
3: Ne.
2: Stydíš se poprvé?
3: Ne, po druhý.
2: Ježišmarja, ale já jsem hňup. Ježišmarja, jsi zapomněl gatě. Ježiš, to by nešlo vůbec.
0: Kolem alkoholu se to točilo i v Bolkovinách, v pořadu, který Bolek Polívka vysílal i na vlnách Českého rozhlasu. Jedním z hostů byla kdysi i Lucie Bílá, která vzpomínala i na jednu recepci na Pražském hradě.
3: A jsem teda taky zažila jednoho opilce, ale teda ve společnosti, v který jsem v životě netušila, že nikdy opilýho člověka uvidím. Představte si, že mi jednou přišlo pozvání z hradu na setkání, respektive na večeři s anglickou královnou. On se říká, Lucko, jdeš točit ptákoviny, podáš královně ruku, vyskočí zedníček, zasmějem se. A jo. Ale zedníček nevyskočil a já jsem zničenice opravdu ocitla na večeři prostě s Alžbětou druhou. Já jsem měla opravdu oči vyvalený, jak Toma Jerry. Znáte, takhle ty šipky, tady otazníky. A jenom jsem pořád četla ten protokol a říkala jsem si, vím, co musím udělat. Když přijdu k Alžbětě, pukrdle, když přijdu k panu prezidentovi, ruku, jenom usměv. A to pukrdle jsem udělala samozřejmě prezidentovi, protože já jsem měla úplně, jsem měla jiný to. Teď sedím takhle, prostě tam u toho, tady vidím jeden generál, druhý zase, generál, druhý, třetí, čtvrtý, tak jsem se jako usmívala, čtu tadyhle, nemluvit, dobře. A teď najdu takhle koukám, a tam sedí člověk, který dělá
2: tam nevěděl, ona Alžběta.
3: Ale přísám, v životě životě, opravdu, já jsem tam viděla nějakého opilého člověka, ale teda takhle vidíš, já jsem se jenom tak narovnala, teď jsem si říkala, to přeci nespadne, musí žlučo, když tak nějak zvednout, ale nic, a teď on mezi tím, kde, tam každý jsme měli dva číšníky a tak jsme to jako všechno měli, tak to, a teď já jsem říkala, jenom nevadí, a on začal chodit mezi lidma, jde na ten záchod, ty nejíš, ty jsi v normálu se měl, jde ten záchod, no strašně. To nic není. Horší bylo teda, já jsem jako byla taková, teď jsem strašně chtěla nějak tu atmosféru, která byla tam u toho stolu, že všichni jsme pozorovali, ne Alžbětu druhou, ale všichni jsme pozorovali opilce, protože že bude státní nějaká, že hostuda. A já jsem jako furt se snažila u té večeře teda na ní nějakou atmosféru a dala jsem tomu korunu. Že jsem říkala, víte, můj dědeček se jmenoval Karel Kokoška, když si na cedulárce uříznul dva prsty, tak sednul na kolo, vodil tam a v nemocnici se ho ptali, kam jste pan Kokoška dal, my bychom přišli. A on řekl, já ji hodil psovi. No a takhle to bylo, no. Na setkání.
2: Nestala se tě, jestli měl dědeček bígly nebo foxhoundy?
3: No, já si myslím, že ji to snad nikdo nepřikládal, ani nevím proč. Ale opilec byl dobrý.
0: Lucii Bílou už jsme poznali jako zpěvačku, taky jako skvělou vypravičku svých zážitků, dokonce se hrála i scénku a měli bychom prozradit, že se dostala i do světa filmu. Poprvé do něj pronikla už ve svých 23 letech, když koncem 80. let natočila snímek pro mládež Horká kaše. O rok později jako dívka Gábina účinkovala v komedii Volná noha. Pak následovalo několik dalších malých rolí, které ale pro kariéru Lucie Bílé neznamenaly nic zásadního. Byly jen zpestřením její práce. V roce 1994 se ale objevila jako čarodějnice v Troškově pohádce Princezna Zemlejna.
4: Muřínu, haso, papa, lená, starý hmoští, špetka koření, kozí chlup a bouška vzdálená, k tomu špejle z vytrnic. Nápoj lásky, žádnej kouzeník nenamíchá nikdy jako já. Kdo si řekne, to je hloupej trik, no vůbec nic. V carování míry, pádi z udělání, jste na všecko krátký znenadání. Dojde vám dech, dojde vám řeč, a co dál? Škrabrata teď má poraď.
0: A teď Lucie Bílá jako vypravěčka vtipů. Opět ukázka z Bolkovin.
3: A mám strašně ráda takový tu jako, ty naše si můžu nějaký hodit, nevadí to? Máte něco proti dám, nevadí. Ty jdeš, kdy ses narodil? V březnu. A kolikátýho? V dubnu. Ale je dobrý. Pánko, velko, muž, mě okradli, co vzal? Tášku, a co jste tam měla? 30 peněženek! Ty jsi koupil slepýho koně, není slepý, já slepý, na mě slepý, pozri, tak proti zděját, strašná rána, kuň mrtvej. Vidíš, že byl slepý, nebyl slepý, byl statečný. Já musím, ještě jeden musím, a ten teda u mě vede, ten je úplně úžasný. A to je, tři podnikatelé sedí a povídají si, že jo, v hospodě, a ten jeden začne dělat bezíle, jo. Co děláš, vlastně? Nic, mám tam mobilku věc zašitou, abych nebo nemusel tady v té tašce nosit. To je dobrý čeč. Ten druhý za chvilku začne dělat. Co děláš, no nic, jak to nemusím mít, jako ty zblázeň v ruce, tak to mám tady v rámě, abych mohl řídit auto, vy. To je dobrý. A ten třetí za chvilku začne dělat. Co děláš? Nic, čekám fax.
2: Chvilku to vypadalo, že ho vysílal.
0: Lucii Bílé pomohl politický převrat v listopadu 89. Ze scény odešly tehdejší hvězdy populární hudby a ona v roce 1992 zas natočila mimořádně úspěšné album Miss Ariel, za které následujícího roku obdržela svou první cenu Grammy. Vysloužila si ocenění jako nejlepší zpěvačka, získala i cenu za album roku, videoklip roku a taky skladbu roku. Láska je láska.
1: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: touto písní měla Lucie Bílá obrovský úspěch a její vystoupení a nahrávky oceňovali kritici i hudební publicisté. Navázala proto úzkou spolupráci se skladatelem Ondřejem Soukupem. Začala vystupovat v muzikálových projektech a velkolepého přijetí se jí dostalo už v prvním úspěšném muzikálu Bídníci. Během práce na dalším projektu Zahrada rajských potěšení se seznámila se svým budoucím životním partnerem, producentem Petrem Kratochvílem. Později se oba stali majiteli divadla Ta Fantastika a v roce 1995 se jim narodil i syn Filip. S Petrem Kratochvílem se sice později rozvedla, pak se zase vdala a zase rozvedla, ale to, co jí zůstává, je láska k jejímu rodnému kraji. Narodila se v Otvovicích na Kladensku, kde si taky postavila velký dům. A o něm nám trochu vyprávěla i v jednom z našich pořadů. Naslouchali jsme společně s Naďou Konvalinkovou.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Mám atrium, protože mám dům prostě takový do účka schovaný, tak aby jako jsem se mohla schovat před lidma. Mám tam jacuzzi, což je výřivka. A já, protože jsem docela pracovitý člověk, teda hodně pracovitý, tak občas potřebuji relaxovat. Přišla jsem po celém dně domů a tak jsem si říkala, tak se tam na těch 20 minut do těch 40 stupňů vlezu. A tak jsem si tak jako otevřela jsem ty oči, viděla jsem za tím oknem ty kočičky a říkám, za chvilku jsem doma, zavřela jsem oči, otevřu je a celý dům byl zatažený bezpečnostní žaluzie. Venku 2 stupně, já bez telefonu, bez županu a jenom ručník na ruce.
3: Je.
2: Doma nikde nikdo.
3: A jak se to stalo?
2: No prostě asi spustila se, já mám automaticky, ale ne teda v 5 večer, což bylo, ale prostě někdy v 11, když už jsem doma. Co se mě dělo v hlavě, prostě toto si neumí nikdo představit, říkala jsem si, tak asi tady umřu. Pak jsem si vzpomněla, aha, dítě, já mám vlastně tu krabičku tam s tím dákovým ovládaním od garáže a tak jsem nahatá, oběhla a já jsem v kopci, takže celá vesnice může samozřejmě se kochat. Oběhla prostě na ten ručník na ruce, to už jsem ani neřešila. Oběhla jsem celý ten dům teda, přišla jsem, abych zjistila, že krabička je prázdná. Tak jsem se šla ohřát do té vody, co budu teda dělat a přemýšlela jsem, pak jsem vzdala samozřejmě totálně nějaký studi a měla jsem 3 možnosti křičet na jednu stranu vesnice, na druhý a na hospodu. Po 3 hodinách zoufalého volání a občas se ohřátí teda ve vodě, jsem se dovolala na sousedku, která mě viděla nahatou totálně prostě někde v kopci a řekla mi, hezký večer, Lucinko. Zašla do baráku, já už ji nedostala ven. A já pomoc, já jsem, nechápu. Po čtyřech a půl hodinách, když už jsem teda byla ubrečená a rozhodla jsem se teda, že umřu, to je jasný. Teď v uších brilianty, které ti jsou úplně na nic, bych nači spolkla z teky. Tak jsem se dovolala nějaká sousedka od někač z kopce, říká, já vás nevidím, ale slyším, kde jste? Já říkám, já jsem tady a ona podběhla takhle pod můj dům, říkala, bože, co se vám to stalo? A já říkám, utíkejte, prosím vás, ke kamarádce, ona má klíče od mého domu, ať mi přijde otevřít. No a teď prostě vidím takhle dole, že běžela, najednou se otočila a utíkala zpátky. Já říkám, kam jdete? Jsem říká, zase zdrhne. A ona, když já mám v troubě sekanou. No, šla vyndat tu sekanou, šla teda za kamarádkou, ty prostě něco řekla, no a kamarádka přijela, když viděla před můj dům, že zatažený žaluzie, tak říkala, jo, ono už asi Hana doma, tak prostě a odjela. A to už brečela i sousedka, že neví, co má dělat, protože ona se na mě nedostala, ani by mě nemohla ani zhodit, protože já jsem v kopci, jenom vlastně dole to. A to už brečela i ona. A prostě se rozhodla, že umřu nic. Méně prostě pak jsem si vzpomněla, že můj manažer je vedle mě 20 let a to je jediný telefon číslo, umím jeho. Tak jsem říkala, volejte mu. A on jí to furt típal, říkám, pro boha, napište mu, Lucie, SOS. Takže teda přišla kamarádka, zachránila mě. Já jsem měsíc nemohla do vany. Rozhodla jsem se, že jakože zasypu, že tam prostě budu pěstovat rajský. Strašný pocit. A nemohla jsem se ani teplou vodou sprchovat a byl to opravdu zážitek, který teda nepřiju nikomu, protože ta bezmoc je hrozná. Jseš vlastně půl metru od bezpečí svého domova. Jseš vlastně doma. Jseš vlastně a vlastně je to hrozný, jak je to strašně jednoduchý. Takže to bylo, fuj, to byla hrozná příjem. Takže já to jednou sestříhám z těch bezpečnostních kamer a poštu to do
4: světa. To je jasně, že to tam je všechno vlastně natočené.
2: Je to tam všechno, no má natur. To by byl klip, hele.
4: No jasně, to je píseň, složit tomu píseň, to bylo dobrý.
2: Takže tak, no a shodou okolností kamarádka, protože viděla jsem, byla opravdu ubrečená, opravdu hrozně psychicky rozhozená, ona mi říkala, prosím tě, co, já tohle co mám za sebou taky, v loni, říkala, že taky se zabouchla takhle dveře a byla jenom v tričku a v kalhotě venku a jediný, co prostě venku měla, je od dětí pověšeno na šňůře kostým čerta. A tak si prostě oblíkla ty kalhoty, že vezme to kolo a zajede mamince pro to, a co s vocasem? Že on nešel utrhnout, tak si ho vocas hodila přes rameno a jela prostě na kole. Málem prostě nabouralo několik vozů, než dojela, takže tak. Takže jako takovýhle veselý příhody prostě tvoří život, no.
0: Ano, veselých příhod má Lucka Bílá opravdu hodně. A když tu byla řeč o čertech, připomeňme si i jednu scénku s vánoční tématikou a taky s náboženskou. Samozřejmě, že scénář psal Karel Šíp a přizval si Lucku Bílou, která se hodila. No, nechme ji zpívat.
5: Vánoc, svátá noc.
6: Franto! Kde seš?
7: Co je zase?
6: Že bys to tady aspoň jednou uklidil, co říkáš, tady ten chlívek, co?
7: Ale tak víš přeci, že já nevím, kam dřív skočit, ne? Tak jsem byl pomáhat sousedovi uklidit chlív.
6: Ty jsi byl vyčistit Augiášův chlív?
7: Teďka právě, jo.
6: A že by si to dědek jednou taky mohl udělat sám, co říkáš? A že by si se trošku tady staral tady o naši domácnost,
7: co? Ale teď jako nemůžu.
6: Ale je normální, tohle co?
7: Přátelé. Vidím, že než se začne pomaloučku odvíjet děj našeho vymyšleného příběhu, bude zapotřebí asi pár takových drobnějších vysvětlivek. Podívejte se, my samozřejmě už přesně nevíme, co se vlastně stalo oné památné noci ve městě Betlémě před těmi, já nevím, 2000 lety, jo? Ale to nás teďka momentálně nezajímá. Víte, nás zajímá to, že se taky mohlo stát eventuálně i něco, co třeba dějiny vůbec nezaznamenaly. Jo.
6: Ale základ máme. To nejdůležitější víme, narodil se Ježíšek a my to každý rok slavíme. Ty jsi to slavíme, já to teda taky
7: slavíme, jasně.
6: Je pravda, ale že vedle v baráku museli být nějaký sousedi. Jo. Ale o těch, hele, nikdo už nic neřekl, nic se o nich neví. A Bůh ví, co to bylo zač.
7: Jo. A o to jde.
6: Ale otevři, někdo klepe.
7: Moment, já tady jenom dovysvětlím divákům, abyste pochopili, že my teďka jsme jako v Betlémě, rozumíte? Ale v rodině
6: někdo... Běž otevřít, někdo klepe, zrovna teď chci kojit, to není normální.
7: Dále. Dobrý večer! Přicházím z dalekého království.
6: No, co zveš?
7: Až Valašského království, kde vládne král Valašský Boleslav první dobrotivý na furt. Prosím tě, jako co to říká z Valašského království? A co to je za díru? To v životě jsem neslyšel, že něco takového existuje. Co to je Valašský království? To je odtud směrem na východ.
6: Zdrástvoj a neřvi.
7: Já nejsem z Rusko.
6: Ale zveš.
7: Rusko je dál až za Slovenskem. Naše Valašské království je blíž. Rozkládá se mezi Zlínem a Slovenskem. Jsem vyslanec Valašského krále Boleslava prvního dobrodivého.
8: Na furt, já vím.
7: Hele, ale tak to mi vysvětli jednu věc. Když ty jsi vyslanec, proč teda jako nepřišel ten tvůj král sám? Co? Proč jako to jsme mu nejsme dost dobrý, nebo co? Co má tak důležitýho na práci, že nemohl přijít? Co, zase někde šaškuje s královnou, nebo co? Co, že jsi neudělal na nás čas ani o Vánocích?
6: Ne, moment, jsme v nultém roce, Vánoce ještě nebyly, ty teprve budou.
7: No, já už z toho byl.
6: Já nevím, jestli jsem slyšel, ale ty teprve budou.
7: Slyšel jsi dobře? My jsme kvůli tomu tvýmu línému královi museli posunout i Vánoce, jsem se teďka dověděl. Ale na takovýhle hosty my nejsme zvědaví. Tak to je váš cíl.
6: Neprskej na něj, ty.
7: O, nebesa nelhala.
6: Ježiši.
2: kdo tě poslal.
8: Jasná hvězda správně ukázala svůj směr. Ta hvězda září nad vaším domem.
7: Nad naším barákem svítí nějaká hvězda?
4: To byl asi nějaký výročí, ne?
7: Asi nějaký výročí, dětku.
8: Hvězda ukazuje, kde se narodil budoucí král. Ano, váš syn, mudrcové nelhali. Jak se jmenuje?
4: Jidáš.
7: Jidáš.
4: Co čumíš, dětku, to je hezký jméno.
7: Co se ti na tom nelíbí, jako? Co se ti nelíbí na méně našeho synka?
8: Přináším dary od našeho valašského krále.
4: To děláš dobře, vy.
8: Ale myslím, že podobných darů se vám tady sejde víc.
4: Vážně.
8: Ano, každý bude chtít uctít budoucího krále, ale to jméno mě nějak nechtimuje. Mudrcové říkali jiné.
4: Ale víš co, nech tady ty dary a vypadni, jo. Buď tak odejs, ať si sebe, já fakt nemám tady...
7: Prosím tě, mlč už chvíli, Ježíši Kriste.
8: Ano! Co mudrcové
4: říkali? Ale to bylo docela dobrý, ty pořád jedáš, jedáš.
7: Mně se to líbilo, hodilo se to k tomu.
4: Ty jsi se mi taky líbil, prosím tě, to bývávalo.
8: No nic, nechám tu dary.
4: O ne, dětku.
8: A zase půjdu. Musím zvěstovat, že vyvolený král se jmenuje Jidáš.
7: Počkej.
4: Ale prosím tě, ukaž, máš tam toho víc ještě v tom vágu.
8: Ne, tam už je jenom slivovice a možná trochu vína. Naše království je bohaté království.
7: No jo, to musí být bohatý a požehnaný kraj, kde se hlavně chlastá, ale víš, co mě napadá? Jak na to koukám, že on by ten náš kluk opravdu klidně mohl být králem.
4: Že jo?
7: Jednou. I když my jsme přeci s ním měli jiné plány, viď, maminko?
4: Já si myslím, že král nebude. Půjde k policii.
7: Jo. Víš, a on už, představ si to, on to má teď, už teďka jako vlohy, jo? Hele, on třeba spí a tady má chrastítko a když se probudí, tak on tím chrastítkem tak jako občas takhle práskne jako o tu kolíbku, víš? Rozumíš tomu, takže on buď spí, anebo práská.
4: No.
7: Jo?
4: Ale práskač z něho bude. No. Tak pěkně tohle člověče. Víš? Práska z něho bude.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Lucie Bílá se tentokrát stará o naše úsměvy, tak se za ní znovu vydejme i slovem.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Významným způsobem ovlivnila v 90. letech českou hudební scénu. V roce 1996 získala prvního Zlatého slavíka a na prvním místě této ankety se udržela 9 let po sobě. Jako první popová zpěvačka v historii vystoupila, a to dokonce opakovaně, na festivalu Pražské jaro. Jako žádná jiná celebrita na poli českého showbiznisu dokázala Lucie Bílá pracovat s bulvárem, prodávat své emoce, vztahy, životní úspěchy i pády a udržovat se tak v obecném povědomí.
2: Já vím, že nemáme na zítra žádný titul, ale co mám dělat? Lítám jako splašená a nikde nic, všude je klid. Jo, moment, moment, mám tady přece jenom něco. Moment, šéfe, takhle. God vede dítě do školky. Málo? A co dítě vede? Ne, taky ne. Dobře, tak nic. A co třeba? Je Bartošová těhotná? Málo. A co Lucie Bílá? Nuda. Já vím, ona žije teď poklidný život s tím svým Freudem. Nebo Noidem. Nebojte se, nepřestávám jej sledovat. Dobře, řeknu vám. Moment. Naschánu. Jeden, to jeden.
0: Moderátoři a autoři pořadů si ji rádi zvali pro její bezprostřednost jako hosta před kamery, před mikrofony nebo jenom před diváky. Mezi nimi byl i Milan Lasica a Julius Satinský v pořadu Všeci jsou za dverami. A povídali si třeba o zvláštních nohách Lucky Bílé. Hlavně, když stojí na scéně a zpívá, všímáte si, že je má do X? A nebo že špičky dává víc k sobě?
3: Já, to je strašně důležitý postoj, protože já některé ty tóny potom nevyberu, víš? Aha. Oni nevěděli lidi, proč to já vždycky přijdu. Rozumíš? A to musíš takhle.
4: To, já, dobře.
3: Že tě tykám teda.
4: Klidně mi tykej, klidně.
3: Já myslela, že mi doporučíte nějaký ten vztek, jaký by se ke mně hodil. Ten utajovaný, to by mi neprošlo.
4: To byste asi nedokázali.
3: No ne, já třeba, když se bouchnu, tak neřeknu to, co mi doporučuje moje maminka, au domakový buchtičky.
4: Domakový
3: buchtičky? Ne, to nejde, au domakový, ne, to se musí říct pár těch r.
4: No.
3: Schválně, co říkáte, když se bouchnete?
4: Ale to vám nemůžem povedat.
3: Ne.
4: A tak byste tomu nerozumeli.
5: A teraz už možno, že ten utajovaný, ale keď jste byli malá, tak jste byli taká trucovitá, čo?
3: Jo, jednou mě naštvala jedna panenka, já jsem mi ukousla hlavu. Jenomže mě zůstala v krku a skoro jsem se udusila. To je doteďka taková rodinná příhoda, jak mě tatínek drží za ten nohy a vyklepává mi tu hlavu z toho krku. Ale ona mě strašně namíchla, nevím, co mě udělala, ale ukousla se mi hlavu.
4: A zůstala vám normálně v ústech?
3: V krku.
5: V krku?
3: Neměla jsem bílá, ale modrá.
4: Ale možná už vtedy jste získali ten chraplavý tón, který někdy používáte.
3: Ne, to je pilníkem, já občas polikám pilníky, takže to je.
5: Ale ta ducha prítomnost toho vášho tatínka, že hneď takto a trepat nožičkami.
3: No,
5: a možno, že vám to právě vtedy s těmi nožičkami...
3: A já s tím jídlem vůbec...
5: To je... Víte, nebezpečné.
3: Na to by jim měl přeci vytáhnout.
5: No, to je panice, to je... Tam išlo o život, to bylo v panice.
3: Že ještě jednou jsem teda takhle papala něco, měli jsme v první třídě s kamarádkou jednoho kluka, tenkrát to ještě šlo, že teď už by jsem se hádala. Ano, no a on se našel třetí a tak jsme vzali jeho fotku, roztrhli jsme ji a snědli jsme ho. Nevím, no, doteďka nevím, jestli to ví, ale měla bych mu to nějak říct, to byla pomsta.
0: Lucie Bílá účinkovala pochopitelně i v řadě zábavných pořadů a objevila se v několika dokumentech. Hrála ale také třeba ve filmu Requiem pro panenku, Nesmrtelná teta a vyzkoušela si i dubbing. Ve snímku O malence. Život není černobílý, jak už jsme řekli na začátku. A někdy je taky plný náhod. I když náhody vlastně nejsou.
6: Tak představte si, že já dám na sny. A já mám opravdu sny tak barevný, že já bych se podle nich mohla řídit. Minulý týden se mi teda mimochodem zdálo slovo brzdi, brzdi, brzdi, brzdi. A já první, co mě napadlo, Filip nemá ještě zimní gumy. Ne, ono to bylo o mně, protože já jsem tak strašně byla unavená, ale tak to je o tom, jak jsem říkala. Ale zdál se mi sen, že moje maminka, když jsem vycházela ze svého domu a telefonovala jsem, tak na mě křičí do telefonu. Strašně moje mamka nikdy nekřičela. Ona byla sebe jako všechny objímající prostě člověk, dokonalý anděl. Tak si mě ráno volala, říká, maminko, děli se něco? Ne, proč? Ty jsi na mě strašně křičela ve snu. Ne. Říkám, aha. Takže jsem si prostě dala pozor, připoutala jsem se v autě, nic jsem nejedla, nepila jsem žádný alkohol a furt jsem čekala, že něco se stane. Já jsem zpívala ten den s Arakainem a šla jsem radši na jiný hotel, aby mě nestali na flám, nebo já jsem se strašně bála, že něco. V půl druhý jsem přijela na hotel, pak jsem zaspívala ještě nějaký nevěstě, protože mě o to požádala, říkám, při desateru se mi nemůže nic stát. A ve 2 hodiny ráno mi něco rúplo v břiše a v 7 ráno jsem měla asi litr krve rozlitý po břiše. Po 4 jsem dolezla, jenom jsem otevřela, zakřičela jsem jako pomoc. A kdybych pila, tak to třeba zaspím. Kdybych třeba jedla, tak nemůžu hned na kudlu. Takže já prostě vím, že mi maminka ve snu zachránila život. Jak je to možný? Jako kdyby člověk úplně mohl, uměl dešifrovat, protože maminka, když jako se stalo, co se stalo, tak mě mrzí, že jsem nevěděla víc. Třeba se mohlo to stát jinak, ale prostě to se nedá nic dělat. No, tak to asi je. Maminky by měly být nesmrtelné.
0: To je pravda. Maminky by tu měly zůstat na pořád. A humor, ten se nás musí držet stále. Dnes byl s Luckou Bílou, příště zase s další osobností české zábavy.

0: Český rozhlas Ostrava poslouchejte na frekvenci 99 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 107,3 Ostravsko, 102,6 Opavsko, 95,5 Bruntálsko, 105,3 Třinecko a 91,9 Hradec nad Moravicí.
1: Blíží se 5. hodina odpolední, připraveny jsou zprávy Českého rozhlasu Ostrava a s nimi Lucie Kociánová.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: První školení mají za sebou všechny volební komise v Orlové. V Příboře dnes řemeslníci pokračují s výmalbou podloubí. Fotbalisty Baníku Ostrava čeká po třech porážkách v řadě zápas na Slovácku. Zítra bude polojasno až oblačno, teploty do 24 stupňů. Dobré odpoledne přeje Lucie Kociánová. Orlové vrcholí přípravy na letošní komunální a senátní volby, ty se uskuteční 9. a 10. října. O 31 míst v zastupitelstvu se v Orlové uchází 9 volebních uskupení. Na volby se připravují i členové komisí. Prvním školením už prošlo všech 300 členů. Semináře vedl Petr Ulrich z radnice, který upozorňuje i na legislativní změny.
2: Některé věci platí ze starého zákona, některé z nového. Nicméně, co se týče těch, bych řekl, prebend pro členy komisí, tak je to příznivé ta situace, že je takový souběh starých i nových zákonů, zejména co se týče odměn.
0: Příboře dnes začíná druhá etapa výmalby podloubí na náměstí. Malíři budou pracovat na západní straně a v ulici Jičínská. Město chce vzhled podloubí sjednotit. V plánu má i drobnější zednické úpravy.
3: Radnice práce naplánovala většinou na víkendy. V menší míře ale může malování pokračovat i v pracovním týdnu. Lidé se musí připravit na omezení. V některé dny nebude možné podloubím projít. Vstup do bytů i obchodu bude ale vždy přístupný. Z Příboru Klára Křižáková, Český rozhlas.
0: Zájem o projekt Darujeme kroužky dětem je podle organizátorů obrovský. Česká rada dětí a mládeže tak pomáhá nízkopříjmovým rodinám. Zapojení do projektu můžou pro děti získat až 1500 korun na pololetí na volnočasové aktivity. Žádat můžou rodiče dětí od 3 do 18 let. První 4 miliony korun se během několika dní vyčerpaly. Česká rada dětí teď proto přidává další peníze.
1: Sport.
0: Fotbalisté Baníku Ostrava nastoupí v 9. kole šance ligy na hřišti Slovácka. Zápas začne v 18 hodin a Ostravané do něho půjdou po třech ligových porážkách za sebou v průběhu 8 dnů. Pokračuje trenér Roman Skuhravý.
4: Já jsem jako realista životní a vlastně každý týden se vlastně něco děje a vy něco prostě tvoříte. To, že na tom začátku jsou ty výkony nevyrovnaný a teď samozřejmě to přišlo do těch velkých nevýsledků, to prostě se někdy děje. Ta nebezpečnost je v tom podlehnout jak dobrýmu zápasu s Olomoucí, tak špatným zápasům vlastně v tomhletom týdnu.
1: Počasí.
0: V noci čekáme na severní Moravě a ve Slezsku skoro jasno až polojasno. Zítra ráno a dopoledne bude většinou slunečno, během dne pak bude od severozápadu postupně přibývat oblačnosti a později večer se na většině území přidají přehánky nebo občasný déšť. V noci teploty klesnou na 14 až 10 stupňů, přes den vystoupají na 20 až 24 a na horách zítra naměříme okolo 16 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: Kolony se tvoří v Mošnově od letiště na oba směry, počítejte tam se zdržením. A pokud víte o jiné dopravní komplikaci, volejte linku Zelené vlny a varujte tak ostatní řidiče. Číslo je 800 553 553.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Hodina 4 minuty na vlnách Českého rozhlasu Ostrava. Zprávy připravila Lucie Kociánová a ty další vám nabídne v 18 hodin. Je sobota po 17. a pravidelní posluchači už vědí, že je připravena hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava. Jako první vyřídíme přání a gratulace, které k nám přišly poštou nebo mailem a potom už bude samozřejmě prostor i pro vaše telefonáty. Tak nezapomeňte, telefonní číslo Ostravského rozhlasu je pořád stejné. 596 11 22 66. Posloucháte Dobré odpoledne Českého rozhlasu Ostrava s Lucií Kociánovou a Vladimírem Šmehlíkem.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Začíná odpolední hudební pošta s datem 19. září. Vladimír Šmehlík vás zdraví na Moravu i do Slezska. Jaroslav Novosád a také Josef Sepeši mají dneska narozeniny, nebo si je připomínají a slaví v těchto dnech. Velké gratulace a všechno dobré jim přejí ostatní členové svazu tělesně postižených z Frýdlantu nad Ostravicími. Blahopřejeme, pánové, a posíláme písničku.

0: Český rozhlas Ostrava, písničky, které nestárnou.
1: A já už ve studiu mám před sebou další přání, které přišlo e-mailem. Milá Dášenko, k tvému životnímu jubileu ti přeju pevné zdraví, hodně štěstí, pohody a lásky a splnění všech tvých přání. Hezky si to oslav. Tohle je přání pro paní Dášu Márovou z Ostravy a přeje jí to její kamarádka Jana Davídková s rodinou. A my taky blahopřejeme a posíláme písničku.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Posloucháte Hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava. Všechna přání, která k nám přišla mailem nebo poštou, jsme pro tentokrát vyčerpali. Ta další už budou jen a jen na vás. Stačí, když se k nám dovoláte na 596 11 22 66. Posloucháte Český rozhlas Ostrava a pokud jste právě na cestách, pokud můžete, zcela se vyhněte Mošnovu a letišti, silnici 1/58 mezi Ostravou a Příborem, protože právě končí dny na to jejich první den a lidi se od tam a teďka snaží dostat, takže kompletně od letiště až po Starou Ves nad Ondřejnicí přes celý Petřvald a potom znova od Krmelína až k Ostravské Nové Bělé. Je to ucpané, stojí se tam v kolonách. Ucpané to je kompletně mezi Jístebníkem, Košatkou, Petřvaldíkem a Petřvaldem a taky směr od Mošnovského letiště na Studénku v Nové Horce, všechno ve směru pryč z letiště. Je to ucpané, budete tam čekat hodně dlouho v kolonách, dávejte si na to bacha. Pokud jedete od Příbora na Ostravu, tak to prostě objeďte přes Brušperk nebo zajeďte až na Kunín, Hladké Životice a potom po D1 do města. Komplikace dopravní budou samozřejmě i zítra, my o tom budeme informovat. No ale teďka už všem řidičům, kteří stojí v zácpách na Novojičínsku, na Ostravsku, tak posíláme tuhletu písničku. Ty další už budou na vás.

0: Posloucháte Hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava. Míříme na Opavsko, míříme do míst, kde pramení říčka Porubka. V Pusté Polomy nás čeká paní Anička. Dobrý den.
1: Dobrý den. Já bych chtěla nechat zahrát písničku Sobě pro radost a sestře a bratrovi do Opavy. Děkuji.
0: Rádo se stalo, mějte se krásně, Aničko.

Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: Tak tohle byl Vašo Patejdl, vyladíte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava, je minuta po půl šesté večer. No a na telefonní lince už máme paní Hanku, která se nám dovolala z Místku. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Vladimíre. Zdravím vás a všechny posluchače rozhlasové rodinky. Dnes posílám hudební dárek k středečnímu svátku spolužačce paní Ludmile Keclíkové z Brna. Milá Lido, přeji ti vše nejlepší, pevné zdraví, štěstí, hodně lásky a radosti od celé rodiny a zvířátek. Dále ti přeji dobré přátelé, co nejméně starostí, neubývajícího elánu a optimismu, pohodu, boží požehnání s ochranou Panny Marie. Ať se ti splní tvá přání. Těším se, že se uvidíme v říjnu v Brně na srazu. Písnička je pro radost a pohodu vám, pane Vladimíre, a především paní Zdeničce Lapišové, paní Věrušce do Frýdku, paní Ilonce do Kujav, paní Jarmilce do Lázní, paní Aničce a panu Petrovi do Ostravy, paní Libušce, paní Jarmile do Třince, Marušce do Koryčanských Pasek, klientka domova seniorů do Frýdlantu a panu Zdeňkovi do Karviné. Všem přeji hodně zdraví, štěstí a pohodové podzimní dny.
0: A my vám taky přejeme všechno dobré.
1: Je taky pro všechny posluchače. Děkuji za pěkné písničky těm, kteří mě nechávají zahrát. Pane Vladimíre, děkuji za vyhledání písničky a trpělivost a přeji vám krásný zbytek dne a víkendu.
0: Já moc děkuji, paní Hanko. Mějte se krásně a naslyšenou.

0: Hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava.
1: Před malou chvílí jsme byli s hudební poštou v Místku a teď se vypravíme pěkně pod Prašivou. Míříme do Vyšních Lhot, tam nás čeká paní Jarmila. Dobrý den.
2: Dobrý den, pane Vladimíre, zdravím vás a všechny posluchačky. Dneska bych chtěla pozdravit naše děti, které se rozletěly po světě. Syn s celou rodinou jsou ve Španělsku, v Barceloně a jezdí po horách ve Španělsku. A naše milovaná vnučka Kristýnka Pěkníková, ta je se školou na cestě po Evropě. Teď jsou momentálně v San Marinu v Itálii a jedou do Řecka. Já bych je všechny chtěla moc pozdravit. Chtěla bych, ať jsou spokojení, ať mají krásné počasí, hlavně ať všichni dobře dojedou a mají z toho obrovské zážitky. To přeji za dědečka, za Pavla a přeji to za celou naši velkou rodinu. Vám, pane Vladimíre, moc děkuji za vybraní písničky a mějte se hezky a nashledanou.
1: A já moc děkuji za přání. Mějte se krásně a naslyšenou. No a písnička už letí do celého světa, třeba i do San Marina nebo Barcelony.

0: Naším pondělním hostem bude Lucie Karásková, která se věnuje japonskému umění aranžování květin ikebaně. V čem spočívá její tradice a kouzlo a jak si navíc připravit oblíbené japonské cukrovinky wagashi? I to se dovíte z rozhovoru Kateřiny Huberové.
1: Host Českého rozhlasu Ostrava. V pondělí, středu a pátek vždy po 11. hodině. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát zpěvačka Jitka Zelenková.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
3: Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava. Další přání bude vysláno z Frýdku. Bude ho mít paní Věrka. Tak ještě jednou, dobrý den.
4: Dobrý den, já vás zdravím a zdravím ostravskou rodinku. Tady posílám písničku pro radost. Paní Lapišové do Havířova, Hance do Místku, Aničce s Petrem do Ostravy, Jarmilce do Havířova a Dolní Lišné, Ilonce, Elence, Emilce do Nitku, Marušce, Koryčany, Pasek, panemu Karlovi na Lubno s Věrkou a Broničce přeju taky hodně zdraví a paní Alence taky hodně zdraví. A Elišce do Fulneku přeju k tému vyhru, že ve Frenštátě udělal zkoušky a i Pejskovi. A hodně zdraví vám obom dvom přeju. Zdraví a Božího požehnání. To vám přeje Věrka s Petrem z Frýdku. A ještě bych chtěla do Frýdlantu, do domovu důchodců, popřát taky zdraví a Božího požehnání. To vám přeje Věrka. Já vám děkuji, pane Vladimíre, a hezký den. Naschledanou.
3: Taky vám přeju krásný den, krásný víkend do Frýdku. Mějte se hezky, paní Věrko.

0: Posloucháte hudební poštu Českého rozhlasu Ostrava. Jediný pořad, ve kterém si písničky vybíráte sami. No a tentokrát míříme do Třince, volá nám paní Jarmila. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Vladimíre, tady je Jarmila z Třince. Zdravím vás všechny v rozhlase a také celou rozhlasovou rodinku. Pěknou písničku posílám všem pro dobrou náladu a hezký podvečer. Především paní Emilce z Nitku, paní Věrušce s panem Petrem z Frýdku, paní Ančce z Vendrině. Do Třince písničku posílám paní Dance Havrilové a paní Ružence, dále paní Hančce z Rychvaldu, paní Ančce Saranové z Českého Těšina, paní Lídě z Havířova, paní Elišce s Argoškem z Fulneku, kterým gratulujeme k jejich zkouškám, které měl Argošek, který vlastně to se dělá, aby měli ostatní nemohoucí lidé radost, především jako aby byl Elišce dobrým kamarádem. Dále potom paní Haničce z Místku, paní Evě z Ostravy Dubiny, panu Zdeňkovi z Karviné, paní Jarmilce z Havířova i Ostravy a panu Karlovi z Karviné. A ještě jménem Emilky z Nitku přeji a hodně zdraví tež přeje a děkuje za přanička paní Věrušce s panem Petrem z Frýdku, paní Elišce s Argoškem Fulneku. Také gratuluje k úspěchu panu Zdeňkovi z Karviné a paní Ančce s panem Petrem ze Slezské Ostraví. Moc krát vám, pane Vladimíre, děkuji a zase na vás budu těšit.
0: Já se na vás budu taky těšit a hezký den do Třince.

Skončila hudební pošta Českého rozhlasu Ostrava s datem 19. září. Za chvíli do studia přijde i Lucie Kociánová a nabídne aktuální zprávy. Při pohledu na dopravní mapu Moravskoslezského kraje je pořád více než zjevné, že silnice spojující ostravské letiště s Ostravou je neustále ucpaná, takže pakliže se chcete z Příbora dostat do Ostravy, vůbec nejezděte přes Mošnov, úplně na to zapomeňte, že existuje silnice 1/58. Vemte to raději na frídek a dojeďte do Ostravy po dálnici. Stejně tak se ucpává tah z letiště na Studénku a na dálnici D1. Bude to ještě nějakou chvíli trvat, z Mošnova odjíždějí lidé právě ze dnů na to. A pozor, taky máme aktuální nehodu, a to přímo na dálnici D56 z Ostravy do Frýdku Místku, těsně předtím, než se spojí na obchvatu Frýdku Místku. Na Příborské je nehoda, dvě osobní auta naštěstí bez zranění, takže na to dávejte bacha.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Čím je výjimečná zlatobřichá opice, či jak funguje cukr na náš mozek? To a mnohem více prozradí premiérové Zázraky přírody. ČT2. Půvabná markýza se stává ozdobou Versailles a předmětem touhy samotného panovníka Francie, Angelika a král. A ČT Art uvádí v premiéře operu Sergeje Prokofieva, zkomponovanou na vlastní libreto podle stejnojmenného Dostojevského románu. Hráč. Sobotní večer s Českou televizí.
1: Blíží se 18. hodina, připraveny jsou zprávy Českého rozhlasu Ostrava a s nimi Lucie Kociánová.
2: Český rozhlas Ostrava, zprávy.
3: Na dnech NATO česká armáda poprvé představila nový transportní letoun. Moravskoslezský kraj letos investoval 34 milionů korun na podporu turistické infrastruktury. Ostravské hudební kapely můžou vystoupit na letošních vánočních oslavách. Zítra bude polojasno až oblačno, teploty až 24 stupňů. Dobrý podvečer přeje Lucie Kociánová. Na ostravském letišti v Mošnově prvním dnem začaly letošní dny NATO. Desítky tisíc návštěvníků na nich mohli poprvé vidět třeba transportní letoun C-390 Millennium. Česká armáda ho převzala v červenci a veřejnosti ho poprvé představila právě dnes.
4: To je skok z Trabantu do Mercedesu.
5: Pan Karel obdivuje nový český letoun a kvůli další vzdušné technice přijel se synem až z Jizerských hor. Návštěvníci dnů na to viděli leteckou akrobaci i vojenské vrtulníky, říká organizátor Zbyněk Pavlačík.
6: Těšilo nás, že už jsme tady vlastně viděli první čekající návštěvníky po 7. hodině.
5: Program pokračuje i zítra. Ukázky vzdušné i pozemní techniky zůstávají stejné jako dnes. Z Mošnova Natálie Janešková, Český rozhlas.
3: Česká armáda začíná začleňovat systém protivzdušné obrany Spider. Během přehlídky dny NATO v Ostravě to oznámil ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Baterie systému koupilo Česko od Izraele. Nahradí ty, které armáda používala od 70. let, pokračuje Zuna.
7: 4 baterie jsou doručeny do České republiky, prošly vojskovými zkouškami, probíhá jejich integrace. Je to velký úspěch a je to první krok, na které budou navazovat další fáze budování naší protivzdušné obrany jako priority výstavby armády České republiky.
3: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO řekl, že Česko zvažuje pořízení ještě dalších baterií stejného systému novější generace. Moravskoslezský kraj letos investoval 34 milionů korun na podporu turistické infrastruktury. Je to o 13 milionů více, než mělo hejtmanství původně v plánu. Mezi nejčastější podpořené projekty patřily pump tracky pro kola a cyklistické parky. Peníze šly taky na záchytná parkoviště u turisticky exponovaných míst, vyhlídky nebo takzvané fotopointy. Návštěvnost regionu podle statistik krajské společnosti MS Tourism v prvním čtvrtletí letošního roku meziročně stoupla o víc než 5%. Celkem kraj navštívilo skoro 218 tisíc turistů. Premiérové filmové hity, klubové snímky i filmy pro děti můžou zájemci během celého víkendu vidět za jednotnou cenu vstupenky. Do knihodnů se v Moravskoslezském kraji zapojilo celkem 22 kin. První ročník celorepublikové akce pořádá Asociace provozovatelů kin. Cílem je připomenout, že vidět film na velkém plátně je nenahraditelný zážitek.
8: Filmový zážitek za 100 korun nabízejí kina ve všech velkých městech regionu. Projekce ale pořádají i v menších městech a obcích. Kompletní program najdou zájemci na adrese kinodny.cz. Z Moravskoslezského kraje Marta Pilařová, Český rozhlas.
2: Počasí.
3: V noci čekáme na severní Moravě a ve Slezsku skoro jasno až polojasno. Zítra ráno a dopoledne bude většinou slunečno, během dne pak bude od severozápadu postupně přibývat oblačnosti a později večer se na většině území přidají přehánky nebo občasný déšť. V noci teploty klesnou na 14 až 10 stupňů, přes den pak vystoupají na 20 až 24 a na horách zítra naměříme okolo 16 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
3: Pozor, u Mošnova si postojíte. Kolony u ostravského letiště jsou minimálně na 30 minut, a to z důvodu ukončení akce Dny NATO. Nehodu pak hlásíte z Frýdku Místku, a to z Příborské ulice. A další nehoda se stala v Sedlnicích na křižovatce u výkupu palet, tak s tím počítejte. No a my vám přejeme šťastnou cestu na vlnách Českého rozhlasu Ostrava.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Tak tohle byla Lucie Kociánová a aktuální zprávy Českého rozhlasu Ostrava. Připomněli jsme i velmi výrazné kolony v Mošnově. Od ostravského letiště se rozjíždějí tisíce lidí zpátky do Ostravy a dále do kraje. Takže na to pozor, pokud můžete, vůbec nejezděte po silnici 158 mezi Příborem a Ostravou. Zbytečně se tam zasekáte, nezapomeňte to obět. No a pro vás, kteří zrovna necestujete křížem naším krajem, no tak už je připraven pořad Chtěl bych mít kapelu. Jak se posunuly žebříčky populární dechovkářské hitparády, to už moc dobře ví Artur Kubica a za malý moment vám to prozradí. Příjemný poslech dechové hudby na vlnách Českého rozhlasu Ostrava vám přeje Lucie Kociánová a Vladimír Šmehlík.

krásný podvečer, vážení přátelé hudby hrané, zpívané ústy, dechem a především srdcem. Dnes pro vás máme specialitu. Nebudou to vítězové, ale budou to poražení. Máme pro vás podzimní hitparádu Dobří smolaři, tedy ty nejméně úspěšné dechovky, plechovky za poslední 3 měsíce. Čekají nás písničky v podání velice dobrých kapel, o které jste sice tvrdě hlasovali, ale neuchránili jste je odsouzení k vyřazení z mezinárodní soutěže Chtěl bych mít kapelu. A protože nemusíte hlasovat ani telefonovat do našeho záznamníku, odsuňte si stoly, odsuňte si židle, budeme u toho tančit, budeme se radovat, že je po 18. hodině, že už se skoro stmívá a to je takový ideální čas na večerní technopařbu u rádia a potažmo u nejlepšího rádia, tedy u Českého rozhlasu Ostrava. Příjemný poslech vám všem přeje Artur Kubica, Syneček ostravský. Dobří smolaři jsou takovým zhodnocením toho, co my rozhlasáci pro vás připravujeme a co vy, naši posluchači, porotci, hodnotíte. Pokud se písničky drží, je výběr skvělý, pokud padnou a zařadíme je mezi smolaře, tak je jasné, že si vás asi nezískali. Jenže ono to vlastně vůbec nic neznamená, protože ty písničky, které my to nabízíme, jsou perla vedle perly a žádné špatné věci bychom tu ani nezařadili. Pojďme na to. Prvním smolařem je dechová hudba Hradčovianka. Ta pochází z malebného moravského Slovácka, kde je hojnost jak dobrého vína, tak krásných moravských písniček. Je to 13 muzikantů a 4 zpěváci a kapelníkem je první křídlovák Jarek Buráň a Hradčovianku si připomeneme valčíkem Kdo má rád muziku.

náš bývalý rozhlasový kolega Vladimír Studnička, který letos oslavil 91. narozeniny. A tady tu krásnou písničku pro vás zpívají Olga Ludvová a Josef Čechák mladší a také celý sbor Věrovanky.

spolku Pojď panenko do hospody určitě mnozí znáte. My ji u nás v Českém rozhlase Ostrava hrajeme velice často na přání a pokud se písnička hraje na přání, tak to znamená, že žije, že si žije svým životem. Autorem hudby je Josef Poncar a kapelník myslivecké kapely Atlas Mirek Čepický k tomu vytvořil vlastní text nazvaný Pojď panenko do hospody a já tvrdím, že se to povedlo. Takže dobří smolaři uvádějí mysliveckou kapelu Atlas a jejich polku Pojď panenko do hospody a zpívají to Milan Honzík a Václav

Venkovská kapela, další Smolař, ze Žďáru nad Sázavou s kapelníkem a hráčem na tenor a skladatelem Jaroslavem Šimkem oslaví za nějaký ten rok 40. Tady k nám na sever Moravy, tady ti muzikanti moc nejezdí, hrají hlavně v okolí Žďáru nad Sázavou, tedy u nich, v těch kopcovitých terénech, a u nás v soutěži skončili po třetím kole mezi Smolaři, a to spolkou Krásné modré oči.

A tady to je krásná polka polkovatá od Legrútu a má název Nepůjdeme na hody do vrbenské hospody. A je to o tom, že by jim tam místní chasníci, místní chlapci mohli pěkně vyprášit kožich, protože ti přespolňáci jim lezou za děvčaty. Já jsem byl jednou na zábavě na jedné vesnici, nebudu jmenovat, s kamarády a všichni mi říkali, když do tebe někdo na parketu žduchne, tak to musíš okamžitě oplatit, jinak si bude myslet, že si na tebe může dovolovat. No a tak jsme se tam pořád požduchovali, pak přišel pořadatel a vyhodil nás z té zábavy a bylo. Nepůjdeme na hody, hrají Legrúti a zpívá to celý sbor Legrútů.

dalším úspěšným smolařem, no zní to divně, takže dalším neúspěšným soutěžícím, tedy smolařem, je polka z autorského péra Zdeňka Gurského nazvaná Si moja milá, si zábudlivá a hraje to Vysočinka. A to je téměř 30-letá dechovka složená ze samých profesionálů a působící v Humpolci, tedy na Vysočině. Hraje vám Vysočinka a to polku Si moja milá a je to z jejich CDčka Srdíčku nejmilejší.

Šel jsem lesem borovým k Hodonínu, tak to je polka Václava Maňase mladšího a Vladimíra Salčáka a hraje to Šohajka z Dolních Bojanovic s kapelníkem Vojtěchem Ducháčkem. Možná si vzpomenete na písničku Slyšíš, jak zvoní o těch zvonech? Tak ta se často hraje v rádiu a možná ani nevíte, že Šohajka a její solistka Jožina Ducháčková dostali za tuto písničku od hudebního vydavatelství Edit zlatou a později platinovou desku. Tomu říkám dechovkový úspěch. A teď si představte, to neuvěřitelné, že tak dobrá dechovka skončí u nás mezi dobrými smolaři. Šel jsem lesem, zpívá Jožina Ducháčková, Jana Janošková a Vojta Ducháček a hraje vám Šohajka.

Když se řekne Polka na sekulskou cestu, tak je jasné, že právě přicházejí Skaličané. Kdo to neví, tak Skaličané jsou zo Skalice na Slovensku, patří mezi tamní přední dechovky, kapelníkem je Pavel Tomaško a uměleckým vedoucím Lukáš Prajka, takže to hovoří samo za sebe. Polka na sekulskou cestu od Skaličanů skončila sice mezi dobrými smolaři, ale je to hlavně proto, protože vy, naši porotci, dáváte více šancí svým oblíbeným dechovkám a na ty skvěle zapomínáte, protože si myslíte, že jim dají hlasy ostatní posluchači. Jenže to tak nemusí být. A takhle to může dopadnout. Polka na sekulskou cestu je tady od Skaličanů.

krajanka Václava Hlaváčka nahrála už před léty na CDčko Nemelem Nemelem, Valčík, Šumařovo dítě. Zpívají to Brigita Hlaváčková a Vratislav Velek. Já si vždy u toho vzpomenu na příběh, jak jsem jel jednou v Ostravě z rozhlasu domů autem a stál u tramvajové zastávky a měl naplno puštěnou dechovku. A na té zastávce stáli návštěvníci festivalu Colors Ostrava, samý takový dredaři, máničky, takový podivní, sem tam byli celý v černém a jak slyšeli tu dechovku na plné pecky, tak se začali tím směrem otáčet, divně se dívat, nechápavě, a já si připadal jako v hororu, kdy čekáte, že na vás začnou útočit zombíci. Tak vypadali. Tak jsem dupnul na plyn a rychle ujel. No stane se. Hraje nám krajanka a nabízí Valčík Šumařovo dítě.

pojďme dál. Jestli si vzpomínám, tak v Zalužanech na Potoce stával mlýn a dneska je tam jenom halda rozvalin. Tak to jsou slova lidové písničky v Zalužanech, kterou si dáme s Doubravankou z Jámy u Prachatic a z jejich zpěváky Jarkou Průchovou a Jiřím Cinádrem. Polka v úpravě Jirky Heřmana v Zalužanech je z CDčka Doubravanky, kterému dali název Letní vzpomínky.

Dalším dobrým smolařem za poslední 3 měsíce naše hitparády Chtěl bych mít kapelu je Dubňanka. Nevím, jestli to víte, ale tato dechovka pořádá pokaždé v červnu setkání dechovek v Dolních Dubňanech. Tak to jenom, abyste věděli, kam přijíždí červen na výlet. No a jestli si dobře pamatuju, tak Dubňanka má na svém kontě už 3 vydaná CDčka a Bohumír Kameník a Pavel Jech složili valčík nazvaný Ta dobřínská dědina. A tuto krásnou písničku, bohužel, mezi dobrými smolaři, pro vás teď mám.

Mezi dobrými smoleři skončila i tato perla Moravy, a to Zlaťanka z Kobylnic s písničkou Vladimíra Hnátka a Vladimíra Hrdličky nazvanou Moravěnko řekonaša. Zlaťanka, tak to jsou muzikanti, co se sjíždí z kdejaké vesničky z okolí mezi Brnem, Břeclaví a Hodonínem. Kapelníkem je Radek Hrdlička a ten je z Kobylnic. A dáme si jejich táhlicu Moravěnko řekonaša. A mimochodem, autorem je Vladimír Hrdlička a to byl zakladatel a dřívější kapelník Zlaťanky od roku 1994. No a po něm to později převzal současný kapelník Radek Hrdlička.

Mám pro vás Javorinku ze Strání, dalšího dobrého smolaře, a Javorinka v roce 2024 oslavila 130 let od svého založení. A my si od nich dáme z jejich CDčka Chodníčkem šlapaným tango Olé kvapa a zpívá to Karel Bušo.

Ještě, že máme u nás v rádiu pořad Chtěl bych mít kapelu, protože se sem dostanou i verbuňky, nádherné mužské tance a jeden takový skončil i mezi dobrými smolaři, je mi to sice líto, ale nic s tím nenadělám a je to verbuňk u Dunaja Šatiperů a zpívají to Zdeňkové, Baťkové a to mladší Zdeněk a starší Zdeněk a doprovází je kumpánoví muzikanti, takže to bude určitě zážitek.

Máme to za sebou, vážení přátelé, vážení porodci. Mimořádné vysílání pořadu Chtěl bych mít kapelu, nazvané Dobří smolaři, právě končí. Několik dechovek se mi sem už nevešlo, no co se dá dělat, ten pořad není nafukovací, třeba na ně vyjde čas někdy jindy. Pokud máte dobrý tip na zajímavou dechovku, plechovku, která ladí, tak pište, volejte, tlučte na dveře. Zopakujeme si, že vaše tipy můžete telefonovat na záznamník 221 550 5570 a pokud máte po ruce internetovou poštu, tak můžete psát na adresu artur.kubica@rozhlas.cz. Poštovní adresa je Chtěl bych mít kapelu, Český rozhlas Ostrava, doktora Šmerala 2, poštovní směrovací číslo 702 00 Ostrava. No a celý pořad máte na webu ostrava.rozhlas.cz a to i zpětně. Příští týden sobotu 26. září pokračujeme tentokrát zlatou hitparádou mezinárodní soutěže Chtěl bych mít kapelu. To bude přehlídka těch nejlepších dechovek za poslední 3 měsíce, těch, které jste poslali mezi vyvolené. No a ještě než se rozloučíme, tak vám nabídnu na závěr dechový orchestr Mladých sistemníka s kapelníkem Petrem Habrnalem a Michalem Holubem a dáme si od nich klarinetový čardáš Karla Bělohoubka a hraje to Štěpán Flagar. Mimochodem, Štěpán není klarinetista, ale je to velice významný jazzový saxofonista. Pohodový podvečer s dechovkou plechovkou vám všem přeje ostravský syneček Artur Kubica.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Ostrava. Zprávy.
0: ODS chce při projednávání rozpočtu ve sněmovně navrhnout obnovení karenční doby. Kopřivnická radnice vyčlenila peníze pro sportovce na příští rok. Revitalizace koryčanských pasek v Rožnově pod Radhoštěm nabírá zpoždění. Zítra bude polojasno až oblačno, teploty do 24 stupňů. Dobrý večer přeje Lucie Kociánová. ODS chce při projednávání rozpočtu v poslanecké sněmovně navrhnout obnovení prvních tří dnů nemoci bez nemocenské. V debatě v televizi Nova to řekl její předseda Martin Kupka. Ministr zahraničí a předseda motoristů Petr Macinka v diskuzi řekl, že nebude hlasovat proti. Obnovení takzvané karenční doby neprosadil v uplynulém týdnu při koaličních jednáních se zástupci ANO a SPD. Vláda bude návrh státního rozpočtu schvalovat v pondělí. Sněmovně ho pak musí předložit do konce září. Navrhovaný schodek bude podle vládní koalice zřejmě o něco nižší než plánovaných 389 miliard korun. I tak by se ale stal druhým nejvyšším rozpočtovým deficitem od vzniku Česka. Kopřivnická radnice rozdělí v příštím roce mezi sportovní kluby necelých 17 milionů korun. Je to o 700 tisíc více než letos. Dotační program je určený především na provoz sportovních a volnočasových organizací, ale i na pořádání sportovních akcí. Vysvětluje za město Karolína Talajková.
2: Prioritními sporty zůstávají hokej a házena. Město jejich vyšší podporu zdůvodňuje především dlouhou tradicí, významem pro sportovní život Kopřivnice, prací s dětmi a mládeží a také tím, že další rozšiřování okruhu prioritních sportů by mohlo dostupné peníze příliš rozmělnit.
0: Více než měsíc už nabírá zpoždění revitalizace sídliště koryčanské paseky v Rožnově pod Radhoštěm. Za to je podle vedení města zodpovědná stavební firma, která nezajistila dostatečnou koordinaci prací. Město proto chce situaci řešit smluvními pokutami, říká mluvčí Rožnova Eva Javorová.
3: Stavba koryčanských pasek nabírá ze strany dodavatele zpoždění. Budeme to s firmou řešit smluvně, tedy pokutami. Zpoždění ovlivnilo i slavnostní otevření, které jsme měli naplánované na 2. října. Místo něj se však firma Rožnova vákum veřejně omluví a pozve na jídlo a pití.
0: Celkem 22 kin v Moravskoslezském kraji se zapojilo do takzvaných kinodnů. Lidem nabídnou i zítra premiérové filmové hity, klubové snímky i filmy pro děti za jednotnou cenu 100 korun. První ročník celorepublikové akce pořádá Asociace provozovatelů kin. Cílem je připomenout, že vidět film na velkém plátně je nenahraditelný zážitek. Kompletní program najdou zájemci na adrese kinodny.cz.
1: Počasí.
0: V noci čekáme na severní Moravě a ve Slezsku skoro jasno až polojasno. Zítra ráno a dopoledne bude většinou slunečno, během dne pak od severozápadu bude postupně přibývat oblačnosti a později večer se na většině území přidají přehánky nebo občasný déšť. V noci teploty klesnou na 14 až 10 stupňů. Přes den vystoupají na 20 až 24 a na horách zítra naměříme okolo 16 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Ostrava.
0: U letiště v Mošnově se stále zdržíte. Kolony ve směrech na Ostravu a Studénku jsou asi na 30 minut, tak s tím počítejte a dobře dojeďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Utajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Příjemný a především přínosný poslech, milí přátelé. Začíná další díl pátrání po utajených pokladech regionu. Dnes se spolu vydáme do města, které se kdysi dávno jmenovalo Kremzir. Ve středověku tady byl brod přes řeku Moravu a křižovatka Jantarové a Solné stezky. Dnes se mu přezdívá Hanácké Atény a z toho je jasné, že se vydáváme do Kroměříže. Mimochodem, toto jméno vzniklo přesmyčkou středověkého názvu Kroměžir, tedy Kroměžirův majetek. První písemná zmínka o Kroměříži pochází z roku 1110, ovšem město samotné bylo založeno olomouckým biskupem Brunem ze Schauenberku kolem roku 1263. Významní muži církve byli vůbec pro toto město zásadní a především pak jeden z nich. A díky jeho dílu nás kroměřížský arcibiskupský zámek a dvě zahrady v roce 1998 dostali na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Tak se teď podíváme, co za poklady ukrývají.

A mým prvním průvodcem po Kroměříži bude muž, který se o zápis tohoto města na seznam UNESCO velmi významně zasloužil. Historik umění, který teď řídí Muzeum umění v Olomouci. Ovšem velká část jeho srdce zůstává v Kroměříži a napsal o ní řadu knih.

0: Ondřej Zatloukal je muž, s nímž jsme usedli na kroměřížském zámku a nesedíme tady společně vůbec náhodou, protože právě vy, ač jste ředitel Muzea umění v Olomouci, víte o zdejších zahradách a zámku naprosto vše, protože jste měl částečně na starosti jejich rekonstrukci a zároveň víte vše i o jejich vstupu do UNESCO. Dobrý den.
1: Dobrý den a děkuji za krásný představení.
0: Pane Ondřeji, začněme lapidární otázkou. Jak je možné, že právě Kroměříž a zdejší zámek a dvě zahrady se tak snadno a tak rychle na seznam světového kulturního dědictví vůbec dostali?
1: Kroměřížský zámecký areál má a měl několikero štěstí. Za prvé, co se týče svých mecenášů, vlastníků, čímž bylo Olomoucké biskupství dnes arcibiskupství, má tu výhodu, že se nemění majitel tohoto areálu, což samozřejmě sebou nese kontinuitu, navazování na to, co vybudovali vaši předkové, a také akumulaci určitého bohatství. To bohatství je další fenomén kroměřížského areálu, což jsou umělecké sbírky, které kontinuálně jsou tvořeny od 16. století až do dnešní doby. Zahrnují mimořádná díla starého umění. Na zámku je uloženo přes 100 000 sbírkových předmětů. Je to jedna z největších a z nejcennějších sbírek starého umění na evropském kontinentu. A zároveň velká část těchto sbírek je orientována právě k architektuře a k zahradnímu umění. Další specifikum zámeckého areálu jsou obě polohy, ty nejzákladnější polohy v zahradní architektuře. Ta jedna je geometrická a vychází, řekněme, z té renesanční a později z barokní představy geometrizace světa. A ta druhá je přírodně krajinářská, vycházející z toho prostředí anglického. A ještě mezi tím samozřejmě nějaká poloha francouzského parku. Takže vlastně celý ten areál je opravdu jako reprezentativní vzorek tohoto evropského směřování a evropského fenoménu. A ještě k tomu přidám tu poslední třešničku na dortu. Vlastně nejvýznamnější z toho celého areálu pro zahradní umění je květná zahrada. A ta je skutečně z toho evropského a možná i světového měřítka jedinečná v tom, že se zachovala jako jediná tohoto typu, kde se kombinuje několikero

0: Pochází z renesančního období, kdy ten zámek vypadal trošku jinak, ale samozřejmě při zámku vždy bylo zapotřebí mít nějaký reprezentativní parter, se tomu říká. Část toho parku sloužila pro kuchyni vlastně jako zelinářská zahrada a část byla formálně upravená takový menší parter. Jo. Ale samozřejmě přišla 30letá válka, Kroměříž a zámecký areál byl silně poškozen a po 30leté válce měla Morava celá vlastně velké štěstí, protože na biskupský stolec usedl velmi osvícený mecenáš, který přišel ze Salzburku, což byl biskup Liechtenstein z Kastelkornu. Tento muž patřil jako k nejvýznamnějším a také k nejvzdělanějším osobnostem středoevropského prostoru. Měl špičkové vzdělání v mnoha oborech a dnešními slovy vlastně působil v salzburském arcibiskupství jako takový ministr financí. Salzburské arcibiskupství bylo nejbohatší arcibiskupství v Evropě. To si musíme uvědomit, že mimořádně naakumulované bohatství, které mimo jiné bylo použito na nejvelkorysejší architektonické projekty, nakupování uměleckých sbírek a tak dále. No a biskup si pozval vynikající italské architekty Filiberta Lucchese nejprve a později i Giovanni Pietro Tencalu a svěřil jim návrh přebudování zámku, jakýsi italský typ opevněného paláce, ale z věží, takže zámku, což povyšuje palác, na zámek povyšuje právě věž a k tomu samozřejmě obě zahrady.
1: Já jsem přemýšlela nad tím, jestli byli tehdy podobní muži a konkrétně tento arcibiskup tak posedlý uměním, nebo jestli to byl tehdy trend, nebo společenská povinnost, nebo byli to skutečně natolik silně muzické osobnosti, že je to zajímalo?
0: Všechno v jednom. Za prvé, samozřejmě v určité společnosti bylo dobrým zvykem být orientována o těchto věcech hovořit. V jeho osobě se propojovala vášeň s obrovskou znalostí různých oborů a určitou odvahou si musíme uvědomit, že jsme v období druhé poloviny 17. století, kdy mimořádně silné téma vlastně je vznik nových věd, prosím, jako starý svět se zbortil, ten středověký aristotelský a vzniká úplně nový, prosím, svět, jako jo. Svět nových oborů, matematiky, fyziky, astronomie a tak dál. Knihovna je plná tady těchto oborů a některé z témat velmi úplně zásadní, které opravdu proměňují evropské myšlení, je zakotveno v těch architektonických dílech samotného biskupa. Téma proměny například, která vychází z jednoho z nejslavnějších děl antických od Ovidia, tak celý ten areál je vlastně protkaný tady tímto tématem proměny a stálosti. Takové té konfrontace, co je vlastně stále a co je ve světě a v životě proměnné. Ten areál vlastně pořád přináší další a další možnosti výkladu, přináší nové objevy. Mimo jiné se v těch podzemních prostorách salí terény zámecké, kde jsou dvě jeskyně a je tam takový zvláštní svět, kde se odehrává ta konfrontace stálosti a proměny ve světě. Tak jsme objevili v posledních měsících, že celé ty jeskyně jsou vytvořeny z polodrahokamů, takže zářily úplně neuvěřitelným způsobem, nepředstavitelným. Jsou tam tuny polodrahokamů, které biskup nechával na svém panství vylámat a dovést do Kroměříže. Takové jeskyně, umělé jeskyně, groty se tomu říká v Evropě, nikde nenajdete. To je naprostý vrchol tohoto fenoménu. Na to vše je ukryto tady právě v Kroměříži.
1: Které místo v té květné zahradě, nebo případně v podzámecké, nebo tady na zámku, je vám a vašemu srdci nejmilejší?
0: Nejmilejší jsou právě ty prostory salí terény a těch umělých jeskyní, protože tam úplně nejvíc cítím tu hloubku toho sdělení, ten propad do opravdu jako k těm evropským kořenům, k antice, k Egyptu a tady k těmto věcem, k tomu hermetismu a na druhé straně k těm antickým mýtům, ale zároveň samozřejmě i k tomu křesťanskému, tak tam to cítím úplně nejvíc. A propojuje se mi to vlastně s tím ikonickým dílem, které olomoucký biskup zakoupil, což je Ticianův obraz Apollo a Marsyas, vlastně, který taky hovoří o proměnách a je to jakýsi odkaz té evropské intelektuální debaty na toto téma. tam Tizian na konci života vlastně opravdu vytvořil tento

0: intelektuální odkaz a biskup Kastelkorn v architektuře v zámeckém areálu provedl úplně něco podobného.
1: S ředitelem Muzea umění v Olomouci Ondřejem Zatloukalem jsem se rozloučila, opustila arcibiskupský zámek a zamířila do Libosadu, tedy květné zahrady v Kroměříži. A tam už na mě čekal její kastelán Zdeněk Novák.

0: A teď si, pane Zdeňku, zkusme popsat, kde se nacházíme teď. My už tady vidíme část takové té vysoké špalírové výsadby. Zároveň jsme tady obklopeni teď bylinovými záhony, což ale asi není úplně typické, takže ve které části zahrady se nacházíme teď?
1: Květnou zahradu můžeme rozdělit do určitých, řekněme, kabinetů, z nich se nacházíme aktuálně v holandské zahradě. Holandská proto, protože je typická jarní výsadbou cibulovin a poté, co tulipány a narcisy odrostou, tak jsme nahradili tuto výsadbu léčivkami.
0: My se teď tady z té zahrady holandského typu přesuneme do dalšího, úplně asi jiného biotopu a budeme zase pořád procházet těmi špalíry. Ty vysoké špalírové výsadby a ty stěny, ty jsou asi typické pro celou květnou zahradu, že ano?
1: Špalíry nebo habrové stěny jsou opravdu jedním z nejtypičtějších rysů květné zahrady. Máme prokázáno, že některé stromy jsou opravdu ještě původní a je jich v celé zahradě asi 8 kilometrů a samozřejmě je nutné o ně pečovat.
0: Je pravda, že to působí celé velmi impozantně. Kam se posuneme teď, pane Zdeňku?
1: Teď se podíváme přes pomerančovou zahradu a zahneme doleva ke kolonádě.
0: A na tu se těším, protože ta kolonáda je rovněž velmi unikátní, takže se teď kolem toho krásně zurčícího Neptuna posuneme dál.

0: Šli tou úžasnou oranžerií a tou pomerančovou zahradou až sem, kde každého, kdo sem vstoupí, úplně ohromí rozměr té kolonády. Ona tady, ta kolonáda, má 244 metrů a v každém tom výklenku je nějaká slavná postava antiky. My tady stojíme tedy u Herkula. Kolik vlastně tady je těch krásných antických soch?
1: Celkem se v kolonádě nachází 44 soch, které vytvářel sochař Mandík v roce 1671.
0: Vy jste mi říkal, že nemůžeme minout pohled na celou zahradu ze střechy této kolonády. Tak tam se vypravíme asi teď?
1: Přesně tak. Věřím tomu, že zažijete asi nejkrásnější pohled na květnou zahradu, obzvláště v současné době, kdy květná zahrada prožívá asi své nejkrásnější období, jak v květu, tak i v údržbě.

0: No a my už jsme vystoupali po tom strmém, točitém schodišti nahoru, ale upřímně řečeno vystoupat na střechu té krásné kolonády opravdu mělo smysl, protože teď konečně vidíme, v čem tkví a spočívá půvab celé květné zahrady v Kroměříži.
1: Máte pravdu, máme před sebou ty nejnádhernější broderie, tvořené ornamenty z buksusu, z krušpánků a jsou vysázeny různými barevnými kombinacemi letniček. No a každá ta špice reprezentuje určitou barevnou škálu a je jich tady celkem 9 s tím, že končí rotundou a otevírá se vám potom pohled i do dalších částí květné zahrady s tím, že úplně vzadu můžete vidět vtáčnici a pohled na oba dva skleníky.
0: Tak ještě trošku popišme posluchačům, co je tady pod námi. Ta rotunda tvoří vlastně takový střed, ke kterému se všechny ty nádherně vysazené záhony zbíhají. A ty záhony jsou opravdu jak takové krásně vyšívané barevné koberce. Těch buksusů je tady bezpočet, mají nejrůznější tvary a také jsou tady velmi zajímavé kašny.
1: Květná zahrada měla celý svůj vodní systém, ne úplně dneska zmapovatelný, protože je uložen pod celokvětnou zahradou a ani archeologové dnes nemají úplně přehled, kudy vedly původní rozvody. No a rotunda byla vystavena taky v té druhé polovině 17. století podle projektu Giovanni Pietra Tenkali. Sejdeme po schodišti zpátky do květnice a po nějakých 100 metrech se objevíme v krásné barokní rotundě.
0: No a my jsme teď vstoupili do toho, co činí kroměřížskou květnou zahradu tak unikátní. Vstoupili jsme do té rotundy a ta rotunda je opravdu dechu zbavující, co se týče freskové výzdoby, co se týče štukaterské výzdoby, co se týče soch a také těch umělých jeskyní, do nichž já tady vidím ze všech těch stran. Vy jste říkal, ale že tady předáme slovo jednomu z vašich podřízených.
1: Přesně tak. Já bych poprosil Honzu Vaňka, aby nám něco o rotundě řekl.
0: Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Tak si zkusme vysvětlit, v čem je ta rotunda tak unikátní a výjimečná.
2: Dle mého názoru je rotunda velice výjimečná v tom směru, že dříve byla založena na velmi bohaté vodní koncepci. Dříve se totiž v rotundě nacházelo 2300 vodních trysek, které byly nahodile rozmístěny po zdech, úst chrličů nebo jenom tak ve stropě. A právě tady tento vodovodní systém, řekněme, byl poháněn vztlakovým mechanismem, který již v druhé polovině 17. století dokázal velmi vydatně fungovat a vytryskovali do výšin třeba až 7 metrů. A to všechno tvořilo takovou vodní koncepci, hrálo to takovou vodní atmosférou a to je třeba dle mého názoru nejzajímavější věc, která není na první pohled, když člověk vejde, vůbec vidět.
0: Ještě mi řekněte něco o těch grotách, o těch umělých jeskyních.
2: Groty to jsou místa, které se objevily již ve starověku a tehdy sloužily jako takovým kultem mystérií. Znovu byste objevili v době rané renesance, kdy slouží jako takový doplňující prvek. A rozdělovali svět přírodní od světa umělého, tím umělý se myslí ten architekturizovaný a to z toho důvodu, že prostě lidé zvládli takhle napodobit umělé jeskyni.
0: Ano, a v nich jsou také velmi bohaté štukaterské, sochařské výzdoby, jsou tam různí fauni, satyrové, takže pořád se vracíme trošku do té antiky. No a teď mi ještě řekněte poslední věc. Tady stojíme u obrovského Foucaultova kivadla.
2: Ten závěs, na kterém je zavěšeno, je dlouhý 22,35 metrů a je tady právě od toho, aby demonstrovalo rotaci kolem zemské osy.
0: Takže tady je to nejenom smysly potěšující, ale zároveň edukativní a provedl nás tady velmi rychlostně Jan Vaněk. Díky a naslyšenou.
2: Děkuju.
0: A pane Zdeňku, kam povedou naše kroky nyní?
1: Uvolníme místo rotundy dalším návštěvníkům a přesuneme se směrem k Pstružím rybníkům.
0: Kterou část květné zahrady máte v nejraději vy?
1: Nejkrásnější je asi to, že do ní každé ráno můžu vstoupit, že se můžu podívat, co se podařilo našim zahradníkům a to, co asi nejvíc miluju, to je ten kontrast toho důsledného uspořádání a určité možnosti dát zahradě trošku volnější styl a ukázat to, že nejsme tady sami a konfrontovat to, co vytváříme my jako lidé s tím, co vytváří příroda.
0: Opouštím Libosad, vracím se k zámku a podzámecké zahradě a kochám se krásou města. A těší mě, že najednou potkávám muže, který může do našeho pátrání vnést úplně nový obzor. Hudebního skladatele, malíře a právníka, profesora Vladimíra France. My jsme tady usedli v krásném tichém místě, takže si budeme moci o Kroměříži a jejich kouzlech povídat v naprosté tichosti, protože ono je tady pořád hodně turistů. My, když jsme sem přicházeli, tak vy jste měl tolik asociací, které se týkaly umění a umělců spojených s Kroměříží, že mi až přicházel zrak. Ale začneme osobně. Když se vysloví Kroměříž, tak co to ve vás vyvolá?
3: Krásné staré město. Uprostřed lužního lesa při řece Moravě, město, které samozřejmě tvarovaly dějiny, to znamená od gotiky viz kostel svatého Mořice nebo baroka, ať už je to zámek, krásný barokní kostel. Vybaví se mi kazatel Jan Milíč z Kroměříže, vybaví se mi Václav Talich, samozřejmě Max Švabinský, který zejména v zahradách byl jeho první kontakt s přírodou, proto tak rád maloval různé květiny, rostliny a říkal: přírodu obdivuji vždy a všude. Je to také město, kde se narodil Karel Kryl. Také neblahá postava Alexej Čepičky, ministra obrany z temných dob.
0: Ale měli bychom asi zaploutit do hlubší historie. Vy jste hudebník a tady místní konzervatoř nese název po jednom slavném hudebníkovi Vejvanovském.
3: Ano, Pavel Josef Vejvanovský, který se narodil podobně jako Hana Zagorová v Hlučíně, nicméně zakotvil v Kroměříži jako trubač, proto jeho tvorba jsou hlavně ty takzvané sonáty kjezy, což je většinou varhany plus nějaké žestě. A jsou to krásné věci.
0: Já vás vím, že vy máte encyklopedické znalosti botaniky a nejen botaniky, tak právě proto se vás musím zeptat na ty dvě zahrady. Když sem vstoupíte jako muž, který ví, co vše kolem něj kvete, roste a zároveň jste umělec, jste malíř, jste hudebník, skladatel, tak co to ve vás evokuje tady celé to prostředí? Ona, ta Hana, když to vezmeme jaksi z takového geomorfologického hlediska, není úplně atraktivní terén, ale vy jste mi říkal, že to vlastně máte rád.
3: Hana je atraktivní terén z hlediska řeky Moravy, která jen co vyteče z jeseníků, vytváří lužní les, protože přináší to tu hlínu z těch hor a od Litovle, kde jsou různé kanály, samozřejmě přes Olomouc, přes Dub na Moravě s nádherným kostelem a varhanami, Tovačov, Chropiny, kde se narodil Emil Fila na nádraží. Až po tu Kroměříž. A ten lužní les je úžasný, protože na jaře tam samozřejmě ty koberce, těch ladoněk, dymnivek, všude. Teď tam jsou nízké vrby, na nich jsou čapí hnízda, kam vy můžete těm čápům takzka nahlédnout do domácnosti. Je to taková vlastně džungle tam. To je všechno úplně magické. A přitom je to rovina, která je ale lemována. Na severu je vidět ještě hrubý jeseník, nízký jeseník. Pak jsou vidět hostinské vrchy na východě. Čili je to kraj, který má tu mez zároveň, což je strašně důležité.

0: vy sám jste hudební skladatel, sám jste malíř, tak dokázal byste specifikovat, jakou vůni, chuť, jaký pocit ve vás tady to místo vyvolává vždycky, když sem přijedete?
1: Je to taková plnost, to je dáno i tou Hanou. Člověk má takový pocit, tady je mi dobře, tady jsem doma. No nakonec moje babička se narodila v Kroměříži, protože pradědeček byl advokát, který byl i spolupracovníkem poté T.G. Masaryka, který jej potom požádal, aby šel do Nového Jičína, protože Nový Jičín byl taková bašta němectví a ten pradědeček vlastně tam dělal takovou osvětovou práci ve smyslu českého národa. Také jeho syn film pokračoval a skončil v Mauthausenu. Čili to jsou takové věci, takže i toto je tak spojeno taky vlastně s Kroměříží.
0: Které místo tady v Kroměříži vy máte nejraději? Vladimíra.
1: Já mám rád to návrší směrem k Barborce, protože odtamtud se otevírá pohled na celou Kroměříž s tím pozadím těch pro Hanou hraničních vrchů ze všech stran. Odtamtud je vidět i svatý kopeček nad Olomoucí a tak dále a tak dále.
0: Profesor Vladimír Franc je muž, který naše putování po hanáckých Aténách pozvolna uzavírá. Je neskutečné, že město, které leží na Moravě a má něco málo přes 27 tisíc obyvatel, nabízí tolik neuvěřitelných pokladů, které nikde jinde ve světě nenajdete. Ovšem nebylo by jich, kdyby nebylo osvícených mužů minulosti a také obrovského množství investovaných peněz. Jinak by se tu nenatočilo přes 30 filmů, včetně Amadea, seriálu jako je Marie Terezie a Já Matony, nebo pohádek jako například Peklo s princeznou. Takže se do Kroměříže určitě vypravte, nadechněte se a uvědomte si, jak jsou obě zahrady i zámek neuvěřitelné a magické. A zkuste v nich najít něco nového a objevného. Od toho ostatně naše pátrání po utajených pokladech regionů jsou. Krásný týden plný nových objevů vám přeje Markéta Ševčíková.
2: Všechny díly utajených pokladů regionů si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Od mikrofonu zdraví Goranka Oljača. Dnes nabízím téma o dobré vůli lidí, kteří pracují pro nevládní neziskové organizace zabývající se migrací. Tato práce dnes není métou rodičů dospívajících dětí a nenachází se na prvních místech vysněného žebříčku prací. Zvlášť, když se oficiální politika vyjadřuje o neziskových organizacích vesměs negativně a migraci vidí jen nelegalitu i strašáka. O fenoménu lidí dobré vůle jsem kdysi natáčela dokumentární pořad. Mezi nimi byla i Věra Kostlánová Roubalová, matka 4 dětí, signatářka Charty 77, inženýrka strojírenství, bývalá sociální pracovnice v nevládním sektoru, zakladatelka ženských multikulturních skupin, spoluzakladatelka Refufestu a psychoterapeutka. Zajímaly mne příčiny její neúnavné odhodlánosti pomáhat jiným, ostatním. Takže začínám tím, co jsem tehdy zjistila, kdo a co se jí vybavovalo.
2: Hele, tady si třeba zatím vybavím lidi třeba z poradny pro uprchlíky konkrétní, který jako měli opravdu dobrou vůli vždycky pomoc. Nebo když si představím invázi, že prostě celý ten domeček je proto, aby jako projevoval dobrou vůli pro všechny, kdo tam přijdou.
3: To je zkušenost asi, co z tebe teď také mluví.
2: Mě jako život naučil, že to můžu jenom nabízet. Já akceptuju jeho jako člověka a beru ho jako partnera. Tam možná je ta zkušenost, jo? Že když jsem, a to se mi stalo, že v dobré vůli jsem vlastně jako tlačila člověka, aby něco udělal, jo, a samozřejmě to dostane pak člověk po papule, že jo.
3: Zelí bude za chvílku na stole. No to je krásné natáčení. Jak se tomu říká?
2: Pečený zelí a je to takový prostě úžasně obyčejný jídlo. A to já mám ráda. A voní to takovým nějakým venkovem. Tak.
3: Ale já stále přemýšlím o tom, kde se vzala ta tvá dobrá vůle pomáhat cizincům, uprchlíkům.
2: Asi to bude nějak souviset s tím židovstvím, s tím, že mý rodiče emigrovali za války, že jejich maminky byly v koncentráku. Všichni příbuzní jsou ve světě, pokud přežili, tak jsou někde roztroušený. Já si myslím, že je to i nějaká taková jako velká citlivost na diskriminaci a na nějakou reakci na nějaké odlišení nebo na nějaké vyčleňování. Co mě opravdu hodně se dotýká, když někdo někoho ponižuje. A i když se člověk cítí ponížen. Když jsem třeba kolem příchozích, kolem uprchlíků měla dobrou vůli a pracovala jsem v poradně a jezdila jsem do uprchlických táborů, tak jsem mohla mít dobrou vůli k lidem. Ale když jsme tam něco přinesli dobrýho, takže většinou to nebylo přijímané od vedení tábora. Prostě té opravdu nedobré vůle tam bylo hrozně moc a mě to vlastně jsem se tam furt prala s nějakou nedobrou vůlí.
3: Motivace.
2: Hele, já nevím. Poctivě hledám motivaci k tomu.
3: Peníze to nejsou.
2: Peníze to asi opravdu nejsou, no. Já si myslím, že umím být chudá a že jsem docela ráda, jo. My jsme v Částrově, když jsme tam těch 10 let žili, tak jsme měli hodně málo, jako mnoho lidí v té době a mě to vlastně jako bavilo na té zahrádce si všecko vypěstovat a pěstovala jsem zelí, že jo, ten zázrak z toho semínka, že je ta hlávka, to je nádhera.
3: To bylo před nebo po podpisu charty?
2: No to bylo potom. Samozřejmě, že by mohl mít člověk milionkrát dobrou vůli, kdyby vedle sebe neměl partnera, který to dobrou vůli má. Já bych nemohla být v takové pohodě, abych byla otevřená ven a měla dobrou vůli pro okolí. Jo? To je takový jako dar, který jsem dostala, že jsem to měla a mám doma dobrý.
3: V bosenštině věra znamená víra.
2: To je zajímavý s tou vírou, jo? Protože možná, že ta dobrá vůle je opravdu u mě spíš transformovaná do té víry, že jako v každém člověku je něco jako fajna, něco dobrýho. Že ani možná nemusí vždycky o pomáhání, jo.
1: Věra Koslánova Roubalová je stále v nevládných neziskových migračních organizacích. Spolupracovali jsme často a už dlouho si tykáme. Od předchozího rozhovoru uplynulo 18 let. Platí to, co tehdy říkala? Neunavila se už pomáháním příchozím? Mimochodem i to slovíčko příchozí vymyslela ona. Sešli jsme se na Refu Festu a vzpomínali na některé lidi spojené s tím interkulturním svátkem. Třeba Marwan al-Sulejman.

0: On tady vystudoval stavárnu, je inženýr, učí češtinu, arabštinu, fyziku a má krásný humor. Napsal krásné knížky, básničky. Prostě jeho humor v češtině je naprosto okouzlující.
1: A ještě zpívá a celou dobu měl různé skupiny, že jo?
0: Jeho kapela Ziryab, přitom se nedá sedět, to se musí tancovat.
1: Takže poprvé si to protančila, po druhé také. Já vlastně ani nevím, ani jeden jediný Refufest, na kterém jsem byla, abys ty netančila. A všechno umíš, jak to?
0: No, umím já, přitom blbnou, tanec je prostě úžasná věc a strašně mě vždycky baví jako lákat do toho tance ty lidi, co jsou okolo. Stačí jenom přilákat těma rukama a lidi to mají rádi a mají to v sobě, jenom se možná trošku stydějí a to přejde.
1: A já si myslím, že mezi uprchlíky panuje názor, že ty všechno umíš i v tom smyslu pomoci. Jestli je ten jejich názor, ta očekávání, která mají pro tebe občas těžkost nebo břemeno?
0: Ne, to určitě ne, ale já si myslím, že když se na mě někdo obrátí a já umím mu nějak pomoct. Teď už v poslední době spíš, že mu dám kontakt na právníka, na sociálního pracovníka, nebo pokud cítím, že si chce povídat, no tak si s ním sednu a povídáme si.
1: Jak vidíš rozdíl mezi těmi problémy na začátku Refufestu a teď v roce 2026?
0: Já myslím, že to je velký rozdíl. My jsme jako Češi nebo Československo procházeli různými vlnami podle toho, odkud byli uprchlíci. Jestli byli z Bosny, jestli pak byli z Afghánistánu, Čečensko, Sýrie, jo, a čím dál vlastně míň a míň. U nás je opravdu uprchlíků tak strašně málo, přesto se s nima straší velmi vydatně. Myslím si, tak jako se zhoršila mluva politiků vůbec, prostě zhrubla, tak to samé se podle mě odehrává i ve vztahu k uprchlíkům. To jako zhrublo, to strašení a že bychom si to neměli nechat líbit, pro mě vždycky jako uprchlíci byli to jako bohatství. Oni jsou svoji, oni mají svůj temperament, svoji zemi a vyprávějí, jak je to u nich. Já můžu povídat, jak je to u nás a myslím si, že se tím vlastně můžeme obohacovat, ale to není jako fráze. Myslím to úplně z plného srdce. A třeba to, co se teď děje, kdy byl teda celá Evropa přijala ten migrační pakt, tak to mi přijde hrozně drsný. Tam jediný na tom je dobrý slovo solidarita, že bychom se měli chovat solidárně k těm zemím, který to odchytávají na hranicích. Zatím teda z toho máme výjimku, protože tady máme ty uprchlíky nebo příchozí z Ukrajiny. Až to nebude, až doufám, že Ukrajinci vyhrajou a dejme tomu za rok, za dva, tady budou jenom těch pár uprchlíků nebo žadatelů a azyl, který máme, takže opravdu solidární budem. Naše nevládní organizace to umějí poradit, vědět, co je důležitý, vědět, že základ je ten jazyk, pak hned ta práce a bydlení a prostě to jsou úplný základy, s kterými mají mnoho let zkušenosti.

0: Otázkou je, jestli ty dnešní uprchlíci a migranti to mají obecně snazší než ty první polistopádoví.
1: Po tom migračním paktu ne. Spíš je to skoro nemožný. Jediný, kdy se nás to přímo týká, je na letišti. A tam teda, pokud já vím, tak ty opatření jsou tak jako striktní a těžký, že je to skoro nemožný. Jinak se k nám prostě nedostanou ty lidi. Kromě příchozích z Ukrajiny, který jako pořád mají tu dočasnou ochranu, ty ostatní prostě žadatelé o azyl v podstatě se k nám nedostanou. No.
2: My a oni.
0: Dvě, tři slova o Refufestu, který Věra Kostlánová-Roubalová spolu zakládala před 20 lety. Dnešní návštěvníci nejsou jen uprchlíci, ale obecně příslušníci migrační populace a Češi. Je to plus?
1: Vidím to jako úplně hlavní plus. Je to takový veliký rande lidí, kteří chtějí spolu bejt, zajímají se nebo sebe, radují se při té hudbě, baštějí ty různý jídla z celého světa. Tak to mi přijde jako skvělý.
0: Na každém Refufestu je obrovská pestrá nabídka různých aktivit, kulturních, sportovních a tak dále. Tvoje profese není zastoupená. Žádná psychoterapie se nekoná.
1: To, co je možná typický pro dnešní dobu a co mě fakt oslovuje a myslím si, že i psychoterapeuticky, je ten název. Odvaha, odolnost a odpovědnost. Jsou to hodnoty, které právě jsou do dnešní doby, kdy určitě odvaha je strašně potřeba. Odolnost ta z toho plyne a odpovědnost tam taky patří. Já už dělám psychoterapii mnohem míň, dělám dost supervize a hodně mám právě ukrajinský třeba psycholožky nebo ukrajinský organizace, které se věnují Ukrajinkám. Já tam hrozně cením tu jejich sílu a odolnost. Čím dál víc teď se setkávám s tím, že chtějí už konečně dělat svoje profese. Bohužel bych řekla, náš stát jim to spíš stěžuje, než ulehčuje, což je škoda. Velkou starost mám o ty děti. Některé děti se velice dobře chytly a některé jsou takový, že vlastně nemají žádný plán. Ono dělají dneska plán, když je pátým rokem válka a nikdo neví, jak to bude. Dost často tady nemají tátu, nebo už třeba byl zabitej. Ten mužský element jako velmi chybí. A máma pracuje, protože musí dělat na nájem a na jídlo. Já spíš ty rodiny obdivuju. A držím jim moc palce, aby to dobře dopadlo.
0: Řekla Věra Kostlánová-Roubalová. Děkuji za věnovaný čas a skicu za portrét dobré vůle, kterou sama nesmlouvavě oplývá. Samozřejmě i se svými kolegy z nevládných neziskových spolků, které se věnují migrantům. Na příští My a oni se těší, Goranka Oljača.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: ODS chce při projednávání rozpočtu ve sněmovně navrhnout obnovení karenční doby. 435 voličů zamítlo v referendu výstavbu větrných elektráren v Mirovicích na Písecku. Zítra bude převážně oblačno a přechodně až zataženo, později i s deštěm nebo přehánkami a teplotami do 22 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. ODS chce při projednávání rozpočtu v poslanecké sněmovně navrhnout obnovení prvních 3 dnů nemoci bez nemocenské. V debatě v televizi Nova to řekl její předseda Martin Kupka. Ministr zahraničí a předseda motoristů Petr Macinka v diskuzi řekl, že nebude hlasovat proti. Obnovení tzv. Karenční doby neprosadil v uplynulém týdnu při koaličních jednáních se zástupci ANO a SPD. Vláda bude návrh státního rozpočtu schvalovat v pondělí. Sněmovně ho pak musí předložit do konce září. Navrhovaný schodek bude podle vládní koalice zřejmě o něco nižší než plánovaných 389 miliard korun. I tak by se ale stal druhým nejvyšším rozpočtovým deficitem od vzniku Česka. Obyvatelé Mirovic na Písecku odmítli v referendu výstavbu větrných elektráren. Společnost ČES Obnovitelné zdroje je chtěla postavit zhruba kilometr od nejbližší zástavby. Včera přišlo v Mirovicích a Boješicích k volebním urnám celkem 577 z 1203 voličů. Výsledek referenda shrnul předseda volební komise Radomír Šafránek.
2: Pro odpověď ne hlasovalo 435 oprávněných osob. A to je 36,16% z celkového počtu oprávněných osob a tím pádem rozhodnutí v místním referendu je pro zastupitelstvo města Mirovice závazné.
0: Při dopravní nehodě cisterny a osobního auta u Luníkova na Kladensku na silnici 16 se dnes ráno lehce zranilo celkem 5 lidí. Záchranáři je převezli do nemocnic. Cisterna převážela benzín a naftu. Po dopravní nehodě z ní látky unikly a kontaminovaly okolní půdu. Podle mluvčí středočeských hasičů Terezy Sýkora-Flígrové bude silnice zřejmě uzavřená až do pondělí. Letošní ceny Františka Filipovského za dabing získali Regina Řandová a Jan Dolanský. Ocenění převzali na dnešním gala večeru v Přeloučské občanské záložně. Porota letos vybírala ze 140 návrhů. Za dlouhodobé mistrovství v dabingu byli oceněni taky herci Milena Štajnmaslová, Miroslav Mejzlík, Miroslav Sajc a Miloš Vávra. Podrobnosti k letošnímu udílení cen má za organizátory Marcela Gryčová z Přeloučské radnice.
3: Cenu Františka Filipovského za nejlepší herecké výkony v dabingu získali Regina Řandová za roli Marie ve filmu Maria a Jan Dolanský za roli Leonarda Cohena v seriálu So Long Marianne. Zvláštní cenu poroty za nejlepší dětský herecký výkon v dabingu získal Matěj Hezký za roli Jamieho Millera v minisérii Adolescent. Sport.
0: Tenista Jakub Menšík porazil v kvalifikaci na finále Davis Cupu Američana Bena Sheltona 5-7, 6-4 a 6-3. Stav je po 4 zápasech vyrovnaný 2-2. Vítěze určí závěrečná dvouhra, ve které se střetne Jiří Lehečka s Lernerem Tienem. Počasí. Zítra bude oblačno, na jihu a jihovýchodě až polojasno. Během dne pak bude přechodně až zataženo a odpoledne a večer se na většině území vyskytne déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na jihu a východě až 24.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 z Prahy do Brna je mezi kilometry 48 až 53 zavřený levý pruh. Dejte pozor. Na začátku omezení jsou na vozovce žluté pásy. A na dálnici D5 na kilometru 15,5 směrem do Prahy je odstavené porouchané auto. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začínají slavici v krabici.
1: Slavíci v krabici.
4: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. V roce 2024 se vyhlašoval 650. ročník ankety. Jaký byl ten rok? 19. ledna byla spuštěna mobilní aplikace e-doklady. 2. února byl se zpožděním spuštěn digitální přihlašovací systém DIPSY pro podávání přihlášek na střední školy. Ve Vysočina aréně v Novém městě na Moravě se 7. až 18. února po 11 letech uskutečnilo mistrovství světa v biatlonu. 12. dubna stanula horoleskyně Klára Kolouchová jako první Češka na vrcholu Annapurny. 10. až 26. května se v O2 aréně v Praze a v Ostravar aréně v Ostravě konalo mistrovství světa v hokeji. 26. května toto mistrovství světa česká hokejová reprezentace vyhrála, když ve finále porazila Švýcarsko 2-0. 13. července se tenistka Barbora Krejčíková stala čtvrtou českou wimbledonskou vítězkou ve dvouhře. 13. září zasáhla Česko ničivá povodeň způsobená tlakovou níží Boris. 20. až 21. září proběhly u nás krajské a senátní volby. 26. října přestaly české aerolinie provozovat vlastní lety. 28. listopadu byl slavnostně otevřen Schwarzenberský most s rozpětím 156 metrů, což je největší železobetonový obloukový most v Česku. A 17. prosince proběhlo otevření dálnice D4. Mezi největší hity roku 2024 na celém světě patřila píseň, kterou naspíval Benson Boone, a je to tahleta. For a

0: Už po třetí pořádala anketu Český Slavík televize Nova. Moderátory přímého přenosu vyhlašování výsledků 56. ročníku ankety popularity, který se konal 29. listopadu 2024 ve fóru Karlín Praha, byli opět Ondřej Sokol a Aleš Háma. Začneme kategorií zpěvák. Poprvé v historii jsou v první 50 tito interpreti Tom Artway a Martin Hranáč. Teprve po třetí v historii je mezi desítkou nejpopulárnějších Michal Hruza a je desátý. Miraj Navrátil skončil devátý, po 22. je v první desítce Michal David a v roce 2024 je na 8. pozici. Pokáč už má i stříbrného Slavíka, kterého mu fanoušci přihráli v ročníku 2021 a tentokrát je to 7. příčka.
1: Kdysi dávno jsem mívala stres, vidím to, jako by to bylo dnes. To víte, na krku dvě děcka, manžel zdrhnul do Německa a já ve dne v noci dřela jak pes. Věřte, že příjemné to není být i mrvére na zhroucení. Zkusila jsem všechny léky, zaklínadla pro Astéky, ale nakonec našla řešení.

0: víno.
1: Jméno Ben Cristoval je poprvé ve výsledcích ankety Český slavík za rok 2011. A v roce 2024 si Ben sáhl na nejlepší umístění v dosavadní historii a je šestý. Richard Krajčo je po 15. v první desítce a je pátý. Na čtvrtou příčku se postavil Zlatý slavík roku 2012 Tomáš Klus a zpívá se Simou Magušinovou.
2: Smáli se tomu, že je jinačí, smáli se tomu, že se drží stranou, smáli se tomu, že snad ani žít jinak neumí, než v bunkru pod peřinou. Zář, co mu byla dána jako dar, tak vnímal jako svoje prokletí. Nevím,

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Bronzového slavíka roku 2024 má Václav Neut Bárta a je to za prvé největší úspěch v jeho dosavadním působení v anketě a za druhé jeho vůbec první slavík. Vojtěch Dyk je po třetí za sebou stříbrným slavíkem a Marek Ztracený po čtvrté za sebou zlatým slavíkem. Je to zápis do historie, to se nikomu mezi zpěváky kromě Karla Gotta nepodařilo.

Během přímého přenosu byli představeni ti, kteří byli nominováni v kategorii Trinity Bank objev roku. Byli to zpěvačka Pam Rabbit, skupina Brixton a zpěvák Sofian Mejmej. A právě on se stal vítězem této kategorie, je tedy objevem roku 2024. Po třetí v historii se vyhlašovala kategorie Síň slávy a vstoupila do ní zpěvačka Marta Kubišová. Každý z nás má na ní jinou vzpomínku, někdo třeba pamatuje její začátky, někdo ji objevil nedávno. Narodila se 1. listopadu 1942 v Českých Budějovicích. Dětství prožívala v Městci Králové a v Poděbradech, kde začátkem 60. let začala zpívat s lázeňským orchestrem. Pak už to šlo rychle. Pardubické divadlo Stop, Plzeňská Alfa, první nahrávky ve studiu, desítky hitů a v roce 1964 Pražské divadlo Rokoko, kde také později vznikla populární skupina Golden Kids. V letech 1966, 68 a 69 vyhrála anketu Zlatý slavík a i v ročníku 1970 byla nejpopulárnější zpěvačkou Československa, ale k předání ocenění tenkrát už nedošlo. Přišel zákaz zpívání. V listopadu 1989 se konal její triumfální balkonový návrat a modlitba pro Martu se stala hitem našeho století. Mezi největší hity její kariéry patří i písnička Depeše. Hey,

0: kategorii hip-hop a rap se na bronzové příčce umístil Viktor Sheen, stříbro získali Atmo Music a první místo obsadil stejně jako v ročníku 2023 Kalin.
1: Na dlaní jednu z tvých řas do tmy se koukám. Hraju si písničky tvý, co jsem ti psal.

0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: A teď nejpopulárnější skupiny roku 2024. Poprvé je mezi 50 nejpopulárnějších skupin naší republiky Aleš Brichta Projekt a dále Benjis, DYK, Million Plus a Panoptiko. A teď první desítka kapel. Na 10. místě je skupina, která má 6 zlatých slavíků a navíc je její název v anketě od roku 1977. Je to Olympic. Poprvé v historii jsou tu, a to na 9. příčce, 4 tenoři.

Skupina Dimitrije osmá, sedmou pozici obhájil z roku 2023 Čechomor, šestý je potřetí za sebou Divokej Bill, pátý potřetí za sebou Jelen a na čtvrtém místě je Krištof. V roce 2024 skompletovala skupina Miraj sadu slavíků a k jednomu zlatému za rok 2021 a dvěma stříbrným z následujících dvou let přišel v roce 2024 i bronzový slavík.

Na stupně vítězů kategorie skupina se v roce 2024 vrací po třech absencích Činasky a je to stříbrný slavík a zlatého slavíka dostává po 15. v historii Kabát.

Jako vždy se během slavnostního gala večera vzpomínalo na ty, kteří odešli do slavičího nebe, a mezi nimi byl i Josef Laufer.

tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

dveřích cizích lásek stál, tak jsem řekl jenom svoje lásku.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Nejpopulárnější zpěvačky roku 2024. Nové interpretky v 50 nejpopulárnějších se jmenují Aiko a Lucie Bikárová. V roce 2024 přišlo do ankety Český slavík 1 613 462 hlasů, což je přibližně stejně jako rok předtím. V první desíce nejpopulárnějších zpěvaček toho ročníku je i jedno nové jméno, které vám prozradím za chvíli, a hned na 10. místě je Leny. 9. je Daša a mimochodem její jméno bylo poprvé ve statistikách ankety popularity v roce 2002 a teď jsme právě u toho nového jména. Poprvé je zde na 8. pozici Kateřina Marie Tichá a je to i velký skok nahoru, rok předtím byla 21.

Na sedmé příčce je loňská debutantka mezi 10 nejpopulárnějšími zpěvačkami u nás, Tereza Mašková. Lucie Vondráčková je 6.

Ještě pro úplnost, Lucie Vondráčková je po 16. v první desítce. Po 21. je tu Anna K. a za rok 2024 je pátou nejpopulárnější interpretkou. Čtvrtá je Eva Burešová, bronzového slavíka obhájila z roku 2023 Monika Absolonová a stříbrného Lucie Bílá. Je to její pátý stříbrný slavík v kariéře.

0: děkuju ti.
1: Po třetí v historii si z pódia pro ty nejpopulárnější odnáší Eva Farná Zlatého slavíka. A to znamená, že už má 8 bronzových, 2 stříbrné a 3 zlaté slavíky, což jí řadí mezi nejpopulárnější zpěvačky historie naší populární hudby. Od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka, hodně štěstí.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Na dnech NATO česká armáda poprvé představila nový transportní letoun. Policie našla pohřešovanou ženu z Prahy 3. Zítra bude převážně oblačno, přechodně až zataženo, později i s deštěm nebo přeháňkami a teplotami do 22 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Na ostravském letišti v Mošnově prvním dnem začaly letošní dny NATO. Desítky tisíc návštěvníků na nich mohli poprvé vidět třeba transportní letoun C-390 Millennium. Česká armáda ho převzala v červenci a veřejnosti ho poprvé představila právě dnes.
2: To je skok z Trabantu do Mercedesu.
3: Pan Karel obdivuje nový český letoun a kvůli další vzdušné technice přijel se synem až z Jizerských hor. Návštěvníci dnů na to viděli leteckou akrobaci i vojenské vrtulníky, říká organizátor Zbyněk Pavlačík.
4: Těšilo nás, že už jsme tady vlastně viděli první čekající návštěvníky po 7. hodině.
3: Program pokračuje i zítra. Ukázky vzdušné i pozemní techniky zůstávají stejné jako dnes. Z Mošnova Natálie Janešková, Český rozhlas.
0: Policie odvolala pátrání po 37-leté ženě z Prahy 3. V pátek ráno odvedla dceru do mateřské školy na Žižkově a od té doby o sobě nepodala žádnou zprávu. Podle policejního mluvčího Jana Daňka ženu našli na zastávce MHD v Praze 6. Boršice ze Zlínského kraje získaly titul Vesnice roku 2026. Obec s více než 2000 obyvateli zaujala komisi tím, jak se místní zapojují do dění a udržují tradice. Působí tam třeba folklorní soubor Pentla nebo dechová hudba Boršičanka a pořádají se tam slovácké hody. Porota vyzdvihla taky práci s mládeží a školní stravování, říká člen celostátní komise Ondřej Večeř.
5: Mají neuvěřitelnou školní kuchyni, kde podporují lokální producenty. Děti se stravují formou rautu s tím, že tento způsob opravdu omezuje to plýtvání a to si myslím, že může být inspirací pro celou Českou republiku.
0: Boršice získají od Ministerstva pro místní rozvoj dotaci ve výši 1 milion 600 tisíc korun. V soutěži Vesnice roku 2026 na druhém místě skončila Vraclav z Pardubického kraje a třetí se umístili v Šeruby z Plzeňského kraje. Sport. Hokejisté Třince vyhráli v předehrávce třetího kola Tipsport Extraligy nad Plzní 3-2. Oceláři tak naplno bodovali i po třetí v sezóně. Výhru zařídil dvěma góly a přihrávkou Andrej Nestrašil. A fotbalisté Slovácka remizovali v devátém kole šance ligy s Baníkem Ostrava 2-2. Mladá Boleslav porazila Zbrojovku Brno 2-0, Pardubice zdolali pražské Bohemians 2-1 a Liberec remizoval s Artisem Brno 0-0. Počasí. Zítra bude oblačno, na jihu a jihovýchodě až polojasno. Během dne pak bude přechodně až zataženo a odpoledne a večer se na většině území vyskytne déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na jihu a východě až 24.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D5 na 103. kilometru směrem na Plzeň je pro defekt odstavené nákladní auto. Porouchané osobní auto je pak na dálnici D55 na 19. kilometru směrem na Olomouc. Na D11 jeďte opatrně na 60. kilometru směrem do Prahy. Na vozovce jsou tam rozházené kužely. A v Karlových Varech se v Závodní ulici střetl autobus s osobním autem. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už začíná pořad Hobby magazín.
1: Hobby magazín.
6: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a vy, vážení kutilové, při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Dnes společně navštívíme včelaře a probereme, jak je možné včelám pomoci ve vedru a v suchu. Vyčistíme perlátor ve vodovodní baterii od vodního kamene a pustíme se do pěstování balkónových a terasových borůvek. Jako vždy i v tomto hobby magazínu pro vás máme několik odpovědí na vaše zajímavé dotazy a v zahrádkářském kalendáři nás čekají informace o tom, na co je právě teď na zahradě nejvhodnější čas. Příjemný poslech vám všem přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: magazín. Máte rádi borůvky? Tak to je velice zajímavá léčivka a navíc chutná, takže obliba borůvek stoupá, kdo by nechtěl mít bohatou úrodu chutných a zdravých plodů. A naše hobbyredaktorka Jarka Vykoupilová se zajímala o to, jak je náročné pěstování borůvek na vlastní zahrádce nebo třeba doma a jestli se tak dají pěstovat i ty pravé lesní borůvky.
1: Botanická zahrada Masarykovy univerzity v Brně je zeleným ostrůvkem uprostřed města. S Martinem Sedlákem si budu teď povídat o borůvkách. Máte vůbec v zahradě borůvky?
2: V zahradě borůvky máme, ale bohužel teď tady probíhá rekonstrukce, takže ta místa, kde jsou vysazené, trošku utrpěla, budeme je muset přesadit a vypěstovat spíš znovu, aby se dali ukázat lidem.
1: Není borůvka jako borůvka, známe ty lesní, z obchodu možná známe ty kanadské. Pojďme si z botanického úhlu pohledu popsat, co vlastně borůvka je a co není.
2: Borůvkou myslíme botanicky rod Vaccinium, který patří do čeledi vřesovcovité. Patří tam jednak teda ty naše lesní borůvky, ale blízce příbuzná je třeba klikva, brusinka, vlochyně, anebo právě ty kanadské borůvky, což je botanicky brusnice chocholičnatá, Vaccinium corymbosum. Jako borůvky se prodává celá řada drobného ovoce. Možná znáte indiánské borůvky, což je muchovník z čeledi růžovitých, takže ten s pravými borůvkami nemá nic společného. Stejně tak oblíbené kamčatské borůvky jsou plody zimolezu.
1: Pojďme si říct, co jsou pro ně ideální podmínky.
2: Tak borůvky, stejně jako ostatní vřesovcovité rostliny, jsou výrazně kyselomilné, takže pokud je chcete pěstovat, nejlepším substrátem je čistá rašelina. Taková zajímavost je, že třeba lesní borůvky se v zahradě pěstovat prakticky nedají. Oni jsou tak silně závislé na mykorýze, ale na celém spektru lesních mikroorganismů a několika desítkách druzích hub, takže pokud je přesadíte do zahrady, tak prostě tam nepřežijí. Ta kanadská borůvka, ta je odolnější, to už jsou vyšlechtěné zahradní kultivary, které si dokážou poradit i bez té mykorýzy. Vyžadují dostatek vláhy, ona, jak jsem říkal, je to velice kyselomilný keř, takže voda z vodovodu může být tvrdá, obsahovat vápník a to by tomu keři nevyhovovalo, takže odstálá měkká dešťová voda. A ta zálivka by měla být opravdu pravidelná, aby ten substrát byl stále vlhký, nepřelévat, ale zároveň nenechat ho vyschnout a ideálně přímé sluníčko.
1: Kdo opiluje borůvku?
2: Hlavními a nejdůležitějšími opilovači borůvek jsou čmeláci, kteří jednak létají dřív na jaře a zvládají i horší podmínky než včela medonosná. Mají delší sosák, takže se dostanou do těch kalíšků borůvkových květů, kdy vlastně chvěním svalů roztřesou ty tyčinky, aby pil vypadl z prašníků a nalepil se jim sám na tělo.
1: Mají kanadské borůvky i své nepřátele?
2: Tak velmi rádi je ve zralosti trhají drobní ptáci, kosy, drozdi a podobně. Větším problémem teď v poslední době je invazní octomilka japonská, která na rozdíl od našich původních octomilek nenapadá už rozložené opadané ovoce nahnilé, ale klade svoje vajíčka do zralých plodů, které napichuje. Takže pokud zjistíme, že nám na plody jde tahle octomilka, je ideální ty keře přikrýt nějakou netkanou textilií a ochránit je tak.
0: Keře kanadských borůvek vydrží bez problému i chladnější měsíce, takže o ně nemusíte mít obavy. A nezapomeňte, že usušené borůvky zastavují průjem, mírně dezinfikují střeva, čerstvé plody chrání žaludeční sliznici a zlepšují trávení a navíc podporují také regeneraci oční sítnice a zlepšují, to je důležité, vidění zašera.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme odborníků. Máme tady první dotaz, který se zaměřuje na dýně. Nevím jak vám, ale my se letos s dýněmi nějak nedaří. Možná je to tím suchem. Uvidíme.
1: Pěstují dýně. Jakmile mi nasadí na plody, tak ty vyrostou maximálně do průměru 2 cm. Tak odpadnou. Můžete mi poradit, co jim asi chybí?
0: Tak s dýněmi nám poradí pardubický zahradník František Hlubocký a bude to hlavně rada na příští sezónu.
2: Stává se to u těch tykví, cuket, já nevím, všeho možného. Oni mývají mnoho listů a jejich květy potřebují nutné opylení hmyzem. Takže chce to trochu tak jako prosvětlovat, aby se včely nebo prostě ten opilující hmyz do toho keře dostal, aby viděl ty žluté květy.
3: A občas tady ten lístek nějaký utrhnout.
2: Utrhnout nebo se ten lupen dýně udělá a pak zjistíte vlastně, že třeba máte porost v prostředku, není ani jedna dýně, a jak oni utečou ty vrcholy někde ven mimo svůj rajon, tak ten vrchol je tam sám a ten hmyz k těm květům, k tomu všemu má přístup a ty plody se vytvářejí až na těch uteklých výhonech.
0: A máme tady další dotaz.
1: Mám orchideje a na tom se mi dělají takové chomačky, takové lepivé. To lepí takové, nevím, co to je. Nemůžu se toho zbavit, nevím, co mám dělat.
0: A tady ten dotaz jsme předali plzeňskému zahradníkovi Přemyslu Písařovi.
4: Paní posluchačko, skoro určitě máte problém s vlnatkou, jinak vlnatka je taky červec. Je to savý škůdce, který se chrání nějakým voskovým obalem, takže jeho likvidace je taková obtížná, protože když použijete nějaký postřik, tak ten postřik se k tomu škůdci skrze tu voskovou ochranu vrstvičku buď špatně nebo vůbec nedostane. Co s tím můžete dělat? Vlnatku doma mít nechcete, takže jestli to máte nějaké rostlině, tak jdejte do karantény, dejte ji někam na hambu, když to řekneme někam úsměvně. Tenhle ten škůdce taky nemá rád, když je přes příliš vlhko. Tak já nevím, jestli ty orchide třeba máte možnost někde vyvenčit. Představuju si to, že tu orchidy vezmete, jestli máte tu možnost dát ji na zahrádku, třeba pod nějaké stromy, ne na úplně plné slunce, ideálně nějaký polostín. A jestli třeba ta orchide jako nikdy nebyla na venkovním slunci, tak jdejte na začátek úplně do stínu, aby vám to sluníčko vlastně nespálilo ty listy, protože ty nejsou připravené vlastně na takovou porci a intenzitu toho slunečního záření. A jinak doporučuji mechanické odstraňování, omývání nějakou slabou jarovou vodou, častější sprchování, protože to ta vlnatka taky nemá ráda. Takže tímto můžete poměrně pomoct. A nebo se potom dá bojovat systematicky. Existují třeba takové přípravky, jakoby tyčinky, který vy zapícháte do toho květináče, a ten pesticid, ta účinná látka, skrze kořeny se dostává do té rostliny a ten savý škůdce potom, když saje tu šťávu z té rostliny, tak zároveň saje i tu účinnou látku a odumírá. A teďko řeknu jednu věc, ze které možná nebudete úplně moc nadšená, ale moje zkušenost je taková, že s tou vlnatkou se bojuje fakt jako blbě a ne dost často to mívá jako šťastný konec, že uděláte všechno, co prostě potřebujete, a vás tam stejně ta potvora zase objeví. Takže jestli to nakažení nemáte nějaké dramatické, dobře, tak to rozstnulíte někam do karantény, udělíte, co můžete, ale za mě možná je lepší tu rostlinu i s tím škůdcem zlikvidovat, uchránit ty rostliny, které máte v pořádku, případně si tu orchideji koupit novou, tak to zkuste zvážit.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
5: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

se mi nezdá, že chtěl bych jinam jít.

0: Hobby magazín.
1: Horko a sucho, to jsou problémy, které se zvlášť letos v létě staly tématem mnoha rozhovorů. Zasahují do života lidí i jejich hospodaření a projevují se samozřejmě i ve včelaření. Je možné včelám v takovém počasí pomoci? O tom, že pomoc může být i přirozená přírodní, se přesvědčila naše hobby redaktorka Irena Šarounová na návštěvě u včelaře na Vysočině.
2: Se včelařem Pavlem Moravcem jdu do jeho včelího království. Já jsem od vás dostala ten krásný včelařský klobouk. Můžu si ho nadat?
3: Zatím nemusíte. Jsme v obci Vilémov u Humpolce vedle lesa.
2: Kolik máte včelstev, úlů?
3: Produkčních včelstev, z kterých něco málo odebírám, mám 8 a v průběhu roku vytvářím kolem 5 až 10 oddělků, které rozdám zpravidla kamarádům.
2: Jste takový včelař pohodář.
3: Vydělávám si truhlařinou a včely jsou opravdu koníček.
2: Takže i úly jsou vaše práce?
3: Všechno, co uvidíte na včelnici, tak je moje práce.
2: U vás by se člověk mohl naučit nejen včelařit, ale i zacházet s vodou. Vy tady máte zelenou trávu.
3: Já se snažím být nejenom včelař, ale když se podíváte, tak není všude stejně posekáno, takže vlastně celý rok tady něco kvete. Najdete tady všeho chuť od bylin až po nějaké orchideje.
2: Teď už jsme možná u toho tématu, o kterém si dnes budeme povídat, jak vytvořit včelám prostředí, aby se jim u nás líbilo.
3: Včela je tvor, který má rád pestrost stravy a pokud všechno posekáme a nic pro ně nezůstane, tak budou na dietě a to jim zrovna moc nesedí. Chodím do včelařské školy a jeden učitel má takovou pěknou hlášku, že největším nepřítelem včel je nevzdělaný včelař a já bych to rozšířil obecně, že největším nepřítelem včel a vlastně všeho živého je člověk, který se chová k přírodě nešetrně.
2: Nechme jim zeleň, která do přírody patří. A co dalšího?
3: Pochopitelně nějaká pítka. To je ten základ, který můžeme udělat a nic nás nestojí.
2: Viděla jsem keramická pítka, bylo to krásné, designové. Máte je tady?
3: Já jsem takový praktik, já tady mám plastovou bedínku, který je sláma, dolívám do ní vodu a oni sedají na tu slámu a beru si vodu. A jestli jste si všimla, přišli jsme teď ke včelám, stojíme těsně u úlu a včelky jsou klidné. Snažím se dělat takový přirozený výběr a vybírám mírné včely.
2: Jak se vybere klidná včela?
3: Tak se díváte na ten projev toho včelstva, aby nebyly agresivní, aby seděli, jak se říká, na plástu a nerozbíhali se.
2: Můžeme ještě blíž. Dokonce sáhnu rukou na česno k těm včelkám a oni kolem mě procházejí. Letošní rok je opravdu suchý. Nevím, jestli vadí, nevadí, když jim tady 40 teploty pečou do úlu.
3: Ty úly jsou nutně zaizolované, ne proto, aby jim v zimě bylo teplo, ale proto, aby jim v létě nebyl hic.
2: Čím izolujete?
3: Je to přírodní izolace. Jediné, co vlastně na tom úle není vyloženě přírodního charakteru, tak je venkovní plášť. To je vodovzdorná překližka.
2: Co je to ta přírodní izolace?
3: Konopí.
2: Teď už si klobouk nasadím, protože bych se ráda podívala do toho krásného úlu pana Moravce.
3: Jen jsem jim dal vědět, že tady jsme.
2: Otevíráme. Tady na tom rámečku nahoře je přilepená nějaká papírová utěrka, nebo co to je?
3: Nemám rád herbicidy, pesticidy a podobné věci, takže včely neléčím klasickými akaricidy, ale tlumím roztoče pomocí kyselně šťavelové a glycerinu.
2: Jde to i bez chemie, spokojené včelky a příroda.
3: To je moje krédo.
1: Se včelařem Pavlem Moravcem ke konci srpna natáčela naše hobby redaktorka Irena Šarounová. A jenom pro doplnění, včelky už teď moc nelétají, vychovávají novou generaci dlouhověkých včel, které vydrží až do jara, no a já je mezi tím krmím cukerným roztokem, co se do nich vejde. A to byste se divili, jak ty včelky v tom úle doslova chrochtají blahem, když dostanou novou várku toho jídla. No a za chvíli pro vás máme reportáž o tom, jak se opravují zanesené perlátory vodovodních baterií.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Hlavní funkci perlátoru je míchat vodu se vzduchem, čímž zaručuje rovný a měkký proud vody bez nepříjemného cákání. Navíc tak perlátory na vodovodních bateriích snižují spotřebu vody. Pokud jsou však zanesené, tak svou funkci neplní. Údržbář Dalibor Spíšek nám poradí, jak perlátor snadno vyčistit, a natáčel s ním náš hobby redaktor Zdeněk Truhlář.
2: Tady to teče hodně špatně. Podíváme se, jak to můžeme vyčistit.
3: Údržbář Dalibor Spíšek kontroluje perlátory u vodovodních baterií. Co je nejčastější příčinou toho zanesení?
2: Samozřejmě vodním kamenem, který je obsažený ve vodě. Pakliže je tvrdší, je ho tam víc. Nebo to můžou být mydlové nečistoty, anebo to můžou být různé jiné, které se dostanou cestou potrubím do vodovodní baterie, zachytí se v sítku. Pak je potřeba to mechanicky vyčistit.
3: Pokud tedy perlátor chceme vyčistit, tak jak bychom měli začít?
2: Takže vezmeme si zubní kartáček, ještě se jenom takhle zlehka propláchneme a očistíme ze spodu jemně, nebudeme na to moc drhnout, aby jsme to neponičili, to sítko a pustíme. Vidíme, trošku se to spravilo, ale moc to ve finále pomohlo, takže zkusím ještě silnější, mám tady kartáč. Zase pustíme. Je to lepší, ale zase to moc nepomohlo. Tady je vidět, že je hodně zanesený, takže bych přešel na tu variantu demontáže perlátoru a zkusím ho vyčistit ponořením do octa nebo do kyseliny citronové nebo do nějakého chemického přípravku.
3: Na co bychom měli dát pozor, když budeme demontovat perlátor?
2: Na to, aby jsme ho nepoškodili, tak si vezmu francouzský klíč, který si můžu nastavit na určitou velikost. Před samotnou demontáží bych doporučil si vzít kus nějakého hadru, něco, co vložíme mezi čelisti a ten perlátor, aby jsme to nepoškodili, protože to je pochromovaný. Přiložím to na perlátor a směrem doleva povolíme. Jo, vidíte, že je zanešený hodně. Tady nám kartáček moc nepomůže.
3: Čili pomůže nám chemická cesta?
2: Ano, takže nejlépe namočit do octa, aby se vodní kámen rozpustil.
3: Tak,
2: vylovíme perlátor, podíváme se. Trošku to pomohlo, že? Trošku víc. To hrubější můžeme klidně potom octu, to už jde líp, rukou, ručně, nechtem, octet to krásně, povolil. Pro lepší funkci toho perlátoru bych doporučil ještě samotný rozebrání. Je složen z jemného sítka a uvnitř se skládá ze dvou až tří sítek. Ještě to propláchneme. Tak a teďka máme rozebraný celý perlátor. Krásně čistý. Složíme sítka dohromady a můžeme to nasadit na baterii. Pustíme vodu. Vidíme a slyšíme, že to krásně funguje. Doporučuji pravidelně čistit. Při zaneseném perlátoru se zvyšuje spotřeba vody. Tlačíme víc na koutek, otvíráme, aby to protlačilo přes ten nános. Takže proto čistíme perlátory pravidelně. Jednou za 14 dnů, za měsíc. Značka Ideal.
1: Očištění perlátoru na vodovodních bateriích natáčel s údržbářem Daliborem Spíškem náš hobby redaktor Zdeněk Truhlář. A za chvíli pro vás už máme jenom zahrádkářský kalendář a tam se dozvíte, jak je to s tím podzimem a na co je teď nejvyšší čas.

0: Pražský kalendář.
1: Když tak sleduju pranostiky, které tady obvykle každé vysílání každou sobotu připomínám, tak z nich vyplývá, že bude zima jako za starých časů, jenže obvykle je pak všechno úplně jinak a nebude mokro, anebo teplo. Uvidíme, jak se to vyvrbí. Meteorologický podzim začal 1. září. Astronomický podzim začíná podzimní rovnodenností, tedy 23. září ve 2:05 ráno. A to je čas, kdy není ani teplo, ani zima, ve skleníku ještě něco dozrává, ale jinak je to už docela zahrádkářský, takový odpočinkový čas, ale jenom na první pohled, protože konec září a začátek října, tak to je čas pro nové dílo, které se samozřejmě projeví až příští rok. Zrají šípky, stále ještě můžete sklízet a zpracovávat chutné a léčivé plody aronie. V teplých dnech první poloviny října můžete vysazovat okrasné cibuloviny, tulipány stovek rozmanitých tváří, sytě barevné modřence, atraktivní hyacinty, kosace, okrasné česneky, venkovní bramboříky a počátkem října je za příznivého počasí ještě poslední vhodná doba také pro narcisy. Co je důležité? Pokud sečete v říjnu trávník, tak ho nechte vyšší, třeba už neporoste, a pak byste měli ze zahrádky golfové hřiště a velmi nízký trávník by mohl mráz poškodit. Právě teď je ideální čas na založení skalky. No a pokud jste milovníky jahod, pak je nutné jahodníky okopat a před chladnými dny okolo rostlin přihrnout zeminu, aby je chránila před tím blížícím se nepříznivým počasím. Co bude v Hobby magazínu příští týden? Tak poradíme, jak se pěstují klivie. Vypravíme se mezi krásné ženy, myslivkyně, kterých u nás stále přibývá, a zaměříme se na pálení ovocných destilátů a hlavně na jejich kvalitu. Kdo má internet a chce vědět víc, tak si může najít naše webové stránky, to je rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz, anebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil tělem i duší, Artur Kubica.

0: nedělních Hvězdných návratech budeme slavit.
1: Jupa, já už vím.
0: Tak Daniela Kolářová už to ví. Co jí předat kytici k 80. narozeninám?
1: Opravdu, ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
0: Pustíme si ukázky z filmů, zábavných pořadů, přidáme osobní vzpomínky. Snad to za hodinu stihneme.
2: Co bysme to nestihli?
0: Oslavte s námi 80. Daniely Kolářové. Tuto neděli po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Možná dojde i na nějaké telegrácky.
2: Na blbosti, jo?
0: Těší se Patrik Rozehnal.
2: Krasavče!
3: Český rozhlas zprávy.
4: Telefony v českých školách nebudou zakázané úplně. Žáci by je mohli používat k výuce. Moravskoslezský kraj navýšil finance na podporu turistické infrastruktury. Zítra bude převážně oblačno, přechodně až zataženo, později i s deštěm nebo přeháňkami a teplotami do 22 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Děti v mateřských a v základních školách od příštího školního roku zřejmě nebudou smět používat mobilní telefony. Počítá s tím novela školského zákona, která je před prvním čtením v Poslanecké sněmovně. Regulace by se vztahovala i na další elektroniku, jako chytré hodinky nebo tablety. Využívat by je děti mohly pouze k výuce, pokračuje ministr školství Robert Plaga za hnutí ANO.
5: To je chytrá regulace, nikoli v zákaz, protože zároveň říkám, budeme pracovat na primární prevenci, aby školy vysvětlovaly dětem, kde je problém třeba sociální sítí, komunikovali s rodiči a samozřejmě to neznamená, že zakazujeme technologie ve výuce, protože dále je povoleno používat ty moderní nástroje a je chtěné, aby školy učili děti s moderními technologiemi pracovat.
4: Plošná regulace ale nemá podporu mezi některými opozičními stranami. Proti jsou například TOP 09 nebo ODS. Podle poslankyně občanských demokratů Renáty Zajíčkové zákazy nic neřeší a děti si vždy najdou cestu, jak je obejít. Do podpory turistické infrastruktury Moravskoslezský kraj letos investoval 34 milionů korun. Je to o 13 milionů více, než mělo hejtmanství původně v plánu. Mezi nejčastěji podpořené projekty patřily pump tracky pro kola a cyklistické parky. Peníze šly taky na záchytná parkoviště u turisticky exponovaných míst, toalety, odpočinková místa a vyhlídky nebo takzvané fotopointy.
6: Návštěvnost Moravskoslezského kraje podle statistik krajské společnosti MS Tourism v prvním čtvrtletí letošního roku meziročně stoupla o více než 5%. Celkem kraj navštívilo skoro 218 tisíc turistů. Ze zahraničí přijíždí nejvíce návštěvníků ze Slovenska, Polska a Německa. Z Moravskoslezského kraje František Kuča, Český rozhlas.
4: České korunovační klenoty si dnes poprvé mohli prohlédnout i běžní návštěvníci. Do včerejška byly přístupné jen pro školy. Teď budou vystavené do 28. září. První zájemci dnes čekali na otevření vstupu už brzy ráno.
7: Stával jsem ve 3:45.
8: Říká brzo ráno, ještě před uzavřenou brankou do jižních zahrad, úplně první návštěvník ve frontě Pavel Lebduška z Prahy.
7: Chtěl jsem mít ten zážitek, když odchází noc a přichází to jitro.
8: Skoro 2 hodiny před otevřením Vladislavského sálu přišel s babičkou taky malý Dominik.
9: Těším se hodně, my jsme se o nich učili ve škole.
8: Podobně to má i Matěj Drahorád.
10: Znám to zatím jenom ze školy, je mi 14 a jako chtěl jsem to vidět, že mi to přijde jako takový patriotství, že každý Čech by měl jednou vidět korunovační klenoty.
8: Frontu na klenoty čekali lidé zhruba 2 hodiny. Podle organizátorů bude ale ve všední dny kratší. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
3: Počasí.
4: Zítra bude oblačno, na jihu a jihovýchodě až polojasno. Během dne pak bude přechodně až zataženo a odpoledne a večer se na většině území vyskytne déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 17 až 22 stupňů, na jihu a východě až 24.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
4: Na dálnici D1 dejte pozor na kilometru 234,5 směrem do Brna. Na vozovce je sražená zvěř. A ve Slavkově u Brna neprojedete kvůli požáru auta Tyršovou ulicí. Přejeme šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Začíná pořad Hvězdné návraty.
3: Hvězdné návraty.
11: Je pěkný den, ale vy jste trochu nervózní. Před vámi je totiž okamžik, kdy vás bude někdo z něčeho zkoušet. Než si řekneme víc, o čem bude dnešní díl, nakoukněme do herecké kuchyně.
3: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
11: Prosím ticho, uklidníme se a poprosím Naďu Konvalinkovou. Zahrajte nám veselou prodavačku, třeba třešní.
12: Dobrý den, pojďte blíž, pojďte, podívejte se, jak ty třešínky se na vás smějou. Vemte si, kupte si chrupčičky, jsou to sladoučky, výborný, skvělý.
11: Dost, to by stačilo. Paní Konvalinková, teď jste strašně naštvaná.
12: No tak vezměte si. No proč si nekupujete? Pojďte sem. No teď jsou nádherný, já nevím, tak mají snad lepru nebo co?
11: To nebylo tak špatný, já myslím, že ta Konvalinková je docela dobrá. Zkusíme ještě něco. Kdybyste nám zahrála ještě jednu prodavačku, tentokrát má splín a depresi. Musím zjistit, co s tím udělá.
13: Dobrý den. Jo, chcete to kilo? Já vám ho prodám. Jo. Dobrý budu určitě. Já vám přidám ještě půl kila. Třeba mi to přinese štěstí.
11: To by stačilo.
10: Není to blbý?
11: Ne, dobrý. No, uvidíme. Uhodli jste. Dnešní díl našeho

0: Budeme si dnes povídat o okamžicích, kdy se třeba ucházíme o práci. A jestli ji dostaneme, tak o tom rozhodují ti druzí. Na straně poroty nebo jakési výběrčí komise. Prostě a jednoduše budou nás bavit nejrůznější konkurzy.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: No, někdy nezáleží jenom na nás, ale taky na zaměstnavateli, jestli nás vezme. Podobná situace byla nastolena i v komedii Petra Šulhofa Zítra to roztočíme, drahoušku. No a došlo také k okamžiku, kdy Stella Zázvorková byla nucena vzít práci a nechtěla, aby to bylo zrovna v místě bydliště. Vyrazila na konkurs, který vedl Petr Nárožník.

0: Nováková, Nováková Jiřina, Nováková Saskia, Nováková Karla, Nováková...
1: Božena, prosím, tu žádost jsem k vám podávala už před měsícem.
0: No a tady, Nováková Božena?
1: Ano, prosím, já bych měla o to místo totiž veliký zájem, pane personální, manžel už je v důchodu, takže jistě chápete, že...
0: Ano, ano, jistě. Závodní rada s vaším přijetím taky souhlasí. Jenom jsme se všichni divili, že chcete dělat uklizečku právě u nás. Je to skoro přes půl Prahy, to by se nenašlo nic bližšího v místě vašeho bydliště?
1: Když já to chci, pane personální, právě co nejdál. Už kvůli lidem. Nemusí to přece každej vědět. Chápete to, ne?
0: Aha, chápu.
2: Konkurzy se často dělají a bývají hodně navštěvované, třeba i na post moderátorů, zprávařů nebo konferenciérů, jak se také kdysi říkalo. Na jeden takový vyrazila i v televariete Jiřina Bohdalová. Její zkušenosti, znalosti, odvahu a talent posuzoval v první řadě mezi diváky Vladimír Dvořák. Tak držme Jiřince palce.
3: Dobrý den, dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Já vás vítám ke kvalifikační zkoušce.
1: Já vám děkuji, ano.
3: Já jsem předseda komise zkušební. Tady vedle mě jsou členky komise. Je nás celkem pět.
1: Pět.
3: Tak co jste si pro nás připravila?
1: Já jsem si myslela, že až potom. Já to mám v šatně, ale to kulpětně. Já proto skápnu.
3: My si asi nerozumíme. My si asi nerozumíme, paní Rajská, nebo slečno?
1: Slečna, to ještě.
3: Ale ten rok narození souhlasí, 46.
1: Jo, ale prosinec.
3: Ano, tak slečno Rajská, my jsme si nerozuměli. Já jsem se ptal, co jste si připravila ke zkoušce.
1: Promiňte, jako ke zkoušce, jo, já jsem
3: ano.
1: Trošičku rozrušená.
3: Ale že... no, tak to je pochopitelné.
1: Já to nechápu, že já jsem si připravila tedy ke zkoušce takový, si musím trošičku ten hlas
3: no,
1: tak.
3: No, se uklidněte, dobře, uklidněte
1: to je rozrušení, že jsem si připravila jako úvod k veselé estrádě. Veselý, že?
3: Ano, ano, no, ano, ano. Tak prosím.
1: Ano, děkuji vám. Ano.
3: Tak můžete začít.
1: Jo, už i takhle vítám.
3: Kam jdete, halo?
1: Já to mám jako s příchodem, víte?
3: Aha.
1: Že bych... Jo, jako
3: ano, jistě,
1: přijdu,
3: to
1: že?
3: Prosím, tak si přijď.
1: Ještě takovou...

0: on šel na pohřeb skoro všem svým pacientům. Já vím, že vy se budete chtít parádně rozšoupnout, co? No ale potom my se postaráme. Vám bude od smíchu horko. Jo, koukám, že někomu už je horko teď, co? Tamhle ten pán si dokonce sundal vlasy. Tedy jak vidím, vy budete ale prýma publikum, jo? To znáte ten for? Ten vtip, jak jedna paní povídá, já vím na beton, že mě Alois podvádí. Vím kdy, vím kde, vím s kterou, jenom nevím jak. Rozumíte, tenhle ten program včera viděla moje tchýně, ale ta vám byla smíchy polomrtvá, to je strašná ženská, ona všechno dělá jenom na půl, rozumíte, jako polomrtvá na půl. No, tady no, se tak, setne,
1: to stačí, jako teda... To stačí, děkuji,
0: stačí.
1: To
0: stačí, jsem celá z toho taková.
1: Ano, ano. Jak byste ohlásila houslistu... dávejte pozor.
0: Ano.
1: Jak byste ohlásila houslistu Karla Čeňka, dejme tomu, který bude hrát Paganiniho variace na cikánskou píseň Hé, utekuše, hé, bez přípravy.
0: To mám jako také říct, že on bude hrát bez přípravy, že to...
1: Ale nevím, ne. Ho máte ohlásit bez přípravy.
0: A on jako z přípravy.
1: On bude hrát na housle.
0: Jo. Já bych si zase jako přišla.
1: No prosím.
0: Já jsem na to zvykla.
1: No, no my si zvykneme.
0: Koukejme se, ale vás tu teda dneska je. Tady tolik lidí nebylo ani našemu doktorovi na pohřbu. A to si ten chudák podle mě nezasloužil. Když on šel na pohřeb skoro všem svým pacientům.
1: Slečno, prosím, prosím vás. Máte ohlásit houslistu Karla Čeňka, ne? Který bude hrát Paganiniho variace na cikánskou píseň Hé, utekuše, hé.
0: Ale k tomu já bych se bývala dostala.
1: Máte ohlásit pouze umělce.
0: Pouze? No nebo já už mám, ale... Já bych se přišla.
1: No prosím.
0: A nyní vám zahraje Čeněk Paganini skladbu Hé, kuteku, heše.

0: Tentokrát to Jiřině Bohdalové moc nevyšlo, nicméně neohrozilo to její pozici moderovat další díly Televariete. Ale vy se už za chvíli můžete těšit na další konkurs, kde bude vystupovat třeba Lubomír Lipský.
1: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas, který vám nabízí pořad plný humoru. Tentokrát jsme si jako jednotné téma vybrali, tedy vybral jsem já, konkurzy.
1: Hvězdné návraty.

0: českého humoru.
1: Patrik Rozehnal vás teď bere na další, kde uslyšíte například Lubomíra Lipského a dva adepty o jednu práci. O jakou? To už se dozvíte z ukázky a já vám přeju dobrou zábavu.
2: No tak vy, soudruhu Chvojko, tvrdíte, že venku je zima, že tam chumelí. A tady u mě v mé kanceláři, že je příjemné teploučko.
3: Jistě, že venku je minus 8 stupňů a tady, i když špatně vidím na teploměr, je odhaduji, že je tak 22 stupňů.
2: No. A co když je tomu právě naopak?
3: Jak to naopak?
2: No naopak. Co když tady u mě v kanceláři jde přímo o zápal plic, jaká je tu zima? A venku, že kvetou třešně.
3: Ale už samotný fakt, že máme prosinec, to vaše tvrzení vylučuje. Kromě toho je tady zánovní ústřední topení, i když vidím byť i trochu sfušovaný.
2: No, já vidím, že jste člověk, kterému je pravda nade vše, že?
3: To je pravda. Už jsem se pokoušel několikrát proti tomu něco udělat, ale já už jinej nebudu, soudru osobně referente.
2: Nebudete. V tom případě je mi ovšem líto.
3: Já jsem prosím dobře nerozuměl. Jak líto?
2: No ne, vás mi není líto, vám naopak blahopřeji k takové povaze.
3: To znamená tedy, že jsem...
2: Ano, to znamená, že se nehodíte pro místo, o které se ucházíte. Děkuji vám.
3: To nechápu, mám nejlepší doporučení.
2: No vidíte, tak to zkuste někde jinde. Vaše schopnosti neodpovídají našim požadavkům.
3: Jak to můžete odhadnout jen tak, bez zkoušky?
2: Ne, zkoušky právě proběhly. Bohužel neúspěšně. Děkuji vám, mějte se hezky, zkuste to někde jinde.
4: Já jsem nějaký pištor, soudruhu ředitel.
2: Já nejsem ředitel.
4: Můžu?
2: Samozřejmě, posaďte se. Tak vy jste soudruhu Pištoro, posaďte se.
4: Ano, já jsem.
2: Vy jste soudruh Pištora Ignác a ucházíte se na základě našeho inzerátu o místo, že?
4: Ano, já jsem četl, že hledáte muže pro úkoly se zvláštní poslání. Tedy obor zvláštní poslání, soudruhu ředitel, já jsem vždycky měl...
2: A můžete mi říct si, proč přicházíte až dneska?
4: No, to máte.
2: Pardon, proč jste nepřišel včera, jak bylo domluveno?
4: To bylo domluveno. To máte tak, soudruhu náměstku.
2: A nejsem náměstek.
4: Podívejte,
2: nebojte se nazývat věci pravým jménem.
4: Já se nebojím, právě naopak snad. To máte, jak mě včera potkala taková zvláštní nehoda, babička najednou strašně zle a že tedy umře, nebo co, víte, no ne, to taky... Požehnaný věk, 96 let, taky vezu rychle do nemocnice, taky se ní tam doveze. Samozřejmě, že jsem si taky vyžádal potvrzení ošetřujícího lékaře.
2: Kde pak máte to potvrzení?
4: Vítr, víte? Já spěchám potom k vám, jdu po mostě, najednou vítr, pšc, a potvrzení bylo ve Vltavě, no.
2: Ovšem byste si musel uvědomit důležitost takového dokumentu, ne?
4: To jsem si taky uvědomil, samozřejmě, taková prekérní situace, já jsem okamžitě do té Vltavy vyskočil, abych to potvrzení zachránil, ne? Než jsem kraulem vyplaval se šlajsny na ten vlnolam, co tam? Na lámu vlny. Potvrzení bylo pryč. Tak jsem vylez, stojím, koukám a vidím celý mokrý, říkám si, no takhle, Ignáci, přeci takhle mokrý. Ty můžeš jít žádat o místo pro úkoly se zvážním posláním. Vy jste nedostal telegram?
2: Ne, to jsem nedostal.
4: No prosím, tak ani na ten poštovní úřad se člověk nemůže spolehnout. Já to všecko vylíčil. Věřte mě. 18.40 je zase pryč.
2: No, dobře. Ostatně já jsem rád, že jste se neutopil.
4: Včera byla teplá voda přijela.
2: Jděte teď v prosinci?
4: No jistě. Promiň. Abych se vás nerad dotkl. Ano, nezlobte. Já jsem totiž členem klubu pražských otužilců. My jsme trénováni a zvyklí na plus 4 nad nulou, tedy 4 Celsia. Včera bylo 6. Ale vy mě nevěříte, soudruhu doktore,
2: co? Ne, bych vám nevěřil, samozřejmě. Já vidím, že máte velké štěstí.
4: Ano, to já jsem dítě štěstí. Narodil jsem se v květnu, ještě k tomu v neděli.
2: Počkejte. Ovšem tady v dotazníku uvádíte narozen 6. června 25.
4: 25 se uvedl? Ale ne. No jo. Znáte přece poměry na farách, ne? Starý farář byl strašný sklerotik. A místo květen napsal červen. A navíc to byl latiník. On psal i ten květen s cvěten, víte?
2: S tím se si docela jist, tady co říkáte.
4: Byl jsem u toho, ne? No tak. Tak viděl. Maminka byla v Česnici celá bez sebe. Kmotra tam měla 8 dioptrií, to si vůbec nevšimla, to pro ní nic neznamenalo. Dobrý všecko. No a tatínek ten s radostí nad ním, že se mu narodil kluk jako puk, podívejte na mě, že jo? Tak ten byl tak v podroušeném stavu, že nás vynesli tenkrát oba.
2: Ovšem později jste musel...
4: Později. Strýc Krištof, později, až při zápisu do první třídy, ten na to přišel. Jenomže to víte, co za tu dobu všecko uplyne. Farář starý, sklerotik a latiník zemřel, přišel nový, byrokrat, no. Zůstalo přitom dceru, no ale měsíc tam, prosím, no. Mám na tom záleží, co druhu? Docente?
2: Vůbec. Nejsem docent. Vůbec mi to nezáleží. Naopak, já vám mohu sdělit, soudru Pištoru, že jste přijat.
4: Tak tohle oceňuji. Blahopřeji k vašemu rozhodnutí.
2: Aby se tomu rozuměl, člověka, jako jste vy, hledáme už půl roku.
4: Můžu taky?
2: Jo, samozřejmě, prosím.
4: Jednu napak, potom, že...
2: Hledáme už... Děkuji. Tak, já si myslím, že vám práce u nás bude vyhovovat. Hmm. Zajímavá, interesantní práce.
4: Kolik?
2: No tak, 2,5.
4: Dva a půl.
2: No, samozřejmě prémie. Různé odměny, podíl ze zisku. Pokud nebydlíte, máte naději na přidělení podnikového bytu. Dáte si kafičko?
4: Velice rád.
2: Boženko, kafičko. No tak, abyste to mohli věděl.
4: Promiňte, já bych opravdu rád věděl, co tady budu dělat.
2: Občas se nám stane, že nesplníme plán. Nevyhovíme kontrahentovi.
4: To je běžné.
2: Lidé si stěžují. To víte, lidé jsou různí. Píší na nadřízená místa. Dokonce do novin.
4: Podívejte, jak šasno. Kde na to berou čas?
2: No víte, jsou takový šourové. No tak sem tam taky něco nedodáme, zmetek nám uteče, nebo zboží dojde na místo určení špatně zabalené, nebo rezate, nebo dokonce vůbec nedojde.
4: No v podstatě, sami lapálí. No.
2: Takže vaším jediným úkolem bude, abych tak řekl, zdůvodňování nedostatku, a abych to řekl zcela přesně, vymýšlení výmluv.
4: To je moje.
2: Tak pojďte sem, podívejte se, tady mám ještě několik restů pod vašem předchůdci. Tak, zítra pojedete do Peček a vysvětlíte, proč lokomotiva na 16. koleji, která tam stojí, jo, nejede. Jo? A kdyby si někdo všiml, že nemá uhlák, no, tak vy už si něco vymyslíte, že jo?
4: To je směšné, bude potles.
2: Pozítří navštívíte lázně v Pardubicích a pohovoříte, proč vany, které jsme jim dodali před týdnem, potečou za týden.
4: Neslyšíte? Já už ten potlesk slyším.
2: Výborně. No a konečně tady v Chrudimi budete jednat o ledničkách, které hřejou, ale nechladí.
4: Přesvědčím.
2: A tady je to ostatní, jo? Dobrý. Tak si to vezmete a...
4: Dobré hodiny.
2: Jo, prosím vás, ještě jedna věc. Nezapomeňte si koupit teplé prádlo.
4: Já teplé prádlo? Tedy...
2: Teplé prádlo.
4: Promiňte, soudruhu, osobní referente, ale to je poprvé, co vám tedy přesně nerozumím.
2: No tak váš předchůdce totiž v nápravném zařízení trpí chladem. Rozumíte?
4: Beru!
1: Jestli i vás v brzké době čeká nějaký konkurs, možná vám poradíme i v dalších ukázkách, které už jsou přichystány, ale až po písničce.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.

0: společně se teď v našem pořadu vydáme zase na konkurzy. A mají jedno společné. Všechny se odehrávaly v divadle Semafor.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Ten jeden je smyšlený a je sehranou scénkou. A ten, který vás čeká teď přímo, ten je skutečný. Kdysi ho podnikla Naďa Urbánková a bojovala o místo ve hře Kdyby tisíc klarinetů.
2: Přišla jsem do Semaforu ve chvíli, kdy byla v sále tma. V tu chvíli se rozsvítilo světlo, já stála s tím papírem v ruce. Paní, taková ta asistentka, mě viděla, že stojím, říkala, slečno, když stojíte, tak pojďte si to tady s panem Šlitrem odspívat. Já šla, já úplně zpitomněla, protože s tím dopisem jsem nakráčela na to jeviště, tam seděl za pianem Jirka Šlitr a teď se usmál, teď v první řadě Suchý a Roháč a celá tato svita. Já v tesilový, trapný venkovský sukince, takovým šedivým svetřičku, nenalíčená, bez brejlí tenkrát ještě. S tím dopisem a taštičkou takovou jsem stála, no asi to vypadalo velmi komicky, protože se lidi začali smát a Šlitr, který se smál, říkal, tak slečno, co pak nám zaspíváte? A já jsem říkala, je, pane Šlitr, ale víte, já nic neumím. Já jsem totiž, a teď jsem začala hrabat tu, ten dopis, já jsem totiž tady píšete, že mám přijít na pohovor, tak já jsem přišla na pohovor, začali se smát. A on říká, no ale tak přeci nějakou semaforskou umíte, ne? Já se říká, no to jo, tak třeba Clementine bych, ale já znám teda jenom první sloku. A se Šlitr řekl, to nevadí, budeme hrát první sloku, já budu modulovat. Víte, co je to, slečno, modulovat? Já jsem říkala, to já vím, já chodím totiž na hodiny zpěvu. Tak to je dobře, začal hrát, třikrát zopakoval, byla krásná, byla, já jsem modulovala, pak Roháč řekl dost a řekl, a teraz nám volačo, zatancujte. Šlitr začal hrát twist, protože to bylo tenkrát moderní tanec. A já jsem se v té sukince začala vrtět, lidi se smáli a mě hlavou šlo. Ty nano, pitoma, máš to v tomhle věku, jsem si připadala v těch 23, úplně stará, jo. Máš to zapotřeby, ale tak jsem se jako vrtěla v rytmu toho twistu, pak Šlitr zase a Roháč řekl, to stačí a teraz nám zaspěvajte Clementine jako operu. A to byla moje parketa, protože já chodila na klasiku, jo. Jsem nasadila hlavový tón a začala jsem zpívat. No, tak to vyvolalo salvu smíchu, mně se to lehce dotklo, protože jsem se cítila jako v kravlecích. No a Roháč řekl, tak děkujem pěkně a my se vám ozveme. A já jsem se vypotácela do toho zákulisí, šla jsem tam rovnou do ty malý, do toho odchodu, tam byl takový ten vrátný ve vrátnici. Já, rozumíte, to bylo strašného něco, to bylo strašný. A když takhle jsem přemýšlela, najednou přišel pan Suchý a říkal, slečno, neutíkejte, my jsme si vás totiž vybrali. A já jsem říkala, počkejte, pane Suchý, jste... Říká, ano, my jsme si vás vybrali, tak... A já v té radosti, jak jsem taková ta plná emocí, jsem se na něj vrhla, což on nečekal, a srazila jsem ho ve vrátnici na zem. Tak jsme se tam chvíli váleli. No a takhle jsem udělala teda konkurs do divadla Semafor.
0: Ano, takhle to mezi herci a těmi, kdo pracují v showbiznisu, vypadá. A jak to vypadá na jevišti, když se pomocí konkurzu mají diváci bavit a opět v divadle Semafor? To už vám předvedou pánové Miloslav Šimek a Jiří Grossman. Pořádají konkurs na Desdemonu.
3: Tak Desdemonu bude hrát Franta. Franta. To je jednou daný. Kde jsi, Desdemono?
4: Ale hledám takovej šáteček. Musí dostat mi vzat ten kapesní od otela.
5: Ne, pánové, to je klukovina. Brat, holce, památeční šnuptychl. Vy ta bestie ho za k tomu škrtí.
4: Jo, a taky bych chtěl konečně vědět, kdo tu bestii bude hrát. Jednou je to můj druh a byl bych rád, kdyby to byl slušný člověk.
3: Vzhledem k tomu, že nikdo z nás není černoch, vybere se Otello konkurzem.
5: A to si představuješ jak?
3: Jednoduše. Kandidáti budou škrtit Desdemonu na čas a eleganci.
5: Vždycky najednou to budou jatka.
3: Proč najednou? Jeden po druhý. Franto, ty si lehne a vždycky, když uvidíš červený kolečka, tak to odklepne a kandidátě pustí. Říkám, pustí, pánové! Tady je tragédie krůček.
5: Tak prosím, sedajte se.
4: Chci
6: Pěkně podle velikosti. Nejmenší napřed.
7: Prosím, pane rozhodčí. Rozhodčí jsou také připravení, takže my můžeme začít. Jako první korčulě, kde se bude zvednout lukček? Škrtí na hudbu, proč by se sami těšili? Cestou kterou byl iba jednu pirueta, celá jasna postrádá skoku. Ale škrtí pes a už se bude pláca, pláca. Počkáme si na výrok rozhodcou. Čas 4-7, body 5-6. Bravo, Svetopluk, mamka bude mať radost. Bravo.
8: Druhý se rozjíždí v Desdemóně, nadějný škrtič Prahy Pavel Kondelík. Výborný, jednoduchý salcho, promiňte, dvojitý.
7: Tu by se dodal markantně vidět práce trenérky Marty Záhořovej-Ložovej.
8: Ovšem škoda, že nám Kondelík u mantinelu padá. Ale práce na krku za zvuku osudové patří k lahůdkám dnešní odpoledne. Desdemona plácá napětí vrcholí, pozor, pozor! A nízká známka rakouské rozočí nám bere vítr z plachet. Ovšem to nesportovní gesto při tomto jemném sportu se mohl Kondelík odpustit.
7: Kludný rozjazd laňského majstra Evropy Nopa dává tušit, že budeme svědkami výjimočného zážitku. Naznačuje, že se s Desdemonou nebude mazlit. Tak jo, vynechal klučky, oblůčky a jde rovnou po vaze. No nevím, či by se neděla brasá holubička, volená ozaj šťastně. Desdemona klepá, ale Nop nedbá. Konečně Desdemonu půjší efektní skok a 5-9, nejvyšší známka Desdemoni na memoriálu.
8: No gabro, na loď bez prodlení dát sekci zprávu o tom dopuštění.
0: A když už nás tu Jiří Grossman bavil, a navíc tu ještě před ním byla i Naďa Urbánková, požádejme společně o jednu písničku.

0: Možná jste to ani netušili, že existuje takových konkurzů, u kterých je legrace. Tak si připomeňme ty další.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Jak takový konkurs na roli vypadá, o tom by mohl vyprávět už od dětství Ondřej Kepka.
2: Já jsem byl traget u konkurzu. Musím říct, co by tedy, jak si od dětství...
3: Jakože jste vždy skončil špatně?
2: Ano, já jsem na konkurs v podstatě nikdy nic nezískal. Já jsem byl antikonkurzní dítě a kdykoliv jsem měl tu možnost se účastnit konkurzu, tak to nedopadlo. Vždycky to musela být volba toho režiséra napřímo nebo v nějakém, dejme tomu, uším výběru, jako na první Arabelu byl konkurs, teda tak to byl snad jediný úspěšný, ale jinak jako...
3: Takže tím jste prošel, no.
2: Tím jsem prošel, no. A co by režisér, tak jsem
3: Pamatujete
2: taky...
3: si, co jste musel dělat mimochodem?
2: Ano, pamatuju.
3: Co?
2: Pamatuju se, bylo to v bývalém filmovém klubu, v takovém salonku, vidím to jako teď, v 9 let, že jo, nebo 8 vlastně tehdy. A přelejzali jsme, já nevím proč, přelejzali jsme stolek a podlejzali jsme židle takhle s tou už tehdy Veronikou Tyblovou, tou první Mařenkou. A do toho jsme měli něco povídat. Jestli chtěl pan režisér zjistit, že se umíme hýbat, nebo protože jsme jakoby lezli po židlích a do toho jsme něco povídali. Režijní záměr jsem nepochopil, možná, že si to pamatuju špatně.
3: Nechtěl jste to sám nikdy po svých hercích?
2: Ne, já jsem a pozor, nikam. A co by režisér, tak je to další tragédie, já vždycky z konkurzy dopadám špatně. Jednou jsem rozplakal dítě natolik, že to vypadalo, že ho tam snad mlátím nebo co, protože maminka čekala venku a on tam byl tedy se mnou a s asistentkou naštěstí.
3: A chtěl jste, aby režijně plakal?
2: No ne, vůbec ne. Já jsem naopak strašně, ale opravdu, já jsem říkal, že v klidu, že je všechno fajn a tak jako právě protože jsem si vzpomínal na ty strašné zážitky z konkurzu, které jsou příšerný, opravdu moje, tak jsem byl takový milý, ale prostě pak se zjistilo, že dotyčná osoba není úplně vyrovnaná psychicky, prostě mám na to nějakou smůlu, ale když vám vyleze dítě, zarudlí se slzama, že ze dveří a tam čekají ty další rodiče s těmi svými dětmi,
3: otočí, jdou domů.
2: Tak jako to je, jako mám z toho trošku trauma a moc upřímně řečeno tomu nevěřím. Hmm. Jediný konkurs, který byl úspěšný a to bylo na jednu z povídek 3+1 s Mirkem Donutilem a tehdy na takový ale úzký herecký konkurs, ne nějaký široký, přišla neznámá Jitka Čvančarová tehdy ještě a přesně se hodila na tu roli a to byl také její start vlastně do televizního a filmového nebe. Takže to jsem měl takové jako štěstí a jsem rád, že jsem to mohl uskutečnit tehdy.
3: No tak Tomáš Holý třeba s Marí Poledňákovou taky měl to štěstí, taky ho vybrala, taky to nějak vyšlo. No tak
2: ale jo,
3: třeba ta šťastná doba u vás taky ještě přijde.
2: A nebo ještě řeknu, v krátkosti budu zase zdržu, ale jenom jeden vlastně konkurs, ale to jsem byl sám, jediný adept. A vzpomínám si.
3: A dopadl se špatně.
2: Mě to připomněl. Režisérka Šimková Plívová, známá dáma dětských filmů, vybírala hlas k jednomu filmu, protože hlavní představitel se jí nelíbil, jak mluví, měl nějakou vadu řeči. A já jsem přišel, ale byl jsem jediný. Jo, a ona se strašně rozčila, vůbec jsem nic neřekl. No to je teda jaký to je konkurs, tady prostě nikdo není. Tady Ondřej jediný, že jo, tak pojď. Já jsem říkal, no to začíná pěkně. No, naštěstí jsem se jí natolik líbil. Já jsem tehdy hodně už dělal v rádiu a daboval jsem a tak, takže to se jí hodilo v tu chvíli. Takže říká, no to je zázrak, že jsme tě to, ale vlastně to byl zase takový divný konkurs, protože jsem tam byl nikoliv svojí vinou, ale nějakým nedopatřením.
3: A co jste dal těm ostatním, aby nešli dovnitř?
2: Jste to odhalil.
0: Konkurzy jsou ale doménou i dnešní doby, tedy současnosti. Pořádají se nejčastěji na místo různých manažerů, ředitelů, vedoucích a sekčních šéfů. No, možná, že i v té vaší nemocnici byl nedávno konkurs, třeba na ředitele. Takový podnikl kdysi ve filmu Jak básníci nestrácejí naději i Štěpán Šafránek. Co myslíte? Vyšlo mu to?
4: Kdo začne? Tak třeba já. Jakou máte vizi?
5: Chtěl bych maximálně minimalizovat negativní dopady insuficientního systému.
6: Odbourat restrikty, kritiky.

0: vidíme, že v naší nemocnici překračujeme reálnou potřebu o 120 lůžek.
1: Ano, to bezesporu, ale co je třeba mít zejména na mysli?
0: Nový informační systém?
2: To fundamentální, kolego.
0: Zejména je třeba levně nakupovat, draho prodávat a pozdě platit faktury.
3: Já myslím, kolegové budou se mnou souhlasit. Blahopřeji. Jmenování obdržíte od zřizovatele.
4: Jo, jo. Nakupovat levně, prodávat draze a hlavně pozdě platit faktury. Jen si z toho pro boha stali podnikatelé, neberte příklad. A raději si poslechněte písničku, která patří k filmu Dušana Kleina, Jak básníci nestrácejí naději.
5: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.

0: Ještě si projedeme v rychlosti v našem pořadu několik konkurzů.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Tak například se můžeme ocitnout i na konkurzu na film. Jak nám to předvedou pánové Jaroslav Uhlíř a Karel Šíp. Poprvé jste scénku mohli vidět v televizi v pořadu Hit Šaráda.
2: Tak koho pak tam máme dál?
3: Herec Uhlíř, toho času bez práce.
2: To už jsou dneska skoro všichni. Co o ně víme?
3: Výška 168, 46 let, 3,5 dioptrie.
2: Jo. Takže vysoký, mladý, bystrozraký, jo? A. OK, takhle sem pošlete, OK?
3: Pane Uhlíř, pojďte, pane režisér už čeká.
4: Dobrý den, pane režisére.
2: Servus, Uhlíř. Čeliček, na tebe koukám, že ty už jsi mi hrál v nějakém filmu.
4: Hrál ve dvou vašich filmech.
2: Ve dvou, OK.
4: OK. První film, v kterým jsem hrál, ten se jmenoval Bitva u Lipan. A tam jsem hrál člena Žižkovy armády. A druhý váš film, ve kterém jsem hrál, se jmenoval Poslední bitva vzplála. A tam jsem hrál člena lidových milicí.
2: A. OK, OK. Hele, celý život točím vlastně jenom bitevní filmy. No. A takový bude i ten, co teďka budu točit. Jo, proto celý tenhle konkurs. Ten film bude taky bitevní, jmenuje se Bitva o kompetence a celý se bude odehrávat v parlamentu.
4: Aha. Takže veselo hra tentokrát.
2: Spíš horor. Víš, ale jako, jak já na to makám, tak to vidím, že to bude první český velkofilm. No, je samý action. OK, action. Pochop, jako československá kinematografie žije dál. Ale platí to Američani.
4: A rejžo, s prominutím, jakou roli eventuálně bych tam měl hrát já?
2: Poslance. Jo? Hlavní figura toho filmu. Hauptka. Jo? Já... Rozumíš, já se snažím jako vytvořit úplně nový typ kladného hrdiny v českém filmu.
4: Aha, poslanec, takže čestný, pravdomluvný, charakterní, poctivý.
2: Správně. Ano. Na to všecko okamžitě zapomeň. Tak to zkus.
0: Vám ale určitě bude bližší konkurs na nějaké to pracovní místo. Možná, že i dámy se ucházely o místo sekretářky a vědí, že to není jen tak jednoduché. Své by o tom mohly vyprávět i dvě dámy, které uslyšíte už za chvíli ve scénce Konkurs na místo sekretářky.
5: Tak další. Další!
6: Marcelka!
5: Dobrý den, Marcelko!
6: Tak jsem tady, pánové. Jo, vy tady nemáte kytičky.
5: No bohužel.
6: Jeminko, to pánové, jak tady můžete žít bez tytice?
5: Vidíte, Václave, pořád plno flašek kolem a hojacinku. Hyacinta i člověk nezakopne.
7: Jestli dovolíte, tak já bych tady položil soudružce několik otážek.
6: Ale jen žádné intimity, ne, pánové. No, vyť, Macku, až tady budeme sami, to bude jiná.
5: Slečno, prosím, no pro...
6: To bylo jen žertem. On žárlí,
5: ale
6: ne,
5: to možte, no.
7: Tak prosím, tak přejdeme ke zkoušce, ano?
6: On se stydí, drahoušek malá. No, Luci, já vám řeknu, mně se tady mezi váma moc líbí.
5: No, tak to jsem rád, že jste u nás našla soudružské prostředí. No. Kytičky sice nemáme, ale za to píchám jako kaktus. No ne, zkouška je zkouška, tu musíme provést. Já když jsem začínal, tak jsem, než jsem se stal ředitelem. Já jsem prošel tvrdou zkouškou.
6: Ne.
5: No, Václav, řekněte.
7: Ano, to myslíte, jak jste musel vypít tu lahé vodky X?
6: Ne.
5: Stalíčnuju. No. Tak prosím, jedem další.
7: Ano, tak co byste prosím dělala, kdybyste jako sekretářka měla požádat o vyšší plat? Aha.
6: Ale je, to přece není žádný problém. O kolik by se tak mělo jednat?
7: No tak děkuji, tak prosím, tak přijdeme k další otázce. Dejme tomu, tady soudruh ředitel je indisponován. Co prosím uděláte?
6: No, skočím mu pro okurku.
5: Bravo, ano, správně. Ta minula, tam je vařila šipkový čaj.
6: Ale.
7: Tak a teď vám něco nadiktuji.
6: No, když jinak nedáte.
7: Pište, prosím. Žádám tímto místo sekretářky, jméno, podpis, jméno.
6: Tak, máte ano. To ISMO adresou.
7: Ano, děkuji. A my vás vyrozumíme, prosím. Ano.
5: Pane Václav, co tomu říkáte?
8: No, opravdu zajímavá, výborná. Píše taky pěkně místo sekretářky, jinak dnes večer sedím v kavárně Savarín. Kavárna Savarín.
5: No, ano, jistě, vidíte, píše přesně, rychle a přímo k věci. Ano. Skutečně, s touhle silou to bychom dokázali obrovské věci.
8: Výborný.
5: Aby nám ten graf letěl nahoru. No tak.
8: Ovšem, máme tam ještě jednu, prosím.
5: Ještě jednu?
8: Ano.
5: Tak tu vememe hopem.
8: Další než soudružka!
9: Dobrý den, soudruzi.
8: Dobrý den.
9: Vy jste ředitel?
8: Ne, já jsem Václav.
9: Vy jste ředitel? Tak mi nám skočte pro kafe.
8: No dovolte, já vám budu...
9: No, my budeme diktovat. Tak se posaďte. Pište. Přijímám tímto dnešním dnem na místo sekretářky soudružku Machovou.
5: Machovou.
6: Lidušku.
9: Ale vám to dělat pomalu, to musí jít hopem. Podpis a jméno. Děkuji. Tak a zítra v 8.
8: Prosím to kafíčko, jak...
9: Pozdě, pospíchám.
6: Pánové, příště to musí jít.
9: Hopem!
5: Ale kde to...
0: A čím se rozloučíme? Konkurzem na místo lékařky, ale ne té lidské. Té zvířecí, tedy veterinářky. Jedna z hlavních hrdinek seriálu o zvířatech a lidech v režii Hynka Bočana se propašovala na kliniku, aby tak trochu očíhla terén, jak se říká, a pak pod svým skutečným jménem vyrazila ucházet se o nové místo. Právě teď vstupuje do ordinace Ivana Chýlková.
10: Doktor Novotná.
11: Dobrý den.
10: Dobrý den.
11: Dobrý den.
12: Dobrý den.
11: Dobrý den.
12: Ale slečno Olgo, my tady dneska máme konkurzní řízení.
11: Ano. Fotokopii mého diplomu máte u přihlášky do konkurzu.
13: A navšpak máte toho medvěda, paní kolegyně?
14: Nějaká provokace, ne?
12: No.
11: Medvěda a budík. Ten budík chci dát... do toho medvěda. Chtěla jsem se poradit.
15: Logické, my tu denně všíváme budíky.
13: O čem poradit?
11: No, jestli to tygře, jak se o něj máma nestará, neodmítá pít z dudlíku právě proto, že neslyší něco, jako je mateřské srdce. No, myslela jsem si, že když ten budík dám dovnitř, počkej, tak že by to mohlo vlastně matčino srdce nahradit. Je to možný?
13: No, ne, to vám někdo přednášel?
11: Ne, to jsem četla v beletrii u Taylora nebo Harriota.
13: No, skvělí veterináři, ale ve svých populárních spisech trošku popustili úzdu své fantazii.
0: A tím se také pro dnešek loučíme. Nakonec zní už i melodie ze seriálu. Mějte se pěkně a jestli vás čeká konkurs, tak držím pěsti, ať to vyjde a máte štěstí. A když tak se zastavte zase u dalšího dílu našeho pořadu. Tady štěstí a radost rozdáváme rádi. Mějte se krásně.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Příjemný sobotní večer, dobrou noc všem, kteří právě teď posloucháte Český rozhlas. Začíná noční linka a ze zlínského studia zdraví Jarka Barbuříková. Dnešní noc bude patřit našim zvířecím kamarádům. Těm, kteří s námi možná prožili jenom pár let a přesto na ně vzpomínáme celý život. Protože kdo někdy měl doma pejska, kočku nebo třeba úplně jiného zvířecího parťáka, dobře ví, že se z něj velmi rychle může stát člen rodiny. A právě na ně budeme dnes vzpomínat. Zvířecí kamarád, na kterého nezapomenu. Tak zní dnešní téma noční linky. Na jakého vzpomínáte vy? Jak se dostal do vašeho života? Čím byl výjimečný? Co jste spolu zažili? A je nějaká příhoda, při které se i po letech musíte usmívat? Telefonní číslo do studia je 731 800 900. Psát můžete na linka@rozhlas.cz nebo přímo pod naše téma na web rozhlas.cz/linka. Těším se na vaše příběhy. Noční linka právě začíná.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

si za nej nekoupíš. Jo, jo, karton na borek a taky porcelán.

0: Máme 5 minut po 23 hodině, posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. Některá zvířata jsou s námi jenom část života, ale ve vzpomínkách zůstávají na pořád. Dnes si vzpomínáme právě na ty zvířecí parťáky, na které nikdy nezapomeneme. Je s námi paní Lidka z Jižní Moravy. Krásnou noc přejeme.
1: A taky všem nespavcům.
0: Povídejte, co máte k tématu?
1: Takže já jsem se narodila v Karolince, to byla vesnice, dneska je to městí. A bydleli jsme vlastně, přes dvůr byl Kravín. Takže tam měli senku německého vlčáka a tam měla co chvíla mladé. Takže jsme měli vždycky doma německého vlčáka a to byl výborný pasák. Jako páso krávy, to bylo ohromné. Kolikrát ten pán, co to s ním jako páso, tak tam usnul. A teď jsme slyšeli už na večer jenom řetazy, že už krávy přivazovali. On je dohnal domů, aniž by panička nepotřebovala, že on to obstaral sám. No, byl to ohromný pes. Byli jsme s tím vyfocení s bratrem a v novinách. No, milovali jsme ho díky jemu, jsem se naučila říkat dro, protože v 7 letech jsem ještě neuměla říct dro, říkala jsem šumilo, místo ro, a když si maminka říká, Vyduško, běž a zavolej na Harika, jde k večeři. A já jsem prý vyšel na schody a volám, Hariku, po něm večeři. Maminka myslela, jestli zblází. A hned volala tatinku, pojď se podívat, Liduška řekla, no. Jenomže já jsem potom to říkala, že tam by nemělo být. No a Arička potom se přestěhovali, rušili to, jak se stavila ta přehrada a on už byl starý, jak se říká, už špatně slyšel, špatně chodil, no ale já nevím, kolik bylo roku, ale hodně, takže už jsem se s ním nevídali tak často, když je přestěhovali, no a potom jsem šla do toho údolí stanovnice, tam se stavila přehrada, já jsem toho Harika viděla, neviděla jsem ho opravdu dlouho, nějaký rok to bylo. Já jsem ho po té cestě potkala. Na to do smrti nezapomenu.
0: Takže, Liduško, jestli to chápeme, to nebyl váš pejsek. Byl to pes teda jakoby sousedů, kteří byli přes ulici, nebo jste říkala v JZD, německý vlčák, ale vy jste ho brali jako takového svého parťáka, protože jste ho tam měli blízko, pozorovali jste ho z okna, chodil k vám na večeři a potom teda vám zmizel z dohledu a věřím, že takové setkání vlastně očima toho dítěte po několika letech muselo být dojemné.
1: Možná jsem špatně slyšel, takže asi ho utratili, ale na toho psa do smrti nezapomenu.
0: No a když jste teda tady z těch Valašských Kotár, tak vy jste neměli pejska nebo zvířectvo?
1: No, měli, tak vám říkám, že jsme měli německého vlčáka.
0: No,
1: a to nejednoho, že? Potom, no prvního jsme přišli ten roztrámaný se kabát.
0: Liduško, vy jste říkala, jestli jsem to dobře pochopila, že to měli, že jste ho vždycky viděla z okna u sousedů naproti, že chodil hlídat.
1: Ne, to byl náš, my jsme ho měli jako doma, uváhaného u budy, to byl náš Hariček, vám říkám, že nás tím nasfotil a nějaký známý tatínkův
0: a
1: byl zřejmě u novin a byli jsme vyfoceni v novinách a říkám, jednou jsme měli ten, když si mamince potrhal kabát, tak museli jít pryč. No celkem jsme jim měli 5 a všichni se jmenovali Harik Bulny, abych se naučila. A jednoho tatínek přijel k nám pan Velkých Karlovic, že by potřeboval psa, tak měl myslím ovečky, nebo tak mu ho prodali a jsem říkala, jestli půjde pes, tak já jdu taky. spakovala laktovku a já jdu taky DJR, já jdu taky. No a dělala jsem hrozné rotrie.
0: Liduško.
1: No nakonec Herička odvezli, ale za týden nebo za teba, on měl totiž zavřeného, on ho hned nepoučil, aby si zvykl. A jednoho dne maminka otevřela dveře, prošel škaredě bylo. A ten Harik, mokrý, zrušený, to je asi 5 nebo 6 kilometrů, tak čekal přede dveřba. Mamka otevřela a jenom se říká, ježiš, a volala na tatínka. Tatínku, máme vzácnou návštěvu. Je tady Harik. A jak tatínek zavolal Hariku, jak on nesměl na gauč, to on byl naučen, nesměl, jo, ani z toho, ze stolu už nevzal. Tak zavolal Hariku, ten skočil na něho, na ten gauč a on ji zavolal. A říkám, že pán potom přijel, že mu utekl, jo, jak ho potom týdnu pustil. A tatínek říká, nepad, já on vám ho nedám.
0: No. Liduško, tak děkujeme, že jste nás ve vzpomínkách vzala až do Karolinky, podělila se s námi o kousek svého dětství, tak ať vám tyto milé vzpomínky na zvířecí kamarády zůstávají ještě dlouho v paměti. Mějte se dobře, zdravíme vás.
1: My taky, já zdravím všechny jde v pasce, mějte se hezky a co vám v životě daří.
0: Stačí někdy zaslechnout štěkot, zahlédnout podobného psa nebo najít starou fotografii a jedna dávná vzpomínka je rázem zpátky. Který zvířecí kamarád se nesmazatelně zapsal do vašeho života? Právě na to se vás ptá dnešní Noční linka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: zvířata neumějí mluvit lidskou řečí a přesto nám někdy rozumějí lépe než lidé. Dnešní noční linka Českého rozhlasu patří právě těm zvířacím parťákům, kteří pro nás byli takto výjimeční. Paní Hana je s námi, vítejte ve vysílání.
1: Dobrý večer, tady je Hana z Pošumaví. Já bych se zmínila o jednom našem pejsku, byla to Fenka jménem Dinuška. A ještě bych předeslala, že celé dětství a mládí jsem si přála mít psa, ale jelikož jsme bydleli jenom v bytě, tak prostě rodiče mě ho nepořídili. Až potom v pozdějších letech jsme si pořídili malý rodinný domek a pejska jsme mohli mít. Takže jsme si jeli asi, já nevím, tak 15 kilometrů k jedné známé paní Profenku a hned nás zaujala, jaká byla roztomilá. Bylo to štěňátko. A byl to kříženec Beagle a prostě maminka byla odvedle taková, jak se říká, pouliční směs. No, Dinušku jsme měli velice rádi. Byl to milý pejsek, byla velice čistotná, přítulná, byla s námi v bytě a nikdy nás nesklamala. Dožila se 15 let a potom už nemohla chudák na nožičky, tak se mi dochovala vlastně. Ležela se mnou na polštáři prostě v ložnici, jako s dítětem jsem s ní zacházela a ona byla natolik čistotná, že když se jí chtělo čurat, tak prostě zahrabala tou nožičkou a s tím já jsem se hned probudila, vzala jsem ji do náruče a vynesla jsem ji ven před dveře a ona chudinka už neudělala moc kroků, ale na tom trávníku před tou zámkovkou se vyčurala. Potom už chudinka nemohla ani vyskočit na válendu, tak jsme se na to nemohli dívat a poradili jsme se tady s panem doktorem, který má velice rád zvířata a on nám řekl, že by to bylo už pro ní trápení, tak jsme ji nechali uspat. Dodnes na ní vzpomínám, i když mám další Fenku, který je už 8 let, ale to je Betinka, ale taky hodná, ale ne, ta je taková divočejší byla, jo, než se skrotila, než prostě jsme jí, než jako taky, jak se řekne, se sklidnila trochu, přišla do let. Je milá taky všechno, ale ta Dinuška, to byl prostě excelentní pejsek. A vzpomínám na ní do dneška.
0: To jsem se přesně chtěla zeptat, jestli jste si dokázala představit, že si ještě pořídíte dalšího pejska, protože to je vždycky velký otazník. Přemýšlela jste nad tím dlouho, jestli do toho jít znovu nebo ne. Ta

0: A ta většinou bolí a někdy může být limitující.
1: Ale potom jsme si řekli, že jako u baráku je pejsek třeba, takže jsme si pořídili tady Betinku, je taky hodná, ale prostě milá všechno, ale jako ta Dinuška, ta byl, jak říkám, ta byla dáma. No, tak mám na ní krásnou vzpomínku a spinká tady na zahradě.
0: A máte nějakou fotografii, ke které se ráda vracíte?
1: Mám fotografii, ke které se ráda vracím. Mám fotografii, ano.
0: A řekněte mi, paní Hanko, bylo nějaké zvířátko, které vám odmítli vaši rodiče koupit, když jste byla malá? Vy jste říkala, že byste si přála toho pejska, odkládali jste to až do koupy tedy rodinného domu.
1: A... Měli jsme malý byt, měli jsme 2+1, no a taky tak tam pejsek být nemohl, že jo, no.
0: Ano, a nelákalo vás si vyprosit nějakého králíčka zakrslého, papouška nebo
1: no,
0: cokoliv
1: ne,
0: jiného?
1: To ne, tohle morče a papouška ani kočičku ne, ale pejsky jsem milovala od jak živa. I když tedy mě kouz dětský pes, ale byla to jako trochu moje vina. Běžela jsem jako za tatínkem, který tam byl někde na návštěvě ve vesnici a ten pes prostě mě měl jako vetřel tak se mi zakouzl do lejtka, to by bylo asi 8 let.
0: Tak vidíte, začalo to dětským přáním mít jednou vlastního pejska a nakonec vás psy provázejí vlastně velkou částí vašeho života. Tak moc vám děkuju za milé povídání, ať vám váš současný čtyřnohý kamarád dělá ještě spoustu let radost. Krásnou
1: Slouchám.
0: Noc.
1: Drží mi palce a přeju jí hodně a hodně zdraví a hodně optimismu do dalšího života.
0: Naslyšenou.
1: Děkuji vám, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Možná vás čekal každý den u dveří, doprovázel na procházku nebo vám jednoduše dělal společnost, když nikdo jiný nebyl na blízku. Povídejte nám dnes o zvířátku, které mělo ve vašem životě zvláštní místo. Volejte noční linku Českého rozhlasu 731 800 900. Volejte Zlínské studio.
3: Piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat ještě, až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, Možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila si s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spí. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný, trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu.

0: na některé čtyřnohé, opeřené nebo třeba chlupaté kamarády se zkrátka zapomenout nedá. Kdo byl tím vaším nezapomenutelným zvířecím parťákem? Na to se ptá dnešní noční linka Českého rozhlasu a odpovídat bude paní Nora, která volá French státu pod Radhoštěm. Vítejte ve vysílání.
1: Děkuji za přivítání a zdravím taky všechny a děkuji paní z Ostravy, která včera volala a pozdravovala mě, i za její pěkné vyprávění. Děkuji. Tak mým takovým největším kamarádem, na kterého si vzpomínám od dob svého nejúčlejšího dětství, když jsem se v našem domě narodila v roce 1941, tak už půl roku tady žil, což jsem až později zjistila, malý špiclík. Toho měla naše stařenka, byl to bílý německý špic, jmenoval se Tref, Trefeček. Trefinka. My jsme mu říkali většinou Trefeček. No pochopitelně ty první 2-3 roky to si nespomínám, to mi vyprávěla maminka a z fotografií to vím, ale od té doby, co jsem se narodila, tak maminka už na něj byla pochopitelně zvyklá, žil vždycky s náma jenom v domě a už se naučil v tom domě také žít, i v zahradu, kterou jsme měli velkou, dobře znal. A byl naučený od maminky, že mě má opatrovat, takže mě vždycky říká, on se od sebe nikdy nehnul. Když jsem tě měla v kočárku v zahradě, Trefkovi jsem řekla, hlídej, děťátko, a on seděl u kočárku a hlídal. Za 2 roky se narodil můj bratr, takže potom už si vzpomínám, když už jsme samostatně a bratr už mohl chodit taky, tak naše zahrada velká byla naším Eldorádem, spousta stromů, spousta keřů a ten náš Trefeček se od nás nehnul. To byl náš věrný kamarád. Všechny hry, všechno, co jsme dělali, se všemi s námi v domě, všude chodil s náma, v každé místnosti věděl, kde je jeho místo, byl velice dobře vychovaný, staříček byl přísný, ten nedovolil, aby třeba se vyskočil ke stolu, nebo když už jsem potom chodila do školy, vím, že jsem byla jednou nemocná, ležela jsem v posteli a Trefeček přišel nahoru za mnou do pokoje a já jsem zvedla peřinu, on si lehnul ke mně a on tak hřál pěkně a teď slyším, že staříček jde po schodech nahoru. A já říkám, Trefečku, nehýbej se, nehýbej se, protože staříček by řekl, pes do postele nepatří. A Trefeček se tisknul ke mně. Chudáček, bylo mu 10 roků, byl to rok 1951, onemocněl, maminka říká, že podle zvěrolékaře dostal psinku, ochrnul a zemřel. No z toho jsme byli velice smutní. No, potom jsme hnedka nového pejska asi neměli, ale možná stařenka, která mě chtěla udělat radost, protože jsme pěstovali už od mého narození, jsme měli tady slepice, přinesla z trhu 2 liliputky. Ta jedna byla taková hodně barevná kropenatá, ta druhá nebyla tolik barevná. Já jsem jim dala jméno Lolinka a Faninka. Oni se tak na mě zvykli, že když jsem přišla do zahrady, chodili všude se mnou, kvokali, no byly to velice milá zvířátka. Dalo se s nimi povídat, já si dokonce vzpomínám, to už jsem říkala v noční lince, když mě stařenka poslala na dráhy do mlékárny, dala mě takovou smaltovanou konvičku na mléko a já do druhé ruky vzala její takovou menší nákupní tašku, do ní jsem posadila Lolinku. Řekla jsem jí, Lolinko, jdeme pro mléko, pěkně tam seď a ona udělá jenom kvok, kvok. A to všichni věděli, že já chodím tady s touhletou malou slepičkou, nikdo se tomu nepodivoval a tak jsme v přátelském soužití žili. Pak se u nás vystřídalo po vícero pejsku, to podle toho, jak se o ně starala starší dcera, potom mladší dcera. No a skončilo to, náš poslední pes byla německá doga, Agila a ta zemřela v roce 1999 až 2000 a tehdy, protože starší dcera už byla dávno z domu provdaná a mladší dcera šla na vysokou školu a já jsem říkala, už žádného psa, protože tou dobou jsem chodila do práce, měla jsem i noční služby, ale byla jsem s ní uvázaná. No, ale zřejmě zvířátka tou zvířecí poštou si řekli, u Kamenčákových je volno, psi tam už nejsou a ze zahrady začaly chodit kocouři, kočky a kocouři. Takže do dneška už jsem jich asi odchovala 15. To jsou takový nalezenci, oni přijdou, anebo dcera mladší, která žije v Brně, tak mě dovezla už několik zvířátek z Brna. Mamčo, tam jsem ošetřila kočičku, ta byla poraněna, tak já jsem ti ji dovezla. A tak si vzpomínám na dvě koťátka, která dovezla v roce 2008. Byl to Tom a Šerinka. Byly to koťátka, které jim někdo hodil na schody před školu, kde už tehdy učila. A dovezla mě, měli asi 4-5 týdnů. Šerinka asi po roce se ztratila, nevrátila se domů, ale Tom, ten žil do loňského roku. Černý kocourek, krčkem měl bílou hvězdičku. Ze začátku jsem je měla prakticky jenom v domě zavřené, v kuchyni, když jsem byla v ordinaci, tak byli tam, protože jsem měla strach je vypustit ven, než si navyknou, tak jsem čekala, dcera přijede z Brna. A do dneška vzpomínám, jak Tom chtěl vylézt na smrk, který máme kousek od domu. Vyšplhal se a potom lítostivě hleděl, a jak se mám dostat dolů? Já říkám, kocourku, no, tak jak si tam vyšplhal, musí se šplhat dolů. No, co ten prováděl Rus a jiné. I když později jsem mu říkala, no jo, víš, tebe jsem vychovala já, ty jsi neměl maminku kočku, aby tě naučila všechny kočičí dovednosti. Ale byl to výborný, výborný kamarád. A teď poslední roky, co už jsem tady byla sama, tak Tomeček každý večer, když už jsem si šla lehnout, když pozdě většinou, až když začíná noční linka, přišel ke mně, vyskočil mě na postel, na peřinu, na hrudník, přitiskl se ke mně a můžu vám říct, když jsem se někdy v noci nebo k ránu zbudila, ten kocourek u mě takhle přitisknutý ležel. Takže v takovém soužití jsme takhle dosnívali. Pořád na něj vzpomínám, protože byl takový milý, takový hodný, byl potom hodně nemocný, ale starala jsem se o něj tak, jak to šlo až loňského roku. Bylo to, myslím, v květnu nebo v červnu, když byly takové horka, tehdy zemřel.
0: Paní Noro, to je krásné pokračování vašeho vztahu ke zvířátkům, jinak jste to měla s rodiči, potom přišly kočičky. Já teda obdivuju a smekám, že jste se starala hlavně o ty nemocné, které vám někdo třeba přivezl, že potřebují zachránit. Tak kéž by bylo víc takových nadšenců pro kočičí svěřence. Děkuju, že jste s námi teď vysílala noční linku, bohužel se dívám na čas, musíme se rozloučit, ale věřím, že jsme řekli všechno, co myslíte.
1: Tak budu teďka tady mám bibinku, tak přijde poslouchat noční linku. Zdraví všechny a dobrou noc.
0: Krásný večer.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje. Zvířecí přátelství někdy začíná úplnou náhodou a nakonec z ní vznikne vztah na mnoho krásných let. Jak se do vašeho života propsal nějaký zvířecí kamarád, na kterého dodnes vzpomínáte? Odpovídat bude paní
1: Veronika Zakomluka.
0: Ano, vítejte.
1: Dobrý, krásnou noc i s výhrou Davis Cupu, nebo...
0: Tak.
1: Dobrý. Takže přeji krásnou noc, lépe řečeno, už teda vlastně ještě pořád je to 19., že ano?
0: Ano.
1: Takže, prosím vás, u mě to bylo tak, v jednom časopisu jeden den jsem byla v útulku, byla vyfocena krásná dalmatinka, krásná, a bylo u něho telefonní číslo a byla to Troja a já jsem tam volala, já jsem tam pětkrát volala, oni mi říkali, z rakovníka jsem tam volala, aby mi ji tam ušetřili, že si pro ní jedu, mám o ní hrozný zájem, byla mi hrozně sympatická. Takže jsem se sebrala, jela jsem z rakovníka do Troji, běžela jsem tam, protože oni říkali, že to bude asi do 16:30, tak už bylo 16:45, tak já jsem tam běžela prostě ze sídliště dolů do Troji, do útulku. Tak jsem tam přiběhla, Ježíš, ta byla tak krásná, ona, my jsme se do sebe hned zakoukali, ona ke mně přiběhla, jenom jsem zaplatila nějaký, dali mi obojek, dali mi náhubek, dali mi vodítko, že je naočkovaná, všechno, už byla v letech, ale je krásná a hned ke mně se jako chovala milé, protože do rakovníka se jelo autobusem a metrem a tramvají. Všechno jsme zvládli. Přijeli jsme do rakovníka, prostě stala se mojí krásnou kamarádkou. Myslím si, že dokonce i by měla... Jste tam?
0: Ano.
1: Měla, že by měla rodokmen. Chodila mi po schodech nahoru, já mám tady nahoře, já mám 1+1, po schodech nahoře mi vybíhala, jsme spali spolu, ona mě v noci chodila kontrolovat, jezdili jsme spolu na kole, běhala se mnou, ale byla to diplomatka, s každým pejskem si popovídala, vídala, rozuměla, byla milá, ale taky byla krutá, jednou kousla málem a od té doby nosila stále náhubek. A byla to tak hodná holka, prostě pořád, prostě to byl druhý člověk, jako by se shodlo.
0: Aha, druhý člověk.
1: Byla hrozně krásná, vyfocená, prostě byla spokojená, bylo vidět, že já jsem se o ní, a dokonce jsem s ní měla i štěňátka. Ještě jsem prostě jsem měla štěňátka, 3 štěňátka, s pejskem, krásný černý pejsci, celý byli černý a pod krkem měli krásný flíčky, jakoby dalmatinky, jako dalmatince. Já vlastně 100+1 dalmatinců, tak já na to hrozně ráda koukám. Nebudu už zdržovat, protože jako dožila se mnou až do krásného věku, kdy už byla těžce nemocná, musela jsem k panu doktorovi, ale vzpomínám na ní s takovou láskou, mám tady fotografie, ráda se na ně dívám a byla to opravdu kamarádka, která někdy bych řekla, je jakoby i lepší než nějaký člověk, který je zlý.
0: Veroniko, z vašeho vyprávění je opravdu znát, jak výjimečné pouto jste spolu měli a kolik krásného vám to jsek do života přinesl. Moc vám děkuju, že jste se o tuto vzpomínku podělila s námi.
1: Já děkuju všem posluchačům. Jaruško, přeju krásný večer a krásný příští den a jsem hrozně ráda, že vás mám a že máte taková krásná témata. Jako pejsci jsou opravdu, to je opravdu krásné téma. Myslím si, že bude volat hodně posluchačů. Tak ať se si to taky užijí, ať je mají rádi a ať jsou na ně pejsci hodní a kočičky a všechny zvířátka, ať jsou na ně hodní.
0: Děkujeme, mám radost, že téma chválíte. My jsme doufali, že toto téma zvířecí kamarádi budou tématem, ke kterému má spousta z vás svůj příběh. Tak naslyšenou příště.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Možná jste spolu vyrůstali, jezdili na výlety, chodili do lesa nebo jenom večer sedávali vedle sebe. Dnes vzpomínáme ve vysílání Českého rozhlasu v Noční lince na zvířata, která byla skutečnými společníky našeho života. Je s námi paní Anička z Miroslavy, to je naším dnešním společníkem. Vítejte a povídejte.
1: Přeju krásnou noc vám, Jaruško, a všem posluchačům. Musím říct, že já jsem ze zemědělské rodiny, takže zvířata byla stále, patřila do mého života a taky jsme měli plno zvířat a pejsky. Kočičky ne, ty tady chodili od sousedů po zahradě, ale měli jsme pejska vždycky a poslední pejsek se jmenovala Betinka. Byla to hrubosrstá jezevčice, no ale už je to minulostí a už věkem umřela, takže byla taky nemocná a máme ji taky pochovanou na zahradě. Ale já bych chtěla hovořit o něčem jiném. Je to událost stará 11 roků a na jaře se u nás objevil na zahradě kos a neměl jednu nožičku. Skákal jenom po jedné noze a zřejmě mu to ani nemoc nedovolovalo létat, protože tak poskakoval a jenom tak křídelkama a popoletěl a to. No a jednoho dne můj muž ten rok toho jara byl na operaci, měl pozitivní nádor, takže byl na operaci. A když se vrátil zrovna ten den, tak jsme seděli u stolu a protože máme z kuchyně okno do zahrady, tak mi vyprávěl takový příběh. Říká, ten náš kosáček, kdybys to viděla, tak on si ulovil šneka a má ho v zobáčku, poskakuje na té jedné nožičce a bouchá na chodníku, donesl si ho na chodník a bouchá s ním stále o zem, aby se k němu dostal a mohl se najíst. A já mu říkám, dědo, ten ptáček jednonohý je velký symbol. Ten nám říká to, podívejte se, jak já bojuji se svým životem a protože můj muž v té době na tom nebyl dobře a já nevidomá, tak jsme to brali oba jako symbol boje za život. Jo, takový nevzdávat se, dával nám takovou naději a musím vám říct, že strávil s námi celé léto, když jsme seděli na zahradě pod altánem, tak vždycky přiťapkal a byl tam opodál samozřejmě, ale pozoroval nás, kroutil hlavičkou a bohužel, no měli jsme ho velice s manželem rádi a bohužel pak už asi se stal potravou pro nějakého predátora, protože opravdu neměl možnost se nějak bránit. Ale vzpomínáme na to do dneška a byl to pro nás takový symbol naděje a boje za ten holý život tehdy v té době. Takže jsme velice a opravdu velice, velice, velice rádi na to zvířátko nebo na toho ptáčka. Velice na něho vzpomínáme.
0: To byl originální příběh. Myslím si, že takových asi to moc dnes neuslyšíme. O to víc jsem vděčná, že jste se teda dovolala, paní Aničko. A co jo, další ano. Zvířecí parťáci?
1: Ano, ano. No měli jsme pejska, říkám, poslední pejsek byla Betinka, ten hrubosrstý jezevčík a protože můj muž se věnoval, dneska je to velice upírané, tady tomuto byl myslivec a věnoval se norování líšek a jezevců, takže jsme chovali takové psy, které byly na to k tomu určení a posledně teda potom už s tou myslivostí přestal a Betinka u nás dožila, protože byla taky velice zdatná v tomhletom norování a já jsem s ním měla taky velice, velice krásné zážitky. Jednou chudáka jsem, byla jsem s ní na procházce a ona, to jsem ještě viděla a ona mě padla u takového venkovního jezede, mělo hnojiště a my jsme to nevěděli ani ona, ani já, že tam je taková louže močůvky a ona do toho padla. No a já jsem ji tam vylovila a no, nepřejte si, jak jsme obě vypadali, ale já jsem ji zachránila vlastně život, protože po Potom jsem zkoušela ještě nějakým klacíkem hned u kraje, bylo to dosti hluboké a když jsme přišli domů, tak já jsem svoje oblečení hodila do pytle igelitového a do popelnice a ji jsem na zahradě osprchovala hadicí a pak jsem ji vzala do prádelny a myslím hodinu jsem ji šamponovala, protože to bylo neúnosné. Ta vůně venkova, jaká z ní šla, z nás obou vlastně, protože byl, ale ona od té doby mi byla tak vděčná. Měli jsme ji ještě, když jsem ztratila zrak, tak vždycky manžel říká, kdyby jsi viděla, jak ona jde před tebou a jako kdyby ti razila cestu. Prostě byla úžasná, byla úžasná. Bohužel pak ji rakovina taky sklátila, takže tady je na zahradě pochovaná. Takže takové zážitky máme nespočet ze zvířátky.
0: Děkuji, bohužel už na další příhody čas nezbývá, ale věřím, že to nejdůležitější, co jste měla na srdci, jste řekla.
1: Ano, ano. Děkuji a přeju všem hezkou neděli nastávající a vám také samozřejmě a hezké dny.
0: Děkuji
1: za
0: vaše
1: všem daří
0: povídání.
1: A zdraví, ať slouží. Mějte se moc hezky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Za 5 minut bude půlnoc. Dáme si jednu zahraniční písničku Nothing Compares to You, ještě na toho Kondra. Tak ať se vám to hezky poslouchá.

0: Je půlnoc.
1: Noční linka.
0: Krásný noční čas přeje Jarka Barboříková ze Zlínského studia Českého rozhlasu. Ano, víkend je v plném proudu a právě teď jsme se přehoupli ze soboty na neděli. Možná jste právě dorazili domů, možná jste na cestách, pracujete, nebo si jednoduše užíváte klid pozdního večera. Ať už jste kdekoliv, jsem ráda, že jste s námi. Noční linka pokračuje, věnujeme se v ní vzpomínkám na zvířecí kamarády, kteří se nějakým způsobem zapsali do našeho života. Někdy nás provázeli dlouhé roky, jindy třeba jenom krátce, ale přesto na ně vzpomínáme. Pejsek z dětství, milovaná kočička, kůň, papoušek, králík nebo třeba úplně neobvyklý zvířecí společník. Právě o nich se budeme povídat až do jedné hodiny. Na jakého zvířecího kamaráda nikdy nezapomenete? 731 800 900, to je telefon, volejte, nebo pište na rozhlas.cz/linka, nebo na linka@rozhlas.cz.

0: Vzpomínky na naše zvířátka nás rozesmějí i po desítkách let. Jakou veselou příhodu jste prožili se zvířecím kamarádem, který vám dodnes zůstal v paměti? Na to se ptá dnešní noční linka, na to se ptá Jarka Barboříková, paní Marie, která volá ze Slovenska. Vítejte ve vysílání.
1: Ďakujem, dobrý večer, Jarusko. No, já vás chci spomínat také dva případy. My jsme jako ostali s dětmi sami, manžel od nás odišel a tak jsme mali psa jako fénku a volala se Šurda. A to bylo na Vianoce, my jsme čuli jen strašné pišťání té fénky a išli jsme ven aj s deťmi a bol tam vlčák, jako pes, veľký vlčák a on ju chcel jako pokúsať, alebo teda skrátka chcel ju teda roztrhať, lebo no, však ostane vám to poviem. No a potom teda sme ho vyhnali, odehnali sme ho, ale vedeli sme, či to je, aj teda doho tam pustil, lebo tú bránku musel niekto otvoriť. No a potom teda my sme odešli, to bolo na štedrý večer, odešli sme na polnočnú a ten pes ako už bol preč a ona tam sedela hore, my máme tak schody a ona tam na tých schodoch hore sedela a my keď sme došli z tej polnočnej, ešte sme išli, lebo u nás sa chodí ešte potom z polnočnej na cintorín, tak sme išli ešte na cintorín a teda došli sme domu. A naraz, jak sme došli, tak ona ležala hore na tých schodoch a ona vám bola tak dotrhaná. On ten pán, co bol s ňou na prechádzke, on tú bránku znova otvoril a on tého psa nauškal na ňu. A on nám ju tak roztrhal, že my keď sme došli, ona už bola ako mŕtva. A no, aj deti plakali, aj teda ja, lebo ju mali strašne rádi a bolo nám ju veľce ľúto, že musela mať ťažku ze schodu normálne a ze schodu krv tekla, čo bola tak doschovaná. No a tak potom sme si jako zaobstarali novú penku, tá bola čierna, ale tá zase tam robila problémy také, že ona keď neznášala, keď sme mali jako sliepku a kurence, tak ona tí kurence podávila. No a to som teda akože neznášala, ale potom sme si to tak zariadili, že teda ona behala po dvore, ale my sme si dali spraviť ohradu, nám spravili a to boli ohradené tí kurence aj tú kvočku, tak tí boli ako zvlášť a ona sa po ne nedostala. No a potom som dostala kačice, to boli, neviem, či ich poznáte, to boli čínske kačeny a oni si ako naniesli vajca, to tak ako potajme, to seba ani nevedela a potom len vyvedli kačata a naraz ja som teda mala dve kačeny a ešte tá, čo mi ich ako tie kačeny dala, tak ešte mi požičala aj kácera a teda som mala aj toho kácera, aj tých kačeny a zrazu kačeny zmizli. Nebolo ich, hľadali sme ich, neboli, tak sme si mysleli, k nám chodila sem, tak my máme, za nama je hora a z tej hory chodili líšky a tak sme si mysleli, že nám tí kacerní zobrali líšky. Ale naraz jedného dňa ja som zabitala dvor a zrazu vidím, išla jedna kacena popredu, 30 kacenec viedla a pozadu išla ako druhá. Oni obidve tí kačeny vysedeli tí kačence, ale na ulici ich vysedeli. Tam je taký strop bol a ten strop bol výšejky od zeme. Oni pod tým stropem sedeli obidve a tí kačeny nám jako vysedeli. A ja som to tak nejako zanedbala, že zkrátka to ma tak prekvapilo, tak tých kačení sem nedala do tej ohrady, nechala sem ich a vyšla sem do obchodu. Ale jsem dostal z obchodu tých 30 kacen bolo podávených. Ona ich, tá Fenka ich jako podávila. Mňa to tak rozčúlilo, že tam bola metla a ja som ju z tú metlu zbila. Jako za to, že ich podávila. A ona vám, predstavte si, že bola taká, keď vám došli deti ze školy, to už potom, ako došli deti hned ze školy, jak sa to stalo, jak som ju to zbila, tak ona vám, za nami bol, ako jak vám hovorím, ten les a bol tam potok, tam je. No a ona vám normálne letela, preskočila bránku a ona vám letela tak jak do toho lesa. A decka utekali za ňu, no a ona vbehla do tej vody, jako preplávala ju, to, ten potok preplávala a utekala tak, jak do toho lesa. A viac si nebolo. My sme ju v tom lese aj hledali. Kričali sme po nej. Ona sa volala Perla. A kričali sme Perla, nikde sme ju nemohli. Vôbec sa akože ani nás ako nepočúvala. No. A potom to bolo, ja ani nevím za koľko, to už bolo za dlho. Ja som, tam sme mali ako normálne bránku, ako ze zahrady a potom sme mali ešte rolu. A ja som na tej role okopávala. A zrazu vidím, že ide Perla, ale za sebou vede 4 mláďatá. Predstavte si, že ona sa nám došla pochváliť, že má jako štence, malé štence se také jako, ale tady ona, no, sa ty štence by sa jí boli asi potopili, keby bola, lebo to bolo jako malé. Ne? Tak nevím, kde teda prešla a došla sa nám pochváliť, oblizovala nás aj tí deti, aj mňa, ja som ju hladila. Do ohrozbe ste si aj tí všetá sme ako hladili, ja sme sa s ním hráli, lebo ja som potom ešte aj deti zavolala. No a predstavte si, že ona normálne, my už keď sme sa tak ako nahráli s ním a už ju hladili a boskávali sme ju a teda strašne sa my sme si mysleli, že ona už aj ostane u nás, lenže ona ne. Ona sa zebrala, potom aj s tými sencami a odešla preč. My sme išli za ňu. My sme ju prosili, aby sa vrátila, aby teda zostala u nás a tak, ale ne, odišla preč, ani nevíme, kde išla, lebo museli by sme ísť za ňu a ani nevíme, kde išla, ani u koho, aj sme potom tam išli, čo tam sú domy, aj sme sa tam pýtali, aj čo, nikto o ní nic nevedel, ani takého psa nevidel a normálne potom už si ako nebola ani víc nedošla.
0: To je příběh, ale na 8 minut, Mário, mě to moc mrzí, musíme se rozloučit, já jsem si samozřejmě ale chtěla jako doposlechnout, jak to dopadlo.
1: Tak, no tak to dopadlo, že ona se jí už nebylo, ano, ona už odešla a už s náma nestěla nic. Ona byla už na mě tak nastvaná, že ona došla ukázat si šerce.
0: Ano, ale to je krásné. Já jsem chtěla říct takové štěstí v neštěstí, že vlastně jste ještě poznali
1: rodinku. No já už nemám k tému, co dodat, lebo to už tím jakože skončilo.
0: Ano. Tak děkujeme, Mário, opatrujte se, zavolejte zase příště, až budete mít co říct.
1: No, dopatrujte
0: se, naslyšenou.
1: Já jsem vám to chtěla povedat tak, že teda to jsem v životě neskusila ani dotedy, ani odtedy. Uh-huh. Aby se dosel pes pochválit, teda Fejnka pochválit se svojíma.
0: Ano. Děkuju za oba příběhy. Někdy nám zvíře dělá společnost v těch nejkrásnějších chvílích, jindy je s námi právě tehdy, když je nám těžko. Který zvířecí kamarád vás provázel důležitým obdobím vašeho života? O tom si dnes povídáme v Noční lince. Volejte, tady máte číslo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

to začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál, co pod ní.

nejsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl,

0: Snad každý, kdo někdy miloval nějaké zvíře, ví, že po něm nezůstane jenom prázdný pelíšek nebo miska. Dnes v Noční lince otevíráme vaše vzpomínky na zvířecí kamarády, kteří vám navždy zůstali v srdci. Je s námi paní Magdalenka z Hradce Králové. Krásnou noc.
1: Ano. Já zdravím všechny posluchače. Je to takové téma, které mě hrozně bolí. Já jsem před 16 lety, bylo to dva dny před Štědrým dnem, někdo zazvonil. Já jsem otevřela a byla tam krabice s překrásným štěňátkem. Byl to kříženec bernského, salašnického a bígla. Prťousek, který se mě vešel do dvou dlaní. Prožila jsem si v krásných necelých 15 let, mezi tím dostala asi v 11 letech rakovinu, tomu nádor mu vyoperoval tady skvělý veterinář, pan doktor Ecker, takže další asi 3 roky jsem s ním prožívala krásné chvíle. Byl to můj parťák, všude jsme spolu jezdili, byli, i dokonce jsme spolu spali a když jsem řekla, jedeme pryč, jezdívali jsme do lesa na procházky, tak skočil do auta. Já než jsem oběhla auto, už byl na sedačce řidiče. Tak jsme se vždycky prali o místo, kdo bude řídit v uvozovkách. Aha. Když jsme někde zastavili, tak ho obdivovali. Tady, když jsme někoho potkali, komu se líbil, tak se jim líbilo zabarvení, on byl na to pyšný. A teď právě prožívám třetí rok, kdy jsem o něj přišla, tak tady celý večer probrečím, protože už takového skvělého parťáka ani v člověku bych nenašla.
0: Magdalenko, to jsou určitě těžké chvilky a někdy jsou ty vzpomínky náročné a bolestivé, ale jak to vidíte s tou možností? Jste otevřená tomu, že byste se pořídila ještě dalšího parťáka?
1: Ne, já už jsem v tom věku. Mě po covidu, sice ještě se mnou prožil nějakou dobu po covidovou, a když jsem začala po covidu marodit se srdíčkem a plíce, prostě mám následky teda hrozný, tak právě mě odešel, museli jsme ho nechat utratit. On se chudáček už ani nepostavil na nohy a bylo by zbytečný, abych

0: ponechala takhle trápit. I když furt jsem jako si říkala, zkusím to, koupím léky, všechno možný, ale jo, vidět, že to den o den nebylo čím dál horší a horší. Já jsem se ani s ním nevyspala, protože jsem ho celý, ale to jako prostě neberu, že by toho litovala. Prostě jsem ho chtěla prostě si uchránit pro sebe, ale ono už to opravdu nešlo. A já už jako těma nemocem mám obavy, kdyby šla do nemocnice. On se mnou prožil jednu nemocnici, když jsem si zlomila kotník, byl u kamarádky a on v té době, protože bydlela tady kousek ode mě, tak on ji zdál, když ji viděl, tak jsem musela pustit z vodítka a on za ní běžel. A já pak, když jsem už byla na operaci se srdcem, tak prostě jsem podepsala revers. Mně se tak hrozně stejskalo, že byla ta léčba v nemocnici úplně zbytečná. Oni ze všeho vyléčili. A teď si řídí pejska. Já nemůžu chodit ani prostě do útulku, aby si tam pejska půjčila, protože v tu ránu by byl můj. A ono to už nejde. No. Takže sousedka má pejska, takže s tím se pomuchlinkuju, s tím chodím sem tam na procházky, ale je to hrozně těžký. Proto vaši dva moderátoři, co vím, tak pan Macon i pan Kapitánčík mají taky psy a taky se zmínili už, že kdyby tohle to až nastane, že to bude taky pro ně hrozný. Takže já jim držím pěsti i na nohou, aby tohle takováhle bolest nikdy u nich nenastala, aby si co nejděl užívali svých psů. A vůbec všichni prostě, a paní, jak říkala přede mnou, že namlátila koštětem psa, to bych já nikdy nedovolila. Prostě ona zavinila to, že si neuchránila ty káčata, tak proč by z toho psa měla mlátit?
1: Paní Magdalenko, já jsem ráda, že myslíte i na ostatní, že našim kolegům přejete, aby je ta situace s loučením potkala co nejpozději, tak to je od vás hezké.
0: Protože ty řeči je poznat, jak si taky svý milujou, takže proto to říkám.
1: Ať se vám daří, přejeme klidnou noc, krásný večer, ať se uslyšíme zase příště při tématu, které vás tolik nerozpoltí, protože věřím, že některé vzpomínky můžou být náročné a bolestivé.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Možná jste spolu vyrůstali, jezdili na výlety, chodili do lesa. Každý zvířecí kamarád má svoje zvláštnosti, zvyky, drobné rituály, které si pamatujeme ještě dlouho. Co bylo typické právě pro toho vašeho zvířecího parťáka? Na to se ptá dnešní noční linka Českého rozhlasu a toho svého kamaráda, nevím jestli čtyřnohého, nám teď představí paní Boženka, která volá ze Zásmuk. I vám přejeme krásnou noc.
1: Dobrý večer vám i všem posluchačům. Já jsem 12 let měla vodícího pejska a na to se nedá zapomenout. Protože to vlastně 12 let byly moje oči, ta mě všude dovedla a prostě jsem měla obohacených 12 let.
0: No, to je úplně jiný rozměr vztahu mezi člověkem a psem. 12 let byl nejenom kamarádem, ale, jak říkáte, vašima očima.
1: Ano.
0: To jste mu musela hodně důvěřovat v každodenním životě.
1: No, půl roku nám to trvalo, než jsme se secvičili, ale pak opravdu jsem se na ní mohla spolehnout. Za těch 12 let mě nesklamala. Vždycky mě všude dobře dovedla a žádný karambol jsme neměli.
0: A jak to teda vlastně v praxi fungovalo? Vy jste se spolu museli, vy jste říkala, zžívat půl roku. Jak si představit, že vlastně víte, co on říká a on vlastně musí se navnímat na vás?
1: Já jsem byla týden v Jinonicích v Praze, v tom středisku, a tam jsem prostě celý týden si ona zvykala na mě, já na ní, že jo, abych prostě jsme se naučili spolu tak nějak si zvyknuli jeden na druhýho. No a potom mě ji přivezli sem ke mně, zase ta cvičitelka, co ji cvičila, tak jeden den tady se mnou chodila po městě, kam jsem potřebovala jako ty trasy naučit. A to dovedla mě všude, ale opravdu to trvalo aspoň půl roku, než se mi opravdu důvěřovala, abych pak už jsme chodili úplně, a to jí stačilo říct, jdeme pro chleba, a ona už věděla, že jdeme do krámu, jdu do lékárny, k doktorovi, jdeme k holiči, jdeme na hřbitov. To prostě už ona si pak pamatovala a všude mě dovedla.
0: Takže ona si zapamatovala ty vaše pravidelné trasy a místa, kam jste často chodívala?
1: Ano, ano.
0: To je neuvěřitelné.
1: To opravdu jsem se na ní mohla spolehnout a dovedla mě všude. To jsme došli i na hřbitov a říkám, musíme pro vodičku nejdřív, tak se věděla, kde točíme vodu. Došli jsme pro vodu a teď jdeme k hrobečku, tak mě dovedla tam, co jsem potřebovala. A pak ještě kamarádku a teď jdeme k jarmilce a dovedla mě zase k hrobečku k jinému. To prostě se naučila a to jí stačilo tohle říct.
0: A vy jste vlastně musela podle jeho pohybu nebo chování taky poznat, co se kolem vás děje. To bylo...
1: Jsem věděla, že jo, jsem si pamatovala, protože já jsem postupně oslepla, takže já jsem ty trasy si uměla představit.
0: Já jsem myslela spíš nějaké nebezpečí, nebo kdy člověk musí být pozorný, jako třeba na přechodu, v obchodě, kde se otevírají, zavírají sami dveře a podobně. Já teda úplně smekám na to, že jste byla tak šikovná, statečná, vlastně jste se vůbec nevzdávala těch svých každodenních činností a prostě jste se přizpůsobila tomu, jak ten život pokročil a našla jste si způsob, jak si to zjednodušit, pořídila jste si toho pejska. Ale řekněte mi, jak se řeší ty chvíle, kdy vodící pejsek odchází do důchodu? No. Byl s vámi až dokonce, já se omlouvám, jestli jste to říkala, nebo jste z toho potom musela jako vrátit?
1: Ne, 12 let jsem ji měla a to ještě ona přežila.
0: Ano, ale
1: nejvíc jak... tyhle vodící psi žijou, se dožívají. Vlastně se mi dostala dvouletou, takže ona odešla do toho psího nebe ve 14 letech a já jsem jí měla 12 let, tak odešla tady u mě.
0: U vás. Mm-hmm.
1: Jo, jako dospala. Už potom, až opravdu do posledka, až poslední týden najednou přestala žrát, tak jsme volali doktora a on prostě říkal, no to se budeme muset smířit s tím, že prostě to už u ní bude konec. A taky ho dospala, pak spala a až dospala.
0: Mm-hmm. No a no. Co další vodící pejsek? Přišla na něho řada, nebo už jste nechtěla?
1: Ne, no, za jedno mě bylo už 75 roku, když jsem o ní přišla. Je to 11 let, co ji nemám. A takovej pes, ten potřebuje nejméně 2 hodiny denně, aby byl venku. Ráno vždycky hodinu jsme chodili a na večer, anebo i přes den. A to jako už v těchto letech. Kor v zimě člověku třeba není akorát, že jo, nebo to a chodit hodinu venku to. A zase to a zajedno, já bych ji dostala jako pomůcku a když bych jí, já odešla dřív, než jí by bylo 5 let, tak by ji museli vrátit. A to prostě pro toho psa je hrozný, když by jako si měl zase někde zvykat jinde. A to já jsem jako bych, natolik mám ty zvířata ráda, že už jsem pak říkala, že zajedno už člověk,
0: rozumím.
1: Mi bylo tadyhle 75 roku, tak už jsem říkala, už to, co jsem si s ní užila, jsem si užila a už jako dalšího psa jsem nechtěla.
0: Tak děkujeme, že jste nás nechala nahlédnout nejenom do vašeho krásného 12-letého přátelství, ale také, že jste nám přiblížila, co všechno práce vodícího psa obnáší a jak důležitým pomocníkem může být. Boženko, děkujeme, opatrujte se.
1: Tak si. Dobrou noc a hodně zdravíčka vám všem.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Možná je to 10, 20 let a přesto přesně víme, jak vypadal, co měl rád. Dnešní noční linka je věnována právě zvířecím kamarádům, na které se nezapomíná. Kdo je s námi, kdo přichází na návštěvu?
1: Iveta.
0: Paní Ivetka z Olomouce. Vítejte a povídejte.
1: Já bulím, já normálně bulím, asi jsem slyšela ty příběhy, ta roztrhaná násena, nebo ta, co přivedla ukázat ještěňáka, to bylo vyloženě, tam měla vlčí pudy, jo, ta někam odešla, to by jinak neudělala toto. Já bulím, já brečím, tedy jak blázen. Takže já chci říct, já mám dneska 3 pejsky, já jsem nikdy nechtěla černýho psa, nikdy, jo. Já mám teďka 3 černy tady, frajery, se mnou tady stinkají. Začalo to tím, že já jsem se cítila strašně v manželství opuštěná, jako sama. Uh-huh. Mě bylo 28, tak jsem si pořídila prvního pejska, to byla Fenečka, z Určic, u Prostějova, Darka se jmenovala, skotská kolie. Nádherná, ale víte, co ta dělala? Ta měla moresy. Ona, my jsme šli a najednou ona se položila uprostřed chodníku a ležela. Já říkám, co blbneš, tady nemůžeš ležet. Co blbneš, vstaň. No ona toto dělala. My jsme pak jeli k moři s manželem s dětskama. Já jsem mu nechala hlídat mamince a pak jsem volala, mám něco Darka, jak to zvládají, a mama prý. Ona je strašná, ona si lehne uprostřed chodníka a nechce jít dom. Tak nechtěla jít dom, ona se normálně rozvalila na chodníku, jo, na šířku chodníku a ležela. To bylo blázen, ale já jsem mu milovala. Nakonec teda umřela, jsem mu pochovala na zahradě a ještě jak jsem ji uměla, tak jsem chodila k hradisku, tam měli moji tchání zahradu. Tak jsme chodili k tomu hradisku v Olomouci na zahrádku a teďka tam v jedné zahradě, tam v jednom baráčku měli taky kolí, jo, chlapečka malýho, jo, Darka měla asi rok. Takový krásný, taky žlutý, ona byla žlutá, žlutobílá. A taky krásný, jo, takovej skotský ovčáček, krásný, takový baculatej. Ježíš, mě se tak líbil, já jsem si ho koupila nakonec. Takže ona měla rok, teď přibyl ten, on se jmenoval Alex, Alex, tak jsem mu říkala Alexku, takže Darka a Alex, takže nakonec jak vyrostl, nádherný dvě žlutý kolí, já jsem s nima chodila po Olomouci, lidi už mě znali, vždycky říkali ta paní s těma dvěma krásnýma kolíma, nakonec teda jak umřela, jsem si je pochovala na zahradě, oba. Já jsem normálně kopala hrob, normálně. Sama jsem kopala hrob, já jsem byla spocená jak blázen, zem tvrdá, já jsem si je pochovala. No a co chci říct, ještě jak jsem byla holčička, mě bylo tak 8, to už jsem ale říkala jednou do dnešní linky. Mně se chytl takový pejsek, on vypadal takový fox terrier jako Dášenka od toho Karla Čapka, jo, ta Dášenka, čili živočiněte. Tak on se mě chytl, ten pejsek na volno normálně šel se mnou. Já jsem byla malý děcko a šel se mnou dom. To jsem jednou říkala. A my jsme přišli domů, já jsem si ho tak chtěla nechat, jo, jako děvče. Já říkám, tati, já tady mám pejska, jo. A tata říkal, no to teda ne. Tady pes prostě nebude. Já jsem brečela. Já říkám, já bych ho tak chtěla. Ne, tady pes nebude. My jsme měli být 2+1. Byl tam teda veranda, balkon jsme měli hezký. Říkám, tatínku, já bych ho tak chtěla. Ne, tady pes nebude. Tak já jsem ho vzala, říkám, pojď, tady nemůžeš být. Já jsem brečela jak blázen. Tak jsem ho vyvedla ven. On neměl obojek nic, ale byl strašně hodnej. Takový bílej, takový ten fox terrier. Já jsem ho tak chtěla, já jsem ho nemohla mít. No a pak jsem si teda splnila sen, že ve 28, mě bylo 28, manžel furt podnikal, že nebyl furt doma, tak já jsem se cítila jako já sama, tak jsem si pořídila tu Darku, tu kolii, pak toho Alexka, tak tam mě oba umřeli a ještě chci říct, já jsem pracovala ve školce s dětičkama a my jsme jednou šli na procházku a teď ta jedna holčička, ta Pavlínka říká, my máme štěňátka, nám se narodili štěňátka. A já říkám, jo. A teď jsme šli kolem té její zahrady a oni tam měli nějakou díru nebo co. A Pavlinka říká, no, my máme štěňátka. A teď jedno vyběhlo, jo. A takový malý bílý, malinký, úplně malinký, 20 cm. A říkám, Pavli, dívej, Ježišmarja, tady vyběhl ten váš pejsek asi jeden. A jenom jeden, jo, tam bylo 5 štěňátek a jenom jedno vyběhlo. A on za náma valil, já jsem ho vzala do náruče a říkám, Pavli, ho tam musím dát zpátky. Tak jsem ho tam snažila se dát zpátky na tu zahrádku, jo. A teď jdeme a on zás za náma. Říkám, Pavli, co budem dělat? Tak já jsem ho musela normálně mít náručit do té školky těma dětskama. Teď byl oběd, jo. Já jsem ho tam zavřela v kumbále, tak je malinký byl. Já říkám, Pavli, co budu dělat? No, naši jsou v práči, nebo co? Já jsem mu dala můj oběd, co byly tenkrát těstoviny, hovězí maso, šťáva. Tento zblajzl, teď tam byl v tom kumbále a teď pištěl, jo, furt pištěl. Říkám, Ježišmarja, co já budu dělat? Pes ve školce, jo. Tak já jsem si ho vzala do náruče, takyho malinkýho. Teď on hned usnul, jak se nabaštil. Teď jsem děti musela, že? Po obědě se museli umýt, že?
0: Tatko, já se vám omlouvám, ale musíme přejít k té pointě.
1: Ano, tak konec. Tak to štěňátko nakonec jsem si nechala, nakonec. Jsem si odvezla dom, žil jsem na 14,5 let, měl nakonec epilepsii, ale to byl takovej pes výborný, já jsem mu říkala prcek.
0: Tak děkuju, vyprávíte krásně, poutavě, mám pocit, že byste to mohla dopovídat až do té jedné hodiny, do konce dnešní noční linky, ale to bohužel nejde, ještě bychom měli dát prostor jednomu posluchači. Takže děkuju, že voláte, že posloucháte, poslouchejte dál, ano?
1: Že by musela do útulku, tak ho mám doma.
0: Tak, Ivetko, to byla tečka.
1: Tak, krásnou noc, všechny zdravím.

0: Paní Emma je s námi. Zdravíme vás, směr Javorník u Jeseníku.
1: Ano,
0: jak se máte,
1: tak.
0: Jakou máte noc, co máte k tématu?
1: No, vaše téma dneska úplně úžasné, protože já jsem před 12 rokama, skoro před 13, našla Mikulovici v lese krabici, kde bylo 12 štěňátek.
0: Aha.
1: A podle výzáže to byl jeseník, ten jezečí hnězdin střiknutý. A jedno štěňátko bylo takové krásné zlaté mezi nima. Zavolala jsem do Jeseníku Martiny Harbichové, která má na starosti to lové pejsky, tak si je odvezla ty štěňátka. A jsem říkala, Marto, jestli přežije to zlaté, tak ho chci. Za 14 dní mi volala, že mi veze domů děcko. Tak mi dovezla Dianku, dali jsme jméno Dianka. Je fakt opravdu je jako zlaťoučka krásná. Už ji máme 12 let, odchovali jsme ji na flašce. Je to náš domácí miláček. Spí se mu samozřejmě posteli, to je jasný. Má své místo a jako nemůžu si představit, že bychom ji neměli. Když jedu nakoupit do obchodu, tak první co, tak beru Diance, sladkosti, no, psí blbosti, takové ty tam sladkosti, plus její granulky. A pak co mi zbydou penízky, nakoupím rodině. A to je zrovna, pardon, já jsem trošku nemocná, zrovna takom přišla ke mně, tak uhladím, je úplně úžasná, skvělá. Měli jsme jí 5 štěňátek, 3 byly poni zlatí kluci a holky byly černošedé, jako jezevčici. Jste tam, jo? Slyším vás dobře.
0: No.
1: Teď Dianka leží u mě, olizuje mě, protože že o ní mluvím, o princezně.
0: Vy jste teda začala tím, že jste našla v lese v krabici, kde bylo 12 štěňátek.
1: No.
0: Jak se to může stát? Vypátrala jste někdy potom? Přiznal se někdy?
1: Ne, víte co,
0: kdo to
1: já
0: udělal?
1: Jako nevím, jak to mám říct, ale my bydlíme v Javorníku a tady kolem nás bydlijou Romové, řeknu to slušně. A když vyjdeme ven, tak děcka se s ním můžou dělat, co chcou hladit, ona si lehnaně už krábou mazli. Ale objeví se Rom a s ním vyroste tygr. Nekouše, jenom štěká a běhá kolem něho. Já osobně si myslím, že se narodila v takové komunitě a oni ty štěňata prostě vyhodili do lesa.
0: Tak je to vaše dedukce,
1: to teda osobně myslím, jako nemůžu to dokázat.
0: Bylo, no. Ale tak,
1: protože na nikoho nereaguje, jo. Mm-hmm. Opravdu, já chodím s ní bez vodítka, bez náhubku, protože já jí řeknu, Dianko, stůj, projede auto, jdeme přes přechod, tak jsem si ho naučila od malička. Když jdu do obchodu, sedí přes obchodem, nebo leží a čeká, až já nakoupím a jdeme domů. Ale jak ho vidí tady toho člověka, ve velké, ne v malé podobě, ale ve velké, tak s ním vyroste tygr prostě.
0: Paní
1: Takže
0: Emo.
1: Já si myslím, že asi byla, nebo narodila se v takové, a oni to hodili do lesa, však se o to někdo postará, nebo to zdechne. A všichni štěňata přežili a když měla Dianka, bohužel štěňata manželina uhlídala, když se hrála a měla to se štěkem, dlouho se s tím, tak jedno štěně máme ve Štětině, v Polsku, a dvě máme v Anglii a zbytek je tady v okolí, tak vidím, jak vyrůstají. A z Polska a z Anglie mi posílají fotky, jak roste štěňátko a to. Takže
0: dobře.
1: Jsme dali ze zvědí rukou.
0: Paní Emo, děkujeme. To byl krásný, nadějný příběh na samotný závěr noční linky. Jste hodná, že jste se ozvala. Poslouchejte dál. Teď už ne příběhy ostatních, další program Českého rozhlasu a noční linku zase ve 23.
1: Vás a všichni moderátory a posluchače, protože jste úplně úžasné rádio. A když přijdu večer z práce, tak chodím z prchu, lehnu si, pustím vaše rádio a poslouchám.
0: To jsme rádi. Teď se ale musíme rozloučit, protože už za malý okamžik si budeme přepojovat ze Zlína do pražského studia. Ano, noční linka je u konce. Vzpomínali jsme na zvířecí generací kamarádek, kteří prošli našimi životy a zanechali v nich stopu. Vzpomínali jsme na pejsky, kočičky, další věrné společníky, se kterými jste prožili veselé i dojemné chvíle. No, tak děkuju za telefonáty, příběhy, vzpomínky a pokud máte svého zvířecího kamaráda právě teď někde vedle sebe, tak ho za nás třeba pohlaďte. Ze zlínského studia se loučí Jarka Barboříková. Krásnou noc, krásný den a příště naslyšenou.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Začíná další díl plný českého humoru. Televizní, rozhlasové i filmové archivy jsou plné hvězd, které dokážou bavit. Proto i dnes z těchto tajemných místností a šuplíků vytáhneme přímo poklady naší národní zábavy. A budeme se celou hodinu bavit jen s jednou osobností. Až k vašim uším jí donese Patrik Rozehnal. Řeč bude o dámě, která se narodila 21. září roku 1946 v Chebu. A my dnes oslavíme to její herectví.
2: Ale já nemám svátek.
1: To nevadí, to se musí slavit jenom na svátek? Je to jenom tak?
2: Opravdu?
1: Jo, a tady jsem vám přinesl kytku na uvítanou.
2: Opravdu?
1: Tak snad vás to nevyvedlo z míry. Oni mi v produkci říkali, že vám to udělá radost.
2: Ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
1: Jo, tak může začít díl s podtitulem Daniela Kolářová.
3: Tak co tu děláte?
1: Já? No já to moderuju. Tak co si pustíme?
3: Nechte se překvapit, ahoj.
1: Zase na to budu sám. Ahoj.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Návraty.
1: To naše dnešní povídání o Daniele Kolářové začneme povídáním o rodičích. Danielin tatínek Václav Kolář byl zaměstnán jako bankovní úředník. Maminka Věra za Svobodna Volková pracovala v různých profesích, těch administrativních, a její otec byl armádním důstojníkem. Po vzniku Československa působil v kartografickém ústavu a podílel se na mapování Slovenska, kde se seznámil se svou budoucí ženou Marií. Po vzniku slovenského státu Volkovi odešli do Prahy a Věra, jejich dcera, po skončení druhé světové války přesídlila do západních Čech, kde přivedla na svět dceru Danielu. Samotné Karlovy Vary vnímala malá Daniela jako docela atraktivní místo, hlavně kvůli jejich lázeňskému centru. V první polovině 50. let nastoupila v Karlových Varech do první třídy. Tehdy v zemi panoval tvrdý stalinismus a i děti školou povinné tušily, že to, co slýchají ve škole a od svých učitelů, nemusí být vždycky tak docela pravda. Možná takovým únikem od těchto starostí bylo i chození do klavíru, jak se říká.
2: Tak já jsem taky chodila na klavír v Karlových Varech na Zámecký vrch do hudebky a vyfasovala jsem paní profesorku Lukášovou a ona mě nesnášela.
3: A vždycky, to je hezký přístup.
2: No, moc hezký, já jsem se tam bála chodit a vždycky tam přišla zoufalá na tu hodinu, začala jsem teda něco zoufale hrát a ona mě mlátila pravítkem přes ruce, že mám špatně položený.
3: Ano, zhora.
4: Držení prstů.
2: Ano, ano. Takže já jsem prostě to nenáviděla skutečně. Nebavilo mě to a pak jsem to teda nějak ukončila, jo. Ale dokonce tak blbě, že to se teda přiznám, to na sebe prásknu.
3: Jste jí zabila?
2: Ne, ne. No, samozřejmě, že jsem o tom uvažovala. Ale bylo vysvědčení a já jsem dostala nedostatečná. A jak jsem byla pitomá, bylo mi asi 8 let, tak jsem vzala gumu a to nesem vygumovala. Na tom vysvědčení byla díra, no a byl průšvih doma, že jo, samozřejmě. No ale skončila jsem to, protože no, nikdo mi to nechtěl věřit, že mě tloukla prostě přes ty prsty.
1: Naštěstí se z Daniele Kolářové stala herečka. A tak si připomeňme třeba jednu z rolí, kterou natočila v roce 1976 s Františkem Filipem. Byla to televizní inscenace Podnájemníci. První část volné trilogie o trampotách dvou osiřelých sourozenců, 13-leté Alenky, kterou hrála Ivana Andrlová, a 23-letého Zbyňka, stvárněného Jaromírem Hanslíkem. Sourozenci jsou ve zvláštní situaci. Musí si tak trochu navzájem nahradit rodiče. Bratr by se rád oženil, ale brání mu ohled na sestru, která na něm lepí a žárlí na všechno kolem něho. Přivádí tedy do bytu svou dívku, Kateřinu, Danielu Kolářovou, kterou má rád, ale představuje ji jako podnájemnici.
5: Děkujeme, že jste nám tak pomohli.
6: No víš, Alenko, ona slečna Břízová, víš? Tady s náma opravdu bude bydlet. Ona hledala podnájem, je z venkova, tady v Praze studuje.
5: No. Ale ženit se nebudeš.
6: No to víš, že ne. My se spolu vlastně neznáme.
5: Kolik dáte?
6: 200.
5: A máte doma slepice? Po vajíčkách se stejně tloustne. Tak pojďte, já vám ten pokoj ukážu, abyste nekupovala zajíce v pytli.
7: To vůbec nemusíte, váš pan bratr mi to všechno vylíčil. Já jsem se chtěla zeptat, opravdu vám to nebude vadit, když tady s váma budu bydlet?
5: To víte, že ne. Kdybychom měli ještě jeden pokoj, tak bychom ho taky pronajali. Tam se totiž každá koruna hodí.
1: Ale zpátky do skutečného světa Daniely Kolářové. Kolem roku 1950 se maminka Věra přestěhovala do Karlových Varů, kde později získala i místo mzdové účetní v ekonomickém oddělení tamního divadla. Na začátku ale malá Daniela uvažovala dokonce o sportovní kariéře.
2: Ne, to byla úvaha, o tom jsem uvažovala, protože jsem tak jako v Karlových Varech jako holka docela sportovala, tak jsem o tom uvažovala, až potom na střední škole jsem se definitivně rozhodla, že to bude, že se pokusím dělat zkoušky na divadelní fakultu.
3: Je takhle. No, vy jste se narodila v Chebu, jak jsem se dočet, a strávila jste mládí v Karlových Varech, takže tady vlastně západočeský region.
2: Ano.
3: je vám docela blíz. A co jako rozhodla, že jste šla na to divadlo?
2: No, jednak moje maminka nějakou dobu pracovala v Karlovarském divadle v účtárně, udělala mzdovou účetní.
3: A jste mohla vidět, jaký jsou za to malý peníze.
2: Ano, ano. No, to byl právě pak ten problém, protože maminka mě půjčila do pár pohádek divadelních a tam jsem si teda přičichla ze zadu k divadlu, to bylo fascinující, protože třeba rekvizitárna, to je pro děti ráj.
3: No je.
2: To víme všichni, to umělý ovoce a husy na tácku a tyhle ty věci. No ale pak vlastně na střední škole hlavně jsme měli s panem profesorem Bartuňkem, to byl češtinář. Nejdřív založil, se to jmenovalo Šticháček, takový amatérský studentský divadlo malých forem, jak byla tehdy vlastně, to vznikalo. A pak jsme se jmenovali Kapsa. No a to jsme s tím pak i různě jezdili. No a to byla taková bezvadná parta lidí a tam jsem se definitivně rozhodla pro to divadlo.
1: Díky tomu se mohla potkat s celou řadou skvělých herců. Třeba i s Václavem Postráneckým a Josefem Vinklářem. V komedii nazvané Štafle, natočené Viktorem Dusilem podle vlastního scénáře. Je to komedie o tom, co mohou způsobit spříčené štafle v domácnosti, tedy pokud se chystáte na večírek ke známým a ti pak čekají a neví, co se stalo. A tak tam probíhá komunikace a čekání, jestli se pustit nebo nepustit do připraveného občerstvení.
0: Ještě nejsme všichni.
4: Ale je 8 pryč.
0: To kdyby byla půlnoc, Marto, bude se čekat. Já jsem neuvěřitelně vytrvalej. Neexistuje, abych zahájil oslavu bez člověka, který při mě stál v nejtěžších chvílích bytový krize.
4: Jak?
0: Podívej, před mnohými a mnohými lety jsme spolu s ním a tady s Arturem obývali takzvaný vertikální byt.
4: Co, počkej, vy jste měli byt?
0: Vertikální.
4: Co to bylo?
0: Zrušená trafika, 2x2 metry, bez příslušenství.
4: Počkej, jak jste spali?
0: Vertikálně. Moment. Já dole na posteli, Artur na skříni a Emil v síti u stropu. Vzal to na sebe dobrovolně, protože věděl, že nesnáším výšky.
8: Ovšem, ty jsi mu tam dal zase zavést telefonní přípojku.
0: No, Arturku přece nemohl sjíždět pokaždé pod mou postel k telefonu.
8: No.
0: Byl bych pro ně udělal všecko. Vždycky jsem v něm ctil hlavu našeho kolektivu.
4: Vy jste asi byli parta za všechny drobnice.
0: No, jeden za tři a tři za jednoho.
8: Necháš to?
0: To je jenom okurčička.
8: Ne. Některý vůně jsou silnější než já.
0: Arturku, ovládej se, prosím tě. Tahle ta mísa tady bude na Emila čekat, kdyby měla čekat až do rána.
1: Zkušenost s amatérským divadlem přiměla Danielu Kolářovou přihlásit se k přijímacím zkouškám na divadelní fakultu. Přijímačky absolvovala se spolužačkou a kamarádkou Radkou Fiedlerovou a uspěly obě.
3: Kdo s váma chodil? To bylo nějaký 60. léta, že asi?
2: To bylo 64 až 68.
3: A, tak to byl hezký rok.
2: Ano, to byl ten 68, byl zejména teda.
3: To bylo krásný,
2: ten se povedl, ano, v létě. Ale tak tam byl Petr Svojtka, Ivan Vyskočil, Jirka Ornest, to byl později můj muž.
3: Ano, ano.
2: A ještě další kluci, který ale potom vlastně nějak divadlo nedělali, jo. Vrhli se na jiný profese a tak, ale Jarinka Pokorná, Radka Fiedlerová.
3: No.
2: Takže jsme... A Monika Švábová.
3: Jo, Monika Švábová.
2: Moje spolužačka.
3: Vy jste poměrně hned po škole asi... Vy jste zůstala v Praze, ne? V angažmá jste šla?
2: Ano, já jsem měla nabídku do Českých Budějovic, ale potom jsem ve 4. ročníku na DAMU dostala nabídku na hostování v Libeňském divadle, tehdy S.K. Neumanna, dneska pod Palmovkou. V Bouři, v Shakespeareově Bouři, a po premiéře ten večer mi pan ředitel Strejček donesl do šatny moji první smlouvu profesionální. Nástupní plat 800 korun.
9: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
10: Hele, Mařenka Popincová.

střech, ten žebřík je jeho a střechy jsou všech. A kde který kluk řekne, ach je mine, on může být špinavý.

0: Jak šel život s Danielou Kolářovou? To zjišťujeme dnes a s úsměvem v našem pořadu na vlnách Českého rozhlasu.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Před kamerou debutovala ve 20 letech televizním snímkem Konec velké epochy. To se psala rok 1967. A před filmovou kamerou pak o rok později filmovým zpracováním Párelova románu Soukromá vichřice, kde stvárnila jednu z hlavních postav Bohunky Augustové. V roce 1968 se objevila ve čtvrtém díle televizního seriálu Sňatky z rozumu a ve stejném roce tedy úspěšně absolvovala Pražskou damu. O rok později se už poprvé před kamerou potkala s Jaromírem Hanzlíkem ve filmu Karla Steklého Slasti otce vlasti. O období dospívání a prvních bitev budoucího císaře, v té době markraběte Moravského, Karla IV.
2: Pusť mě.
3: Takhle se chová budoucí markraběnka?
2: Vrátím se.
4: Zaběte chlapy, sakra! Provodí, no, hej,
3: doma jsou stejně rádi, že se tě zbavili.
2: A nevezmu si nikoho, kdo má takovej nos.
3: Jakej nos?
2: Jako strýc Friedrich.
3: No dovol, ty mě chceš přirovnávat k tomu korutanskému opilci, víš, jaký má nos?
2: Příšernej.
3: No?
2: Jako ty.
3: Já lituji, ale budeš mít děti jenom s takovým nosem.

0: V době, kdy natáčela tento film, byla ještě členkou divadla SK Neumanna. Jak zjistil i Antonín Procházka ve svém pořadu Otázky Tondy Procházky.
1: Tam jsem byla asi 3,5 roku a potom jsem dostala nabídku na hostování v divadle na Vinohradech, protože si myslím, Jarda Hanzlík tam byl jako Benjamínek. Udělal zkoušky na divadelní fakultu, ale přemluvili pan ředitel Pavlíček, tehdy ještě ano. Přemluvil tatínka Jaromírova, aby Jaromír šel rovnou to divadlo hrát, ale neměli k němu partnerku. Tak já jsem tam hostovala v Gorkého Měšťácích a pak jsem dostala právě nabídku na angažmá na Vinohradech.
2: Ano, hrozně vám to jako sedlo, bych řekl.
1: Pravda je, že my jsme se dobře rozuměli.
2: Jo. A i tak jako v soukromí třeba?
1: Tak my jsme bydleli oba na Malé Straně. Aha. A občas jsme chodili pěšky z toho divadla a v podstatě jsme se dohadovali, když jsme spolu hráli a hádali, dohadovali, ale jako nikdy to nebylo, nebyla v tom agrese nebo zlomyslnost.
2: Šlo o věc.
1: Chtěli jsme, aby to bylo dobrý.
2: Jo. No já jsem měl Jardu Hanzlíka strašně rád jako herce. A potom Tereska Brodská, která byla někdy teďka nedávno na tomto pořadu,
1: ano.
2: No, tak mi vyprávěla, jaký on ale byl někdy usurpátor.
1: To věřím,
2: on to organizoval to asi, všem, že ano. Janě Brejchové a jí,
1: ano.
2: A že vzpomínala ty společný dovolený jako na něco hrůznýho.
1: Je to možný, já jsem jako to, v téhle podobě jsem to nezažil.
2: No, tak ještě byl asi hodně mladý, no, to je jasný.
0: Ve stejném roce, kdy přišla Daniela Kolářová na Vinohrady, se natáčel taky slavný televizní seriál Taková normální rodinka. Tedy pravda, původně to byla jen jedna inscenace, ale byla tak úspěšná, že si diváci vyžádali pokračování. V téhleté seriálové komedii zazářil mladý pár, a tedy vycházející hvězdy, Daniela Kolářová a Jaromír Hanzlík.
3: Proč má být nějaká protivná ženská na mojí svatbě?
4: No snad na naší svatbě.
3: Ale Kačenko, nás bude plná fůra, ty budeš Zdenkovi vožívat tetičku. On má jistě důvod, proč jí chce, že?
5: Prosím tě, jaký může mít důvod? Jo tak, já už vím, ona je dědičná.
6: Ne, oni zdědili tetičku.
5: Ale houby zdědili, oni si myslej, že po ní budou dědit.
7: No, fakt je, že my jsme nikdy nezvali dědiční příbuzní. Ovšem jsme nikdy nic nedědili. Taky jsme neměli pokom.

0: Teď, Péťo. Péťo.
1: Co?
0: Že jsme nikdy nic nedědili.
1: Jsme taky neměli pokoj.
2: Ne, já jako jsem spíš myslel... Zkrátka, naši chtějí, aby tam byla tetička. Já to chci taky, Kačenko, tak...
3: Ale já ji nechci, já po nikom dědit nebudu.
4: Jestli tě to uklidní, já ti dám černý na bílým, že ti nic neodkážu.
2: Ale ona to, Kačenka, tak nemyslela, viď, Kaču. Kaču, hele, napíšeme jí dopis a napíš ho sama, kvůli mně.
3: Tak dobře, ale pamatuj si, že to dělám jenom kvůli tobě.
2: Kvůli mně.
4: Tak mu tam tu tetičku napiš. No.
2: Tetička.
4: A teď už jenom vygruntujeme a hotovo.
3: No počkej, vygruntujeme, snad předtím nejdřív taky vymalujeme, ne?
4: Co vymalujeme ještě před veselkou?
3: No přece si nemyslíš, že se do téhle špíny budu vdávat.
4: Ježišmarja, teď je to tady jako z cukru.
0: Ale tě blázen, co tak jsme tady sehnali teď někde malíře?
4: Malíři se dneska vyvažujou zlatem a ještě se jim přidává magnéťák. Jako prémie.
0: Ale prosím tě, co pak magneťák, toho vem čert, ale tý práce, co pak, kdybychom to nestihli.
3: Tak, adresy už si napiš sám. Co bychom to nestihli? Podívej se, v sobotu přijde malíř a přes neděli se to krásně uklidí.
0: Se to krásně uklidí, slyšíš to? S raubířema, se želvičkama, s myšima se to uklidí a se zabijí.
5: No, já bych mohl vzít myšky a holdinky na chatu a Petra a on veme raubíře a... Mohli bychom vyjet už v pátek odpoledne.
0: Mami, prosím tě, slyšíš to? Oni si odjedou na chatu a my tady budeme dřít nábytek a té byti. Začí hříchy a trpím.
4: Uklidni se. Stejně žádnýho malíře neseženou.
3: Tak, já to věděla, že v téhle rodině se mi i ta svatba bude vyčítat. Tak podívej se, když se vdávala Pavlínka, tak to se klidně stavili nový kamna, rozumíš? A instalatér s náma jel až na radnici a nikomu to nevadilo. Závoj budu mít, tetičku budu mít a ještě se mi tady ožívá, když se chci vdát do čistýho. A to ještě budu šťastná, když mi babička neprobodne oba svědky, víš?
4: Ale neboj, ona jim nic neudělá.
6: Jana Štěpánková o tom tuhle mluvila, že vlastně se tam sešli lidé nějakým způsobem pomyšlení, pocítění určitých věcí, pojmenování, jakoby zpříznění. Což obzvlášť třeba pro mě i pro toho Jaromíra bylo veliké vyznamenání octnout se vlastně v takhle dobré společnosti. Protože samozřejmě jsme se vyptávali i pana Nového, i paní Rosůlkové a paní Šejbalové, jak to bylo vlastně s tím divadlem, jak, protože jsme byli v té době, v té první republice otevření světu, my jsme nebyli odizolovaní, tak oni vyprávěli fantastické věci, oni říkali, no tak já nevím, třeba ve Vídni nebo v Mnichově se hrála hra, kterou dramaturgie zařadila do příští sezóny a ředitel nám dal, tady vyplatil, koupili nám jízdenky, buď to do Vídně nebo do toho Mnichova a řekli, jeďte se tam podívat a za dva dny ať jste zpátky a my jsme to viděli, já nevím, význačné inscenace, já nevím, Reinhardtovi a tak dále. Takže jsme se od nich dověděli i spoustu, já nevím, věcí, jak pan Nový vyprávěl, že s čím člověk musel přijít ke společnosti divadelní, když chtěl hrát ty saloní lvy, no tak on říkal, že pracoval jako číšník, vyučil se, aby se naučil dobrému chování a vystupovat ve fraku. A tak to byly pro nás fascinující věci skutečně, protože ty lidi dokázali přesně v tom vyprávění odlišit ten pocit svobody člověka a v příslušnost té Evropě, kam jsme patřili a aniž by se o tom zmínili, tak my jsme věděli, že jsme v nesvobodě, absolutně uzavřeném prostoru, odsaď pocaď.
3: Víte, tetičko, co mi řek? Že vypadám jako od cirkusu.
7: Je to vlastní krev, ale málo platný, taky parazit.
8: Tak to se podívej, Kačenko, já mě křivdíš. Podívej se, co jsem ti přinesl, to jsem vůbec nevěděl, že se pohádám, víš?
3: Ale já nemám svátek.
8: No to jsem ti přinesl taky jenom tak?
3: Jenom tak? Malinko!
9: Kačenko, nevelké dítě, to je umoj.
8: Co je, co se stalo?
3: Řekni radši, co si proved, kytku jen tak. Slyšíš to,
7: Slyším. Pro Krista pána.
9: On má nějakou ženskou, to je den. Co se teda
10: já nemám žádnou...
7: Hele, to nemá cenu zapírat, Zdenku.
9: Pustinku, ona ta Dudíková měla přece jenom pravdu. Meč!
3: Co pak normální mužskej kupuje vlastní ženě kytku jen tak, pro nic za nic? To přinese jenom, když má špatný svědomí. Kačku, pojď, že moje ubohy.
9: Maminko!
8: Hecky, mějte rozum. On vážně za nic nemůže.
7: Brána k bráně sedá.
8: On vážně o nic neudělal. My jsme ho tady s tatínkem navedli. Víte,
11: přesně tak to bylo.
0: Jak to navedli?
8: Hele, akorát tamhle jsme seděli, když vybuchla ta babičina časovaná puma. Co jsem ti říkal, vždycky je nejlepší říct pravdu.
7: Jaká puma?
4: Časovaná. No to je pravda. Já ji načasovala, akorát když měl Honziček dostat pít.
3: Opravdu? Opravdu? Ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli, vy.
2: Už bych ti kupoval kytku, jít nemáš svátek žádnej.
7: Jo, to je pravda. Kačenky je až v listopádu.
0: Teda, vy jste nám dali.
3: No. Tak já už se nezlobím.
4: No tak vidíte, tetičko, že jsou výjimky. Kde pak náš Zdeneček? Jsou mladí, tak oddělají legraci, no.
7: Pojď, ty bys mohl mít rozum.
8: To už to nikdo neudělá.
0: Dej mi tu kytku, ať nezvadne, to by byla škoda.

0: Český rozhlas Ostrava. Rádio vašeho kraje.
1: Kdo chce lásku prožít, musí do ní vložit mužné srdce hrdiny.
2: Mně však láska velí vložit rozum celý.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Ano, ve své době byl pár Jaromír Hanzlík a Daniela Kolářová, tedy herecký pár, velkými hvězdami. Proto si zahráli i ve slavném muzikálu Noc na Karlštejně.
2: Alenko, prosím tě, víš přece, jak tě miluju. Aspoň jedno políbení.
3: Tak si pro něj pojď.
2: Tak alespoň o krůček se přibliž. Odvážím se taky o jeden. Dál už nemohu.
3: Jeden krok obětuji.
2: Krok tvé nožky není v žádném poměru s mým. Když já udělám jeden, tak ty musíš udělat nejmín dva. Zaplať pámu, že jsi dostala rozum.
3: Já se jenom ukážu strýčkovi panu Purkrabí, mu ten to pochopí a dosvědčí tatínkovi. Je, strýček.
2: Aleno.
3: Strýček.
2: Měj rozum.
3: Pane Purkrabí, podívejte se na mě.
4: Já mám spoustu jiných věcí, na které bych se měl podívat. A proč bych se měl na ně dělat zrovna teď, když není vidět? Podívám se na ně zítra.
3: Pane Purkrabí, já nejsem panoš.
2: Pane Purkrabí, ten chlapec opravdu neví, co je.
3: Já jsem žena.
4: Kdež to já jsem laň?
2: Pane Purkrabí, počkej.
3: Strýčku, což mě nepoznáváš?
4: Já jsem tetička a už nechci slyšet ani slovo. Pane Šenku, pojď ho dostrážit a zítra to vyšetříme. Ano.
1: Na tohle natáčení Daniela Kolářová vzpomínala vždycky s láskou. Hlavně na tu spolupráci s režisérem Zdeňkem Podskalským. Prý byl vtipný, klidný, vyrovnaný a práci měl dobře zorganizovanou. Pro ně to byly nezapomenutelné okamžiky. O to větší zklamání pak bylo, když najednou přišel herecký distanc.
5: Nějak v roce 1978, že najednou jsem mohla hrát jenom v divadle, nevyhodili mě tady, ale prostě přestali jsme, nesměli jsme být začít spolu obsazování.
6: A proč jako spolu, v čem to vedělo?
5: Nevím. Já to nevím, já to fakt nevím. Já jsem si myslela, že to bylo proto, že se mi v roce 77 v lednu narodil druhý syn a já měla nějaký po tom porodu nějaký malej trouble a řekli mi, že za rok teda musím jít na operaci. A já jsem si říkala, dobře, to bude v létě o prázdninách, no ale mezi tím divadlo v květnu jelo na pohostinský zájezd do Moskvy. S loupežníkem a s carem Fyodorem.
6: Navštívit loupežník. Dneska by jel navštívit.
5: A já jsem se musela omluvit z toho zájezdu, protože mě z té nemocnice řekli, že ta operace je odložená na květen, protože v létě budou malovat. Takže...
6: A už se to bralo politicky.
5: Asi se to vzalo politicky a byla jsem takhle potrestaná, že dva roky skutečně jsem mimo divadla nedostala ani jednu nabídku.
6: No, to je výborné.
1: Tyhle chmurné časy hoďme za hlavu, tak jako to dokázala Daniela Kolářová ve svém životě. A připomeňme si ještě další kousek s Jaromírem Hanzlíkem ze Silvestra Československé televize a ten kousek se jmenuje Novomanželská hádka.
7: Jaroušku, máš mě rád?
8: No to víš, že tě mám rád, kotko moje.
7: Ale budeš mě mít pořád stejně rád, vy?
8: No to víš, že tě budu mít pořád rád.
7: Ale musíš mi slíbit, že se nikdy, ale nikdy nebudeme hádat.
8: A proč pak bychom se hádali my dva, co?
7: Ale my bychom se ani nemohli hádat, vy? Ne. My máme přece na všechno úplně stejné názory, že?
8: Ano.
7: No, jaký je krokodýl,
8: Zlej.
7: Ano. A kde leží Addis Abeba? V Habeši.
8: Oba dva.
7: Tak.
8: Ano.
7: Víš, já to vidím u Martinku, jak je to hrozně ošklivý, když se lidi hádají. Víš, u těch sousedů.
8: Ano, Martinku, no. A co nám je do Martinku, ať oni se hádají, jak ty, tam ani neumíme, veď?
7: Já pamatuješ, jaká to byla láska, když se brali a teďko na sebe křičej, hádají se, když se nepoperou.
8: Křičej na sebe? Co pak, abych na tu moji kotičku mohl křičet? Beručka moje.
7: Ale za to může ona. Ona je hašteřivá, on je úplně normální mužský, ale ona je hašteřivá. Co mu potom chudáčkovi zbývá, musí se hádat taky.
8: A kdo pak ví, jak to u nich je? On mě spíš připadá takový skrupulózní, víš?
7: On Martínek, jo. No. Proč?
8: Já nevím. Já jenom hledám důvod, proč ona se s ním hádá.
7: No počkej. Tobě je líto Martinkovi.
8: Ale Beručko, proč pak mě by jí bylo líto?
7: No to já jsem nevěděla, že na tebe Martinková udělala takovej dojem.
8: Ale Beručinko moje, co by na mě paní Martinková dělala?
7: Ale dělala. No počkej, tobě se líbí. No neříkej, že se ti nelíbí, když se ti líbí. To mě můžeš klidně říct, že se ti líbí. Ona trochu šilhá, ale jinak je to pohledná ženská.
8: Ale Beručko, mě se opravdu nelíbí.
7: A když na tom přece vůbec nezáleží.
8: No, tak když na tom nezáleží, tak proč o tom mluvíš?
7: Ty o tom pořád mluvíš. Tak promiň, jestli jsem se dotkla tvé paní Martinkové.
8: Prosím tě, neříkej mé paní Martinkové, sakra to neříkej. To není moje paní Martinkové, to je pana Martinka, paní Martinkové.
7: Co na mě křičíš? Ty na mě křičíš, protože jsem řekla, že ta ženská šilhá.
8: Já vůbec nevím, že šilhá.
7: Jo, tak pán je tak zamilovaný, že si ani nevšim, že Martinková šilhá.
8: Je úplně jedno, jestli jsi pidlovoká, ty nebo paní Martinková.
7: Co jsi to řekl? Já, že jsem pidlovoká, ty... Dobrý den, paní Karafiátová.
8: Dobrý den. Beruško, co to bylo?
7: Málem jsme se hádali, vy.
8: Paní Karafiátová si určitě myslela, že se hádáme. A my zatím... Ne, viď?
7: Ale skoro to tak vypadalo. Fuj, to je tak ošklivý, když má mužský hádavou ženskou.
8: Ano.
7: Já nikdy nebudu jako Martinková, nikdy nebudu jako Martinková. Hmm. Jak bych taky mohla, když ty seš takovej hodnej, milej a trpělivej, jako pan Martínek.
8: Ale nezačínej zase o těch Martinkových, nezačínej. Ty Beruško, ale všimla jsi vůbec toho Martinka?
7: Ne.
8: Jak on vypadá, ty jsi ho nevšimla, jak on vypadá? Tak on ti s těma fousama vypadá jako sumec, nepřipadá ti jako sumec.
7: Ale náhodou, ty fousy si nechal narůst kvůli ní. Já chci taky sumec, udělej sumec, nechci narůst fousy jako sumec. Já pak dělá sumec na úkazu, já chci sumec.
8: Ale ty přece nebudu dělat šaška. Když se ti líbí pan Martínek, tak si za ním jdi mužské jako sumec, no.
7: No prosím, ty si myslíš, že já bych snad si něco začala se ženat ty mužské?
8: A proč ne? No jestli ho miluješ, tak to řekni, já ti v cestě stát nebudu.
7: Já že ho miluju. Jistě. Jo tak já ti stojím v cestě s tou šilhávou Martinkovou, to si to teda mohl klidně říct hned.
8: Tyžma, hašteřivá ženská, ty řekneš o Martinkovi, že hašteřivá ženská, jak se podívej na sebe. Paní Martinková je proti tobě němý zakřiknutý bystrozraký koťátko.
7: Koťátko. Tak ty už jí říkáš koťátko.
8: Co je?
7: Jo tak, můj milej zlatej, tak mi teda pošli svatební oznámení, až si tu satorii budeš brát. Mě teda nebude vadit, až budeš mít čiláví děti, mě ne.
8: Ty si klidně vdej za toho fousatýho nadivu. On si kvůli tobě možná nechal narůst sloty. Dobrý večer, pane Kocman, promiňte.
9: Naschledanou.
8: Bohem.
7: Vidíš, co děláš?
8: Ten si určitě myslel, že se hádáme.
7: Dobrý večer.
8: Dobrý večer.
7: Tě ani nemohl poznat, protože jsi vypadal jako Martinková. Dobrý večer.
8: Dobrý večer. Si nech narůst fousy a budeš k nerozeznání od Martinka.
7: Dobrý večer, pane Martíne.
8: Dobrý večer, paní Martinková.
1: Daniela Kolářová s Jaromírem Hanzlíkem neunikly ve Vinohradském divadle tlaku ke vstupu do komunistické strany. Ke kandidatuře je přemlouvali třeba i Jiřina Švorcová nebo Světla Amortová. Stranické námluvy se odehrávaly v dámské šatně nebo v klubu nad talířem polévky. Daniela často odpovídala, že si to potřebuje rozmyslet. Ze začátku uhýbala, pak ale jednou i Světle Amortové v šatně řekla: vy tvrdíte, že jste spolek na ochranu všech zvířat, ale přitom chráníte jenom kočky. A to nebyly jediné diskuze, které s ní vedla.
5: Já jsem s tou paní Amortovou seděla v šatně a když jsem připíchla svatební oznámení, že jsme se vzali s Jirkou Ornestem, začala sezóna, napíchla jsem to na nástěnku a přišla jsem do šatny, tak ona mi říkala: já jsem nevěděla, že seš sionistka. A já jsem na ní zůstala koukat a ona říkala: no, že jsi vzala žida. A já jsem teda stuhla, protože to mě vyrazilo dech, ale pán Bůh mě osvítil a říkala jsem jí: to jsem nevěděla, že komunistická strana respektuje norimberské zákony.
6: Tak to je krásný.
5: A ona stuhla a zasmála se a říká, ty jsi vtipná.
0: Český rozhlas Ostrava, rádio vašeho kraje.
1: Další film Léto s kovbojem, kde si Daniela Kolářová také zahrála, si připomeneme aspoň písničkou.

0: Úžasná Daniela Kolářová je hlavní postavou našeho dnešního povídání.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: V roce 1974 se provdala za herce a režiséra divadla Na zábradlí Jiřího Ornesta. Po 14 letech se ale rozvedli. Pak měla roční vztah s Martinem Stropnickým, který se v té době taky rozvedl, a v polovině 90. let se podruhé vdala za Jiřího Ornesta. Spolu pak měli syny Šimona a Matěje. Bydleli v Praze a na Dobříšsku měli domek. Osudovým mužem na filmovém plátně byl ale Daniele Kolářové jiný člověk. Herec, scénárista, textař, taky trochu zpěvák a velký přítel Zdeněk Svěrák. Zahráli si spolu v mnoha filmech, anebo díky němu byla do těch filmů i obsazena. Vzpomenete si ještě na film Na samotě u lesa, kde si zahráli manžele?
2: Ale tati, ty jsi říkal, že ti trabant v životě nepředjede.
3: Jen počkej za městem.
4: Termosku jsem nevzala.
2: Mami, on brečí.
3: Co ti je?
2: Víš, já tomu nerozumím.
3: Čemu nerozumíš?
2: Ty jsi říkal, že hat je větší než červ.
3: To je.
2: Tak velká žíža už musí být.
3: No tak dobře, tak je to hát a už mě s tím neotravuje.
0: Daniela Kolářová se ale objevila třeba i v obecné škole, kde si zahrála učitelku.
5: Vaše škoda, být vás nesmí. Špatné známky jsou vám hostejné. Na domluvu nedáte. Mně je to jedno, postavte se třeba na hlavu.
0: Manželským párem se po letech stali i ve filmu Vratné lahve, které režíroval syn Zdeňka Svěráka, Jan Svěrák.
6: A kdo volal?
7: Právě, že nikdo.
6: A co chtěl?
8: Ty to nevezmeš. Bojíš se, aby to nebyl Fabián. Vím, že ti telefonuje.
7: Prosím tě, jak se můžeš na takový kraviny dívat při svým vzdělání?
9: Žehlil jsi někdy?
10: Dej o kakaových bobech ráno.
9: Nežehlil.
10: Diego, miluješ mě?
0: Na setkání se Zdeňkem Svěrákem Daniela Kolářová vždycky ráda vzpomínala.
7: Jaký to s ním bylo?
6: Hrozně fajn. Tam je strašně zvláštní to, jak jste říkal, že chodíte točit a všecko funguje a nic se nečeká. Tak vlastně u těch Svěráků mají vždycky nějakým zázrakem dobrý štáb a ta organizace funguje.
7: Ano.
6: To je strašně důležitá věc, mimo teda ty přírodní zákony, který si dělají, co chtějí, ale tam jako ta organizace, tý práce je bezvadná a je tam vždycky krásná atmosféra. No a s tím Zdeňkem, tak to je člověk, který má svůj způsob humoru, že jo, své rázný. Já ho mám ráda.
7: No jo, miluju, no.
6: No, takže je to takový vlastně strašně nenápadný, ale neměli jsme vůbec jako žádnou potíž spolu komunikovat normálně i jako lidi, ale i jako kolegové. Mm-hmm. Takže vždycky ta práce s ním je hrozně hezká. A pak jsme se, točili jsme Na samotě u lesa a pak po 30 letech jsme se ve Vratných lahvích a v podstatě jsem to charakterizovala v jednom rozhovoru, takže tam, kde jsme skončili rozhovor, jsme ho mohli navázat po těch 30 letech. Ne tak skutečně s ním. On je to báječný, inteligentní člověk.
7: No ježiš, tam je ta kultovní scénka, kterou já si vždycky opakuju se ženou, přijdu, ona žehlí, kouká na nějaký seriál a řekne, jak se na tu blbost můžeš koukat? A ona řekne, žehlil jsi někdy?
6: Nežehlil.
7: A má on to všecko napsané, nebo to vzniká něco třeba?
6: Ne, má to napsané. A dost si to hlídá,
7: já jsem si to myslel.
6: Protože ono to má určitou stavbu, jo? To je k poentě vždycky. A když by to člověk, pardon, zaprasil nějakou nevhodnou improvizací, někdy vzniknou, že jo, samozřejmě situace, že já nevím, se něco překotí, nebo jo. Prostě se stane, ale dá se to vzít do hry, někdy ano, někdy ne. Ale u těch Zdeňkových dialogů to by bylo na škodu.
11: A pane Wasserbauere, vy se opravdu chcete naučit jenom ty fráze pro milostnou konverzaci? Jinak nic?
12: Úplně řečeno, ano, já jsem na jazyky dřevo.
11: A co, když se vás ta slečna Trudy zeptá, kde pracujete?
12: Na městském úřadě Pátři.
11: Aha, tak si napište. Ich arbeite. Am der Stadtamt.
13: Šel starý Magdo z Ostravy domů.
4: Bartovské hrytě večer se stavil.
11: To je manžel. Budeme končit. Tak zase ve středu, pane Wasserbauer.
13: Ich liebe sie. Sie sind so schön.
11: No to už říkáte hezky, tahle věty. A teď ty další fráze. Jestli bys vám nejela k Jaderskému moři.
13: Paní profesorko, mohl bych si ještě vyjít tu variantu, jako že už si tykáme.
11: No prosím.
13: Ich liebe dich.
11: Du bist...
13: so schön.
11: Co je s vámi, pane Wasserbauer? Není vám dobře?
13: Já nemám... Frau Lehrerin, ich habe keine Trudy. Trudy existiert nicht. Verstehen Sie?
11: Vy mluvíte německy?
13: No, jo, jo. Trudy, já jsem si vymyslel, abych vám mohl chodit a říkat vám ty věty.
11: Děláte si legraci?
13: Nedělám. Přísahám, že ne. Uviděl jsem vás na úřadě, kdy jste si vyřizoval ten vedlejší příjem a úplně jsem zahovel.
11: Pane Wasserbauer, přivedl jste mě do rozpaku. Jsem vdaná, stará.
13: Ne, to nejste. Mně se líbíte, že jste taková elegantní a taková...
11: Jaká?
13: Přísná.
11: To se vám na mě líbí?
13: Všechno se mi na vás líbí.
11: A co s tím uděláme, pane Wasserbauer?
13: Kdybych vás mohl příležitostně pozvat na kávu nebo na víno někam. Povídat si česky.
11: To bych nevylučovala.
13: Díky.
0: Taky by vás zajímalo, jak se točila třeba i ta závěrečná scéna v balónu, kdy pak skončili i ve vodě? Nebyla jim trochu zima, nebo neodneslo to snad trochu zdraví?
6: No, byl to konec léta. Konec léta na Slapech.
7: A jak jste to točili teda? Vás tam spustili nějak?
6: No ano, ano, v podstatě.
7: Jeřábem.
6: Ano, no. My jsme byli mimo to, kdy jsme teda chvilinku letěli skutečně tím balonem, tak byl, že jo, kameraman byl s námi.
7: Ano, v koši.
6: V koši a točil vlastně i tu krajinu a celý ten pohled. No a pak jsme některé ty dialogy točili zavěšený na jeřábu, no a pak nás pustili, no.
7: Měli jste neopreny nebo něco? Nebo byste se tam nějak, tuším, ponořili úplně skoro, že jo?
6: No ne, ale nebylo to úplně, byla to jenom opravdu chvilička, takže... A nebyla zima, takže nám nebyla zima.
7: No prosím, až...
0: Osvědčený manželský pár se na plátna vrátil i v roce 2022 ve filmu Betlémské světlo. Opět podle scénáře Zdeňka Svěráka. Vzpomenete ještě na scénu, kdy manželku Zdeněk Svěrák úplně ignoroval.
6: Včera tu byl medvěd.
14: Jo.
6: A já mu povídám, co tu chceš. A on jenom mručel. Sežral celou špajs. Špagety, kolínka.
14: Jo.
6: I všechen med. Hřebíky, televizor. A já mu říkám, už pro tebe nic nemám, medvěde. Jenom toho šejnohu. Sedí u počítače, tak si ho klidně sežer.
14: Určitě.
6: Tak. A teď mi řekni, o čem jsem ti vyprávěla.
14: Ty? Teď? Nevím.
6: Bylo tady nějaký zvíře. Nevzpomínáš?
14: Ne.
6: Já ti řeknu proč. Protože mě vůbec nevnímáš.
14: Ale no tak já jsem to ještě...
6: Já tady prostě nejsem. A ty si běž klidně bručet do toho svýho brlohu. Medvěde.
0: Daniela Kolářová pracovala samozřejmě ve svém životě i pro Český rozhlas, kde namluvila více než 80 inscenací a taky v roce 2001 získala první místo v anketě Neviditelný herec. A jejím největším koníčkem, budete se divit, je zahradnictví. A je taky silnou kuřečkou. Věnuje se charitě, je předsedkyní správní rady nadace pečující o dospělé lidi s mentálním postižením a patří pořád mezi nejlepší současné filmové a divadelní herečky. tak ať je tomu tak ještě mnoho let dál. To si přeje a vám za pozornost děkuje Patrik Rozehnal.
15: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

říkají mi starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

horší. Mít ale tu, co máš, to se mi zdá horší. A proto vím, že jsem vyhrál první cenu. Obyčejnou ženu.